0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková polazení a dnes si pustíme písničky z nového a žánrovým andělem oceněného alba hudebníka Jana Běťáka. Povíme si, co chystá na nás druhá tráva. Pozveme se do Liberce na koncerty jihočeských a východočeských kapel. Začneme ale písní Ivana Hlase, protože 10. května 1954 se tento nejvlasatější muž mezi písničkáři narodil. Tudíž má narozeniny, tudíž mu přejeme všechno nejlepší. A vám hezký poslech.

0: šachty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.
1: A tohle byla jeho česká skupina Bonsai číslo 3. Než se pozveme na jejich koncert, dovolte mi smeknout pomyslný klobouk a poděkovat sdružení Underfolk a hlavně manželům Palaščákovým, což jsou dva nesmírně sympatičtí manželé, kteří našli pozoruhodnou vášeň v tom, že začali takřka po celé republice pořádat koncerty v kavárnách Cross Café bez kulturních dotací, bez iniciativy místních úřadů, prostě jen tak pro lásku k muzice. Světe div se, svým přístupem a nadšením nakazali docela dost velkou skupinu lidí a tak koncerty i méně známých kapel obvykle praskají ve švech a lidi prostě chodí. Nádherně vyplazený jazyk všem dramaturgům a kulturním pracovníkům, kteří fňukají a vymlouvají se, že to nejde, že zvát folk nebudou, protože na to nechodí lidi. A právě z jejich iniciativy v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně se uskuteční i zajímavé setkání jihočeských kapel Bonsai číslo 3 a Zenotonin. Ve středu 6. května od 19 hodin zahrají v Cross Café Pražská v Liberci. Bonsai číslo 3 našim pravidelným posluchačům asi nemusím představovat. Vaše Koblenc a spol udrží při životě odkaz folkového básníka Františka Stráčinského a v této obnovené sestavě hrají vlastně už od roku 1998. Doposud vydali 3 alba, dělají i nevšední koncerty na zajímavých a magických místech. V Cross Café v Liberci zahrají v komornější sestavě, ale lze očekávat nějaké překvapení a propojení, protože spolu s nimi vystoupí úžasné duo Zenotonin, které je sestavené z bývalých členů Bonsaje číslo 3. Jirka a Živana jsou neuvěřitelným příkladem skvělé jihočeské folkové líhně a toho, kolik barevné muziky se dá dělat ve dvou lidech. Bohužel, nemám tu žádnou oficiální nahrávku, jakkoliv je k tomu už nějaký čas poňoukám, tak snad jako pozvánka bude stačit záznam z živého vystoupení. Tedy pozvánka na Bonsai číslo 3 a Zenotonin v Cross Café Pražská v Liberci 6. května. Nenechte si ujít.

A když jsme u těch pozvánek na sever do Liberce, nedávno znovu otevřené a prý úžasně zrekonstruované lidové sady plní svůj program. Co se folku týče, tak opravdu na jedničku. 12. května v experimentálním studiu vystoupí můj oblíbený novoměstský fukanec s Pavlou Tymelovou a Radkem Píďou Bartošem. O dva dny později, 14. května, tam pak ve velkém sále zahrajeme s Marien. Škoda, že jsme se lépe nedomluvili, nevěděli jsme o tom vzájemně, mohlo to být jeden společný koncert. Na druhou stranu, takhle mají obě kapely více prostoru a posluchači si mohou déle vychutnat výjimečně melodickou východočeskou folkovou ligu. Tedy srdečně zveme do Lidových sadů v Liberci 12. května na Fukanec a 14. května na Marien. Dvě východočeské kapely, co by výrazní reprezentanti současné generace tradičního českého folku.

Druhá tráva a Robert Křesťan budou slavit 35 let na scéně velkolepým koncertem 7. listopadu v pražské hale O2 Univerzum. Lístky už jsou v prodeji. Je opravdu úžasné, co tahle sestava jedinečných muzikantů, hrajících autorské písně, charismatického pěvce, autora a překladatele Roberta Křesťana, umí pro své příznivce nachystat. Po oceňovaných post-covidových nahrávkách, díl první a díl druhý, kde zvukově ve studiu hodně experimentovali, se rozhodli natočit vlastně takřka live desku, aby měli tvůrčí klid, vypravili se až na druhý konec světa, tedy do amerického Memphisu, pronajali si tam dům a věhlasné nahrávací studio, uzavřeli se, vypnuli mobily a tvořili a nahrávali. Ukázky, které poskytly na sociální sítě, vzbuzují mimořádný ohlas a těšení se. Bude to jako vždy skvělé a atmosféra Memphisu jako meky amerických muzikantů tomu dává opravdu skvělý šmrnc. Můžete se stát součástí tohoto alba. Na Doniu je spuštěna sbírka, kde si album můžete předplatit a podílet se tak na jeho vydání. Druhá tráva, až 35letá, je v naprosto životní formě. Rychlost, se kterou mizí lístky do O2 Univerzum, to potvrzuje. Nenechte si ujít, prosím.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí, viděl jsem beránka a za ním černé stropy.

květy, viděl jsem zemi a na ní rosto divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví.

0: Se mě pár lidí ptalo, kdo je to prosím tě ten Jan Bieťák, který získal cenu Anděl v žánru folka, kterého snad nikdo nikdy na tradičním folkovém festivalu naživo neviděl. No, ano, trošku se nám to žánrově slilo. Pod kategorií folk tam dnes můžeme nalézt opět alternativní nebo world music a vcelku chápu, proč k tomu pořadatelé a akademici začali takhle znovu přistupovat. A nemyslím si, že by to bylo nějak špatně. Proč? Jenom protože na tom opravdovým folkařům vlastně vůbec nezáleží. Ano, trvám stále na tom, že folková je především novodobá lidová, tedy písně, se kterými lidé souzní natolik, že si je začnou sami zpívat, hrát a napodobovat. Přijmou je za své, proto je pro většinu z nich typická určitá přímočá rozdělení i interpretace a proto má tolik blízko k lidovkám či pověstnému táborákovému kotlíkaření. Proto v ní nalezneme tolik hudebního neumětelství a muzikantského amatérství a vedle toho naopak pár naprosto geniálních pokladů, velikých myšlenek a mimořádných melodií, které se ujmou, ačkoliv se autor či interpret hudby vlastně vůbec nevěnuje a média to vůbec nezajímá. Převážně se tedy logicky pohybujeme ve světě písniček, které nelze poměřovat s umělecky přínosnou, oduševnělou, originální, propracovanou a promyšlenou hudební tvorbou s dokonalými básnickými obrazy. A zároveň tudíž posluchačsky náročnou hudbou, kterou to tradiční folkové publikum obvykle nepřijímá snadno. No a akademici a hudební odborníci hlasující v žánrové ceně Anděl prostě logicky musí upozorňovat na výjimečné hudební počiny. Jako muzikant a dramaturg festivalu říkám, že oceněním Jana Bieťáka udělali akademici moc dobrou věc. To album Jazykem květin je totiž výjimečné, hudebně skvostné a tradiční folkaři by měli více otevřít hlavu a srdce, naslouchat ušem pro ty barvy a sdělení, i když je předem zřejmé, že z tohoto alba těžko něco zlidoví a těžko se začne kdy zpívat u táborových ohňů. Bylo by však hloupé se domnívat, že o to autor snad někdy usiloval.
1: Jakoby naraz propadl se prošlapaný práh, jakoby vyvalil se z hlubin tisíci letý prach, jakoby kdesi v podzemí vydechly černé plíce, vyfoukli měchem do světnice spolikaný strach. Bledé světlo najednou potemnělo, jako by každé jedno slovo vonělo prázdnotou, jako by zasazené štěstí sérem nevykvetlo, jako by všechny ratolesti zasychaly s tmou, jako by z každé události stal se obyčej, jakoby nezáleželo už vůbec na ničem, jak slepý rybář do tmy nahazuješ vlasce, jakoby všechny odpovědi závisely na otázce.

jednu malou slůnku z děravého koše. Ať v jejich kalných očích zahlédneš světlo noše. Ať usínáš s vítězoslavným úsměvem. Ať se ti zdá, že je to všechno jenom sen. Ležela mokrou tvář.

0: jako když hoří za poledne svíce. Ležela tiše dolů jedním líce. Ležela z polovice přilepená k hlíně. Neviditelným sloupem očí k obloze. Ležela jako odložené dítě. S chrastítkem na noze. Zkutálená mince z prostřeného stolu. Ležela ze všech nejtišeji jedním líčkem dolů. A z jejich svrchních úst zaslech jsem nevěřícně nápěv té nejsmutnější písně toho blues. Co děláš se svým životem? Děláš se svým životem? Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem?
1: Takhle hraje Jan Běťák, kterého dnes posloucháme ve folkových polazení z nového a žánrovým andělem oceněného alba s názvem Jazykem květin. S hudbou začínal jako houslista, v mládí koketoval s vážnou hudbou. Díky rodinnému zázemí přičichl i k lidovým písním a tím se věnoval mimo jiné jako člen kapely Bezobratři, která hrála v letech 2009 až 2017 a v tomto čase vykonává uměleckou pauzu, řekněme. V současnosti vystupuje také s příležitostním rodinným hudebním sdružením Lilium Liste, které se vrací k pozapomenutým nápěvům i poetickým lidovým textům a s oblibou se věnuje i málo známým koledám, kramářským písním nebo baladám. Autorský Jan Běťák debutoval v roce 2023 albem intimních imaginativních písní Napodobování písma, ve kterém se vrací k přelomovému životnímu období spojenému s odchodem na venkovskou samotu a se založením rodiny. V aktuálním a zvukově bohatším albu Jazykem květin, které získalo žánrovou cenu Anděl v kategorii folk, reflektuje především své rozpaky ze současného těkajícího světa.

manželi slavík z kařelísky, ten, který noci nepřivykl a srdci blíž je nežli blízký. Uprostřed domu vyjedená spíš pozlátko do ulice, zbytky do dvora, skořápky rozemleté pro slepice a uklizená síň i komora. Uprostřed domu vyjedená spíš jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš a pak ho prázdný vrátíš do kredence.

kamarád, srdce sevře, až bude pomoc na obtíž, že ani vítr neotevře okno či dveře, natož mříž, až ticho poví, jestli bije, až bude na zahradě sníh, zůstane jenom poezie a tvoje ústa k naději. Uprostřed domu vyjede nás spíš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora,

hrnce, přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš a pak ho prázdný vrátíš.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčkuje, slaměný splávek cestou utratí. Zobáček pluče v závrati do palice, než kočí trhne

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstko zrní, prázdnou pěst, je nebo není, a jestli potěší tě, aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

Posloucháme písničky z alba Jazykem květin písničkáře Jana Věťáka, oceněného čerstvým žánrovým andělem v kategorii folk. Jak slyšíte, jde o žánrový přesah, hodně barev a krásné texty a dost originální aranžma, především ta souhra trubky, akustické kytary a akordeon. To je hudební lahůdka, to mě bere. No bude by ne. Doprovodná sestava je plná skvostných muzikantů. Rytmiku nahrál hostující Martin Novák, kterého můžeme vídat například s Druhou trávou. Ze stálých doprovodných členů Běťáka kontrabasista Tomáš Špiřík je jeden z nejcitlivějších kontrabasistů, co jsem kdy slyšel. Ale hlavně fenomenální trumpeta Jana Přibyla se vymyká všem v žánru doposud použitým dechům. Spolu s velmi vkusně podbarující akordeonistkou Žanetou Vítovou vzniká opravdu jedinečná paleta zvuku. V několika písních zazní třeba fagot producenta Broňka Šmída nebo smyčce elektronika, ale to vše spíše pro barvy a atmosféru k Běťákové poezii. Osvěžujícím prvkem alba je samozřejmě zpěv Marie Putnerové nebo účast zpívajícího herce Vladimíra Javorského. Ano, celé album Jana Běťáka Jazykem květin se nese v melancholické náladě, někdo by řekl trudomyslnosti. Žádné velké nosné melodie, těžko bychom hledali nějaký vyložený hit do rádia, ale je třeba vyladit si náladu na poslech. Jinak vám ta muzika přijde příliš temná, ale když se tomu podáte, objevíte úžasný tichý svět skvělého muzikanta a básníka. Ten anděl je opravdu zasloužený. Stráž.

0: poslední písničkou musí zaznít také rozloučení. Mějte se, folková polazení končí a za týden se budeme těšit opět tady od mikrofonu. Loučí se Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Co je jim potom, kde nocuje, kde spává, kde si pezrní na prostřený stůl, ve stráni kotoul, tak veselá a hravá.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
5: To je z toho zdruda.
6: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den.
7: Dámy a páni, hodinka veselí je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Tak to bylo štěstí, Marie Rotrové. Vy máte to štěstí, že jste si naladili Humoriádu, kde je hostem Antonín Procházka.
1: No to já nevím, jestli máte to štěstí.
0: Tak určitě. Jak se máte, co děláte?
1: Já se mám přiměřeně mému věku, dělám to, co dělám posledních 50 let, no. Tak furt něco zkouším.
0: Konkrétněji, prosím.
1: Teď jsme v generálkovém dnu s komedií Ďábelský plán v divadle Lucie Bílé. No.
0: Ano. O čem pak to bude? Může se to říct?
1: Tak jak si jedni manželé osnují ďábelský plán a pak se jim to nějak vymkne z rukou. No, hrají tam Honza Čenský, Dana Morávková, Dan Rous, Zuzana Slavíková a Vlasta Žeherová.
0: Předpokládám, že to bude komedie.
1: Je to veselost, ano.
0: Ano. Tak to jsme rádi, že pokračujete v tomto trendu veselé zábavy na divadle. A ano. Teď co nabídneme našim posluchačům, abychom je pobavili při interku.
1: No, tak ikonický smích zahájil tento pořad. Ikonický smích Vlasty Buriana, tak bychom mohli v něm pokračovat.
0: Dobře, dáme si film U pokladny stál.
2: No. Rozruch, dovolte, co mě je po vašem úmrtí.
3: Tak je to pravda, ale ostatně já mám dneska volno.
2: Tak proč sem lezete, když máte volno?
3: No, promiňte, já si můžu svoje volno trávit, kde se mě líbí. Mně se líbí volnit, tady budu volnit.
2: No ano, ale vy jste přišel.
3: A zvítězil.
2: Ne, Rozruch, zvítězím já, protože vy tu sádru uděláte.
3: Ale pak, to nebudu.
2: Rozruch, vsaďte se, že tu sádru
3: uděláte. Ale nebudu, vsaďte se, o co chcete, no.
2: Tak prosím.
3: Tak počkejte, já to uděláme to takhle. Já vám dám příklad. Když ten příklad zodpovíte gramaticky správně, tak tu sádru dělám já. Když to zodpovíte chybně, tak tu sádru děláte vy.
2: Dobře.
3: Tak dávejte pozor.
2: No.
3: Jak se říká správně, 7 a 5 je 13 nebo 7 a 5 jsou 13?
2: 7 a 5 je 13.
3: Tak jděte dělat sádru.
2: Rozruch, prosím vás, nebudete mě učit mluvit. 7 a 5 je 13.
3: 7 a 5 je 12.
2: No víte, tohle přestává všecko, Rozruch. Ať je to 12 nebo 13. Vy tu sádru uděláte a je to hotové.
3: Ale neudělám, já vyhrál.
2: No Rozruch, dovolte, já vás na něco upozorňuju. Kdybyste mi odpíral poslušnost, byl bych nucen to hlásit výš.
3: Prosím, hlaste to třeba jako hromotvor, do toho mě nic není.
2: No Rozruch, víte co, vy si dovolujete, to přestává všecko. Mm. Jenomže Rozruch, víte, na mě si nepřijdete.
3: To je to.
2: Protože já si pomocnej personál nenechám přerůst bez hlavu.
3: A já vám něco řeknu. A ještě vám něco řeknu, pane doktore, já vám řeknu, co vám tady personál o vás říká, že jste známý tyran a celý pomocný personál vám jinak neřekne, než je uslintaný Bernardín, tak to je.
2: Cože?
3: Ano.
2: No víte co, vy si dovolujete, Rozruch? Vy jste tady proto, abyste udělal to, co vám nařídím, a ne abyste mi nadával uslintaných Bernardínů.
3: Já jsem neřekl Bernardínů, já jsem řekl Bernardín.
2: No tohle přestává všechno. Snad nemyslíte vy, že mě imponujete tím, že jste nějaký nedoštudovaný medic? Nějakej zběhlej student,
3: no, a vy se doštudoval, že jo? No a 7 a 5 je 13, že jo? Nech si vrátí sobota les.
2: Cohle to?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pan ošetřovatel Rozruch z nemocnice svatého Jakuba.
1: Ano, to bylo hodně pro pamětníky.
0: A hodně.
1: Jo.
0: Jste pamětník, aneb máte rád černobílé filmy?
1: Jo,
0: z té
1: mám.
0: Doby?
1: Jasně, že mám.
0: Chtěl byste hrát v té době?
1: No tak chtěl bych hrát. No určitě chtěl bych hrát v některém z těch dobrých filmů tehdy, z té doby, no.
0: Tak můžete udělat remake, jak se říká, nějakého slavného filmu?
1: No, tak já nejsem za prvé filmař, já jsem divadelník, no. A za druhý já nevím, jestli ty remakey jsou jako...
0: K něčemu.
1: No.
0: Dobře, U pokladny stál můžeme pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Halina Pavlovská a řekne nám, jak přežít reklamu. Teď přežijeme písničku, prožijeme písničku Jakuba Smolíka. Můžete hlasovat právě teď Humor mezera A nebo Humor mezera B, posíláte SMSky na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tady Humoriáda, Antonín Procházka a Pavel Kučera vás zdraví. Můžete si vybrat v tuto chvíli Vlastu Buriana nebo Halinu Pavlovskou. Přidáváme vaše hlasy na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa Zubadovic a psal Péčko paní Pavlovskou.
1: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky.
2: Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Pavel Kučero, zdravím vás i pana Procházku.
4: Dobrý den.
3: A je mi 79 let a teď jsem si vzpomněl na to jméno Procházka. Tak s náma chodil Petr Procházka hned od první třídy, jsme mu říkali špatří.
4: To mě taky tak říkali, no.
3: Do pokračování, děkuju. Ano,
1: děkujeme, děkujeme.
3: Nasledanou a se daří.
1: Díky, anebo Tony Walker, taky to zní světově to, přímo, to. Že jo? No.
4: Je, je.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Hezké odpoledne, Franta Kroměříž. Zdravím Antonína i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A chtěl by se Tondu zeptat, jestli 30. bude Kroměříž?
4: 30.
5: Když tak mě zavolá zpátky.
4: 30. kterého? Května?
5: Teďka, ano.
4: Nevím o ničem, co se má odehrávat 30. května. Nikdo mě nekontaktoval, nevím, co je za akci v Kroměříži.
5: No, to je grilovačka.
1: Máte grilovačku, Antonine, jo? V Kroměříži 30.
5: To nic neříká.
1: Dobře. Tak jo, mějte se. Dobré odpoledne, kde je s námi teď?
4: Grilovačka.
1: No. Haló.
6: Haló.
1: Ano, posloucháme vás.
6: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dal bych si Rozrucha.
1: Ano, píšeme si Ačko.
6: Děkuju.
1: A kdo pak volal, jenom křestní jméno stačí?
6: Jarda ze Žandova.
1: Jarda Žandov. Děkujeme pěkně. Ano, hezký den. Přátelé, sečteno, potrženo, bylo to těsné, ale Ačko nám vyhrálo, takže u pokladny stál Vlasta Burian.
7: Poklada hluboká.
8: No, poklona.
7: Je, to jsem rád, že vás vidím. Já vás všude scháním.
8: Mě?
7: No ovšem, ke komu jinému mám jít se svojí bolestí, nežli k vám, žáno, který tak skapacíte do rodiny.
8: Já do rodiny? Jak to?
7: No ovšem, nehledě na to, že se mě, pane, tu bolest sám
8: udělal. Ale jedíte cimprlík.
7: Ale cimprlík, já chodím jak pitomý.
8: No že to nemusí být od toho.
7: Je, dneska jsem celou noc nespal.
8: No tak máte chodit domů, že jo? To se...
7: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
8: Vážně, můžu se na to podívat?
7: Ale no musíte.
8: Dovolte,
7: prosím.
8: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
7: Řezat?
8: No jo, řezat.
7: Řezat?
8: Jo.
7: Vyloučeno. Mě ještě neřezali.
8: No jo, to je ta chyba právě. Kdyby vás byla řezali od malička, tak to bývalo na vás dobře.
7: No, ale prosím, nešlo by to nějak rozehnat.
8: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
7: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
8: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně a sepse a flegmona a ruka pryč?
7: Mm-hmm.
8: No tak?
7: To nechci.
8: No vidíte to.

0: No tak, tak já, počkejte, kdo pak má dneska službu? Já vám ho zavolám a ten to hned udělá, jo?
1: Nikoho nevolíte, nevolíte nikoho. Když tedy řezat, tak jedině vy.
0: Ne, to já nemůžu.
1: Ne, pane, musíte.
0: Ne, to
1: pane, pane,
0: ne,
1: budete to dělat. Ne, počkejte.
0: Ne,
1: vy to budete dělat.
0: To, no.
1: Vy to budete dělat. Já vás chápu, že je vám zatěžko operovat svého nastávajícího tchána, ale to...
0: A on nedá pokoj. Tchán.
1: Tchán.
0: Zeď. Řežem.
1: No tak.
0: Budete chtít uspat?
1: Prosil bych vás.
0: Jaký budete chtít spánek? Železnej nebo dřevěný?
1: No, jaký je v tom rozdíl?
0: No, dřevěné je paličko a železné je kladivem. Tak si vyberte. Mm-hmm.
1: No, já to nechám na vás.
0: Tak dobře.
1: Mám odložit,
0: prosím. Jo, to by bylo dobře.
1: Tak, děkuji.
0: To bolí?
1: Nebolí, ale já se bojím, abych nezatrhl rukáv, víte?
0: Jen klidně. Pomalu, děkuji, tak. Děkuji. Za chvilku to bude hotovo.
1: Bude to bolet?
0: Já myslím, že jo. Tak pojďte sem.
1: Co mě to jenom potkalo?
0: Já s váma nechodím, že jo?
1: No. Sednout vám?
0: Sednout.
1: Děkuji vám moc krát.
0: A máš po prázdninách.
1: Tak, už abych radši vstával.
0: Tak se do toho dáme hned. No, tady to nic není.
1: No, vám se to řekne.
0: No.
1: Tak.
0: Tak.
1: Co to je?
0: Budete hodně křičet?
1: Proč?
0: Budete řvát?
1: Proč?
0: My bychom to chtěli vysílat, víte?
1: No, dovolte takové utrpení, až
0: no,
1: to vysílat.
0: No tak, sem, dejte hezky.
1: Na co to je?
0: Tam házím prsty.
1: Proč mě měříte?
0: To je na rakev.
1: Je. Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, Antonín Procházka s námi jako dnešní host. Jak zahájil ten máj? Lásky čas nebo svátkem práce?
2: Tonda
1: Jak
2: Procházka.
1: Jste to bral? Ano, Tonda Procházka.
2: No, já jsem byl doma v Plzni. Tam byly zase ty tradiční oslavy svobody, ano. No, tak jsem se tam prošel, jsem se pojel na ty tanky. Dokonce přijeli ještě dva veteráni. Ten mladší, tomu bylo 100, tomu staršímu 101.
1: O, no, tak úctyhodný věk.
2: To bylo takový, no.
1: Mm-hmm. Takže jste oslavoval osvobození.
2: No, tak jsem si tam prošel to město, vždycky to je takový, tam je spousta lidí a vypadá to dobře, no.
1: No a když jdete tou Plzní, tak mají vás místní za jejich člověka, zdraví vás?
2: No, to holky padají na zem, že jo.
1: Omdlévají,
2: líbají mě.
1: Tonda se chvěje.
2: Tony.
1: Tak už víme, jak probíhal 1. máj v Plzni. Teď se přesuneme k nám do dnešní humoriády 5. května. Koho dáme posluchačům dál z archivu?
2: No tak nám tady zbyl Jirka Lápus.
1: Jak to je, zbyl?
2: To je hezký zbytí.
1: To je krásné zbytí. Doufejme, že to bude veselé s Oldřichem Kajzrem.
2: Předevčírem na večeři s Jirkou.
1: No a co jste si dali?
2: Dali jsme si víno hlavně a pak jsme si dali každé něco jiného. Jirka měl smažený sýr, lanýžovej, pozor, a já jsem si dal tatarak.
1: Tak tolik naše bulvární okénko a teď hodina dějepisu.
3: Vzhledem k tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. Tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
4: Já to věděla.
3: No tak pojď. Tak pojď, prosím tě. Bez těch komedií. No až si smějte první hlavici, to je hezký. Známý firmy, no, Testová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. Tohle. No, tak.
4: Nechte to.
3: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
4: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to teda v tom listopadu.
3: No v listopadu, ty jsem, ano! A kolikátou to bylo přesně?
4: To znamená jako teda na podzem.
3: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
4: No v listopadu říkám.
3: No 17.
4: 17. no.
3: A kde?
4: Kde? No.
3: Na Al... Al...
4: Na Al... Jašce.
3: A prosím tebe! Na Albertově! Praze! Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
4: Holky, nechte to.
3: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
4: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
3: No to když je málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně.
4: Byl tam Petr, Dušan, Mirek.
3: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
4: Jo.
3: No! Přesně to, to opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto. Za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
4: Ne, no prostě...
3: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
4: No. To se tak blbě učí.
3: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
4: Tak hlavní hesla...
3: Byly jako... Na Štěpána, bez Štěpána!
4: Na Štěpána!
3: Jak ještě, do koše, no a dál,
4: no! Pak to, svobodné dolby...
3: A prosím tebe, dolby! Svobodné volby!
4: Teda volby...
3: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
4: Máme holé v ruce.
3: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik talentovaná žačka Růžena Kajzrová a učitel dějepisu. Tak moc toho nevěděla.
2: No, nevěděla, no.
1: Jaký byl Tonda Školák?
2: Já?
1: No,
2: hrozné, to bylo...
1: Neučil se?
2: No, tak neučil, no. Ale i... Tak oni vždycky říkali, že jsem jako chytrej, ale nedbalej. Že jsem to jako, no...
1: Že to chtělo více pít.
2: No, mě to nebavilo na té škole.
1: No, ale tak některé předměty, jo.
2: Třeba dějepis a zeměpis mě bavil.
1: Ano, tak to jsme tu správně v hodině dějepisu.
2: Ano.
1: A zůstaneme i dál s Jiřím Lábusem, když dají posluchači více Aček, když zvolí Bčko, nastoupí směs anekdot ze Silvestra 1966. A to je hodně dávno. To já jsem ještě 3 roky nebyl tou dobou. Antonín Procházka v roce 66. Vzpomene si, co činil?
2: V 66 jsem byl ve 3. třídě.
1: No.
2: Sbíral jsem, miloval jsem Tereškovovou a sbíral jsem kosmonauty. No.
1: Výborně, jsme zase v té škole. No, jo.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, jsme zvědaví s Antonínem Procházkou na vaše hlasování. Můžete přidat SMS-kou Humor mezera A, hlas pro Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Humor mezera B je SMS-ka pro anekdoty z roku 66. 90 01 04, ještě stále hlasujete stejně jako na telefonu 731 800 900. Tak kdo pak volá? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, můžeme zažat, pozdravím vás a také pana Procházku a byla bych pro Béško a nebnot. Já přeju vám krásný večer a ještě hezčí týden.
2: Děkujeme.
4: Děkujeme.
2: No, podobně. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne, pánové. Jirka Strtovská, moc zdraví našeho pana plzeňského Moliéra, pana Procházku. Jsem moc rád, že vás po delší době zase slyším.
4: Ano, děkuji. Oni mě se moc nezvou, víte, oni jako...
5: Ne, ale však je to dobře. Hlavně, že musí být veselo. A samozřejmě také vás, pane Pavlíku, po delší době moc vás rád slyším. Jinak teda k tomu Tataráčku, byl jsem v sobotu v Pardubicích za přáteli se podívat a můžu vám říct, dali jsme si taky Tataráček. Ve škole na základce nic moc, na učňáku úplně něco jiného. Máte krásná témata, kluci, teda moji zlatý. Hnedka bych si ten Tataráček dal, ale takhle si dám v uvozovkách jenom Ačko.
2: Dobře, tak zdravíme vás a děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak tolik naše kuchařské okénko.
4: To je výborný, to by mohl být váš kolega, ten to tak hezky umí říct.
2: Že jo, no, já bych si vzal honorář a on pěkně mluvil pan Jiří. Ne, je to náš milý, drahý posluchač. Dobré odpoledne, zdravíme dalšího.
6: Dobrý den, tady Ilona se Severní Čech.
2: Dobrý
6: zdravím
2: den.
6: Zdravím pana Procházku i vás a přála bych si jedničku.
2: Děkuji. Čili Ačko, děkujeme pěkně, Jiří Lábus má váš hlas. A co vy? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Jarča Fridlantu. Dobrý den, Pavle, Antonine a jsem pro A.
2: Dobře, máme zapsáno, díky moc.
7: A pozdravuju vás všechny, mějte
4: děkujem, se. Děkujem.
2: Dobré odpoledne.
8: Ano, zdravím vás oba dva a já dávám Ačko Lábuse a Kajzrovou.
2: Dobře, děkujeme i vám, mějte se.
4: Lábusovou a Kajzrovou.
2: Kdo ví, jak to tam všechno bylo. No, dobrý jsme... den. Halo, halo.
4: Oni sami nevědějí.
2: Halo? Halo?
9: Halo, dobrý
2: ano,
9: den.
2: Dobrý den.
9: Jsem v Humoriádě.
2: Jste v Humoriádě.
4: Ano, jste.
9: Tak prosím vás, já bych si psal Ačko.
2: Dobře. A vaše jméno křestní nám stačí, ať víme, kdo nám zavolal.
9: Lubomír.
2: Dobře, děkujeme, pane Lubomíre, mějte se hezky. Naslyšenou, dobré odpoledne, zdravíme vás. Dobrý den.
10: Dobrý den. Tady Jarda ze Žandova u České Lípy.
2: Uh-huh.
10: Dal bych si samozřejmě pana Kajzra.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
10: Díky,
2: naschledanou.
4: Takže Lábus má teď volno, jo?
2: Budou oba dva, samozřejmě, máme to rozehráno s nimi. Hodina dějepisu pokračuje.
11: Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
12: Na Václavském náměstí promluvil lid.
11: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
12: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
11: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF?
12: Opravdu, to jsem neviděl. Osvobození Fojtíka.
11: Ale prosím tě!
12: Ne.
11: Tak si tipni se ještě jednou.
12: Já nevím.
11: No, jsem neviděl tohle. No. A co ještě?
12: Očekávám funkci.
11: Ale hoši! Občanské fórum.
12: Je Občanský fórum.
11: To, že tohle to nevíš,
12: ale já jsem to věděl, no, ale to vypadlo, no, tak blbě, ty kraviny.
11: Říkaj, jmenuji některé členy vlády.
12: Jako tehdy, jo.
11: No, jmenuj, no, tak.
12: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takový, ale jsem... Tak blbý má. Ten, no, takhle, jak furt, takhle, jako...
11: Ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
12: Dinsbier.
11: Dalšího jmenu.
12: Pak tam byl ten, takový... Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá. Nečekejte.
11: Právně to. Sýda. Sýda poznala. Ano. Minister financí. Klaus? Ano.
12: Jak?
11: Klaus, no jistě. A ještě někoho jmenuj. No,
12: a pak ten,
11: důležitou osobnost ten, nějakou.
12: Ten, takový ten, no, takový ten...
11: No, ano, ano, prezident, prezident Václav Havel, ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc, jak se jmenovala ta strana?
12: Malá.
11: Ale prosím tebe, to byla velká strana. To byla, to bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko?
12: Byla to ta strana...
11: Komu?
12: Komu, Zvonihrana.
11: A prosím, komunistická strana.
12: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, jsem to věděla.
11: Prosím tě, jak to... Jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? My jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Pětka! Tak.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik exkurze do roku 2012, potažmo do roku 89 s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Přátelé, vracíme vám do hry do finále Halinu Pavlovskou.
13: Je,
2: se Štefanem Margitou a Hanou Zagorovou a nebo anekdoty ze Silvestra roku 1966. Hlasujte si o svůj humor, který chcete, na který máte chuť a náladu. Humor mezi na A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefon 731 800 900. Zvolil by Antonín Procházka Halinu nebo anekdoty?
13: Já bych se rád tady štuchala.
2: Štuchala. No, tak to nevím, jestli by na něj ještě došel čas, vyšel. Každopádně asi anekdoty, že? By byly tipy našeho hosta. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, zpívá Václav Neckář.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi Halinou Pavlovskou a směsí anekdot. Tak kdo pak to vyhraje? Přidáme další vaše hlasy. Dobré odpoledne.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Hlasy pro anekdoty.
1: Ano, máme zapsáno a děkujeme. Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne vám. Haló, haló. Ano.
4: No, dobré odpoledne. Chtěl bych vás pozdravit, oba dva.
1: Zdravíme.
4: A hlavně pana Procházku.
3: Děkuju srdečně.
4: Chtěl jsem se ho zeptat v souvislosti s oslavami v Plzni, jestli si vzpomněl taky na něco osobního. Teď zrovna těch 6 dílů tam dávali, tak jestli mu to něco udělalo ze srdcem.
3: Teď vám nerozumím, jaký postavy?
4: No, tak dávali tam nějaký 6-dílní seriál.
3: Jestli
4: jste si vzpomněl i na svůj tank.
3: Jo, no já se moc na televizi nedívám, takže nevím, nespomněl jsem
4: se. Ne, ale já jsem myslel v souvislosti jako s těmi tanky, které byly v Plzni.
3: Jo, no náhodou. Tak to byly.
4: Je to dávná historie.
3: Ano.
4: A přeju vám pěkný den.
3: Ano.
1: Děkujeme.
4: A chtěl bych anekdoty.
1: Máme zapsanou. A mějte se hezky, naslyšenou. Tak, dobré odpoledne, zdravíme vás.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
3: Dobrý den, milosti vám, paní.
5: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné probouzení do středečního rána všem posluchačům humoriádice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobrý den. Halo, halo.
6: Dobrý den. Já bych chtěl ty anekdoty.
1: Anekdoty. A kdo pak volá?
6: Milan.
1: Milane, děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. A můžeme to spustit, rok 1966.
3: Ježíš, tak Halina se zase vrací.
1: Halina se vrací do archivu a přijde za námi někdy příště, určitě ráda.
3: Ano, těšíme se.
7: Pane doktore, chci podat žádost o povolení rozvodu. Moje žena chová v ložnici kozu a máme tam tak hrozný zápach, že už to prostě nemůžu snášet.
8: A poslyšte, nebylo by možno občas vyvětrat?
7: Myslíte, jako otevřít okno? V ložnici?
8: No ovšem.
7: Vyloučeno. To by mi uletěli holuby.
8: Poslyšte, pane Černý, vaše výpovědi se ale diametrálně liší od výpovědi pana Bílého.
9: To je docela možný, pane předsedo. My jsme totiž neměli čas se dohodnout, takže on asi lže něco úplně jiného.
10: Pane vedoucí, tatínek vám zkazuje, že jste mu to košili špatně vyčistili a že mu za ní máte dát novou, nebo že prý sem přijde a že vám to všecko tady rozmlátí.
9: Jo, a jakou pak velikost košile má tatínek?
10: Prosím, 35.
9: No tak to sem klidně může přijít.
10: Děti, jak se u nás dlouho zdržíš?
11: Ale dokud vás neomrzím.
10: Je, a to tu nezůstaneš ani přes noc.
8: Kolik pak je ti let, chlapečku?
10: 10.
8: A nemyslíš, že už bys měl být dávno doma?
10: Proč? Já ještě nejsem ženatej.
9: Vendo, Venouši. Kolikrát jsem ti říkal, aby si nehrál se sirkama?
10: Ale tati, teď já si s nima vůbec nehraju.
9: Nehraješ, tak co s nima děláš?
10: Co pak nevidíš? Zapaluju si cigaretu.
11: Karličku, víš, že ti Čáp přinesl bratříčka. Chceš ho vidět?
10: Bratříčka ne, ale toho Čápa.
8: Poslechněte, člověče, víte, co to je umění?
9: Takže, to mě budete učit znát. Umění to je sochařství, malířství a zemětřesení.
8: Zemětřesení to je nějaká blbina, copak zemětřesení je umění?
9: No, tak udělej Vítejte, zemětřesení!
12: Člověček, kdo vás to tak zřídil? Vždyť vy jste samá boule a modřina, pojďte, já vás dovedu domů.
13: Opovažte se! Odtamtud právě jdu!
8: Tak co pak je to, občané? Ve 2 hodiny po půlnoci na náměstí tady boucháte na čineli.
9: No a? Co se
8: děje? No co se děje? Budu vám muset dát pokutu.
9: Vy mě? Tu pokutu zaplatíte, šefe, vy? Pač nestojíte v pozoru. Já neuhybnu.

0: Tak to je závěr dnešní humoriády. Hostem byl Antonín Procházka. Na co se těší v nejbližší době, hodinách, minutách, dnech?
1: Já teďka, že pojedu na Letnou a půjdu do nějaké vinárny a dám si dobré vínko.
0: Tak tomu se říká ďábelský plán,
1: ano.
0: Kterým to začalo dneska tady vaše vyprávění. Tak jo, děkujeme pěkně, hodně zdraví, hezké jaro.
1: Mějte se, naschle.
0: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoucký podnikatel Kyselý a bývalý policista Kadlec z kauze Vidkun podali ústavní stížnost. Každé páté klíště může na Moravě způsobit nebezpečné onemocnění. U Českého rozhlasu si včera zástupci vlády a parlamentu připomněli výročí zahájení pražského povstání. Oblačno, přehánky, teploty až 24 stupně Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ústavní stížnost podali dva aktéři olomoucké kauzy Vidkun. Podnikatel Ivan Kyselý a bývalý policejní náměstek Karel Kadlec, informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Oba muži dostali kvůli únikům z policejních spisů z roku 2015 podmínku. Vrchní soud původně poslal Kadlece na 3,5 roku do vězení a Kyselému dal 4letou podmínku. Letos v lednu jim ale nejvyšší soud tresty zmírnil. Přibližně každé páté klíště může na Moravě přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli olomoučtí přírodovědci. Zkoumali stovky klíšťat ze 6 lokalit, například z Olomouce Chomoutova, taky z Tovačova na Přerovsku. Podle Petra Adamíka z Univerzity Palackého klíšťata nepřenáší jen encefalitidu a boreliozu, ale taky další patogeny.
3: My jsme se zamerali na bakteriální infekcie, byly to rikecie a potom anaplazmy, ještě popri klasických boreliách. Častokrát se projevují takovými nešpecifickými, třeba horečnatými stavmi a lehko můžou být třeba nedetekované. Za nás je jako velmi zajímavé, jak je to velmi premenlivé v priestore a na lokalitách, že někde jich je viac premorených klišťatýmito bakteriami a někde méně.
2: Policie vyšetřuje případ opilého strojvedoucího. Údajně řídil osobní vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se skoro 3 promile alkoholu. Na jeho chování upozornili svědci. Podle nich neotvíral dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Ve vlaku jelo zhruba 40 lidí, nikomu se nic nestalo. Strojvedoucímu hrozí až 5 let vězení. Pokračuje policejní mluvčí Miluše Zajícová.
4: Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, za který je možné dle trestního zákoníku uložit zákaz činnosti, případně trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let.
2: Zástupci vlády a parlamentu si v úterý u budovy Českého rozhlasu připomněli výročí 81 let od začátku pražského povstání. Právě tehdejší Československý rozhlas měl při událostech 5. května 1945 zásadní roli. O budovu rozhlasu na pražské Vinohradské třídě se vedly nejtěžší boje. Pietu zakončila minuta ticha s čestnou salvou a česká státní hymna. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl historický význam těchto událostí.
5: Vím, že přehnaný patos nám není vlastní. Jsou však chvíle v dějinách, kdy je na místě připomenout si národní hrdost a opravdové vlastenectví. Tiché, neokázalé a neokaté, které se každou chvíli vychloubačně nebije v hruď. Můžeme jen litovat národy, jež nemají ve svých dějinách podobné příklady a vzory. My je naštěstí máme.
1: Sport.
2: Volejbalisté Karlovarska mají 4. domácí titul. V rozhodujícím 5. finále porazili doma obhájce trofeje Levi Praha 3-0. Hokejisté Olomouce začali v pondělí s letní přípravou. Na zimním stadionu se sešly i nové posily. Útočníci Martin Štohanzl, Jakub Kos, Michal Vitouch a Michal Tomeček. Zahraniční hráči se připravují individuálně nebo jsou v reprezentaci. Tým nově povedou dva hlavní trenéři. Loňský asistent Petr Svoboda a dosavadní videokouč Petr Fiala. Odhaluje ambice do nové sezony.
6: Jsou nějaký cíle, které buď splníte a budete hrát třeba jenom to předkolo. Předloni to taky se stalo, že to ani to nevyšlo. Jo. Musíme koukat na sebe, jak budeme hrát a tím, že jsou tam takový ty kluci, kteří by měli být dravci, tak věřím tomu, že ukážeme, že jsme schopni hrát líp a nejenom, že budeme spokojení, že je předkolo, protože to je málo.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne přehánky, ojedinělé bouřky, teploty 21 až 24 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli úpravám je částečně omezen provoz na dálnici D1 do Ostravy i ve směru opačném nedaleko exitu Lipník nad Bečvou se mezi 292. a 292. a půl tým kilometrem jezdí jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 6. května a svátek má Radoslav a Radoslava. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáři. No a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Valdemar Matuška. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 4:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Středa 6. května. Svátek má starostlivý Radoslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Americká vojska pod velením generála Pattona osvobodila v roce 1945 Plzeň a Karlovy Vary. Nesměla však překročit linii Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Linec. Oficiální návštěva současného britského krále Karla III. A princezny Diany v Československu začala přesně před 35 lety v roce 1991. Královský pár přespával na Pražském hradě, každý v jiném patře, a do 9. května si prohlédli nejkrásnější místa našeho hlavního města. Ve stejný den před 35 lety, kdy přijela princezna Diana, zmizely ze sbírky Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci 4 obrazy Pabla Picassa obrovské hodnoty. Už 27. června ale byly dopadeny 4 podezřelé osoby a 3 obrazy byly zajištěny. Ten poslední byl vypátrán v listopadu téhož roku v německém Bayreuthu. Papež Jan Pavel II. Jako první hlava římskokatolické církve vstoupil před 25 lety v roce 2001 do islámské svatyně. Navštívil umajovskou mešitu v syrském Damašku. God save the king. Ve Westminsterském opatství byl před 3 lety slavnostně korunován britský král Karel III. A královna Kamila. Three cheers for his majesty the king. Slavnostní korunovace se účastnilo 2200 hostů, včetně českého prezidenta Petra Pavla. Před 170 lety v roce 1856 se v Moravskoslezském Příboře narodil zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. 65 má dneska idol ženských srdcí, hollywoodský švihák, herec George Clooney. A 40 je našemu cyklistovi Romanovi Kreuzigerovi. Já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, je středa 6. května, 6:02 a svátek má dnes Radoslav a Radoslava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jsou-li májové, hřiby červivé, bude suché léto. Dnes sluníčko i mraky a odpoledne přehánky a bouřky. Teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 15 stupňů Celsia. Hranice 14 stupňů, píše Radek, chystá se do práce a v Rapotině 11 stupňů, hlásí Ondřej, ten se chystá také do práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Poslední dubnovou středu nás navždy opustil Oscar Petr, zakladatel Marciasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oscarem Petrem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Nezisková organizace ZMI zahájila v olomouckých Hodolanech pilotní provoz denního stacionáře. Určený je dospívajícím a dospělým se zdravotním postižením. Jejich rodiny se díky službě můžou víc věnovat zaměstnání, odpočinku nebo péči o další své děti bez handicapu.
1: Valika, pojedeme na výlet.
2: Do Slunjakov.
1: Na Slunjakov? A to vezmeme kočárek?
2: Vezmeme kočár.
1: Tak jo, tak si vem batoh. Paráda.
3: Lucie Žárovská pozoruje svoji dceru Valentinu. Spolu se dvěma asistenty pojede ze stacionáře na výlet ven.
4: Valentina má syndrom Angelman-Prader-Willi, který způsobuje autismus, mentální retardaci, epilepsii a chování náročné na péči.
3: 18-letá dívka je tak prakticky ve všem odkázaná na pomoc ostatních.
4: Jo, ona není schopná rozeznat teplo zima, takže je schopná vyběhnout ven ve spodním prádle a může být minus 5 a je jí to jedno. Jako jo. A nemá pod sebe záchovy, takže potřebuje neustálej dohled venku.
3: S náročnou péčí teď Lucii Žárovské pomáhá nově otevřený stacionář v Olomouci. Asistenti tu o klienty pečují individuálně, kapacita je momentálně pro dvě osoby na jednou. Na Olomoucku je taková služba zatím jediná, říká Nadežda Škrabalová, předsedkyně spolku ZMI, který ji poskytuje.
5: Jsou to dospívající děti vlastně po ukončení školní docházky, které mají mentální postižení, poruchou spektra a zpravidla ty chování náročné na péči.
3: Od příštího roku plánují kapacitu zdvojnásobit. Služby organizace ZMI využívá pro svou dceru s postižením i Dagmar Kozáková. Stejně jako Lucie Žárovská je členkou spolku rodičů Most k péči. Jejichž cílem je posílení kapacit takových služeb v Olomouckém kraji.
6: Moc dobře si uvědomujeme, že jednou tu péči budeme muset někomu předat. Jednak kvůli stáří, kvůli zdraví. A hrozně rádi bychom prostě kvalitní službu, kde budeme vědět, že o to dítě je dobře postaráno a bude tam spokojeno a bude efektivně trávit svůj čas.
3: Situaci v kraji by podle Kozákové zlepšilo zřízení nové pobytové služby. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Meteorologové prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požáru do odvolání, informoval Český hydrometeorologický ústav. Neměli bychom rozdělávat ohně v přírodě, odhazovat nedopalky cigaret na zem a používat přenosné vařiče. Hasiči v úterý večer zlikvidovali požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku. Hořelo od nedělního odpoledne, zasahovalo tam postupně 66 jednotek hasičů. Plán vybudovat soubor mlžítek pod historickou dlažbou olomouckého centrálního náměstí se letos nekoná. Problém je s vybudováním podzemní technologické šachty, uvedl ředitel olomouckých technických služeb Pavel Dostal. Jako náhradu umístí letos na horní náměstí provizorní mobilní mlžnou bránu. Veřejné ohniště budou moct využívat návštěvníci lesoparku v Jezerské ulici v Lipníku nad Bečvou. Dělníci už ho připravují, práce budou stát 130 tisíc korun. Hotové by měly být do konce června, uvedl ředitel technických služeb Václav Zatloukal. Ze sportu. Novým trenérem českých biatlonistů se stal Michal Schlesinger. Doplní Ondřeje Moravce, nahradil Michaela Málka, který se přesune k B týmu. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, odpoledne čekejte přeháňky, ojediněle se můžou objevit i bouřky. Teploty 21 až 24 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 do Ostravy mezi exity 298 a 296 Lipník nad Bečvou. Jezdí se tam jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořád od pradědu na Hanou. 17:55 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, už o půl, ne už o 15:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Další zastávka bude v Nákle. Viděli jste, jak vzniklo jméno této obce a že je zde možná pohřben Attila vládce Hunů? Náklo na Olomoucku je vesnicí, kterou mají lidé spojenou s nedalekými pískovnami a koupáním. Patří také mezi hanácké obce se spoustou pozoruhodných památek i legend, které je provázejí. A tak se dnes s Mirkem Kobzou a jeho pohlednicí vydáme právě na místo, kde v pravěku bylo velké jezero. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 6. květnového rána, je středa, svátek má Radoslav a Radoslava a za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v květnuli hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. Dnes sluníčko i přeháňky a bouřky a teplota do 24 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Bára z Olomouce hlásí 15 stupňů a zdraví z práce. Šternberg 13,5 stupně Celsia, napsala Petra. Chystá se snídat a na oběd bude vařit zeleninové risotto. A u Ničov 13 stupňů, to hlásí Věra, vstává a bude chystat snídani. Dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
3: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si ji osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host přivítám módního návrháře Osmaniho Lafitu, který v sobě kubánské geny rozhodně nezapře a vždy je dobře naladěn. Mění se to, když je sám, kdy poprvé spatřil Pražský hrad. Jak se dostal k módě, co ho inspiruje, jakou módní show chystá a jak hodnotí oblékání Čechů. I o tom budeme mluvit po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6 hodin. V lesoparku v Lipníku nad Bečvou bude veřejné ohniště. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Do odvolání platí výstraha meteorologů před požáry ze sucha. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouce letos nebudou. Hokejisté Olomouce zatím oznámili 5 nových hráčských posil. Oblačno, přeháňky, teploty až 24 stupně Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ve východní polovině České republiky bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Neměli bychom rozdělávat ohně v přírodě, odhazovat nedopalky cigaret na zem a používat přenosné vařiče. Plán vybudovat soubor mlžítek pod historickou dlažbou Olomouckého centrálního náměstí se letos nekoná. Problém je s vybudováním podzemní technologické šachty, vysvětluje ředitel Olomouckých technických služeb Pavel Dostál.
3: Těch 16 rysek se musí zasáhnout do dlažby, ale hlavně i ta technologie, aby to nebylo to, že to bude stříkat ze země. To musí vytvářet mlhovinu, takže tam vlastně je vysokotlaké čerpadlo. Ta technologie musí být v nějaké technologické jímce. Takže složité je vlastně vybudovat tu technologickou jímku. Musí tam být prostě to čerpadlo, musí tam být úpravna vody, musí tam být nějaká desinfekce.
2: Jako náhradu technické služby umístí na Horní náměstí provizorní mobilní mlžnou bránu. Veřejné ohniště budou moct využívat návštěvníci lesoparku v Jezerské ulici v Lipníku nad Bečvou. Dělníci už ho připravují, práce budou stát 130 tisíc korun. Hotové by měly být do konce června, uvedl ředitel technických služeb Václav Zatloukal.
4: Veřejné ohniště bude z kamene s tím, že má průměr ten kruh 10 metrů, budou na něm umístěny 3 lavičky, pak tam bude odpadkový koš a v blízkosti jsou další lavičky. Samozřejmě jsou tam i hrací prvky pro děti, takže to bude pro celé rodiny zábava.
2: V Olomouckém arcibiskupském paláci začala v úterý výstava o napodobeninách obrazů. Navštěvníci se dozví, jaký rozdíl je mezi kopiemi a originály. Pokračuje vedoucí turistického centra arcibiskupství Vendula Prostředníková.
5: Představuje to, jak třeba padělatelé pracují, jaké techniky používají. Sleduje také to, jak se padělky odhalují. Naopak různými zase technologickými postupy, jako je infračervené záření nebo ultrafialové záření, případně i rentgen. A poukazuje na to, že i kopie, případně i falza, mají své místo v historii.
1: Sport.
2: Hokejový tým z Olomouce zatím oznámil příchod 5 nových hráčů, lotyšského obránce Ralfse Freiberkse z Vítkovic a útočníků Martina Vitoucha ze Sparty, Jakuba Kose z Brna a Martina Štohanzla a Michala Tomečka z první ligy. O případném dalším doplnění mluví trenér Petr Fiala.
6: Jedná se ještě s cizincem určitě do útoku. Beku máme, si myslím, dost i zkušených. Jednou máme, já doufám, že i na mistrovství, co tam bude Freiberks, takže zase nechceme mít 18 útočníků a hraje jenom 12, že jo? Takže myslím si, že moc lidí už nepřijde.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne přeháňky, ojediněle bouřky, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na dálnici D1 do Ostravy i ve směru opačném nedaleko exitu Lipník nad Bečvou. Se mezi 292. a 292. a půl tým kilometrem jezdí jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Včera jsem narazil na 6 let starou fotografii, na které jsem vyfocen v půli května, která na zahrádce už sbírám první zralou jahodu. No tak to letos rozhodně nehrozí. V této hodině probereme počasí z meteorology, za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, které nás tentokrát zavedou do Olomouce a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Marcela Holanová a právě teď bude zpívat Leona Machálková. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno. Muzea v Olomouci byla před 100 lety rozmístěna ve městě v mnoha budovách, což rozhodně nebylo ideální. Už mnohokrát po vzniku Československa padl návrh o jejich sjednocení. Jak to vypadalo konkrétně na začátku května 1926, ví díky článku v tehdejších novinách Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Z článků vyplývalo, že muzea byla rozmístěna v 7 budovách, které byly naprosto nedostačitelné a ještě k tomu ve velmi špatném stavu. Představitelé města už za sebou měli jednání s vojenskou správou, aby přepustila městu exklaristická kasárna, která pronajala eráru Náboženská matice. Ovšem vyjednávání uvázlo na mrtvém bodě. Mluvilo se o tom, že město postaví eráru kasárna nová, neměla na to ale prostředky a celá záležitost

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 6:15, je tady středa 6. května, svátek má Radoslav a Radoslava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když se v máji blízká, sedlák si výská. Dnes sluníčko i mraky, výjimečně přehánky, teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na naše číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Břeťa ze Štítů hlásí větší oblačnost, 7 až 12 stupňů, vítr 22 km za hodinu, klidno a sucho. V Mohelnici máme dnes po ránu 11 stupňů, jasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Do Loplazy u Nezamyslice 14 stupňů Celsia, jasno, bez větří. Jedeme nakoupit, pak do zahrady zalévat a odpoledne na kole pár kilometrů Němčickém. Napsal Miroslav, užijte si výšťku.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavica a Seladoni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si ji přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Seladons.

s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Do nového dne vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Provozovatelé koupališť a venkovních plaveckých areálů na Přerovsku zahájili přípravu na letní sezónu. Pospíchají, otevřít většinou chtějí do měsíce. Taky v Přerově, kde pracovníci chystají dosluhující 25-metrový bazén v jeho současné podobě na poslední sezónu. Příští rok ho vedení města nechá kompletně opravit.
1: Jako každý rok po zimě je potřeba provést rozsáhlou revitalizaci celého toho bazénu. Ty problémy nastávají každoročně tím, že ten bazén je dlážděný, takže odskakují kachličky po zimě, tak je potřeba je znovu přichytit, tak aby vydrželi celou sezonu.
2: Ukazuje mi u venkovní 25 Petr Kouba, jednatel společnosti Sportoviště Přerov. Vytmelit a zpevnit je potřeba taky odtokové kanály.
1: Tyto stavební úpravy jsou pochopitelné a jsou každoroční s ohledem na věk, s ohledem na stáří tohoto plaveckého areálu.
3: Aleš Nakládal, strojník.
4: S kolečkami přijel do areálu, kde jsou dva beach volejbalové kurty. Je tady nádherný, krásný písek, nicméně je spousta nečistot. Co to pro vás znamená?
3: Jasně, jarní práce, udržba, všechno vyčistit prostě. Dát to dokupy, plevel vytrhat, písek vyčistit, plno práce.
4: Kdo vám přijde pomoct?
3: Volejbalisti, kteří tady sami hrajou.
2: Přípravy zahájili i v sousedním Lipníku nad Bečvou. Na dně 50-metrového bazénu právě pracuje s kartáči na dlouhých násadách Sparta Františka Janošce.
5: Pustíme tady vodu. No, vezmu kartáče a čistíme.
2: Jen do rozjezdu nové sezóny technické služby letos investují 500 000 korun, potvrzuje ředitel Václav Zatloukal.
6: Tady vidíte novou atrakci, kterou připravujeme na letošní sezónu. Je to nafukovací trampolina o rozměrech 6x10 metrů.
2: Co rekreanti, návštěvníci areálu, letos musí počítat s nějakým navýšením vstupného?
6: Ceny nebudou navýšeny, budou stejné jako v loňském roce. Přibudou pernamentky, takže já doufám, že v tomhle ohledu budou spokojení.
2: Ceník vstupného zůstává stejný i na koupališti v Přerově. Naopak v Hranicích základní vstupné zdražují o 20 korun, ze 110 na 130 korun. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Ústavní stížnost podali dva aktéři olomoucké kauzy Vidkun, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý policejní náměstek Karel Kadlec, informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Oba muže dostali kvůli únikům z policejních spisů z roku 2015 podmínku. Vrchní soud původně poslal Kadlece na 3,5 roku do vězení, Kysela mu dal 4letou podmínku. Letos v lednu jim ale nejvyšší soud tresty zmírnil. Přibližně každé páté klíště může na Moravě přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli olomoučtí přírodovědci. Zkoumali stovky klíšťat ze 6 lokalit, například z Olomouce, Chomoutova a taky Tovačova na Přerovsku, uvedl Petr Adamík z Univerzity Palackého. Policie vyšetřuje případ opilého strojvedoucího. Údajně řídil osobní vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se skoro 3 promile alkoholu. Na jeho chování upozornili svědci. Hrozí mu až 5 let vězení, uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Vedení Zlatých hor na Jesenicku plánuje obnovu pomníku padlých v první světové válce. Památník v místní části Ondřejovice poničili předloňské povodně, uvedl nezávislý starosta Milan Hrác. Ze sportu. Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům americkým v pražské O2 aréně. Utkání se uskuteční na tvrdém povrchu 18. a 19. září. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno. Odpoledne čekejte na horách výjimečně přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a zpočátku slabý, postupně mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané nákladní auto budete mít na dálnici D1 z Přerova do Brna, stojí za exitem Mořice na 244. kilometru.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli navštívíme mužský tým házenkářské akademie Olomouckého kraje. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Házenkářská akademie Olomouckého kraje vznikla v roce 2020 sloučením klubů z Olomouce, Velké Bystřice a Prostějova. Za 6 let existence stabilizoval klub své dorostenecké týmy v nejvyšších soutěžích a o to samé se chce pokusit i výběr mužů. Ten kolo před koncem vede první ligu o jeden bod a je blízko baráži o extraligu. A nadšení týmu z možného úspěchu doslova sálá.
1: Já nemám omluvenky na trénink, kluci se těší na trénink a je to radost s těma klukama trénovat. Kdybyste viděl tu radost, jak když přijou na trénink, jak se jim nechce z tréninku, jak už je musíme tady zhasínat halu a vyhazovat z haly, protože chcou být pořád spolu a to je pro trenéra neskutečná motivace a neskutečná baterka. Já jako jsem už relativně staršího ročníku, ale oni mě nenechají zestárnout. Jo, já jsem prostě nadšený s něma a i když ty zápasy nervózně mě ubírají nějaký dny toho života, tak ta práce s nima mě naopak přidává.
2: Pochvaluje si Radek Flajsar, trenér mužského týmu Házenkářské akademie Olomouckého kraje a také šéftrenér a sportovní manažer celého klubu. Mužský tým je od začátku sezóny na špičce první ligy a v jejím posledním kole mu stačí remíza v Bohunicích k účasti v baráži o extraligu.
1: My máme jednoznačný cíl a to je extraliga, ale nemáme ho takové, že musíme letos. My věříme, my jsme nastavili mládež, my máme prostě etablovanou mládež nejvyšší soutěží, postupně chceme jít do té extraligy, ale věříme té poctivé práci a až to přijde, tak to přijde. Chceme být na tom připraveni i organizačně, takže pracujeme na všech frontách a ten cíl je extraliga, ale prostě říkám, není to za každou cenu a nemusí to být hned, ale minimálně tu baráž bychom si chtěli zahrát letos.
2: V ní už čeká poslední tým nejvyšší soutěže Strakonice. A třeba Zlín proti aktuálně skomírajícím Maloměřicím loni ukázal, že z první ligy se postoupit dá. A podle Radka Flajsara je na to klub z Olomouckého kraje připraven.
1: Myslím si, že jo. Samozřejmě ty finance, to je problém, jo. Ale já věřím, že v nějakých omezených podmínkách a věřím, že nám jako i kraj, i město, i naši partneři na nás nechají ve štichu a pomůžou nám do té extraligy. My už máme domluvený nějaký hráče na příští sezónu, ještě máme rozjednaný hráče v případě extraligy, takže určitě chceme tenhle kádr mírně posílit, ale rozhodně to nechceme celý obměnit a hrát to úplně s jinýma hráčema. Chceme hrát hodně s hráčema z regionu, chceme zapojovat postupně naši mládež a to je cíl celého klubu. My bychom prostě strašně rádi v dohledné době v té extralize byli, etablovali se tam a hráli to s velké části klukama z Olomouckého kraje a i s našima odchovancema.
2: Idea celého klubu při jeho vzniku v roce 2020 totiž byla co nejvíce sjednotit menší kluby v celém kraji a společnými silami vybojovat nejvyšší soutěže v různých kategoriích. V té nejprestižnější, tedy mužské extralize, by ale tým papírově v podstatě neměl kde hrát. Haly ve Velké Bystřice ani Olomouci totiž extraligové parametry nesplňují.
1: Určitě jsou sportoviště a nejenom v Olomouci, v okolí, v Olomouckém kraji, kde věřím, že bychom nějakou jako výjimku dostali, protože ne všechny úplně jsou ideální. I ostatní kluby v extralize nehrají to čistě bez výjimek. My bychom určitě rádi se bavili o možnosti hrát v rekonstruované hale UP Olomouc. No a věříme, že se povede i další projekt našeho partnera.
2: Doplnil šéftrenér Házenkářské akademie Olomouckého kraje Radek Flajsar. Jenže rekonstrukce univerzitní haly bude trvat až do roku 2027. A zmíněný projekt developerské skupiny Redstone je stále jen na papíře. Sen o nejvyšší soutěži je ale sportovně reálný a chybí k němu jen remíza v posledním kole a pak vítězství v dvojzápase baráže. Z Velké Bystřice Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co nám přináší dnešní počasí? Jak bude?
2: Tak teďka ještě zpočátku očekáváme většinou zmenšenou oblačnost, které bude ale postupně během dne přibývat. Později odpoledne a večer se mohou v jeseníkách výjimečně vyskytnout přeháníky nebo i bouřka. Maximální denní teploty budou dnes od 22 do 25 stupňů, na horách to bude kolem 18 stupňů a vítr bude slabý, postupně mírný, jihozápadní až jižní, od 3 do 7 metrů za sekundu.
0: A jaká bude noc a zítřejší den?
2: V noci by mělo být polojasno, přechodně oblačno, minimální noční teploty budou od 16 do 12 stupňů, pohane mírný jihozápadní až jižní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu. Zítra by mělo být oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer čekáme lokální přeháníky, výjimečně i bouřky, maximální denní teploty už budou o něco nižší než dnes, to znamená 18 až 22 stupňů, na horách kolem 14 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když ne herci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
4: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat 5 láhev. Cvik je vležen na zemi. Položíme se na záda. Pažev spažené před obličejem drží láhev. Celé tělo v jedné rovině. S výdechem přidáhneme bradu na hrudník a postupně rolujeme trup vzhůru. Paže stále nad hlavou drží 5 láhev. Opět s výdechem rolujeme zpět na zem. Cvik opakujeme 15krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7 hodin. Uzavírka mostu na třídě 1. máje v Hranicích začne příští týden. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Uzavírka mostu na třídě 1. máje v Hranicích začne až příští týden. Bazén Přerovského letního koupaliště čeká oprava. Památník obětí první světové války ve Zlatohorských Ondřejovicích se bude opravovat. Oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. O dva týdny později oproti původnímu plánu začne v Hranicích uzavírka mostu na třídě 1. máje. Řidiči s ní musí počítat od pondělí 11. května. Most čeká kvůli špatnému stavu výměna. Pro chodce bude připravená lávka. Prodlevu v zahájení prací vysvětluje Jindřiška Ochmanová z krajské správy silnic.
2: Zahájení stavby se oproti původnímu plánu posunulo. Důvodem byla nutnost upravit technické řešení lávky z důvodu většího zabezpečení ochrany chodců a zajištění nejvyššího zabezpečení spodní stavby lávky, což si vyžádalo změnu stavebního povolení a navazujících dopravních opatření. Tyto změny následně ovlivnily i termíny dalších prací.
1: Profesionální hasiči ve Šternberku budou mít do konce letošního roku novou hasičskou stanici. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit pro město Šternberk a dalších 24 spádových obcí, uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Nová zbrojnice za Šternberským hřbitovem vyřeší dosavadní nedostatečné prostory a hasičům poskytne potřebné zázemí. Opravovat se bude 25-metrový bazén v areálu letního koupaliště v Přerově, rozhodli o tom radní. Bazénová vana z 80. let minulého století na několika místech protéká, nahradí proto nová. Práce by měly začít příští rok, více náměstek primátora Vladimír Lichnovský z hnutí ANO.
3: Nebude to jenom o bazénové vaně, ale budeme se zabývat také opravou a novým vyspádováním ochozů, jejich odvodněním, hydroizolací, úpravami napojení na okolní komunikace, instalací nového zábradlí, pouboru terasy. Součástí projektu bude rovněž odstranění stávajícího stupního přístřešku do kryté části bazénu, oprava elektroinstalace v prostorách pod bazénem a tak dále.
1: Vedení Zlatých hor na Jesenicku plánuje obnovu pomníku padlých v první světové válce. Památník v místní části Ondřejovice poničili předloňské povodně. Pokračuje nezávislý starosta Milan Rác.
4: To je pomník v Ondřejovicích. Zpracovali jsme projektovou dokumentaci, protože ne všechny díly se zachránily. Byl vypracován projekt a požádali jsme teďka ministerstvo obrany o dotaci na tu realizaci toho pomníku. To myslím kolem 500 000 korun.
0: Sport.
1: Volejbalistky Prostějova v nadcházející sezóně přijdou o svou nejbodovější hráčku. Smečařka Sara Kruse, druhá nejproduktivnější volejbalistka uplynulého extraligového ročníku, míří do zahraničí. O svém angažmá už má jasno. Oficiálně to ale zatím ani jeden klub nepotvrdil.
5: Nechám to jako překvapení, ale už vím, už mám podepsáno, takže odcházím. Smutná, že mu jako musím odejít, ale abych se posunula ještě někam dál, tak jít do zahraničí je ten správný krok. Já jsem hrozně vděčná za jako v Prostějovu, že dali tu možnost se tady zase do toho zpátky vrátit a určitě jsem si sezónu užila. Bylo to skvělé a jsem ráda, že jsem si vytvořila zase nové kamarádství na celý život.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne na horách výjimečně přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18. Zpočátku slabý, postupně mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané nákladní auto budete míjet na dálnici D1 z Přerova do Brna, stojí za exitem Mořice na 244. kilometru.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Včera jsem potkal známou a ta pronesla přání, kéž by mi bylo zase 20 let, to bych brala. Kdyby vám bylo 20 let, co byste udělali jako první? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. Hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Petra Janu a právě teď bude zpívat Olga Lounová. Jsem optimista. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Nemáte na čtvrteční odpoledne plány? Mám pro vás právě teď tip. Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s hereckou legendou Igorem Barešem, který letos slaví své 60. narozeniny. Prostějovská knihovna, zámek Duha, Centrum zábavy a vzdělávání. Tam nezapomeňte jít ve čtvrtek v 16 hodin. Akce je zdarma. V ten den bude ale Igor Bareš také v atriu Českého rozhlasu Olomouc v 19 hodin. Potěší večer plný příběhů, humoru a vzpomínek. Ptát se budete vy a režisér Českého rozhlasu Olomouc Michal Bureš. Zastavte se u nás v rozhlase. No a Český rozhlas Olomouc zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem také do Jesenické knihovny Vincence Prznice. A to v pátek v 15 hodin. Kompletní informace najdete na našem Facebooku a na stránkách Olomouc rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 6. května, čtvrt na 8 a svátek má Radoslav a Radoslava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. Dnes sluníčko i mraky, výjimečně přehánky. Teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Partutovice u hranic, slunečno a lehce větrno, ze stolárny Sargánek, všechny zdraví Václav, Honza a Petr, ať se vám daří. Honza z Písečné píše, dnešní noc byla poměrně teplá, 13 stupňů, ráno teploměr ukazuje 15 stupňů, je jasno, fouká slabší vítr do 3,5 metru za vteřinu, vlhkost vzduchu 74%, vypadá to, že dešťové přehánky se dočkáme večer. No, držme si palce. Lašťany 14 stupňů, tolik naměřil Filip, který dnes musí natírat plot a tím splnit rok staré přání jeho ženy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řídnutí kostí, osteoporóza je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Nezisková organizace ZETMI zahájila v olomouckých Hodolanech pilotní provoz denního stacionáře. Určený je dospívajícím a dospělým se zdravotním postižením. Jejich rodiny se díky službě můžou víc věnovat zaměstnání, odpočinku nebo péči o další své děti bez handicapu.
1: Valika, pojedeme na výlet.
2: Do Sluňákov?
1: Na Sluňákov? A vezmeme kočárek?
2: Máme kočár.
1: Tak jo, tak si vem batoh. Paráda.
3: Lucie Žárovská pozoruje svoji dceru Valentinu. Spolu se dvěma asistenty pojede ze stacionáře na výlet ven.
4: Valentina má syndrom Engelmann-Prader-Willi, který způsobuje autismus, mentální retardaci, epilepsii a chování náročné na péči.
3: 18-letá dívka je tak prakticky ve všem odkázaná na pomoc ostatních.
4: Jo, ona není schopná rozeznat teplo zima, takže je schopná vyběhnout ven ve spodním prádle a může být minus 5 a je jí to jedno. A nemá pod sebe záchovy, takže potřebuje neustále dohled venku.
3: S náročnou péčí teď Lucii Žárovské pomáhá nově otevřený stacionář v Olomouci. Asistenti tu o klienty pečují individuálně, kapacita je momentálně pro dvě osoby na jednou. Na Olomoucku je taková služba zatím jediná, říká Naděžda Škrabalová, předsedkyně spolku ZETMI, který ji poskytuje.
5: Jsou to dospívající děti vlastně po ukončení školní docházky, které mají mentální postižení, poruchu spektra a zpravidla ty chování náročné na péči.
3: Od příštího roku plánují kapacitu zdvojnásobit. Služby organizace ZETMI využívá pro svou dceru s postižením i Dagmar Kozáková. Stejně jako Lucie Žárovská je členkou spolku rodičů Most k péči. Jejichž cílem je posílení kapacit takových služeb v Olomouckém kraji.
6: Moc dobře si uvědomujeme, že jednou tu péči budeme muset někomu předat. Jednak kvůli stáří, kvůli zdraví. A hrozně rádi bychom prostě kvalitní službu, kde budeme vědět, že o to dítě je dobře postaráno a bude tam spokojeno a bude efektivně trávit svůj čas.
3: Situaci v kraji by podle Kozákové zlepšilo zřízení nové pobytové služby. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Meteorologové prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požáru do odvolání, informoval Český hydrometeorologický ústav. Neměli bychom rozdělávat ohně v přírodě, odhazovat nedopalky cigaret na zem a používat přenosné vařiče. Někteří maturanti dnes píšou nepovinné didaktické testy z matematiky a dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky si zvolila asi 4% přihlášených, to je přes 3,5 tisíce žáků. Jde o možnost studentů, kteří směřují hlavně na technické, přírodovědecké nebo matematické obory na vysokých školách. Výsledky jim můžou pomoct při dalším studiu. Plán vybudovat soubor mlžítek pod historickou dlažbou Olomouckého centrálního náměstí se letos nekoná. Problém je s vybudováním podzemní technologické šachty, uvedl ředitel Olomouckých technických služeb Pavel Dostal. Jako náhradu umístí na horní náměstí provizorní mobilní mlžnou bránu. Veřejné ohniště budou moct využívat návštěvníci lesoparku v Jezerské ulici v Lipníku nad Bečvou. Dělníci už ho připravují, práce budou stát 130 tisíc korun. Hotové by měly být do konce června, uvedl ředitel technických služeb Václav Zatloukal. Ze sportu. Markéta Davidová je po druhé operaci vyhřezlé ploténky součástí biatlonové reprezentace. Čekají rehabilitace a poté individuální tréninkový plán. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno, odpoledne čekejte na horách výjimečně přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů a zpočátku slabý, postupně mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli opravám vozovky jedou dělníci po dálnici D46 z Vyškova do Olomouce. Potkáte je mezi 5. a 34. kilometrem v pravém pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Volejbalistky Prostějova po uplynulé sezóně opouští nejproduktivnější hráčka. Více to probereme za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl osmé, dobré ráno. Volejbalistky Prostějova sice neobhájili extraligový titul a s omlazeným kádrem skončili páté, z dílčích hledisek ale mohou hodnotit sezonu jako úspěšnou. Týmově zejména díky stříbru z Českého poháru a individuálně díky smečařce Sarah Krus, která byla druhou nejproduktivnější hráčkou celé soutěže.
1: Já jsem hrozně vděčná za jako v Prostějovu, že mi dali tu možnost se tady zase do toho zpátky vrátit a že mi dali tu důvěru vzít na sebe ty těžké momenty v zápase a určitě jsem si sezónu užila, holky jsou úžasné, takže bylo to skvělé. Já jsem ráda, že jsem si vytvořila zase nové kamarádství na celý život.
2: Pochvaluje si Sarah Krus, která v předešlé sezóně v Prostějově po operaci ramene odehrála jen zlomek utkání a spíše trénovala. Klub jí ale dal na další ročník důvěru a tu splatila i s úroky. Stala se jednoznačnou bodovou lídriní a se 408 body byla druhou nejproduktivnější hráčkou extraligy.
3: Ona zahrála skvělou sezónu, měla skvělou sezónu. Někdy nahrávačka ji překrmovala úplně extrémně a někdy to bylo až moc na sílu a Sára někdy to měla extrémně těžký, že utočila vlastně skoro všechny balony. A nahrávačka si to nenechala vysvětlit. Jsem rád za to, že to Sára zvládla, že hlavně zvládla tu sezónu po zdravotní stránce, protože měla problémy s ramenem a to kvantum těch balónů, co dostávala, tak to klobouk dolů. Má nedostatky v obraně, to ona ví, takže v budoucnu muset na tomto zapracovat, jinak útočně velmi silná hráčka.
2: Vysvětloval trenér Prostějova Petr Zapletal. Ten jako bývalý nahrávač neviděl rád, že nahrávačka Viktoria Dajzlová velmi málo přihrávala za sebe na post univerzálky. A tak Sara Krus na smeči měla v každém zápase spoustu práce a tým na ní ve skórování velmi spoléhal.
1: Cítila jsem ten nátlak, ale já nátlak mám ráda, takže v těch momentech, kdy se to potřebovalo, tak jsem se snažila udělat ty body a nějak se tomu týmu zkusit pomoct, takže jsem tam se to cítila, ale já to mám ráda. Jak když jsem v té euforii a v tom adrenalinu, tak jsem úplně ze mě vyjde taková jakoby druhé já, takže já se v tom vyžívám a ráda dělám ty body.
2: Kromě sběru bodů plněla v klubu i jinou důležitou funkci. Často totiž působila jako tlumočnice pro kubánskou univerzálku Desiret Madanovou, protože ona sama má kubánského tatínka.
1: Já jsem pomáhala, překládala skoro všechno, protože anglicky nemluví ani slovo, takže jsem mi pomáhala ve všem a i když se potřebovala nějaká komunikace s vedením, tak jsem tam vždycky byla a myslím si, že se tady necítila vůbec špatně. A když už, tak jsem překládala i mezi holkama, takže mohli mít konverzaci.
2: Další konverzace ale Sara Krus s prostějovskými spoluhráčkami mít nebude, protože s klubem se prozatím loučí a o své budoucnosti už má jasno.
1: Vím, ještě asi nebudu říkat, nechám to jako překvapení, ale už vím, už mám podepsáno, takže odcházím. Smutná, že mu jako musím odejít, ale myslím si, že abych se posunula ještě někam dál, tak jít do zahraničí je ten správný krok.
2: Věří Sara Krus, která tak bude moci navázat na své předešlé zahraniční štace na amerických univerzitách a v ligách v Turecku a v Peru. Z Prostějova Adam Kudet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a probouzíme se do 6. květnového rána. Je středa, svátek má Radoslava. Radoslava, vše nejlepší. Za půl minuty 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v květnuli hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. Dnes sluníčko i mraky, výjimečně přehánky, teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové začíná další květnový den, je polojasno a teplota 12 stupňů, napsal Tonda. Prostějov, 16 stupňů Celsia. Hlásí Monika, která se dnes chystá zalévat na zahrádce a musí odplevelit květiny. 14,5 stupně v Přerově, tolik naměřil Martin.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
3: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Dnes jsem vyprávěl, která jsem včera potkal známou, která pronesla přání, aby jí bylo opět 20 let. Kdyby vám bylo 20 let, co byste udělali jako první? O tom mi píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše vzkazy. Kdyby mi bylo opět 20, tak by muselo být i mojí manželce 20 let, ale to se asi nestane. Už jsem si na ní zvyknul. Pavel z Oseka. Být znovu tak mladá, začala bych používat mozek už tenkrát, napsala Ida z Prostějova. Kdybych se probudil znovu ve 20, rozhodně bych trávil více času se svými blízkými a snažil se dosáhnout své sny a dotáhnout do konce, napsala Radek z Olomouce. Mít znovu 20, odletím pryč z České republiky, třeba do Austrálie a tam zůstanu. To už je vzkaz od Jany z Přerova. Pokud bych měl nynější rozum a zkušenosti a znovu mi bylo 20 let, nebyl bych už tak hodný, píše Vašek z Jeseníku. Kdyby vám bylo opět 20 let, co byste udělali jako první? Vaše další vzkazy uslyšíte už v příští hodině. Nezapomeňte na SMS číslo 723 70 33 51.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Policie prověřuje možný dotační podvod v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Státní maturita dnes pokračuje testy z jazyků a rozšiřující matematiky. Většina dětí v Olomouci dochází do školy pěšky nebo jezdí na kole či městskou hromadnou dopravou. Areál u Olomouce zkouší letní skladování technického sněhu pod plachtami. Oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Někteří maturanti dnes píší didaktický test z cizího jazyka nebo rozšiřující matematiky. Tu se letos zvolilo přes 3500 studentů, tedy zhruba 4% přihlášených. Státní organizace CERMAT, která společnou část maturitní zkoušky zajišťuje, navíc dlouhodobě oceňuje ty, kteří v tomto testu dosáhnou maximálního výsledku. Jde o nepovinnou zkoušku, kterou si vybírají především žáci gymnázií a středních odborných škol technického zaměření. Pokračuje učitel matematiky Marek Valášek.
3: Ta matika rozšiřující je pro děcka, který mají rádi matiku, rozumějí matice, dej jim ta matika. Dost často to bývá tak, že jsou to lidi, kteří chtějí dál studovat, řekněme, nějaký technický obory nebo něco, co s tou matematikou souvisí.
2: Dnešní testy jsou nepovinné, kromě matematiky je možnost psát test z dalšího cizího jazyka. Na výběr byla kromě angličtiny francouzština, němčina, ruština a španělština. Většina dětí v Olomouci dochází do školy pěšky, jezdí na kole nebo koloběžce a využívají veřejnou dopravu. Auty se do škol dopravuje 16% dětí. Podíl této dopravy v posledních letech mírně roste. Vyplývá to z výsledků projektu Bezpečná cesta do školy 2025. Do něhož se v Olomouci zapojilo 20 základních škol a více než 1300 žáků. Uvedl primátor či náměstek Tomáš Pejpek z Pro Olomouc. Podezřením na dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku prošetřují kriminalisté na základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Na její vedení si dlouhodobě stěžují někteří rodiče a učitelé. Ředitele v dubnu po sérii kontrol navrhla odvolat Česká školní inspekce. Pokračuje mluvčí policie Miluše Zajícová.
4: V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vzhledem k tomu, že v dané věci probíhá v současné době prověřování, nebudeme k případu sdělovat další bližší informace.
2: Areál v Hrubé vodě na Olomoucku zkoušejí uchovat přes léto pomocí speciální technologie obří hromadu technického sněhu, který zůstal po ukončení sezony na tamních sjezdovkách. Několika metrovou kopu překryli pracovníci areálu speciálními izolačními vrstvami a štěpkou. Ideální mikroklima udržují speciální sondy. Pokud z nich vydrží, stane se základem pro začátek příští zimní sezony, řekl zástupce areálu Tomáš Drápal.
5: Sport.
2: Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům v pražské O2 aréně na tvrdém povrchu 18. a 19. září. Vstupenky budou v prodeji koncem května. Kapitán Tomáš Berdych se těší na místo, kde jeden ze svých dvou Davis Cupů vyhrál.
6: Na O2 arénu mám jenom samý dobrý vzpomínky za vlastně našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžký utkání, který je teď čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout, tak by to bylo skvělý a já se na to strašně moc těším.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne na horách výjimečně přehánky, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18 stupňů, zpočátku slabý, postupně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Porouchané nákladní auto budete míjet na D1 z Přerova do Brna, stojí za exitem Mořice na 244. kilometru.
1: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, také si užíváte jarní rána. Oproti zimě, když jdeme ráno do práce, je už šero, někteří mají dokonce úplně probuzené sluníčko, no to se hned radostněji vstává. Za chvíli nás také probudí písničkou František skupina Buty a nebude chybět vydání naší nové rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám v ní tentokrát poví zajímavosti o ledovcích. Dobré ráno.

0: Do středečního prosluněného rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Je tady další vydání naší nové rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám v ní tentokrát poví zajímavosti o ledovcích.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7/8 je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 8:45. Dobré ráno, užíváme si středu 6. května a svátek má Radoslav a Radoslava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když se v máji blízká, sedlák si výská. No dnes sluníčko i mraky, výjimečně přehánky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Bruntál, slunečno, 12 stupňů, větřík a déšť, nikde, pěkný den, přeje Dáša. U nás je 15 stupňů, svítí sluníčko, chystám se prát prádlo, napsala zde na z Holubic a Sobotín 12 stupňů, docela slunečno, vzkaz od Petry.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. Provozovatelé koupališť a venkovních plaveckých areálů na Přerovsku zahájili přípravu na letní sezónu. Pospíchají, otevřít většinou chtějí do měsíce. Taky v Přerově, kde pracovníci chystají dosluhující 25-metrový bazén v jeho současné podobě na poslední sezónu. Příští rok ho vedení města nechá kompletně opravit.
1: Jako každý rok po zimě je potřeba provést rozsáhlou revitalizaci celého toho bazénu. Ty problémy nastávají každoročně tím, že ten bazén je dlážděný, takže odskakují kachličky po zimě, tak je potřeba je znovu přichytit, tak aby vydrželi celou sezonu.
2: Ukazuje mi u venkovní 25 Petr Kouba, jednatel společnosti Sportoviště Přerov. Vytmelit a zpevnit je potřeba taky odtokové kanály.
1: Tyto stavební úpravy jsou pochopitelné a jsou každoroční s ohledem na věk, s ohledem na stáří tohoto plaveckého areálu.
3: Aleš Nakládal, strojník.
4: S kolečkami přijel do areálu, kde jsou dva beach volejbalové kurty. Je tady nádherný, krásný písek, nicméně je spousta nečistot. Co to pro vás znamená?
3: Jasně, jarní práce, údržba, všechno vyčistit prostě. Dát to dokupy, plevel vytrhat, písek vyčistit, plno práce.
4: Kdo vám přijde pomoct?
3: Volejbalisti, kteří tady sami hrajou.
2: Přípravy zahájili i v sousedním Lipníku nad Bečvou. Na dně 50-metrového bazénu právě pracuje s kartáči na dlouhých násadách Sparta Františka Janošce.
5: Pustíme tady vodu. No, vezmu kartáče a čistíme.
2: Jen do rozjezdu nové sezóny technické služby letos investují 500 000 korun. Potvrzuje ředitel Václav Zatloukal.
6: Tady vidíte novou atrakci, kterou připravujeme na letošní sezónu. Je to nafukovací trampolina o rozměrech 6x10 metrů.
2: Co rekreanti, návštěvníci areálu, letos musí počítat s nějakým navýšením vstupného?
6: Ceny nebudou navýšeny, budou stejné jako v loňském roce. Přibudou pernamentky, takže já doufám, že v tomhle ohledu budou spokojení.
2: Ceník vstupného zůstává stejný i na koupališti v Přerově. Naopak v Hranicích základní vstupné zdražují o 20 korun, ze 110 na 130 korun. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez této všetečné uklízečky se neobejde ani Scotland Yard. Jiřina Bohdalová v hlavní roli detektivní komedie Paní Piperová zasahuje. ČT2. Boj bývalé hornické osady o přežití. Premiéra dokumentu Zápas o Bedřišku. A ČT Art. Hostil nejslavnější interprety, orchestry i dirigenty. Historie Mezinárodního hudebního festivalu v premiérovém dokumentu Pražské jaro, okno do světa. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
3: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Státní maturity dnes pokračují nepovinnými testy z matematiky a dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky se letos zvolilo více než 3,5 tisíce studentů, to jsou asi 4% přihlášených. Jde o možnost, kterou si vybírají především žáci gymnázií a středních škol odborných technického zaměření. Kromě matematiky si žáci mohli vybrat test navíc z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. Přibližně každé páté klíště může na Moravě přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli olomoučtí přírodovědci. Zkoumali stovky klíšťat ze 6 lokalit, například z Olomouce Chomoutova, taky Tovačova na Přerovsku, uvedl Petr Adamík z Univerzity Palackého. Policie vyšetřuje případ opilého strojvedoucího. Údajně řídil osobní vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se skoro 3 promile alkoholu. Na jeho chování upozornili svědci, hrozí mu až 5 let vězení, uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Vedení Zlatých hor na Jesenicku plánuje obnovu pomníku padlých v první světové válce. Památník v místní části Ondřejovice poničili předloňské povodně, uvedl nezávislý starosta Milan Rác. Ze sportu. Volejbalisté Karlovarska mají 4. domácí titul, první od roku 2022. V rozhodujícím 5. finále porazili doma obhájce trofeje Levi Praha 3-0. Počasí na střední Moravě. Dnes bude oblačno. Odpoledne čekejte na horách výjimečně přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů. Celsia, jeseníka okolo 18 stupňů a zpočátku slabý, postupně mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvě nákladní auta se nabourala v Mikulovicích na Jesenicku v centru u křižovatky na Zlaté hory. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Kvůli opravám vozovky jedou dělníci po dálnici D46 z Vyškova do Olomouce. Potkáte je mezi 5. a 34. kilometrem v pravém pruhu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Jak probíhá stavba protihlukových stěn na dálnici D1 v Předmostí, uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přijede. Dobré ráno, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté. Dobré ráno. Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji, co se děje v nejbližším okolí dálnice D1 u Přerova. Nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Součástí zakázky na dokončení posledního úseku dálnice D1 kolem Přerova je také stavba protihlukových stěn u silnice 1/55 v místní části Předmostí. Abychom tyto stěny u silnice první třídy mohli dostavět a eliminovat tím hluk z dopravy v ulicích 1. května, Tylova a u Pošty, čekali jsme na změnu vedení provozu po zprovoznění dálnice D1. Stavba je v plném proudu, sloupy jsou už zabetonovány a probíhá osazování ochranných panelů. Práce budou hotové do konce června. Doprava v místě je aktuálně vedena jedním jízdním pruhem pro každý směr.
2: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v máji hřímoty nadělají trampoty. No dnes sluníčko i mraky, výjimečně přehánky. Teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Prostějov, 16 stupňů slunečno, píše Petr, který dnes bude vysazovat angrešt, ten starý zničil krtek. Jeseník, 15 stupňů, mohlo by zapršet, zahrádka to potřebuje. Píše Olga. A Honza z Dubu nad Moravou naměřil 16 stupňů a hlásí slunečno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. Dnes ráno jsem vyprávěl, kterak jsem včera potkal známou, která pronesla přání, aby jí bylo opět 20 let. Kdyby vám bylo opět 20 let, co byste udělali jako první? O tom jste mi dnes psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme ještě na vaše další vzkazy. Kdyby mi bylo 20 let, přijela bych znovu do krásné města Olomouce, i když Vysoké Tatry jsou také nádherné, napsala Hela. Kdybych měla 20 let, tak bych asi dělala to stejné, co dělám teď, píše Zdena z Holubic. Kdyby mi bylo opět 20 let, nevěřil bych slibům našich politiků, ale udělal bych vše proto, aby byl občan opět občanem a nejen vhodným volebním materiálem stylu Zvolte nás a víc se o nás nestarejte. To už píše Jirka z Prostějova. 20 jen to ne, vzkaz od Oliny z Mohelnice. Znovu bych už nechtěla brzy vstávat a pořád jen makat. U nás doma je probuzení ve 20 stejné jako po 30 letech, co jsme spolu, vzbudíme se a dáme si pusu, pochlubila se Andrea z Rýmařova. Mít znovu 20, úplně každou volnou chvíli bych trávila se svojí maminkou a tatínkem, píše Lída z Rovenska. Už ne znovu 20, ještě bych musel na vojnu a na tu nemám hezké vzpomínky. Lukáš z Bělé pod pradědem. Bral bych ale znovu 30 let, to byla naprostá pohoda. Já bych ve 20 poslal pryč tehdejší přítelkyni, později manželku, dnes už bývalou ženu, to je vzkaz od Jirky z Olomouce. Mít znovu 20, dám si přihlášku na vysokou, doteď mě mrzí, že jsem to tenkrát neudělala, napsala Irena z Velkých Losin. 20 let by byla paráda, vstával bych bez hekání, to je vzkaz od Lukáše z Nové Hradečné. Tak děkuji za vaše zprávy a přeji, abychom prožívali s úsměvem a hlavně ve zdraví každý věk.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Mlýnskou ulici v Jeseníku čeká rekonstrukce. Více o tom ve zprávách celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný. Přeji usměvavou středu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Někteří maturanti dnes píší didaktické testy z rozšiřující matematiky a také z dalších cizích jazyků. Mlýnskou ulici v Jeseníku čeká rekonstrukce. Povodí Moravy opravuje nádrž v Šišmě na Přerovsku poničenou přívalovými dešti. Oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Státní maturita dnes pokračuje didaktickými testy z matematiky a cizích jazyků. Rozšiřující matematiku se letos zvolilo více než 3500 maturantů, tedy zhruba 4% přihlášených. Jde o nepovinnou zkoušku, kterou volí studenti směřující hlavně na technické, přírodovědné nebo ekonomické obory vysokých škol. Podle ředitelky Cermatu Barbory Rosulkové jim může výsledek z rozšiřující matematiky pomoct při dalším studiu.
2: Řada vysokých škol ho zohledňuje v přijímacím řízení, ve stipendijních programech nebo jiným způsobem. Některé fakulty ho například využívají jako důvod pro prominutí přijímací zkoušky z matematiky. My dlouhodobě oceňujeme žáky, kteří z matematice rozšiřující dosáhnou maximálního výsledku.
1: Kromě matematiky dnes někteří maturanti píší také testy z dalších cizích jazyků. Na výběr byly angličtina, francouzština, němčina, ruština a španělština. Do opravy Mlýnské ulice se v červnu pustí dělníci v Jeseníku. Oblast zasáhly předloňské povodně. Náklady akce, která bude zahrnovat například obnovu povrchu silnice, dosáhnou podle informací vedení města zhruba 8 milionů korun. Zaplatí je státní dotace. V Šišmě na Přerovsku začaly opravy vodní nádrže, kterou poničili v červnu 2024 bleskové přívalové deště. Vodohospodáři chtějí hráz a spodní výpusti nádrže stabilizovat. Postaví taky nový bezpečnostní přeliv. Nejdřív je ale potřeba ze dna odtěžit nánosy. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství. Odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosů, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
1: Práce na opravách vodní nádrže v Šišmě potrvají rok a vyžádají si více než 23 milionů korun. Olomouci dnes začíná hlavní program tradičního majálesu studentů Univerzity Palackého. Dvoudenní akci hostí areál letního kina. Dnešní program je přístupný zdarma. Návštěvníky čeká hudební, divadelní i literární program. Připravená je třeba vernisáž fotografií, lekce jógy i vystoupení slam poetry.
0: Sport.
1: Fotbalisté prvního SK Prostějov dnes ve 27. kole šance Národní ligy nastoupí proti B týmu pražské Sparty, který je v tabulce poslední. Hanáci ale taky bojují o záchranu. Aktuálně mají pětibodový náskok na první sestupovou příčku. V posledních čtyřech zápasech neprohráli a podle brankáře Jindřicha Musila je to na hře Prostějova znát.
4: Určitě teď vlastně, jak se dokážeme bodovat, máme jaký pohřář udělaný, tak určitě se hraje líp, kluci to taky cítí a jde to na nich vidět, že prostě hrajou s větším klidem, prostě s větší jistotou. Když se nám daří, tak jen tak dál musíme pokračovat. Ve středu na Spartu, tak to bude vlastně takový boj o 6 bodů, by se dal říct. Když se zadá říct, tak by mohlo být o víkendu rozhodnuto, ale nechci předbíhat samozřejmě, takže uvidíme.
1: Utkání startuje na stadionu Viktorie Žižkov v 17 hodin.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne na horách výjimečně přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů. Zpočátku slabý, postupně mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala v Olomouci v Legionářské ulici. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsme se vydali do říše počasí, to bude ještě, myslím, zajímavé v několika nejbližších hodinách a dnech, ale snad už přívětivé a takové akorát jarní, třeba i s deštíkem, třeba i závlahou do zahrádky. Skoro 9:05 v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc datem 6. května. Tak ještě lehce nevážeme, taky do říše sportu jsme se vydali, ale házenou tu nám nechali po 9. ve speciální dlouhé reportáži. Mužský tým házenkářské akademie Olomouckého kraje se od začátku sezóny pohybuje v čele tabulky první ligy a rád by zabojoval i o házenkářskou extraligu. Jaké jsou vyhlídky klubu směrem k nejvyšší soutěži, uslyšíme za chvíli. No a když tam byla také pozvánka na nějakou kulturní akci ode dneška, tak pozor, od zítřka 7. května potom až do půlky měsíce června po tříleté odmlce festival Dvořákova Olomouc. Ten hlásí návrat a velkolepý a slavnostní. Jeho další ročník po tříleté pauze začíná oficiálně zítra a my vás ještě později v dopoledním vysílání s paní dramaturgyní oficiálně pozveme.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc 6. májové. Házenkářská akademie Olomouckého kraje vznikla v roce 2020 sloučením klubů z Olomouce, Velké Bystřice a Prostějova. Za 6 let existence Házenkářská akademie Olomouckého kraje, co by klub stabilizovala své dorostanecké týmy v nejvyšších soutěžích a o to samé se chce pokusit také výběr mužů. Ten kolo před koncem vede první ligu o jeden bod a je blízko baráži o extraligu. A nadšení týmu z možného úspěchu doslova sála.
1: Já nemám omluvenky na trénink, kluci se těší na trénink a je to radost s těma klukama trénovat. Kdybyste viděli,

0: ním a mě naopak přidává.
1: Pochvaluje si Radek Flajsar, trenér mužského týmu házenkářské akademie Olomouckého kraje a také šéftrenér a sportovní manažer celého klubu. Mužský tým je od začátku sezóny na špičce první ligy a v jejím posledním kole mu stačí remíza v Bohunicích k účasti v baráži o extraligu.
0: My máme jednoznačný cíl, a to je extraliga, ale nemáme ho takové, že musíme letos. My věříme, my jsme nastavili mládež, my máme prostě etablovanou mládež nejvyšší soutěží, postupně chceme jít do té extraligy, ale věříme té poctivé práci a až to přijde, tak to přijde. Chceme být na tom připraveni i organizačně, takže pracujeme na všech frontách a ten cíl je extraliga, ale prostě říkám, není to za každou cenu a nemusí to být hned, ale minimálně tu baráž bychom si chtěli zahrát letos.
1: V ní už čeká poslední tým nejvyšší soutěže Strakonice. A třeba Zlín proti aktuálně skomírajícím Maloměřicím loni ukázal, že z první ligy se postoupit dá. A podle Radka Flajsara je na to klub z Olomouckého kraje připraven.
0: Myslím si, že jo. Samozřejmě ty finance, to je problém, jo. Ale já věřím, že v nějakých omezených podmínkách a věřím, že nám jako i kraj, i město, i naši partneři na nás nechají ve štichu a pomůžou nám do té extraligy. My už máme domluvený nějaký hráče na příští sezónu, ještě máme rozjednaný hráče v případě extraligy, takže určitě chceme tenhle kádr mírně posílit, ale rozhodně to nechceme celý obměnit a hrát to úplně s jinýma hráčema. Chceme hrát hodně s hráčema z regionu, chceme zapojovat postupně naši mládež a to je cíl celého klubu. My bychom prostě strašně rádi v dohledné době v té extralize byli, etablovali se tam a hráli to s velké části klukama z Olomouckého kraje a i s našima odchovancema.
1: Idea celého klubu při jeho vzniku v roce 2020 totiž byla co nejvíce sjednotit menší kluby v celém kraji a společnými silami vybojovat nejvyšší soutěže v různých kategoriích. V té nejprestižnější, tedy mužské extralize, by ale tým papírově v podstatě neměl kde hrát. Haly ve Velké Bystřici ani Olomouci totiž extraligové parametry nesplňují.
0: Určitě jsou sportoviště a nejenom v Olomouci, v okolí, v Olomouckém kraji, kde věřím, že bychom nějakou jako výjimku dostali, protože ne všechny úplně jsou ideální. I ostatní kluby v extralize nehrají to čistě bez výjimek. My bychom určitě rádi se bavili o možnosti hrát v rekonstruované hale UP Olomouc. No a věříme, že se povede i další projekt našeho partnera.
1: Doplnil šéftrenér házenkářské akademie Olomouckého kraje Radek Flajsar. Jenže rekonstrukce univerzitní haly bude trvat až do roku 2027. A zmíněný projekt developerské skupiny Redstone je stále jen na papíře. Sen o nejvyšší soutěži je ale sportovně reálný a chybí k němu jen remíza v posledním kole a pak vítězství v dvojzápase baráže. Z Velké Bystřice Adam Kodet, Český rozhlas.
2: No a poslední kolo první ligy odehrají hráči házenkářské akademie Olomouckého kraje. Už tuto neděli na palubovce soupeře.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Petr, zakladatel Marciasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oskarem Petrem.
1: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Parešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

zpěvačka Dua Verona, pan pianista a paní zpěvačka v různém složení v různých etapách. Toto byla nahrávka Ztracená bloudím v 9.23.6. května dopoledne v Českém rozhlase Olomouc, tak ještě rozdivočení Village People nás čekají. A potom tedy Diana Bohyně a socha postavy v lechtivém hávu, kdy si právě kvůli ní, kvůli Dianě, prý řidiči, asi ne řidičky, na přilehlé silnici bourali. Bohyně Diana je součástí jedinečného parku soch Eldorado v Hejnčicích na Bruntálsku a my vám to Eldorado a tu Dianu, jak to půjde rozhlasové, ale počestně samozřejmě popíšeme už za chvíli v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc. Šťastné cesty přejeme!

0: je Český rozhlas Olomouc Naskok, teď míříme na Bruntalsko. Když v 50. letech minulého století začal František Jajich budovat zahradní park Eldorado v Hinčicích na Bruntalsku, byla jeho Diana taky jeho první sochou. Postupně přibyla různá pravěká zvířata, tvory a potvory, pohádkové postavičky též. Ovšem bohyně lovů se hned z počátku existence nejstaršího dinoparku u nás postarala o jeho propagaci, reklamu. Jak se při natáčení od vnučky zakladatele dozvěděla redaktorka Petra Štrimplová.
1: S Jarmilou Marákovou my stojíme v jedné části Eldorada v Hinčicích u sochy, která je vlastně spouštěčem celého toho příběhu, tohoto areálu.
2: No, děda začal Dianu se psem jako první sochu, vymodeloval ji nádherně a posadil ji na začátku zahrady. A jak vlastně u cesty, takže jak jezdili řidiči, tak koukali po ní, tak se tam stala nějaká bouračka, tak ji musel potom dát pryč. Takže my jsme ji přesouvali už asi třikrát, takže teďka už je pod stromem, tak už ji tam necháme.
1: Tak jako trošku bočkem, ať si ji návštěvník najde, no ale my musíme popsat, proč ta bouračka byla. Diana se psem, to je vlastně bohyně lovu Diana. A ona je v rouše Evině, že? To je prostě v životní velikosti vlastně dívčí nebo ženská postava, bez oděvu, nahatá. Říkám, dědeček měl cit teda u modelování, že se mu to povedlo. Myslím si, že tady se možná panská část návštěvníku zadrhne u toho plotu.
2: Dobře, no. Vlastně on udělal dvě ty ženy. Jedna je tady a druhá sedí vpředu, že? Ta, no babička, ta ji měla v kuchyni, že? Než byla celá hotová, tak ji měla v kuchyni. Děda to dělal v kuchyni.
1: A bylo to se svolením babičky?
2: No, nevím, no. Možná to dělal podle ní, já nevím.
1: Jaký byl vlastně jako životní příběh vašeho dědečka?
2: No, děda, on bydlel v Ludgeřovicích. Oni se potom po válce, jak se přidělovali domky, tak oni si tady vzali domek a s babičkou vlastně bydleli tady. Babička dělala v Albrechticích a děda dělal malíře na těrače, takže on se takhle živil. No a vlastně jak šel do důchodu, tak neměl co, tak si vymyslel tady tyhle věci. Tak začal dělat sošky, sochy. K tomu přivili různé pohádkové sošky ještě.
1: A zapojoval do toho vlastně celou rodinu. No, tatínka vašeho, pak i vás jako vnučku. No, vy jste ještě zmiňovala ten jeho válečný příběh.
2: On vlastně jako voják v té první světové válce, on šel přes tu Asii, protože nevím, jestli bojovali v Rusku nebo kde, nevím, jestli neutek třeba, to nevíme. No, takže on šel po té Asii, no a tam se naučil vlastně ty sochy dělat a tam viděl i ty velké sochy, jak tam ti to tam nakonec rozbůrali kdesi. Takže on si to přinesl domů a doma vlastně si to vyzkoušel, no. Takže mu to šlo. Ono je to dost těžké, taková ta představivost té soše, aby to vypadalo k něčemu, že?
1: Proporce.
2: No a navíc ten beton.
1: A je to betonové teda?
2: To je všechno betonové. No a tehda vlastně nebyly ani lepidla, nebyly žádné přísady, nebylo nic. Čili on to po trošičkách spojoval to drátkama, dělal vlastně kostru a na to lepil vlastně ten betonový nebo cementový nějaký pomaz. No, takže bylo to složité a má to jako moc pěkně udělané, takže to...
1: Co by ještě stálo za popis, tak samozřejmě je to, že ta socha Diany s tím psem je v pohybu. Ona je v takovém jako běhu, jako v takovém běhu. Kroku, nožku ladně zalomenou dozadu, ruka je v pohybu, obě ruce jsou v pohybu, v jedné drží míček. Tak no, není to jednoduchá záležitost. Není. No a on měl čas během toho, jak byl vlastně ve válce v první světové, se učit, jak se dělají sochy v té Asii?
2: Ne, on jak šel potom zpátky.
1: Jak šel zpátky?
2: No, on jak šel zpátky, tak přešel přes ty nějaké ty státy tam.
1: Ano.
2: No, takže tam se to viděl, naučil a mu se to líbilo. No,
1: tak to bylo osudové, protože jinak by možná nevznikalo Eldorado.
2: Ano. Možná bychom se ani neviděli, že jo?
1: No. To tak přijďte nejen na Dianu se podívat, je tady spousta ještě dalších zajímavostí. Určitě nebude bouračka kvůli Dianě, myslím si, že bezpečně zaparkujete a Dianu si v zahradě najdete. Z Hinčic, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavica a Seladoni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si ji přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Seladons.

0: kapela Cloud, Substitute, co by náhrada. A ne, no za chvilinku v hudebním dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc jeden zajímavý vokálně pěvecko-hudební duetek pro dopoledne Barunka Basiková, Kamil Střihavka, taky ještě Petr Kocvalda nebo krásných divu krásných 19 let Františka Nedvěda. No a teď možná lehce se možnost ošplouchnout, i když kdo ví, jak to tam vždycky aktuálně je, ale my zdaleka nemíříme do Nákla na Olomoucku, protože je to spjato s nedalekými pískovnami a koupáním, protože Náklo patří mezi hanácké obce se spoustou pozoruhodných památek a taky legend, možná i s pohřbením Attily, vládce Hunů. Tak se s Mirkem Kobzou a jeho pohlednicí od pradědu na Hanou vydáme právě na místo, kde v pravěku bylo velké jezero a na něm
1: od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Náklo patří patrně k nejstarším vesnicím na střední Moravě. Patří také k nejstarším farním vsím. Už přibližně v 6. tisíciletí před naším letopočtem patrně stála na katastru Nákla osada na kůlech, které byly zaraženy do dna tehdejšího jezera. Snad i podle toho dnes obec nese své jméno jako osada na kůlech. I v pozdějších obdobích byla krajina kolem Nákla osídlena různými národy, které zdejší kraj kolonizovali nebo dobývali. V tomto směru je například zajímavá legenda, která se zde vypráví o hrobu bájného Attily, náčelníka Hunů. Ten prý je pohřben na místě dnešní Boží muky mezi Náklem a Příkazy. Písemná zmínka o obci pochází z roku 1078, kdy je obec uvedena v zakládající listině kláštera Hradisko. Byť její uvedení už v první podobě listiny je v poslední době zpochybňováno. Odborníci se shodují, že byla do opisu této listiny vepsána až o 100 let později. Ve 12. století však máme zprávy o faře v Nákle a také o hospodě jménem Kocanda, která zde byla. Ve 14. století pak v Nákle sídlil vladický rod, který se po obci i psával. V erbu měl dvě ptačí hlavy, snad husí, které se objevují i v novodobém znaku dnešní obce. Nákelští páni sídlili ve tvrzi na místě pravěkého hradiště, kde stával také kostelík. Oním místem je dnešní ostroh kostela svatého Jiří. Část domu za kostele vnesla jméno rytířů. Ves, další se pak říkalo Kravařov, snad podle pánů z Kravař, kteří patrně část obce také vlastnili. Majitelé vesnice se často střídali, nutno však říci, že hlavním držitelem pozemkového majetku, který byl v obci už v dávných dobách rozdělen, byl vždy klášter Hradisko. Ten také později obec zcela ovládl. Ještě v roce 1415 sice Drslav z Nákla přivěsil svou pečeť podpoře mistra Jana Husa, nutno však říci, že i díky vlivu kláštera zůstala obec a pozdější farní správa vždy v katolických rukou. Přestože i samotný klášter stál třeba na straně kališínského krále Jiřího z Poděbrad. Na druhou stranu je pozoruhodná zpráva, že třeba v roce 1619 obsadil stavovský generál Půchajm klášter za pomocí klášterních poddaných. A vzhledem k tomu, že následně opat obdejmul náklským sedlákům právo volně dědit majetek, asi to s tou věrností zase nebylo tak horké. Na druhou stranu byla obec za 30leté války velmi výrazně postižena švédskými nájezdy. O to pozoruhodnější je, že krátce po ní vrchnost z Hradiska navýšil a místním obyvatelům významně robotní povinnosti. Upravit je po stížnostech nakonec musel až královský tribunál v roce 1681. Když roku 1784 byl klášter Hradisko zrušen, obec připadla náboženskému fondu. Ten mimo jiné rozparceloval zdejší dvorec a vznikla tak osada Jáchymov. Z panského dvora byla zřízena také fara a škola. Pak zdejší panství koupil hrabě Filip Saint-Genoa, ale už v roce 1848 zaniká vrchnostenské zřízení. Z Nákla se stala středně velká zemědělská obec a díky tomu i poměrně bohatá. Ke zdejším památkám patří samozřejmě kostel svatého Jiří, dnes v podobě z roku 1698. V obci ale najdeme třeba také kapli svatého Floriana, v někdejší osadě Jáchymov. Významným domem obce je zdejší fara, původně tedy letohrádek prelátů z hradišského kláštera, postavená už v letech 1707 až 1713. A zajímavá je třeba i sokolovna z roku 1922 a také množství drobných památek ve vesnici i kolem ní. A kromě toho je dnes Náklo také rekreační oblastí, zejména díky štěrkovnám, kam míří i milovníci přírodního koupání. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Nákla, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Když se snáší déšť s tmou.

0: když si snáší déšť.
1: Říjenský, tak to je vlastně oficiální název Říjenský na jednom z Alp. Páně Pavlíčkových, kytaristových a Bára Basiková, Kamil Střihavka. To proslavili jako Když se snáší déšť, také v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Říjen, Island, Gejzír, to by se hodilo propojit, anebo za chvilinku čerstvé zprávy. 8 nových monitorů dýchání dostali darem pracovníci novorozeneckého oddělení nemocnice Jeseník. A navíc ještě na jaře přijede návštěva takové Lancesty z ortopedie z Jeseníku i do jedné z poraden ve čtvrtek dopoledne. Teď 6.5. středa 9.52 a za chvilku také host ve studiu. A teď trošku Islandu z 80. let a československé pop music.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetách. A dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 10 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Dělníci začali opravovat vodní nádrž v Šišmě na Přerovsku. Novorozence v jesenické nemocnici pohlídají nové monitory dechu. V Uničově si dnes připomenou výročí konce druhé světové války. Oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Vodohospodáři začali opravovat vodní nádrž v Šišmě na Přerovsku, kterou poničili v červnu 2024 bleskové přívalové deště. V obci způsobili škody za několik desítek milionů korun. Podrobnosti přidává reportérka Lenka Kratochvílová.
6: Tady v nádrži nad obcí jsou právě dva bagry. Ze dna těží bahno a naplavené sedimenty tak, aby vodohospodáři mohli stabilizovat těleso hráze, konstrukce bezpečnostního předivu a taky spodní výpusti. Rekonstrukce nádrže potrvá rok a vyžádá si náklady 23 milionů korun. Tady v regionu se jedná o první zahájenou stavbu oprav povodňových škod z celkem pěti připravených projektů. Další v následujících měsících vodohospodáři zahájí třeba v sousedních Hradčanech nebo Kladníkách. Z Šišmy Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Profesionální hasiči ve Šternberku budou mít do konce letošního roku novou stanici. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit pro město Šternberk a dalších 24 spádových obcí, uvedla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Nová zbrojnice za šternberským hřbitovem vyřeší dosavadní nedostatečné prostory a hasičům poskytne potřebné zázemí. 8 nových monitorů dechu dostali darem pracovníci novorozeneckého oddělení jesenické nemocnice. Přístroje sledují dýchání dětí, sloužit budou k prevenci syndromu náhlého úmrtí kojenců, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
7: Syndrom náhlého úmrtí novorozenců a kojenců představuje nečekané a nevysvětlitelné úmrtí zdánlivě zdravého dítěte, nejčastěji ve spánku. Postihuje kojence do jednoho roku věku a patří celosvětově mezi hlavní příčiny kojenecké úmrtnosti. Používání monitorů dechu je jedním z účinných preventivních opatření, která mohou riziko významně snížit.
4: Blížící se výročí konce druhé světové války si dnes připomenou obyvatelé a navštěvníci Uničova. V 15 hodin začne podle informací na městském webu na náměstí Osvobození koncert dechového orchestru Haná. Zástupci radnice a organizací pak položí věnce k nedalekému pomníku padlých. Sport. Volejbalistky Prostějova v nadcházející sezóně přijdou o svou nejbodovější hráčku, smečařka Sarah Krus. Druhá nejproduktivnější volejbalistka uplynulého extraligového ročníku míří do zahraničí. O svém angažmá už má jasno. Oficiálně to ale zatím ani jeden klub nepotvrdil.
8: Nechám to jako překvapení, ale už vím, už mám podepsáno, takže odcházím. Smutná, že mu jako musím odejít, ale abych se posunula ještě někam dál, tak jít do zahraničí je ten správný krok. Já jsem hrozně vděčná za jako v Prostějovu, že mi dali tu možnost se tady zase do toho zpátky vrátit a určitě jsem si sezónu užila. Bylo to skvělé, já jsem ráda, že jsem si vytvořila zase nové kamarádství na celý život.
5: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne na horách výjimečně přehánky, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, zpočátku slabý, postupně mírný jižní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Tři osobní auta se nabourala v oseku nad Bečvou na Přerovsku. Na příjezdu od Lipníku nad Bečvou místo havárie je s opatrností průjezdné.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Tady je Český rozhlas Olomouc a v tuhle chvíli krátce po 10. hodině už naše vysílací studio otevíráme pro naše hosty. Při poslechu vás vítá Zora Ješková. Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i s humorem. Právě to je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu a vystupují s touto hrou dokonce i na veřejnosti a výkyškem z představení opět pomáhají. Co vlastně vede lidi k dobrovolnictví? Také o tom promluví dnešní hosté ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, David Kuneta a Martina Žembová. Příjemný poslech vám všem přeje Zora Ješková.

0: Ještě jednou přejeme vám všem krásné a pohodové dopoledne tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Než vám představím a přivítám své dnešní hosty ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, tak mi dovolte, abych se vrátila trošku v čase, a když se tak dívám do kalendáře, tak je to vlastně už téměř přesně měsíc, co Olomoucká sedmička, tedy malá kulturní scéna v Sokolské 7 tady v Olomouci, přivítala divadelní představení Hotel Sen, což je autorský projekt spolku Berlička, který si klade za cíl otevřít téma blízkosti, podpory a péče prostřednictvím uměleckého přesahu. V této hře, v tomto projektu vystupují sami neherci, kteří pod vedením režisérky a herečky Martiny Žembové nacvičili inscenaci s humorem, ale také s vážností a nebojí se dotýkat citlivých témat, s lidskostí a nadhledem. A já jsem ráda, že právě herečku a režisérku tohoto projektu Martinu Žembomou mohu tady přivítat ve studiu. Vítejte, Martino, dobrý den.
1: Krásný, dobrý den.
0: A také muže, který patří k jednomu z hlavních iniciátorů tohoto všeho, a je to David Kureta, omlouvám se, a zároveň také neherec, který v této hře vystupoval. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím posluchače.
0: David Kureta, Martina Žembová a vzpomínky, protože, jak jsem říkala, je to už téměř přesně měsíc. Jak se na to vaše představení teď vzpomíná po měsíci? Doznívají ještě zážitky, anebo už to tak nějak odplynulo? Kdo začne? Možná David Kureta jako neherec, který něco takového zažil poprvé.
2: Tak já začnu. Ty dozvuky jsou samozřejmě časté. Od rána do večera jsou okamžiky, na které, když si vzpomenu, tak na divadlo myslím. Už jen proto, že chystáme reprízu, která bude 11. června v Olomouckém jazz klubu. Takže s tím máme trochu nějaké práce a pořád jaksi žijí v nějakých dozvucích a vzpomínkách na tento krásný projekt a věřím tomu, že se bude dále a dále opakovat. A naše spolupráce s Martinou a různými zajímavými lidmi bude pokračovat.
0: No a dobře, a ty dozvuky emočně jsou pro vás o čem? Je to adrenalin stále ještě, nadšení, nebo třeba někde i nejistota o tom, jaké to bylo, jak jste to zvládli, anebo ještě něco úplně jiného? O čem jsou ty emoce, které doznívají?
2: Víte, to do jisté míry jakási hrdost a taková ta samochvála v tom, že jsem dokázal vystoupit z komfortní zóny a že do toho projektu opravdu jsme všichni šli s velkou nervozitou a vlastně s jakýmsi očekáváním, i když to slovo je docela těžké, co je očekávání od splnění vlastně takového šíleného pro nás projektu. A myslím si, že jak říkám, je to nějaká hrdost, ale zároveň je to velká pokora v tom, že se snažíme i lidem ukázat, co je to vlastně blízkost, jak důležitá je ta blízkost, co znamená být dobrovolníkem a podobně.
0: Ano, ano. Přitom ano, k tomu dobrovolnictví se dnes ještě dostaneme velmi blízko. Já jenom, když s vámi teď hovořím, Davide, tak představím trošku. Vy vlastně pracujete jako návrhář a realizátor interiéru. Řadu let také pracujete s dětmi, jezdíte s dětmi na tábory, máte s nimi nejrůznější aktivity a vlastně jako dobrovolník jste se prostřednictvím životních zkušeností dostal k Berličce, k projektu, o kterém budeme ještě hovořit. Ale teď se vrátím k Martině Žembové, která ale je profesionální herečkou, zároveň režisérkou. Jaké jsou, Martino, ty dozvuky u vás?
1: Já úprimně jako premýšlím, že či jsem schopná to nejakým spôsobom ako popísať verbálne, pretože tam boli obrovské emócie, nielen ako za hrdosť vlastne ako tých samotných účastníkov tohto projektu, ktorí, ako ste spomínala, boli neherci, ale aj vlastne aké neuveriteľné spätné väzby sme dostali vlastne ako od divákov, od tých ako svedkov, o ktorých sa vlastne budeme dneska ešte rozprávať. To, že niekomu to zmenilo pohľad na té.

0: to, že sme to úspešne zvládli, ešte stále vo mne. Že, neviem, mám pocit, že ešte sa mi stále o tom úplne nechce veriť. Že sa to fakt ako, že fakt sa to zvládlo. Ako človek jasné, že dôveruje týmto, ja už si dovolím ako tvrdiť, hercom do nejakej miery. Ano. Že to ako zvládli a tak, ale vidieť tú ich nervozitu v očiach, aj napriek tomu, že sme to hrozne dlho trénovali, tak proste, no, hovorím, som neskutočne hrdá, že to zvládli.
1: Martina Žembová je to vystudovaná herečka, studovala konzervatoř v Bratislavě, také vystudovala dramaterapii, divadelní režisérka dramaterapeutického divadla, divadlo Proměny, také milovnice kultury, sportu, jak prozradila i havajské pici a přírody, no a též už také režisérka v Berličce tohoto prvního představení. Co to je vlastně za spolek Berlička? Tu jsme ještě nepředstavili, Davide.
2: Takže spolek Berlička je vlastně jakási organizace, která se snaží podporovat rodiny a především děti, kteří jsou v nějaké nelehké situaci. Často to bývá v paliativní péči nebo v nějakých terminálních stádiích nemocí anebo v nějaké chronické nemoci. A my za spolek se snažíme podporovat nejenom děti, ale jejich sourozence v rámci třeba různých programů příměstských táborů, různých aktivit sportovních, kulturních a stejně tak i rodiče, kteří často nejsou schopni vlastně nacházet ten čas na ty obyčejné věci, tak jako my chceme jít na zmrzlinu, na pivo, tak tito rodiče pečují o své nemocné děti opravdu 24/7 a proto se snažíme i těm rodičům nějakým způsobem ulevit, ať už jakoukoliv formou, může to být úklid v domácnosti, může to být nějaká pozvánka na kulturní akce a podobně.
1: Takže věnujete svůj čas, vy, kteří v Berličce jste, svůj volný čas jen tak? Prostě.
2: Přesně tak, my jsme vlastně tým lidí, jestli se dostaneme potom, jak byla založena Berlička, tak díky Romanu Kaliankovi a týmu Berličky vlastně se v našem volném čase snažíme vymýšlet různé aktivity, podpory, spolupracujeme s paliativním týmem Fakultní nemocnice Olomouce a s různými organizacemi. A samozřejmě máme spousty dobrovolníků, ale i prostřednictvím dnešního rozhovoru bychom nalákali na to naše posluchače, aby se stali dobrovolníky v našem spolku a aby vlastně chápali to, že jakási blízkost a jenom někdy být s někým na pokec, na pár chvil je strašně důležité.
1: A ono vůbec dobrovolnictví je velké téma a ten projekt, o kterém jsme začali hovořit, divadelní projekt, byl uveden v rámci dnů dobrovolnictví, které se odehrávaly po celé České republice i tady v Olomouci. My si o nich za chvíli ještě povíme víc v Českém rozhlase Olomouc.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Hosty ve studiu Českého rozhlasu Olomouc jsou dnes herečka a režisérka, dramaterapeutka Martina Žembová a také člen dobrovolnického spolku Berlička a neherec, který se zapojil právě do divadelního projektu Hotel Sen spolu s Martinou Žembovou, David Kuneta. Já jsem zmínila už právě i to téma dobrovolnictví. Vy jste hru Hotel Sen, tento projekt uváděli v rámci Dnů dobrovolnictví, které se odehrávaly před měsícem i tady v Olomouci a vlastně vůbec v průběhu měsíce dubna. Davide, co vás přivedlo právě k dobrovolnictví?
1: Tak co mě přivedlo k dobrovolnictví? Vždycky to téma mě bylo nějakým způsobem blízké a již delší dobu mám zkušenost práci s dětmi a vytváření pro ně různých aktivit a táborů a podobně. A před asi 2,5 lety, když mi onemocněla maminka, tak jsme se rozhodli tehdy ty poslední měsíce starý a její nemoci k tomu, že bude odcházet v klidu z domova. A celá rodina jsme se semkli a začali jsme vlastně mluvit, být jaksi autentičtí a začali jsme navnímávat vlastně to odcházení jako takové. No a poté, co tedy maminka odešla, tak jsem si řekl, hele, to teda byla velká výzva, vlastně i když v tom všem smutku byla jakási radost a celá rodina jsme to zvládli, tak co kdybychom jako do toho šli a zkusili objevit nějaké nové ještě obzory. No a tehdy přes mobilní hospic Nejste sami jsem se nakontaktoval právě na zmíněného Romana Kalijanka z Berličky, kde během pár minut jsme si okamžitě jaksi padli do noty a řekli jsme si, tak musíme spolupracovat a to moje know-how práce s dětmi a vytváření různých aktivit nás vedlo k nějaké spolupráci a pak samozřejmě je to jakési uvědomění, že každý z nás jednou bude potřebovat nějakou podporu nebo pomoc. A vzhledem k tomu, že dnešní čas je velice zrychlený, ať už vlivem sociálních sítí a velkého nároku na čas a na výkon, tak aspoň kapku času můžeme věnovat nějaké dobrovolnické činnosti a může to být vlastně cokoliv.
0: Dobře, a co vám to ale dává? Co vám to přináší? Také jste zaměstnaný člověk a vůbec lidé, kteří jsou v Berličce a vůbec všichni dobrovolníci, nemusí to být jenom Berlička, ale těch spolků, které právě se dobrovolnictví věnují, je pochopitelně mnohem víc, abychom nebyli nespravedliví, ale co to člověku dává?
1: Jak si to vychází ze mě? Je to možná takové mé nastavení v tom, že je to nějaká jako potřeba, jakási vnitřní potřeba.
0: Potřeba pomáhat.
1: A nebýt vlastně lhostejný tomu, co se děje. Nemusí to být jenom pomoc a podpora nemocným. Je to vlastně vztah k přírodě, může to být vztah k nějakým mezilidským vztahům a podobně. Takže možná jsem se takto narodil.
0: Nebýt lhostejný k tomu, co se děje. Možná by někdo teď kontroval, ale já sám toho mám strašně moc. Opravdu je toho na mě hodně. Kde mám brát ještě čas na dobrovolnictví, když sám zápasím se vším kolem sebe? Co byste na to řekl takovému člověku?
1: Víte, vždy se najde nějaký čas, aspoň nějaká chvilka na to být někomu oporou nebo podporou. A hlavně to, když s někým mluvíte, ať už jsou to rodiče nebo děti nebo kdokoliv, kdo nějakým způsobem tu podporu přijímá, tak získáváte i nové vhledy na to, jak přemýšlí ten daný člověk. A to si myslím, že je velmi inspirativní a je to jaksi nabíjející.
0: Martino, jak jste vy přišla do kontaktu s dobrovolnictvím, nebo jaká je vaše zkušenost? Vy jste profesionální herečka, profesionální režisérka, dramaterapeutka. Tak kdy vás dobrovolnictví oslovilo?
2: No ja sa pridám podľa mňa k Davidovi v tom, že tiež nejakým spôsobom ako vnímam, že je to potreba, ktorá vzýšla určite zo mňa, i keď ako sa stotožňujem takisto s tým, že v dobe, keď som bola dobrovoľník, toho bolo takisto nesmierne moc. Človek má proste ako školu, do toho takisto potrebuje pracovať a tak ďalej, čiže ten program bol nabitý, ale presne doplním Davida v tom, že čo sa týka dobrovoľníctva, ja som vlastne robila dobrovoľničenie, že som predčítavala seniorom, takisto som bola dobrovoľník v divadle Duhadlo, ktoré takisto pracuje s neuveriteľnými mladými ľuďmi, ktorí takisto robievajú dôležité téma predstavení. No a práve tieto interakcie, ktoré som mávala s rôznymi ako ľuďmi, mi priniesli ako neskutočné naplnenie, nie len čo sa týka ako nových hľadov na život, ale aj hrozne veľa podpory, lásky a to, že ten život by nemal byť stále len o nejakom ako výmenom obchode. Robím niečo pre niečo, ale tá nezišnosť, tá obrovská proste láska, to človek ako nesmierne nabíjalo. A kvôli tomu som to bola ochotná robiť aj napriek proste obrovské časové vyťaženosti.
0: Drama terapeutické zpracování tématu smrti a také blízkosti. Tak to je to, na čem se Martina Žembová a David Kuneta sešli společně v projektu Hotel Sen, který byl před měsícem uvedený v Olomoucké sedmičce. My si o tomto projektu za chvilinku také povíme víc a povíme si i o tom, co to vlastně je takový dramaterapeutický projekt, dramaterapeutické divadlo. Tak poslouchejte nás i dále, Český rozhlas Olomouc.

0: neherci se sešli a vytvořili divadelní projekt, který se nazývá Hotel Sen a je to dramaterapeutické zpracování tématu smrti, ale také blízkosti. Za tímto projektem stojí David Kuneta, jeden z našich dnešních hostů. Tím druhým hostem je Martina Žembová, která je profesionální herečka a také režisérka a dramaterapeutka. Martino, je to teď na vás, co to vlastně dramaterapeutické divadlo, tak to vyskloňujeme, dramaterapeutické divadlo, co to vlastně je?
1: Tak je to určitým spôsobom terapeutický proces, ktorým vlastne sa snažíme skrz príbeh, rolu, metaforu spracovať to, čo si človek potrebuje prežiť alebo potrebuje ohľadom seba objaviť.
0: A co to bývá za témata, ktorá, nebo bývají, ktorá si lidé potrebujú takto prožiť?
1: Častokrát je to nejaká krízová situácia, kedy bojujú s určitou rolou. No a vďaka vlastne ako tomuto procesu sú schopní s tým rolovým repertoárom lepšie pracovať, pretože zistia, že rola matky nemusí obnášať len to, čo si oni predefinovali, ale môže to byť napríklad oveľa ako komplexnejšie.
0: Takže třeba to nemusí být jenom sebeobětování se, které člověka, abychom byli konkrétní, které člověka ubíjí, ale může to být i to, že jsem schopná dělat třeba i něco sama pro sebe.
1: Přesně tak. V tom. A zároveň to, že vlastně jako nemusíme mať stále jako predefinované ty role, které jsme si učili, ale můžeme si ich aj rozšíriť. Některé dokonce můžeme opustit. No a toto divadlo nám právě v tom pomáhá, aby jsme to urobili čo nejbezpečnějším a nejprirodzenějším způsobem.
0: A co se s člověkem vlastně deje v tom procesu?
1: Nesmírne veľa vecí, nesmírne. Keby som to fakt mala ako zostručniť, tak vlastne ako človek práve skrz to, že môže byť herec, vyskúša si práve ako rôzne role, role napríklad, ktoré nikdy v živote nevyskúšal, tak napríklad zistí, toto je celkom zaujímavé, toto mi vyhovuje, toto by som chcel vyskúšať. No a tým, že vlastne nejakým spôsobom na nečisto si to môže vyskúšať v tom divadelnom priestore, tak potom o to jednoduchšie sa mu to vlastne integruje do bežného života.
0: Tak to je vlastně ale psychologická a psychoterapeutická záležitost. Když se na to podíváme, tak trošinku vlastně z toho odborného hlediska. A mě by zajímalo, jak vlastně David Kuneta, jak ho napadlo, jak vás, Davide, jako neherce napadlo vstoupit do něčeho takového a vstoupit vlastně do procesu divadla a ještě tady s tímhletím terapeutickým podtextem.
1: To by mě zaujímalo.
2: No, bylo to vlastně tak, já se přiznám, že seděli jsme u piva a řekli jsme si, jak přiblížit více toto téma všem a jak získat nějaké dobrovolníky.
0: Čili případně. Téma, myslíte, té blízkosti, smrti,
2: téma blízkosti,
0: odcházení,
2: téma odcházení, protože
0: pomoci.
2: Je to často tabuizované téma a mnoho lidí se bojí o tomto tématu mluvit a dříve nebo později se týká každého z nás, protože nějakou podporu v tom odcházení nebo v nějaké pospolitosti je potřeba. No a tak nás napadlo, co kdybychom udělali nějakou divadelní hru, ale vůbec nás nenapadl formát, jaká by to měla být divadelní hra, kdo by v ní měl hrát a podobně. No a skrze jednu mou kamarádku, která byla taktéž účastná této divadelní naší hry, jsem se dostal právě k Martině, když se Martině zatelefonoval. Dobrý den, Martino. Mám v hlavě jakýsi projekt pro spolek Berlička a Martina samozřejmě hned souhlasila. Druhý den jsme se potkali u kávy a řekli jsme si ano a společně vlastně s D-centrem a s Honzou Němečkem jsme do toho okamžitě šli. No a na základě tedy jako tohoto, kdy jsme si plácli, jsme vytvořili a Martina vymyslela krásný divadelní workshop, kde prvně přišlo kolem 30 lidí se podívat vlastně, co to je vůbec dramaterapie, jaká budou témata a pak už ten proces vlastně žil svým životem.
0: Vy jste, Martino, vy jste herečka, ale tady jste pracovala s neherci, vytvořila jste s nimi divadelní hru. Je to hodně těžké pracovat s neherci, jaké to je?
1: Úprimne je to jednoduchšie, než sa to zdá, pretože ako keď si človek predstaví terapeutické divadlo, tak automaticky si je to spojí s tým, že ale veď ja nie som herec, a to určite nebude pre mňa, a čo sa stane, a čo keď dostanem pre Boha trému, a čo keď sa tam strápnim na tom predstavení, a pritom vlastne ako celú tú dobu sme vlastne prechádzali hlbokou prípravou, čo sa týka improvizačných schopností, hereckých schopností, rečového prejavu, takisto sme sa vlastne venovali ako téme trémy a ako s ňou vlastne pracovať na javisku, takže mňa vlastne absolútne šokovali, akým spôsobom to tam. Jako, trénovali sme to, jak som vravela, niekoľkokrát, ale na predstavení ste boli úplne na tej premiére špičkovi. To bolo úplne.
0: Mieli ste trému, báli ste sa, Davide?
2: Myslím si, že jsme měli trému všichni, ale měli jsme spousty technik, které nás Martina naučila k tomu, abychom tu trému aspoň o kapku snížili.
0: Můžete nám nějakou techniku předvést, takovou, jak se snižuje tréma?
2: No tak například jsou to různé jazykolamy, nebo je to dobré dýchání, nebo když si dáte tušku do úst a mluvíte i skrze tu tušku, tak pomůže potom tomu projevu. Ale co nás nejvíce drželo asi, tak byla ta pospolitost nás všech neherců. A vždycky jsme se obejmuli a nějakým rituálem jsme se poplácali a šli jsme na scénu a prostě jsme to zvládli.
0: Já si říkám, že to, o čem mluvíte, a vlastně je to jak to dobrovolnictví, tak vytváření společného projektu, práce na něčem společném a zase vlastně, že to sdílíte s někým dalším, asi je to hodně silná energie, kterou vám to dává. Napadá mě slovo možná taková druhá rodina.
2: Je to tak, protože celý ten proces byl nesmírně náročný. Byl o hlubokém sdílení a vlastně o takovém odhalení se do morku kosti, protože těch příběhů, které jsme si vlastně tam odžívali, bylo spousta, je to založeno na obrovské důvěře. A myslím si, že z nás všech se stali velmi hluboci přátelé a hlavně nás jaksi všechno rázem nějak propojovalo, protože jsme najednou přišli na někoho dalšího a ten zase věděl, jak vymyslet a podobně. Takže jsme byli takový skvělý tým a věřím tomu, že zůstáváme a budeme reprizovat a více v rámci tohoto skvělého projektu budeme dělat o světu.
0: My si o té repríze samozřejmě také povíme, ale za chvilinku si povíme více také o samotné hře Hotel Sen.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Martinou Žembovou, herečkou a režisérkou a také dramaterapeutkou a Davidem Kunetou, členem spolku Berlička a iniciátorem dobrovolnického nehereckého divadla projektu Hotel Sen. Si dnes povídáme tady v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Hotel Sen, tak to je projekt, který poprvé viděla malá kulturní scéna v Sokolské 7, Olomoucká sedmička, vlastně právě před měsícem. Divadlo neherců, dramaterapeutické divadlo. Jaká témata se tam teda vlastně zpracovávala? O čem teda je ten Hotel Sen? Nevím, kdo z vás začne, jestli režisérka...
1: Možná se budeme doplňat, že?
0: A nebo ten, který to spískal.
2: Já bych teda s dovolením začal, ale vzhledem k tomu, že budeme reprízovat, tak nesmíme moc divákům prozradit, ale je to několik příběhů, které se vzájemně propojují.
0: Ano.
2: A ty příběhy jsou o lásce, o smutku, o prožitcích a je tam i kapka humoru. Samozřejmě každý z těch diváků, myslím si, že si popláče i se zasměje, ale hlavně odchází s nějakým vzkazem uvnitř sebe a s tím, že zůstává přemýšlet nad tím tématem.
0: Je to ovšem také o smrti.
2: Ano.
1: O smrti, doprovázení, ano. Nějakom odcházení a takisto vlastně o tom, že si diváci alebo svedkovia, ako ich nazývame v terapeutickom divadle, môžu vlastne uvedomiť, že na to nie sú sami a že existujú rôzne spôsoby, ako sa týmto procesom, s týmto procesom vyrovnať, ako si tým prejsť, koho možno požiadať o pomoc a že vlastne ako ľudská prítomnosť je to vlastne najvzácnejšie, čo v tomto procese môže niekto druhému ponúknuť.
0: A to sú, myslíte, hlavní rozdíl? Nebo jaký je vlastně teda ten rozdíl mezi dramaterapeutickým divadlem a klasickým divadlem? Protože tak, klasické divadlo na nás taky působí.
1: No veď to je samozřejmě, však keď si vezmeme vlastně jako naozaj ty léčivé účinky divadla, už tu máme 2500 rokov na naše existenci, ale v tradičnom divadle herec používá alebo vytvára rolu postavu pre publikum, kdežto v terapeutickom divadle člověk používá tu rolu alebo postavu na to, aby viac objavil sama seba. S tým, že vlastne nemáme bežných divákov, ale máme svedkov, ktorí to, čo vidia a zažijú, majú nejakým spôsobom šíriť ďalej vo svojom okolí. No a na to, aby sme toto celé spečutili a potvrdili, pretože terapeutické divadlo je hodne o rituáloch, tak vlastne s divákmi máme vždy aktivitu. A v prípade Hotelu Sen to bola aktivita, kedy diváci mohli prísť za nami na pódium a mali sme tam obrovské plátno, kde bola vlastne báseň napísaná od jednej z herečiek. No a ľudia tam vlastne mohli prísť a niečo nakresliť, zanechať nejaký otisk.
0: Vy jste říkala, že vlastně v tom dramaterapeutickém divadle ti herci, nebo tady v tomto případě neherci, si zkouší vlastně různé role, třeba i prožitky svého vlastního života. Davide, jaká byla vaše role?
2: Moje role byla, nevím, jestli můžu prozradit, ale...
0: Řekněte to naplno.
2: Byl jsem vlastně muž, kterému zbývá pouze měsíce života.
0: Vy jste mi řekl, hrál jsem, byl jsem smrt.
2: Ne, smrt byl pan kolega, ale nevím, jestli bychom ho nazývali jako smrt, ale já jsem byl muž, kterému zbývá pouze jeden měsíc života. A co všechno vlastně za tu dobu se dá nebo nedá stihnout a jak člověk potom odchází vlastně z tohoto světa, jaké vlastně vnímá hodnoty, takže tak asi...
0: Jak
2: ale
0: se vám to hrálo?
2: Nechci prozrazovat.
0: Jak vám v tom bylo? Jak jste se v tom cítil?
2: Pomocí rituálu jsem se snažil vžít do té role a vlastně po skončení toho divadla ji zase odhodit. Ale vzhledem k tomu, že ta smrt byla nedávno v naší rodině, tak jsem dokázal tu roli navnímat možná trochu snadněji. Takže nebylo to jednoduché, ale myslím si, že nenosím ji stále sebou, ale zůstala na jevišti.
0: A ptali jste se vašeho kolegy, jak mu bylo v roli smrti?
1: Tak z toho, čo mám ako popisovala, čo môžem ako prezradiť, tak pre neho vlastne ako rola smrti bola asi jednou z najbližších, aké vlastne mal možnosť v minulosti hrať. S tým, že vlastne mať tú možnosť smrť predstaviť v inom slova zmysle, než len ako niečoho, čoho sa treba obávať, niečoho, čo proste je nepríjemné a je to spojené proste hlavne ako s negatívnymi emóciami, tak ukázať tú smrť ako recepčného, ktorý sa vlastne ako stará o hotelových hostí, ako recepčného, ktorému záleží na tom ľudskom živote a na tom, aké má proste vzťahy, tak to bolo ako pre ňoho veľmi transformačné a prelomové.
3: Mhm. Takže o smrti, ale i pozitívne a vlastne i s humorem.
1: Tak.
3: O týchto tématech, jaké vzkazy? Ja som to videla pouze na YouTube a už tam vlastne nebylo to, co bylo uvedeno od diváků na tom plátně. Jaké vzkazy vám pak lidé přinášet?
1: Oni
3: zpětné vazby.
1: Jako primárně tam nepísali, paradoxně tam hlavně jako kreslili a byly tam různé symboly prostě srdca, dúhy, lúky, ľudí. Byl tam podle mě aj planeta s malým princom, čo jsem tam jako zachytila.
2: Bylo tam motýle. Nějaké moře, nějaká hladina moře, nějaký motýlek, ano. No a pak naše otisky.
1: Na konci vlastne, keď celé predstavenie sa skončilo, tak ešte my vlastne spolu s účastníkmi tohto projektu sme sami vlastne na tom plátne zanechali určité naše odkazy. No a toto plátno, pokiaľ sa nemýlim, tak by malo byť práve v Jazz Tibet klubu na tom benefičním večírku, alebo...
3: Připomeňme, kdy.
2: Takže repríza našeho divadla Hotel Sen bude 11.6. v 19 hodin v olomouckém Jazz klubu, kde... nebude jenom naše divadlo, ale bude tam interakce s divákem a poté bude ještě koncert naší kapely, kde kytaristou je pan Smrt.
3: Wow,
1: takže a vlastně jeho pomocnička Smutěně.
2: A jeho pomocnice Smutěně, Míša bude jako vokalistka.
3: Takže 11.6. v Jazz Tibet klubu a uvidíte i Martinu Žembovou, která celé představení uvádí a také Davida Kunetu, jako je jeden z herců, neherců. Dnes si s nimi povídáme tady v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak tohle byly také Činasky. Tady s námi v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Těmi hosty jsou herečka a dramaterapeutka, dá se vlastně také říci, ano, a divadelní režisérka Martina Žembová a také David Kuneta, člen spolku, dobrovolnického spolku Berlička a také muž, který vlastně zorganizoval projekt, divadelní projekt Hotel Sen, do kterého se zapojili neherci, dobrovolníci a chtěli sdělit své poselství těm, kteří vlastně se na tohle divadlo, na tohle představení přijdou podívat. A vlastně u toho poselství bychom teď zakončili to naše dnešní společné povídání v Českém rozhlase Olomouc. Jaká poselství vnímáte, že jsou nejdůležitější z vašeho úhlu pohledu předávat lidem v té dnešní opravdu velmi, řekněme, překotné, možná mírně řečeno překotné zvláštní době? Kdo z vás začne? David, ano.
1: Tak především si myslím, že je důležité za mě tedy trochu zpomalit a vnímat ty pravé hodnoty. Nedívat se na ty hodnoty materiálního charakteru, i když samozřejmě jsou velmi důležité v našem světě. Ale vůbec ty hodnoty, které máme, ať už to je rodina, přátelství, mezilidské vztahy. A to si myslím, že je tím hlavním poselstvím, jak mluvit, komunikovat a ať už je to u starších lidí, kteří například z tohoto světa odchází, tak s nimi mluvit, vytvářet jim vlastně nějaký autentický prostor, nemluvit s nimi jako s nějakou babičkou, ale prostě jako s paní důstojně. Stejně tak s dětmi, které máme v Berlišce, ať jsou to chronicky nemocní nebo děti v paliativní péči, tak být prostě autentický a často tam jen být, což je možná to nejvíc.
0: A dávat třeba i najevo své emoce, protože přece jenom emoce, to si myslím, že je velké téma, se kterým lidé často zápasí a neví, jak se třeba k těm nemocným, vy třeba hovoříte o dětech, o lidech v paliativní péči, jak se k ním chovat. Jestli ty emoce dát najevo, to, že třeba i nás to mrzí, že cítíme svůj smutek z toho, jak je ten člověk nemocný. Jak tohle vnímáte?
1: To bych vás možná odkázal ještě na naše stránky spolekberliška.cz, kde máme tento měsíc takovou kampaň, kde se snažíme přiblížit, jak nekomunikovat s lidmi. Co neříkat?
0: Co neříkat?
1: Co neříkat? No a někdy jsou to samozřejmě takové ty jako klasické věty, to bude dobré a však to tak mělo být a podobně.
2: A už ubehlo veľa času.
1: Přesně, přesně. Aha. To známe z našeho divadla. No. Ale být prostě autentický a prostě přicházet do těch situací takový, jaký člověk je a často zahodit strach a mluvit přesně tak, jak to cítím.
0: Jak to cítím. Jak ta poselství vnímá Martina Žembová?
2: Pre mňa najdôležitejším ako posolstvom, nielen ako z toho projektu, ale aj z tých vlastne príbehov, čo sme spoločne zdieľali v skupine, je nepodceňovať prítomnosť. Nepodceňovať to, že tie veci v živote máme, že tých ľudí máme vo svojom okolí, že tam sú. Užívať si každú jednu sekundu, každý jeden rozhovor. Akurát som sa o tom rozprávala s kamarátkou. Nebáť sa hĺbky. Nebáť sa v rámci ako rozhovoru neísť stále len po povrchu, ale občas sa spýtať ako skutočne a byť tam. Hej, ako sa máš? Čo sa ti podarilo? Kde si bol? A aké to pre teba bolo? No a samozrejme, ako čo sa týka ako tých emócií, ak ste spomínala, proste naozaj byť trpezlivý a byť len v tých emóciách. Nielen ako pri tom človeku, ktorý ako o niekoho prišiel, alebo aj človek, ktorý ako sa vlastne potýka s tou smrťou, že jedného dňa to už nebude. Proste naozaj len v tých emóciách proste ako byť. Pretože občas máme takú tú tendenciu, že hej, veď už je to nejaká doba, už by si sa cez to mohol preniesť a veď si kúpiš ďalšieho psa a takto a pritom proste jediné, čo ten človek potrebuje, je, aby sme tam vlastne ako pre ňoho boli a nechali ho tie emócie prežiť v tempe, v akom vlastne ako potrebuje.
0: Martino, co je dál pred vámi? Projekt je hotov?
2: Projekt je hotov. S Davidom možno plánujeme ako ďalšiu spoluprácu, no a momentálne som v štádiu, kedy vlastne ako príjmam ďalšie výzvy, čo sa týka ako organizácií a ľudí, ktorí by chceli takýmto spôsobom sa ukázať svetu, chceli byť takúto intervenciu alebo respektíve takúto službu pre svojich klientov. Takže teraz som otvorená novým výzvam, novým príbehom.
0: A David Kuneta? co je před vámi?
1: A tak před námi je repríza, ještě jednou teda zmíníme 11.6. v Olomouckém jazz klubu a pak máme spousty aktivit s Berličkou, ať už příměstský tábor nebo benefiční koncert v listopadu, kde bude třeba vydražený náš obraz a plátno, takže potom samozřejmě zveme všechny posluchače. A najít co nejvíc dobrovolníků, protože jsme skvělý tým, ať je vám 16 nebo 90, přijďte k nám do Berličky.
0: Krásně řečeno. Krásná tečka za dnešním povídáním s hosty ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, Martinou Žembovou a Davidem Kuratou. Moc vám děkuju za to, že jste byli s námi, za to, co děláte a za to, jak jste vstřícní k lidem. Díky a nashledanou.
2: My moc krásně děkujeme.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Zora Jišková pro vás to dnešní povídání připravila. Za 5 minut už tady budeme mít 11. hodinu a nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Za druhé světové války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 000 obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donucení odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve svátečním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.
5: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Státní maturita dnes pokračuje testy z jazyků a rozšiřující matematiky. Většina dětí v Olomouci dochází do školy pěšky nebo jezdí na kole či městskou hromadnou dopravou. Areál u Olomouce zkouší letní skladování technického sněhu pod plachtami. Oblačno, teploty až 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Někteří maturanti dnes píší didaktický test z cizího jazyka nebo rozšiřující matematiky. Tu si letos zvolilo přes 3,5 tisíce studentů, tedy zhruba 4% přihlášených. Státní organizace Cermat, která společnou část maturitní zkoušky zajišťuje, navíc dlouhodobě oceňuje ty, kteří v tomto testu dosáhnou maximálního výsledku. Jde o nepovinnou zkoušku, kterou si vybírají především žáci gymnázií a středních odborných škol technického zaměření. Pokračuje učitel matematiky Marek Valášek.
2: Ta matika rozšiřující je pro děcka, který mají rádi matiku, rozumí matice, dej jim ta matika. Dost často to bývá tak, že jsou to lidi, kteří chtějí dál studovat, řekněme, nějaký technický obory nebo něco, co s tou matematikou souvisí.
0: Dnešní testy jsou nepovinné. Kromě matematiky je možnost psát test z dalšího cizího jazyka. Na výběr byla kromě angličtiny, francouzština, němčina, ruština a španělština. Většina dětí v Olomouci dochází do školy pěšky, jezdí na kole nebo koloběžce a využívá veřejnou dopravu. Auty se do škol dopravuje 16% dětí. Podíl této dopravy v posledních letech mírně roste. Vyplývá to z výsledků projektu Bezpečná cesta do školy 2025. Do něhož se v Olomouci zapojilo 20 základních škol a více než 1300 žáků, uvedl primátor Čin náměstek Tomáš Pejpex pro Olomouc. Podezřením na dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku se zabývají kriminalisté na základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Na její vedení si dlouhodobě stěžují někteří rodiče a učitelé. Ředitele v dubnu po sérii kontrol navrhla odvolat Česká školní inspekce. Pokračuje mluvčí policie Miluše Zajícová.
3: V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vzhledem k tomu, že v dané věci probíhá v současné době prověřování, nebudeme k případu sdělovat další bližší informace.
0: Areálu v Hrubé vodě na Olomoucku zkoušejí uchovat přes léto pomocí speciální technologie obří hromadu technického sněhu, který zůstal po ukončení sezony na tamních sjezdovkách. Několika metrovou kopu překryli pracovníci areálu speciálními izolačními vrstvami a štěpkou. Ideální mikroklima udržují speciální sondy. Pokud z nich vydrží, stane se základem pro začátek příští zimní sezony, řekl zástupce areálu Tomáš Drápal.
4: Sport.
0: 5 českých tenistů nastoupí dnes v prvním kole antukového turnaje v Římě. Vít Kopřiva by měl už v těchto chvílích rozehrávat utkání s Maďarem Marožanem. V ženské části turnaje se představí Kateřina Siňaková, Sára Bejlek, Tereza Valentová a Karolína Plíšková.
4: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne na horách výjimečně přehánky, teploty 22 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 18 stupňů, zpočátku slabý, postupně mírný jižní vítr.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Mosty kontrolují, případně opravují dělníci na dálnici D1 z Ostravy do Přerova. Potkáte mezi Bílovcem a Lipníkem nad Bečvou. Jedou po krajnici mezi 334. a 298. kilometrem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Cibulka. Čím pak se u vás zahušťuje gulášek? A možná třeba dneska předpolednem a třeba teď 4 minuty po 11. při poslechu dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ať už prý používáme cokoliv, možná je čas na změnu. Zajímavé alternativy nabídne předpolednem ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc dnešní vydání babských gulášových rád. Ale nebude to guláš, bude to na to, to je téma a bude to velice užitečné. Téma jazz v našem regionu probereme vlastně z různých pohledů několikrát. Tradiční memoriál Boba Steinera s All Time Jazz Bandem a jeho hosty se uskuteční zítra v Loučné nad Desnou. Podrobnosti uslyšíme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a festival Dvořákova Olomouc hlásí návrat po 3 letech po pauze. Jeho další ročník po té pauze začíná už zítra 7. května. My vám řekneme více a myslím, že i lehce u toho jazzu v mezinárodním provedení se zastavíme.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a už se trošku slavnostně naladíme v 11 hodin 12 minut. Moravská filharmonie ke svému 80. výročí naděluje mimořádný dárek sobě, filharmonikům, ale především svým divákům, veřejnosti, posluchačům. Po třech letech se, představte si, do Olomouci vrací tradiční festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června se uskuteční 7 koncertů tematicky zaměřených na Dvořákovo americké období. Ale podrobnosti už teď s osobou povolanou. Povoláváme do vysílání Českého rozhlasu Olomouc dramaturgyni Ivanu Kalinu Tabak. Pěkně vás vítáme, dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den.
0: Co pak bylo tím hlavním impulzem k návratu festivalu Dvořákova Olomouc po té zmíněné tříleté pauze?
1: Tak sám jste to již zmínil. V rámci letošní už končící sezóny Filharmonie velkolepě slaví své jubileum 80 let od svého založení a v rámci těchto oslav, které dramaturgicky byly založeny na milnících důležitých v rámci historie orchestru, nesměl a nemohl chybět i tento tradiční festival. Takže toto byl hlavní ten důvod, chtěli jsme se vrátit k svému rodinnému stříbru a ozdoby jarních měsíců a dnu v Olomouci, které ty kultuře patří.
0: Povinná, příjemná povinnost, takže takový návrat. Jaké pak koncerty v rámci festivalu v Olomouci zazně? Vlastně to nebude jenom omezeno na Olomouc, nechám to na vás.
1: Ano, připravili jsme 7 hudebních produkcí, 6 z nich zazní v různých prostorách v Olomouci a 1 na hradě Sovinec. Což je velice zajímavé, že to taky patří do historie Moravské filharmonie, která tento hrad měla ve své správě začátkem 50. let, což mnozí z nás to ani donedávna netušili.
0: Pro někoho je to úplná novinka, třeba do nějakého našeho rozhlasového kvízu. Diváci, posluchači uslyší pochopitelně Moravskou filharmonii, hlavně a zejména, ale asi nejen. Kdy a s jakým programem se právě filharmonici olomoučtí představí?
1: Domácí těleso se představí dvakrát v rámci 2 symfonických projektů.

0: zní dramatická hudba z kovbojského prostředí, baletní suita Billy the Kid, Američana Aarona Coplanda a velice virtuózní rapsodie na Paganiniho téma Sergeje Rachmaninova. A na závěr filharmonie zavítá do prostor letního kina a předvede velkolepý open-air koncert, který bude sestavit ze dvou částí. V rámci první části publikum všech věkových kategorií se může těšit na nejslavnější evergreen melodie z klasické hudby a v rámci druhé části bude crossover překvapení se speciálními hosty. A to legendou pop české scény Jiřím Kornem, zpěvačkou a herečkou Evou Burešovou a frontmankou populární kapely Vesna Patricí Kaňok.
1: Tak to už jsme u hostů vlastně a propojení těch domácích a hostů, hostí, ale vy máte ještě určitě další esa v rukávu, další hosty letošní Dvořákovy Olomouce.
0: Ano, máte pravdu. Již zítra se představí špičková pianistka, která již zavítala na ta nejlepší koncertní pódia na světě, a to Anna Fedorová, původem z Ukrajiny, která žije v Dánsku a zahraje již zmíněnou náročnou rapsody Sergeje Rachmaninova. To je 7. května, 19. května vystoupí v rámci dvojrecitalu mladá Olomoučanka Eliška Tkadlčíková se svým pedagogem, už proslulým pianistou Ivem Kahánkem. 22. května budeme mít exkluzivní návštěvu z Polska. Představí se poprvé Symfonický orchestr Opolské filharmonie, který společně se sborem Moravského divadla předvede velkolepou 9. symfonii Ludwiga van Beethovena. 26. května zabruslíme do jiných hudebních vod a představí se světoznámé jazzové trio Nenad Vasilič. Trio a 31. května jsme připravili na malé scéně kulturní Moravského divadla Moravské filharmonie v Sedmičce polední projekt pro mladší publikum, pro děti, kterým nás provede velice oblíbený herec a zdravotní klaun Jan Šprinar. Na konci už se přehoupneme i do dalšího měsíce. Zbydou nám dva open-air koncerty. 6. června již na hradě Sovinec se představí nejlepší soubory z členů Moravské filharmonie z dechových sekcí a 14. června povede náš orchestr dvojice dirigentů, a to prvně šéf dirigent Žolt Hamar a poté Dominik Pernica.
1: Takže klasika, klasicky z filharmoniky, ale i ten jazz jste zmiňovala, prostředí možná očekávaná, ale i ten jazz v Červeném kostele, popové hvězdy v letním kině při tom závěrečném gala koncertu, řekněme. A co ještě, na co bychom ještě mohli pozvat? Něco, co, abychom neopomněli něco důležitého, anebo třeba nějakou perličku ještě téměř už na závěr.
0: Já si myslím, že ten projekt v Sedmičce bude velice zajímavý, protože kromě profesionálních hudebníků představí se úplně mladičky, začínající, avšak ty nejlepší hráči, žáci základních uměleckých škol, který nám předvedu, jak dokážou skvěle se vcítit a zahrát nám také tvorbu Antonína Dvořáka.
1: Teď možná na první poslech, na jeden poslech těch informací bylo hodně, kde v klidu kdykoliv ty informace souhrnně najít?
0: Nejlépe je navštívit oficiální webové stránky festivalu dvorakovaolomouc.cz anebo stránky filharmonie www.mfo.cz.
1: Dramaturgině festivalu Dvořákova Olomouc 2026 Ivana Kalina Tabak. Moc děkujeme za informace, ať se akce vydaří, máte určitě spoustu povinností, spoustu práce, starostí, tak pevné nervy. Díky, naslyšenou.
0: Velmi pěkně děkuji, naschledanou.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Řídnutí kostí, osteoporóza je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Přímo z místa.
2: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maraton, svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské pláto. Třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

jednou se vzduchem nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti s nebe budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se

další, tentokrát trošku jinou jazzovou akci vás ještě na zítřejší den či večer pozveme na jeden moc pěkný memoriál jazzový, regionální. A taky jsme zvali na čtvrtek 7. května na 16. hodinu do Prostějova na pana Bareše a pana Bureše. Pozor, zde plno vyprodáno v Prostějově, ale Olomouc pak ještě v 19 hodin a Atrium Českého rozhlasu na Pavelčákově 19 a vstupenky u nás na recepci či po telefonu. A v pátek ještě potom duo Bureš a Bareš v Jeseníku v 15 hodin. Ale ty pozvánky ještě, myslím, opakovaně uslyšíte i v našem vysílání. Za chvilinku už ten regionální jazzový memoriál. No a teď něco z rádií z 90. let, kapela Pretenders a hlas zpěvačky Chrissie Hynde. Nechápej mě špatně, neber mě špatně, don't get me wrong.

0: To byli oni, to byli Pretenders v 11.33 v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc a memoriál, jazzový memoriál Boba Steinera je tradiční hudební akcí pořádanou hudebníky z Old Time Jazz Bandu Loučná v kulturním domě v Loučné nad Desnou zvaném Skleník. Kdo to byl? Bob Steiner, jaké hosty si hudebníci letos pozvali a jak je možné, že se memoriál koná opět, i když to vypadalo, že ten loňský bude vlastně poslední. Prozradí teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a v příspěvku Mirka Kobzy vedoucí souboru Josef Klimek.
1: Bob Steiner to byl zakladatel a vlastně první kapelník tehdejší kapely Rytmus 57, z které se potom postupem času vyvinul současný Old Time Jazz Band.
2: My když jsme si povídali kdysi na Silvestra o historii Old Time Jazz Bandu, tak vlastně tam i pamětníci vzpomínali, že to byl člověk, který byl nesmírně schopný, že dokázal spoustu věcí zařídit, spoustu věcí vymyslet a že díky němu vlastně ta kapela Rytmus 57 přerostla do toho velmi známého tělesa. No ale ono to tak vypadalo, že vlastně ten poslední ročník, ten minuloroční, bude vlastně úplně poslední toho memoriálu, naštěstí není. Tak co vás přesvědčilo, že hrajete dál?
1: Skutečně ty myšlenky tam byly, že ten loňský ročník, že bude poslední, protože bylo to velice krátce po úmrtí dlouholetého kapelníka, aranžera Jirky Sedláčka. Nicméně takovým bodem zlomu bylo asi po skončení právě toho memoriálu, když za náma přišla paní Karla, manželka Jirky Sedláčka, řekla nám, že Jirkovým přáním bylo, aby Old Time pokračoval dál. Takže to nás nastartovalo a rozhodli jsme se pokračovat dál v této muzikantské činnosti.
2: Takže vlastně, když přijdete do té Loučné, do toho Skleníku, kde mimochodem kapela Rytmus 57, když si začínala, tam měla vůbec první koncert, tak vidíte ten zdvižený prst toho kapelníka a ho musíte, jo?
1: Je to tak, je to tak. A je to úžasné, protože na ten letošní ročník memoriálu jsme si pozvali i kapelu V-Band, což je vlastně kapela, která je tvořena někdejšími členy Old Timeu. Vlastně kapela V-Band nese i název nebo jméno podle svého kapelníka Vojty Bartfaje V-Band. A Vojta Bartfaj je právě posledním žijícím pamětníkem toho památného koncertu z května roku 1957, kdy tehdejší Rytmus 57 měl své první vystoupení.
2: Krásně na tom i v Českém rozhlase vzpomínal. Pojďme teda, ty už to trošku nakousl hosty, ale co vy máte nacvičeno, protože vy se tak scházíte, ono to totiž není jenom o tom, že byste chtěli, ale musíte mít muzikanty, takže se scházíte muzikanti, jak jsem slyšel, z východních Čech, ze severní Moravy, někteří i z jižní Moravy skoro. Máte nacvičeno a co, budete zase klasický jazz, tak jako vždycky?
1: No, pro tentokrát jsme se rozhodli sáhnout hluboko do historie Old Timeu. Skutečně jenom pro vaši představu, archiv Old Timeu v současné době má nějakých asi 700 aranží a my jsme si pro ten memoriál vybrali ku příkladu skladbu Tishomingo Blues, která v archivu Old Timeu má číslo 17, nebo skladba Ice Cream číslo 31, takže skutečně budou to skladby z počátku existence Old Time Jazz Bandu.
2: Už jsme řekli, kde to znamená na památném místě ve Skleníku v Loučné nad Desnou. Už nám zbývá jenom kdy, v kolik hodin a jestli máte ještě lístky volné.
1: Tak pokud mám informace, tak ještě posledních několik lístečků do zadních řad ještě k dostání je. A kdy se ten koncert koná? Ve čtvrtek 7. května od 18 hodin v Loučenském Skleníku.
2: Z Loučné nad Desnou Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Poslední dubnovou středu nás navždy opustil Oscar Petr, zakladatel Marciasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oscarem Petrem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: se zvali do legend Českého rozhlasu Olomouc. Jen jednou to skončí Marian, písnička Napiš, Oscar Petr a vzpomínka na něj. Tohle prosím byla Julinka, Juliet, oh Juliet a taky Robin Gibb z Bee Gees solově z let minulých. No a dneska odpoledne třeba po 16. taky třeba Naděnka.
1: Přijde manžel domů a dává své ženě Ibalgin a ona říká, ale prosím tě, proč mi dáváš Ibalgin, mě nebolí hlava a mám tě.
0: Dneska nebolí a dneska to prý bude také husté, nejen v Humoriádě s Naděnkou, ale teď i s Jarkou.
2: Babské rady.
3: Hovězí guláš lze zahustit několika způsoby. Tím nejtradičnějším je cibule. Při dlouhém vaření se cibule rozvaří a omáčka díky tomu přirozeně zhoustne. Dalším pomocníkem může být chléb nebo strouhanka. Potřebují povařit a rozmixovat. Zapomenout nemůžeme ani na brambory. Nastrouhané syrové nebo už uvařené brambory jsou totiž výbornou bezlepkovou variantou k zahuštění. Zkušené hospodyňky nedají dopustit na jížku. Mouku osmaženou na tuku nebo takzvanou záklechtku. Mouku rozmíchanou ve vodě. Je to rychlé, ale takto zahuštěný guláš je potřeba alespoň 20 minut povařit, aby se vyvařila chuť mouky. Nejzdravější variantou je nastrouhaná kořenová zelenina. Mrkev, celer, petržel nebo cuketa, které dodají i plnější chuť. Pro trpělivé se nabízí varianta redukce, kdy se nechá guláš déle probublávat bez pokličky, aby se přebytečná tekutina odpařila.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

hlas musí být v pořádku, říkal v jiné písni mistra. O hlase budeme mluvit vlastně v té nejbližší kontaktní zdravotní poradně Apoteka Českého rozhlasu Olomouc. Poradna nejenom pro zpěváky a zpěvačky, ale třeba o stárnutí hlasu, ale i o překřiknutí naopak v mládí, v dětství. Bude mluvit jedna šikovná mladá paní doktorka Veronika. A to jsme u dalšího bodu programu Českého rozhlasu Olomouc. Dnešní přednášky lékařky Veroniky Hvězdové, ovšem v městské knihovně v Šumperku v 18 hodin na téma, která chránit své zdraví při cestách na dovolenou do různých koutů světa. Ale podrobnosti také za chvíli zmínka v poledním zpravodajství Českého rozhlasu Olomouc.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V části Olomouce nebudou jezdit 3 měsíce tramvaje. Inflace v dubnu meziročně stoupla o 2,5%. Z hokejové Olomouce odchází do Zlína útočník Doktor. Odpoledne bude oblačno, místy s přehánkami, teploty až 25 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Cestování v Olomouci zkomplikuje od pátku výluka tramvajového provozu mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu budou zajišťovat autobusy, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: Náhradní autobusová doprava bude zajištěna po trase náměstí Hrdinů, okresní soud, tržnice, envelopa Vejdovského, hlavní nádraží a zpět výlukovými autobusy s označením X.
0: Zdražování v dubnu zrychlilo. Ceny meziročně stouply o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Jak chránit své zdraví při cestách do různých koutů světa? To je téma dnešní přednášky lékařky Veroniky Hvizdové v městské knihovně v Šumperku. Beseda začíná v 18 hodin, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Doktorka Hvizdová se při své přednášce zaměří také na očkování, prevenci nemocí, bezpečné stravování a pitný režim, ochranu před sluncem a hmyzem i na vybavení cestovní lékárničky. Zazní i praktické rady, jak postupovat při nemoci nebo při úrazu v zahraničí.
0: A koncertem ukrajinské pianistky Anny Fedororovové zase otevře Moravská filharmonie v Olomouci zítra svůj mezinárodní hudební festival s názvem Dvořákova Olomouc. Ponese název Nový svět, nové příležitosti, který je zároveň zastřešujícím tématem hudební přehlídky, jež se v Olomouci koná po 3leté odmlce. Řekla to dnes mluvčí filharmonie Vlasta Pechová. Sport. Z extraligové Olomouce odchází do Zlína Jakub Doktor. 28letý hráč za Zlín už odehrál jeden zápas v sezóně 2021-2022, kdy Berani naposledy hráli extraligu a Doktor patřil prvoligovému Havířovu.
4: Pro mě to bylo hodně pozitivní, že já jsem byl hrozně vděčný za tu šanci, co jsem dostal, ale bohužel to bylo v sezóně, kdy Zlín padal a panovala tu docela špatná atmosféra, ale bylo to krátký, takže moc si toho nepamatuju. Počasí.
0: Odpoledne bude na střední Moravě převážně oblačno a postupně se můžou hlavně na severu kraje lokálně vyskytnout přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách 14 až 18. Foukat má mírný jihozápadní až jižní vítr. Zítra čekáme oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty dosáhnou k 19 až 23 stupňům, v Jeseníkách k 11 až 15. Povone slabý, proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pomalte na dálnici D1 na kilometru 245, asi kilometr za exitem Mořice ve směru na Ostravu. Je tam neprůjezdný levý pruh, leží v něm kus plechu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné poledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc a určitě nespomalujte vy, kteří máte někoho, kdo dnes něco slaví nebo na koho hodně myslíte a komu chcete poslat pěknou písničku. Proč nespomalovat? No, aby vám neutekly písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Právě v tuhle chvíli startujeme a ta nejjistější možnost, jak se do našeho vysílání dovolat a písničku vybrat a poslat, je vytočit právě v tuhle chvíli telefon k nám do studia. Číslo je 221 555 444. Právě na tomhle telefonu písničky vybíráte. Nezapomeňte, že svátek dnes slaví Radoslav, Radoslava, Radivoj, Frýda, Hermína a také Ovidius. Mnozí z vás možná máte narozeniny, tedy blahopřejeme, milí oslavenci, a hlavně už se těšíme na vzkazy od vás, od všech, kteří na někoho myslíte. Od mikrofonu vás zdraví Zora Ješková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání v tuhle chvíli startují. Máme středu 6. května. Tak nezapomeňte na oslavence, nezapomeňte na ty, kteří třeba i marodí, a písnička od vás, to pozdravení by je moc a moc potěšilo a povzbudilo v jejich nemoci. A nebo prostě nechte zahrát i sami sobě. Proč ne? Je důležité udělat si radost. Třeba krásnou písničkou, pohádkou o konvalinkách. A tu teď věnujeme také naší posluchačce paní Evičce Skrnova, která bude slavit narozeniny, a teď je tady s námi na telefonu. Paní Evo, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, paní Zorinko, a celý kolektiv.
1: Děkujeme, rádia. Děkujeme.
2: Chtěla bych tuto písničku bych chtěla nechat zahrát paní Květušce z Bohutína, který ji hodně zdraví a tak. A potom s Maruškou slavíme stejné narozeniny, ona má taky půlku latiny, tak všechno nejlepší Marušce. A potom ještě mám sestru Marii, která má taky narozeniny v květnu. Takže všem přeju všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a pohody a tak, no. No a vám děkuju za vyhledání písničky a těším se na další telefonování. Děkuju.
1: Naslyšenou
2: vám
1: se také těšíme, paní Evo. Veliké blahopřání a hlavně hodně zdravíčka přejeme vám i Marušce, a písnička ať potěší. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Zdravíme do Krnova. Pěkný hudební pozdrav a krásné slunečné májové dny přejeme Aničce do Vápené, Helence do Uhelné, Zdeničce do Uničova, Vlasky v Krnově a kamarádkám v Jeseníku, Bernardicích, také do klubovny, všem seniorům v Žulové i v okolí nádherný den, všem přeje paní Marci z Rybníčku ze Žulové. Paní Marci, pozdravujeme také vás a přejeme hodně zdravíčka.

0: sobotu to oslavíme, už se těšíme, tak ať se máš krásně. Dále bych chtěla pozdravit paní Lidušku z Jeseníku, naši pohádkovou babičku, Milatku z Přáslavíc, Jirku do Litovle, Marušku do Prostějova. A ještě bych chtěla pozvat posluchače, kdo ještě nemá plán na příští víkend. My tady ve Václavově budeme mít oslavy 650 let naší vesnice. Bude tady i pěkný program od pátku od 17 hodin. Odhalujeme sochu svatého Václava, to bude slavnostnější. A potom bude večer divadlo šumperské ve 20 hodin. V sobotu pokračujeme pro děti, skákací hrát, od 15 pohádka, takže bude i občerstvení, makrelí a takové ty všelijaké dobroty, takže srdečně vás tímto zvu, kdo nemáte program, rádi vás tady uvidíme.
1: Ano, ano.
0: A děkuju Zory za tu písničku, to pivínko nám přijde k chuti, ještě je horko, tak já si po obědě hned jedno dám.
1: To věřím, tak vám samozřejmě přejeme na zdraví, no a kdo tedy příští týden o víkendu, kdo nebude moci 16. v sobotu na den otevřených dveří Českého rozhlasu Olomouc, který tady chystáme také s bohatým programem, tak třeba přijďte do Václavova na oslavy 650 let obce a moc zdravíme, paní Eliško, písnička i pro vás, nashledanou.
0: Nashledanou a moc děkuji.
1: Krásný den s písničkou, prosím, zahrajte milému manželovi Jiřímu, také paní Božence Lintnerové, paní Givanidisové, Vlaskyčce do Krnova. Všechno jen to nejlepší a nádherný den jim přeje Drahuš. Další pozdrav posíláme Aničce a Jendovi do Štětovic, Hele do Uhelné, paní Martině Žembové a Davidu Kunetovi, dnešním hostům ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Já vám přeji, ať je spokojenost stálá a je na vás samá chvála. Radost, ať vám dělá počasí letní a rádi pracujete s dětmi. Ať vás potěší pěkná písnička a dlouho vás baví spolek Berlička. V zimě, ať navštívíte hory a v létě se těšíte na tábory. Děti, ať jsou vám vděční a vy jste lidé neskuteční, to vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Děkujeme za krásné pozdravení dnešním hostům ve studiu, těm dopoledním povídání s nimi. Ostatně si už brzy budete moci poslechnout také na našem webu olomouc.rozhlas.cz. No a teď už Jarošovský pivovar. Na zdraví.

0: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem, jaký má vztah k Hané a k jeseníkům, proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
2: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ano, rubrika O čem se mluví tentokrát na velmi aktuální téma, a proto je také vysíláme na všech regionálních stanicích celoplošně na vlnách Českého rozhlasu, tedy i tady u nás v Českém rozhlase Olomouc. Zítra v pořadu Den v kraji v 17 hodin a 30 minut O čem se mluví. Teď už ale míříme za paní Helenou a za panem Oldou z Vítkova. Dobrý den, pane Oldo, vítejte.
4: Ano, dobrý den. Já zdravím všechny, kteří nás poslouchají velice srdečně a už jsem tady znova, protože ta naše rodina je trochu široká. No a tak bychom dneska s mojí paní, jak jste správně řekla, tentokrát v roli babičky a dědečka, chceme moc popřát naší milované vnučce Elence Výchové, a to až do Hradce Králové. No, protože dneska slaví narozeniny. Takže milá Lenko, naše milovaná, dneska máš 13 let, to už jsi slečna. Takže ti přejeme, ať si ti stále daří. Hlavně teda ve tvém studiu na Biskupském gymnáziu v Hradci, kde studuješ. No a taky i přejeme všem tým radostem, které jako mladé děvčata samozřejmě máte. Tak asi tolik. A moc děkujeme paní Zorinko za vyhledání.
3: A jestli pak je vaše vnučka Helenka plavovláska?
4: No, tak to úplně přesně není, je to tak něco mezi, jo?
3: Je to něco mezi.
4: Ale tak víte, marně jsem hledal písničku pro takovou očičku.
3: Ale jo, písnička no. Určitě bude Segera, věřím tomu, že se bude líbit. Bude zpívat Jiří Štědroň, Hrej mi plavovlásko, krásná skladbička, tak blahopřejeme vaší vnučce
4: ano,
3: i z českého.
4: Ano, jak jste to říkala, Hrej mi?
3: Hrej mi plavovlásko, tak se ta písnička jmenuje.
4: Tak to si
3: jmenuje.
4: Musí pamatovat, ano. Děkuji.
3: No. Blahopřejeme moc a krásné dny. Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: To byl pan Olda a paní Helena Zvítková. Hezká písnička po rozhlasových vlnách a k zaletí také k dnešním narozeninám Bobu Skalickému. Bobe, přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a ať tě už nebolí to koleno. Za písničku děkujeme a pozdravujeme Boba Skalického, Zdena, František, Kateřina a Jarda. Milý rozhlásku, dnes slaví krásné narozeniny nádherných 86 let milá Jolanka Jadavanová z Velké Kraše. Milá Jolanko, přejeme hlavně radost, štěstí, dobré zdraví, pohodu a spokojenost Jarka Maruška, Zdeňka, Dana a všichni z JZD. Blahopřejeme Jolance Jadavanové z Velké Kraše a do Litovle hrajeme milé kamarádce Radečce Šimarové k svátku, který slaví právě dnes, milá Radečko. Přejeme všechno jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, moře rodinné lásky, příjemné životní okamžiky, pohodové dny a boží požehnání. Radečce Šimarové přeje Hela. Blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Jsou to písničky na přání a vy si o ně voláte na telefon 221 555 444. A hlavně je to o tom, že můžete udělat druhým spoustu radosti, ale také sami sobě. Moc se na vás těšíme. Nevím, jestli jsem úplně zmínila ten SMS-kový kontakt, také můžete využít 723 70 33 51, ale primárně vybíráte písničky tehdy, pokud zavoláte rovnou do studia na 221 555 444. A právě teď vybírá a posílá písničku paní Zdena z Uničova. Dobrý den, paní Zdeničko.
2: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky a písničku pro pěkný a pohodový den posílám Lidušce Siglové do Dobravice, Marci Dožulové, Evice Brožové do Strokova, Liběnce do Lutina a Jindřišce do Chropině a jejímu bratrovi Laďovi do Tovačova. Písnička je i pro všechny přátelé a známé, pro vás do rozhlasu a pro všechny, kterým nikdo nezahraje. Hodně pevné zdraví všem přeje Zdena z Uničova. Děkuji.
1: Také děkujeme za pozdravy a písnička připravena. Dáme si Pavla Žalmana Lohonku a divokej horskej tymián. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Hudební pozdrav posíláme také nejmilejší pohádkové babičce, milé paní Lidušce Uchytilové z Jeseníku, s velikým poděkováním za nádherné a milé přání. Úžasnou písničku Rock'n'roll a i slzičky v očích vyskočily a také a mě to pohladilo po srdci. Věřím, že teď paní Liduško Uchytilová posloucháte. Já mám zítra jubileum a tak posílám krásnou písničku v tuhle chvíli právě vám. Pěkný hudební pozdrav z celého srdce posílá pan František od Brna. A další hudební pozdrav posíláme k narozeninám milé dceři, je to Marie Bártová z Olešnic. Maruško, přeji vše dobré v životě. Měj úsměv na rtech a v srdci lásku. Děkuji ti za péči a starost o mne, ať tě chrání anděl strážný a máš stále radost ze svých synů. Kytky, ať ti krásně kvetou, tak to ti, milá Maruško Bártová z Olešnic, přeje tvoje máma. Blahopřejeme. Pavel Žalman Lohonka a divokej horskej tymián a telefon k nám do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc 221 555

0: Pavel Žalman Lohonka nám dospíval a další hudební pozdrav, ten už je připraven a pan Pavel z Rýmařova s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady tuto písničku bych chtěl dát všem kamarádům, co mi včera popřali narozeninám, že moc krát děkuji. Potom Petrovi Zapetalovi z Rýmařova a všem přátelům a známým. Děkuji moc krát a vám do Českého rozhlasu také.
0: A vám také, pane Pavle, pozdravujeme do Rýmařova. Krásný den, naschledanou.
1: Vám taky, naslyšenou.
0: Pěkný hudební pozdrav posílá babi Helena z Uhelné, která děkuje paní Marci Dožulové za krásnou písničku a pozdrav také Aničce Dovápené a milované básnířce Zdeničce za krásnou básničku a písničku posíláme.
2: Proudy řeky táhnou k nám.

0: Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavica a Sela Doni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si ji přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Celadons.
1: Za druhé světové války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 tisíc obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donuceni odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve svátečním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Do písniček na přání v tuhle chvíli vstupuje také paní Eva Zestruková. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, paní Zorko. A zdravím všichni v rozhlase a všichni naše milé posluchače. Já bych tuto písničku chtěla věnovat hlavně paní Blažence Zemánkové ze Sovaděny u Přerova. Jen nedělnímu svátku bude Blaženky. Blaženko, já ti přeju hodně štěstí, zdraví, ať už tě nic netrápí, žádný úrazy a seš pořád, seš takový pilný pracovitý děvče. A pak bych to chtěla poslat ještě Lidušce s Horenkou do Jeseníku, Haničce do Předmostí s Jarkem, Zdeničce do Uničova a Zdeničce do Šinové do Hrochova a ještě paní Zdeničce, básnišce, která nás vždycky potěší, její básnička má, je to moc hezký. Mm-hmm. A vám, paní Zorinko, moc děkuji za vyhledání písničky. To je taková přístupná k nám, co už nám prostě to tak najde. Tak. Děkuju vám moc a písnička patří i vám.
3: Děkujeme, děkujeme. My si o té písničce, je to taková speciálka, za chvilku povíme ještě něco více, ale teď pozdravujeme paní Evu ze Strukova a všechny blízké. Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Pěkný hudební pozdrav. Letí také od pana Jindry Macíka, jejich suprové kuchařce. Moc zdravíme. Jen pane Jindro, škoda, že jste nenapsal, jak se ta suprová kuchařka jmenuje. V každém případě Jindra Macík zdraví a písnička také tedy letí té suprové kuchařce. Další pozdravy SMS-kové přidáváme. Dobrý den, zahrajte písničku paní Evičce do Krnova. Evičko, všechno jen to nejlepší k vašim narozeninám. Spoustu zdravíčka a spokojenosti. Děkuji vám za písničku a srdečně pozdravuji paní Květa. Zdravíme paní Evu do Krnova. Hudební pozdrav letí také pro pana Františka od Brna k zítřejšímu životnímu jubileu. Pane Františku, přeji vám všechno jen to nejlepší, hlavně ale hodně zdraví, pohody a spokojenosti přeje paní Eva z Modřic. A ještě jeden vzkaz, zahrajte prosím písničku naší drahé mamince Lidušce Loničkové z Olomouce a také milé sestře Hance Vrbové pro radost, pro potěšení milým děvčatům, které mám moc ráda, posílá Leona. Pozdravujeme paní Lidušku Loničkovou i Haničku Vrbovou.

0: ale byl pro vás, paní Magdo.
1: Ano, tak ten závěr určitě hovoří za vše, jak zpíval Josef Zíma, to bylo pro vás, paní Madlo. A vy jste určitě poznali písničku, nejslavnější píseň z filmu Madla zpívá Evropě. Ty lesovské stráně, je to film z roku 1940 a původně tu písničku naspívala hlavní představitelka Zdenka Sulanová. Hudbu složil František Svojík a text napsal František Kudrna.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Vy posloucháte písničky na přání a děkujeme za to, že jste s námi. Teď si dáme Jiřího z Muška a paní Milada z Přáslavic vybírala. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Zorinko, vám a přeji všem krásný den a zdravím také všechny v Českém rozhlase Olomouc a všechny věrné posluchače. A písničku a přání hodně zdravíčka posílám Elišce do Václavova, Lidušce do Jeseníku, Marušce do Kroměříže, Zdeničce s Kočenkou do Prostějova, Evičce s Františkem do Strukova a dále přeji k životnímu jubileu Františkovi od Brna hodně zdraví, štěstí, pohody a hlavně ale to zdravíčko, ať se mu drží. Písnička je také pro vás, paní Zorinko, a děkuji za vyhledání a mějte pěknou službu. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, tady za nás za všechny pozdravujeme. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Tak to byla paní Milada z Přáslavic. Pěkný hudební pozdrav po rozhlasových vlnách posíláme paní Helence z Úhelné. Paní Helenko, moc na vás myslíme, ať se to zdravičko zase trošku upraví, ať nám zase můžete zatelefonovat, tak myslíme moc na vás. Hudební pozdrav posíláme také ke krásným kulatým 80. narozeninám bývalému spolužákovi Čeňku Smékalovi. Čeňek Smékal je rodák ze Seničky, teď žije u dcery v Hálenkovicích. Milý Čendo, přeji ti především zdraví a spoustu spokojenosti a radost s rodinou. Čeňkovi jen to nejlepší přeje Anna. A pěkný hudební pozdrav posíláme také k životnímu jubileu od... Tak, já se omlouvám, ale tady trošičku máme zmatek. Pane Františku od Brna, pokud je ten pozdrav od vás, byste si přál bábinčin maršovský valčík, ale jak víte, přednost ve výběru písniček vždy mají ti, kteří nám zatelefonují. Takže zkuste příště vytočit telefon k nám do Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444. No a věřím tomu, že písničku najdeme a samozřejmě rádi zahrajeme. Teď posíláme Jiřího z Moška.

Jak jsem říkala, držíme palce všem vám, kteří marodíte, ať je lépe. Mysleli jsme a vzpomínali také na paní Helenku z Uhelné, tak tady pro ní máme ještě pozdrav od paní Milady z Přáslavic. Písničku posílám a moc zdravím paní Helenku z Uhelné, ať je lépe. Pozdravuji také pana Jiřího z Litovle, zdraví Milada z Přáslavic. Tak díky za to, že se vzájemně takhle krásně podporujete. No a můžete samozřejmě v dalších písničkách na přání, které tady pro vás budou dnes po 18. hodině lidovky a dechovky. Jinak ve všední den a ve svátky, to znamená i v pátek, dechovky vysíláme tradičně tak, jak to bývalo od 17. hodiny. Teď se nám ale blíží už 13. hodina. Nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc, předpověď počasí a pak už povídání Alex Minářové s dnešním hostem, modní návrhář Osmany Lafita. A teď i Rachel.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Začala rekonstrukce vodní nádrže v Šišmě na Přerovsku. Vyhnout se kolonám v Prostějově pomůže řidičům informační tabule. Fotbalisté Prostějova dnes hrají na Žižkově s B týmem Sparty Praha. Zítra bude zamračeno, teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. V Šišmě na Přerovsku začaly opravy vodní nádrže, kterou poničili v červnu 2024 bleskové přívalové deště. Vodohospodáři chtějí hráz a spodní výpusti nádrže stabilizovat. Postaví taky nový bezpečnostní přeliv. Nejdřív je ale potřeba ze dna odtěžit nánosy. Více mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství, odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosů, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
3: Práce na opravách vodní nádrže v Šišmě potrvají rok a vyžádají si víc než 23 milionů korun. Prostějovská radnice nechá instalovat na hlavní příjezdové silnici informační tabuly. Zařízení před okružní křižovatkou v ulici Konečná řidiče včas upozorní na dopravní situaci ve městě. Radnice se na jejím umístění dohodla s Držovicemi. Sdělil to primátorův náměstek Jiří Rozehnal za ANO. Řidiče tabule upozorní například na uzavření železničního přejezdu nebo případné kolony. V Olomouci dnes začíná hlavní program tradičního majálesu studentů Univerzity Palackého. Dvoudenní akci hostí areál letního kina. Dnešní program je přístupný zdarma. Návštěvníky čeká hudební, divadelní a literární program. Doplňuje pořadatel Ondřej Martínek.
5: Na vyhlášení literární soutěže vystoupí olomoucké Olivy, vidíme Slam Poetry a takovým vyvrcholením bude večerní Silent Disco a také AZ Quiz s Alešem Zbořilem pro všechny návštěvníky. A kromě hudebního programu celý areál zaplaví přes 70 studentských a neziskových organizací, které zde budou mít interaktivní hravé stánky pro celou rodinu.
0: Sport.
3: Fotbalisté prvního SK Prostějov v 17 hodin ve 27. kole šance Národní ligy nastoupí proti B týmu pražské Sparty, který je v tabulce poslední. Hanáci ale také bojují o záchranu. Aktuálně mají pětibodový náskok na první sestupovou příčku. V posledních čtyřech zápasech ale neprohráli a podle brankáře Jindřicha Musila je to na hře Prostějova znát.
6: Určitě teď vlastně, jak se dokážeme bodovat, máme jaký pohřář udělaný, tak určitě se hraje líp, kluci to taky cítí a jde to na nich vidět, že prostě hrajou s větším klidem, prostě s větší jistotou. Když se nám daří, tak jim tak dál musel pokračovat. Ve středu na Spartu, tak to bude vlastně takový boj o 6 bodů, by se dal říct. Když se zadaří, tak by mohlo být po víkendu rozhodnuto, ale nechci předbíhat samozřejmě, takže uvidíme.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty dosáhnou k 19 až 23 stupňům, v Jeseníkách k 11 až 15 stupňům Celsia. Povane slabý proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Opatrně projíždějte po dálnici D35 u Mladče ve směru na Hradec Králové. Před kilometrem 246 stojí porouchané auto. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmane Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: U mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmaniho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě
1: dobré
0: opět.
1: Dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno se jim stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako noční tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desát, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu, ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, které se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vydovatý modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále, ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi, takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum, ale takové romantická hudba, dám si sklenice víno, začínám takové kreslím jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já když tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že když začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou za sebou, já naopak pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše?
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce, která se chystá na záležit.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělám něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50% možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo jelali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádí. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělány celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmany Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nedávno Ramsey muy jubileo, ya que se enslave muy naroseñina para esa tileta, eche de esa tileta, anche de esa tileta. Si rosorno se buduye la retrospectivni moñi preslitka. A nevin, ya mi sinche ya isen gigini tady v Česká republika, jako na verhaz, který se řídí pohle světový na verháře. Protože celý činný světový na verháře, oni skladují svůj kolekce. Každá kolekce se skladuje. Je to, my říkáme, muzeum. A to je, ya man chisni muy modeli od rok 99 do teška. A když se ujela právě tyhle ty recopilace, jako retrospektivní show, právě ty vyvíráš o každý rok pár modelů a to všechno potom se značí, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo, bylo to, myslím, že to kolem 100, 23, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klíní dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
1: Takže neřekl jste si, Ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
0: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, tež materiály, protože lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví tež jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma šísi stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... Protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, které jsou v kovový níti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
1: Ta praxe to umocnila.
0: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
1: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
0: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, ona kreslila to šára, říká, stříhej podle šára. Jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnice, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil. A tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství, no.
1: Osmany Lafita je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů, tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce, velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to, oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že říkám se tím, protože nejsem se stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nehal ty svůj ples zrát. Přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je,
0: maminku.
1: Já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkce. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a vojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Furt, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojoval, takže neměla taky lehko život, ale dáří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová. Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se z Číny, z tý svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, aby každý byl spokojený, aby každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát. V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini. Vy jste od něj dostal osobní dopis.
1: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblikal, abych i oblikal průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
0: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě je
1: ano,
0: vaše.
1: Čerstvě, no, právě.
0: Vaše
1: fešák to je.
0: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
1: podle vás? Aspoň, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
0: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
1: ano,
0: k něčemu dalšímu?
1: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
0: Ale říkáte si to často?
1: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, vrát pistola si zaceli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
0: no k vám asi ne.
1: No určitě ne, určitě ne. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
0: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak to je podle mého gusta. Máte z toho radost?
1: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve šestměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, kterých rádi a nevím jak proč, protože měli se hrát sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člově. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člově, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
0: To zarazí ještě více do země.
1: To jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
0: Osman Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, Rádio vašeho kraje.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se zná.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik lidí,
1: co? No takhle, bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import, takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nedělal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nedělal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, že můžete, určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyke a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce složí celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí si nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších, jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy, jako show, já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky, dokonce zapřeli jsme se la Varsavsky na městě a já jediný jsem mohl to udělat, jsem zapřeli se la Varsavsky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl, jako nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavském náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu modních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25. září
0: na Expo, v Praze
1: na Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: V Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně, hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříháné a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Uh-huh. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on má v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká velká, decentnější,
1: ano,
0: komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech. Proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soud řeší návrh na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově. Novorozence v jeseňské nemocnici pohlídají nové monitory dechu. Česká hokejová reprezentace zrušila trénink na švédských hrách. Zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. U středečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Brněnský krajský soud řeší návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu o podobě plaveckého bazénu v Prostějově. Plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný, říká mluvčí města Jana Gáborová.
2: Navrhovatelé se domáhají vyslovení neplatnosti hlasování a jeho opakování v termínu souběžném s volbami do zastupitelstev obcí. Svůj návrh odůvodňují tvrzením o nezákonném ovlivňování průběhu referenda. Magistrát města Prostějova v současnosti připravuje své vyjádření. Jeho stanoviskem bude, že informační kampaň vedená městem byla vyvážená a měla výhradně informativní charakter.
0: 8 nových monitorů dechu dostali darem pracovníci novorozeneckého oddělení jesenické nemocnice. Přístroje sledují dýchání novorozenců. Sloužit budou k prevenci syndromu náhlého úmrtí kojenců, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
3: Syndrom náhlého úmrtí novorozenců a kojenců představuje nečekané a nevysvětlitelné úmrtí zdánlivě zdravého dítěte, nejčastěji ve spánku. Postihuje kojence do jednoho roku věku a patří celosvětově mezi hlavní příčiny kojenecké úmrtnosti. Používání monitorů dechu je jedním z účinných preventivních opatření, která mohou riziko významně snížit.
0: Blížící se výročí konce druhé světové války si dnes připomenou obyvatelé a návštěvníci Uničova. Už za hodinu začne podle informací na městském webu na náměstí Osvobození koncert dechového orchestru Haná. Zástupci radnice a organizací pak položí věnce k nedalekému pomníku padlých.
1: Sport.
0: Česká hokejová reprezentace zrušila trénink den před startem švédských her. Důvodem je díra v ledu ve středním pásmu v průměru zhruba 2 metry. Možnost využít jinou ledovou plochu národní tým nevyužil. Hráči by ve výstroji museli čekat hodinu. Organizátoři se omluvili. Více manažer týmu Milan Hnilička.
4: Přišli jsme na led a na ledě byly 4 pneumatiky označení sem nejezděte, tak musím říct, že to nás všechny velmi překvapilo, když jsme to okamžitě začali řešit. Tým byl nucen trénovat ve velmi omezeném režimu. Trenéři se rozhodli po domluvě s hráči, že teda dál už v tréninku pokračovat nebudou. To vysvětlení, které mi podali, že tam juniorský tým předtím měl testy, je pro mě neakceptovatelné. Přijal jsem omluvu švédských organizátorů švédské federace, která to vnímá jako veliký problém.
0: Čeští hokejisté do posledního turnaje před mistrovstvím světa vstoupí zítra. Budou hrát proti domácím Švédům. O víkendu se pak střetnou s Finy a Švýcary.
1: Počasí.
0: Zítra v Olomouckém kraji čekáme oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý, proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor stále na dálnici D35 u Mladče ve směru na Hradec Králové. Před kilometrem 246 stojí porouchané auto. A na D35 se také čekejte zdržení na 237. kilometru před Mohelnicí opět ve směru na Hradec. Kvůli opravám je tam uzavřený pravý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Takové bílé tričko je v teplém počasí vždy in. Můžete ho vzít takřka ke všemu. A takové bílé triko, pokud vám v šatníku chybí, tak ho můžete získat od nás, od Českého rozhlasu Olomouc. Už za chvíli otevřeme hřebíky náš vědomostní kvíz. Kromě trika tady máme také bloky s propiskami od Besipu, skládací deštník s logem Českého rozhlasu. Máme tady knihu Dagmar Peckové Tanec mezi vejci. Je to životní vyprávění o osudech této známé operní pěvkyně. A máme tady třeba také CDčka s hudbou, mluveným slovem nebo audioknihu Stín viny. Je to dramatizace známého detektivního románu z prostředí bohaté newyorské rodiny. I tato audiokniha může být vaše a stejně tak je váš i telefon 221 555 444. V Hřebicích se na vás těší Zora Jižková.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte při poslechu. 13 minut po 14. hodině startují hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Startují na telefonu 221 555 444. Cen máme velkou spoustu, tak pojďme se na ně podívat. Kdo pak je dnes s námi jako první? Tedy na ceny jsme se dívali před malou chvílí. Máme tady trička, máme tady zápisníky, knihu Dagmar Peckové o jejím životě. Máme tady i audioknihy, je toho opravdu hodně, ale máme tady také telefon 221 555 444 a na lince už koho. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, zdraví vás Zdena z Holubic.
2: Dobrý den, vítejte paní Zdeničko v našem vysílání. Takže 10 otázek je tady pro vás. Začneme kterou?
3: Desítkou.
2: Otázka číslo 10. Tak já se ptám, jaký význam má slovo selektivní. Když je něco selektivní, tak to znamená, že to je rozhodné za A, nebo za B přísné, a nebo za C selektivní, to znamená výběrový, selekce.
3: Výběrový.
2: Selektivní znamená týkající se výběru nebo také selekce, selekce, výběr, ano. Správná odpověď, první je na světě. Dobře, pojďme dál.
3: 9.
2: Otázka číslo 9. Tak možná i vy, pokud jste s pravidelnou posluchačkou Českého rozhlasu Olomouc, tak víte, že pořad Cymbal a husle, který pro vás pravidelně vysíláme v úterý ve večerních hodinách po 19. hodině, pro vás nově připravuje místo Zuzany Blahunkové jeden muž. A já se ptám, jak se ten muž jmenuje. Takže nově pro vás pořad Cymbal a husle plný krásných melodií připravuje Jan Žurek, nebo za B Jirka Matějů, nebo za C Aleš Spurný.
3: Jan Žurek.
2: Vy nás pravidelně posloucháte, víte?
3: Ano.
2: Je to přesně tak, ano. A do třetice?
3: 8.
2: Otázka číslo 8, tak pozor, tady se ptám na jednoho živočicha. Ten živočich se jmenuje Medosavka Masková. Medosavka Masková. Medosavka Masková, je to takový tropický živočich, řekněme, exotický. Medosavka Masková, co to je? Takže je to buď za A housenka, nebo za B medosavka může být i pták. A nebo za C je to masožravá květina? Co myslíte?
3: Já přemýšlím.
2: Tak pojďme.
3: Ačko?
2: Housenka. Medosavka Masková, říkáte, že je housenka.

0: námi.
1: Dobrý den, tady je Svaťa Pňovice.
0: Vítejte, pane Svaťo, 1 až 7.
1: Takže od jedničky.
0: Právě 6. května byla v Paříži během světové výstavy otevřena Eiffelova věž. Typněte rok. Bylo to za A 1889, za B 1910 nebo za C 1919? Světová výstava.
1: 1886 nebo jak chci to
0: 89.
1: Bylo?
0: Takže 89.
1: 9.
0: No?
1: No tak to zkusím.
0: Ano. Je to přesně tak. Pojďme dál.
1: To jsem si nevybavil. Takže dvojku.
0: Otázka číslo 2. Ptáme se na zemní plyn. Co je jeho hlavní složkou? Je to ozon za A, dusík za B nebo metan za C?
1: Metan.
0: Tak to víte přesně, ano. A do čeho se?
1: A ještě trojku.
0: Tak trojka se ptá, co pak je to aklamace? Aklamace. Aklamace je za A veřejné hlasování, za B fyzikální proces, anebo za C finanční operace.
1: No asi zkusím tu finanční operaci.
0: Aklamace. Říkáte, že je finanční operace. No, kdyby se leda tak veřejně hlasovalo o penězích. Protože veřejné hlasování je aklamace. Škoda.
1: To bych nečekal.
0: Je to tak. Nevadí, děkujeme za hru a těšíme se příště. Nashledanou. Tak a pokračujeme dál. Hřebík je Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, kdo pak volá?
2: Dobré odpoledne, tady Petr z Olomouce.
0: Vítejte, pane Petře, 4, 5, 6, 7.
2: Tak zkusíme sedmičku.
0: Otázka 7. Víte, kdo se za několik týdnů stane novým trenérem naší hokejové reprezentace? Napovíme, dotyčný trénoval také mužstvo HC Olomouc. Tak, novým trenérem naší hokejové reprezentace bude za A. Tomáš Janotka, za B. Zdeněk Moták, za C. Jan Kliment.
2: Já jsem slyšel, že to bude pan Tomajko. Nevím, tak zkusím Kliment.
0: Zkoušíte Klimenta. Není to Kliment, není to ani Tomajko, je to Zdeněk Moták, nový trenér naší hokejové reprezentace. Děkujeme moc, těšíme se příště, nashledanou. Tak zkusíme konečně, zdali se nám podaří prolomit zatím tu smůlu, která nás dnes provází a získat prvního vítěze. Dobrý den, kdo pak teď volá v tuhle chvíli? Vítejte.
3: Dobrý den, Štefan Bruntálsko.
0: Štefane, zdravíme vás. Už zůstává jen 4, 5, 6. Teď je to buď a nebo.
3: No tak, 4.
0: 4. Planeta Jupiter je nejrychleji rotující planetou sluneční soustavy. Jupiter při své velikosti se okolo své osy otočí jednou za jak dlouho? Tak to už je otázka na vás. Kolem své osy se Jupiter otočí jednou za 45 minut, nebo za B za 5 hodin, nebo za 10 hodin.
3: Tak tohle nevím, ale zkusím tu variantu C.
0: 10 hodin, říkáte. Přesně, je to 9 hodin a 55 minut. Výborně, ano. Tak teď 5 nebo 6?
3: 5.
0: Možná jste slyšel něco nebo pojmenování generace X, generace Y, generace Z. Jsou to sociologická označení skupin lidí narozených v určitém období a také formovaných odlišnými technologickými a společenskými podmínkami. A já se teď ptám, kdo z příslušníků těchto generací, tedy X, Y a Z, je nejmladší. Takže nejmladší bude generace Z, nebo za B generace X, nebo za C generace Y.
3: No tak X, Y jsem v životě neslyšel, tak zkusím to Z. Ale je to...
0: Je to na konci abecedy, tak říkáte, že se to bere takhle postupně. Generace Y nebo generace X, tak této generaci se říká také Husákovi děti. Jsou to ročníky 1965 až 1980. Generace Y, to je 1981 až 96. A generace Z se říká lidem narozeným v letech 1997 až 2012.

0: Tedy ti jsou nejmladší, ano. Výborně. Tak a před vámi je už jenom poslední otázka. A ta se ptá, ve kterém století žil a vládl Karel IV. Karel IV. Žil a vládl ve století 12. nebo za B 13. a nebo to bylo za C 14. století.
1: No to je 1346 až 1378.
0: Dobře, 14. století, ano. Sláva, sláva, chtělo by se mi dát ten potlesk ještě několikrát, ale už jenom přijměte velké blahopřání. Jste naším jediným vítězem, pane Štefane. Blahopřejeme moc, díky za hru.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Předáme vás do režie, krásný den, nashledanou. Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, výherci, blahopřejeme a na vás na všechny ostatní se těšíme opět zítra v tomto čase.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Zůstaňte s Českým rozhlasem Olomouc i dál. Vydáme se na volejbal. Volejbalistky Proskyjova po uplynulé sezóně totiž opouští nejproduktivnější hráčka Sarah Cruz. Smečařka míří do zahraničí a my si o jejím přestupu, ale také o celé sezóně za chvíli povíme víc.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Řídnutí kostí, osteoporóza je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: byly činasky v odpolední Českého rozhlasu Olomouc a dospívali nám minutu a půl po půl třetí. Míříme na volejbal. Volejbalistky Prostějova sice neobhájili extraligový titul a s omlazeným kádrem skončili páté. Z dílčích hledisek ale mohou hodnotit sezónu i jako úspěšnou. Týmově hlavně díky stříbru z Českého poháru. A individuálně díky smečarce Sarah Cruz, která byla druhou nejproduktivnější hráčkou celé soutěže.
1: Já jsem hrozně vděčná za jako v Prostějovu, že mi dali tu možnost se tady zase do toho zpátky vrátit a že mi dali tu důvěru vzít na sebe ty těžké momenty v zápase a určitě jsem si sezónu užila, holky jsou úžasné, takže bylo to skvělé. Já jsem ráda, že jsem si vytvořila zase nové kamarádství na celý život.
2: Pochvaluje si Sarah Cruz, která v předešlé sezóně v Prostějově po operaci ramene odehrála jen zlomek utkání a spíše trénovala. Klub jí ale dal na další ročník důvěru a tu splatila i z úroky. Stala se jednoznačnou bodovou lídriní a se 408 body byla druhou nejproduktivnější hráčkou extraligy.
3: Ona zahrála skvělou sezónu, měla skvělou sezónu. Někdy nahrávačka ji překrmovala úplně extrémně a někdy to bylo až moc na sílu a Sára někdy to měla extrémně těžký, že utočila vlastně skoro všechny balóny a nahrávačka si to nenechala vysvětlit. Jsem rád za to, že to Sára zvládla, že hlavně zvládla tu sezónu po zdravotní stránce, protože měla problémy s ramenem a to kvantum těch balónů, co dostávala, tak to klobouk dolů. Má nedostatky v obraně, to ona ví, takže v budoucnu muset na tomto zapracovat, jinak útočně velmi silná hráčka.
2: Vysvětloval trenér Prostějova Petr Zapletal. Ten jako bývalý nahrávač neviděl rád, že nahrávačka Viktoria Dajzlová velmi málo přihrávala za sebe na post univerzálky. A tak Sarah Cruz na smeči měla v každém zápase spoustu práce a tým na ní ve skórování velmi spoléhal.
1: Cítila jsem ten nátlak, ale já nátlak mám ráda, takže v těch momentech, kdy se to potřebovalo, tak jsem se snažila udělat ty body a nějak se tomu týmu zkusit pomoct, takže jsem tam se to cítila, ale já to mám ráda. Jak když jsem v té euforii a v tom adrenalinu, tak jsem úplně ze mě vyjde taková jakoby druhé já, takže já se v tom vyžívám a ráda dělám ty body.
2: Kromě sběru bodů plnila v klubu i jinou důležitou funkci. Často totiž působila jako tlumočnice pro kubánskou univerzálku Desiret Madanovou, protože ona sama má kubánského tatínka.
1: Já jsem pomáhala, překládala skoro všechno, protože anglicky nemluví ani slovo, takže jsem mi pomáhala ve všem a i když se potřebovala nějaká komunikace s vedením, tak jsem tam vždycky byla a myslím si, že se tady necítila vůbec špatně a když už, tak jsem překládala i mezi holkama, takže mohli mít konverzaci.
2: Další konverzace ale Sarah Cruz s prostějovskými spoluhráčkami mít nebude, protože s klubem se prozatím loučí a o své budoucnosti už má jasno.
1: Vím, ještě asi nebudu říkat, nechám to jako překvapení, ale už vím, už mám podepsáno, takže odcházím. Smutná, že mu jako musím odejít, ale myslím si, že abych se posunula ještě někam dál, tak jít do zahraničí je ten správný krok.
2: Věří Sarah Cruz, která tak bude moci navázat na své předešlé zahraniční štace na amerických univerzitách a v ligách v Turecku a v Peru. Z Prostějova Adam Kudet, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Tak jsme si trošku dali možná už i vlastně takovou hudební klasiku. Petr Kotwald a Standa Hložek, písnička V pohodě. Co ještě uslyšíte? Za chvilku Bryan Adams spolu s Rodem Stewartem, bude tady také Vašek Neckář nebo Ilona Čáková, ale bude tady také náš kolega Mirek Kobza a další zastávka na cestě od pradědu na Hanou. Tentokrát se zastavíme v obci Náklo. Mimochodem, věděli jste, jak vzniklo jméno této obce a že je zde možná pohřben Attila, vůdce Hunů. Za chvíli povíme víc.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Za druhé světové války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 000 obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donucení odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve svátečním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.
2: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.

0: Náklo na Olomoucku. Znáte? Je to vesnice, kterou lidé mají hodně spojenou s nedalekými pískovnami a koupáním. Patří také mezi hanácké obce se spoustou pozoruhodných památek i legend, které je provázejí. A také se dnes s Mirkem Kobzou a jeho pohlednicí od pradědu na Hanou vydáme právě na místo, kde v pravěku bylo velké jezero. A na něm, no ale to už Mirek Kobza poví sám.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Náklo patří patrně k nejstarším vesnicím na střední Moravě. Patří také k nejstarším farním vsím. Už přibližně v 6. tisíciletí před naším letopočtem patrně stála na katastru Nákla osada na kůlech, které byly zaraženy do dna tehdejšího jezera. Snad i podle toho dnes obec nese své jméno jako osada na kůlech. I v pozdějších obdobích byla krajina kolem Nákla osídlená různými národy, které zdejší kraj kolonizovali nebo dobývali. V tomto směru je například zajímavá legenda, která se zde vypráví o hrobu bájného Attily, náčelníka Hunů. Ten prý je pohřben na místě dnešní Boží muky mezi Náklem a Příkazy. Písemná zmínka o obci pochází z roku 1078, kdy je obec uvedena v zakládající listině kláštera Hradisko. Byť její uvedení už v první podobě listiny je v poslední době zpochybňováno. Odborníci se shodují, že byla do opisu této listiny vepsána až o 100 let později. Ve 12. století však máme zprávy o faře Nákle a také o hospodě jménem Kocanda, která zde byla. Ve 14. století pak v Nákle sídlil vladický rod, který se po obci i psával. V erbu měl dvě ptačí hlavy, snad husí, které se objevují i v novodobém znaku dnešní obce. Náklští páni sídlili ve tvrzi na místě pravěkého hradiště, kde stával také kostelík. Oním místem je dnešní ostroh kostela svatého Jiří. Část domu za kostelem nesla jméno Rytířova Ves, další se pak říkalo Kravařov, snad podle pánů z Kravař, kteří patrně část obce také vlastnili. Majitelé vesnice se často střídali, nutno však říci, že hlavním držitelem pozemkového majetku, který byl v obci už v dávných dobách rozdělen, byl vždy klášter Hradisko. Ten také později obec zcela ovládl. Ještě v roce 1415 sice Drslav z Nákla přivěsil svou pečeť podpoře mistra Jana Husa, nutno však říci, že i díky vlivu kláštera zůstala obec a pozdější farní správa vždy v katolických rukou. Přestože i samotný klášter stál třeba na straně kališínského krále Jiřího z Poděbrad. Na druhou stranu je pozoruhodná zpráva, že třeba v roce 1619 obsadil stavovský generál Půchajm klášter za pomocí klášterních poddaných. A vzhledem k tomu, že následně opat obdejmul náklským sedlákům právo volně dědit majetek, asi to s tou věrností zase nebylo tak horké. Na druhou stranu byla obec za 30leté války velmi výrazně postižena švédskými nájezdy. O to pozoruhodnější je, že krátce po ní vrchnost z Hradiska navýšila místním obyvatelům významně robotní povinnosti. Upravit je po stížnostech nakonec musel až královský tribunál v roce 1681. Když v roku 1784 byl klášter Hradisko zrušen, obec připadla náboženskému fondu. Ten mimo jiné rozparceloval zdejší dvorec a vznikla tak osada Jáchymov. Z panského dvora byla zřízena také fara a škola. Pak zdejší panství koupil hrabě Filip Saint-Genois, ale už v roce 1848 zaniká vrchnostenské zřízení. Z Nákla se stala středně velká zemědělská obec a díky tomu i poměrně bohatá. Ke zdejší památkám patří samozřejmě kostel svatého Jiří, dnes v podobě z roku 1698. V obci ale najdeme třeba také kapli svatého Floriana, v někdejší osadě Jáchymov. Významným domem obce je zdejší fara, původně tedy letohrádek prelátů z hradišského kláštera, postavená už v letech 1707 až 1713. A zajímavá je třeba i sokolovna z roku 1922 a také množství drobných památek ve vesnici i kolem ní. A kromě toho je dnes Náklo také rekreační oblastí, zejména díky štěrkovnám, kam míří i milovníci přírodního koupání. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Nákla, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru Letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Provozovatelé koupališť se připravují na novou sezónu. Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky na loňskou úroveň. Tenista Vít Kopřiva postoupil na turnaj v Římě do druhého kola. Zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Na začátek nové sezóny se už připravují provozovatelé letních koupališť a venkovních plaveckých areálů. V Přerově dělníci musí opravit dosluhující 25-metrový bazén. Čeká ho poslední sezóna před kompletní opravou.
6: Přípravy zahájili i v sousedním Lipníku nad Bečvou. Na dně 50-metrového bazénu právě pracuje s kartáči na dlouhých násadách Sparta Františka Janošce.
7: Pustíme tady vodu. No, vezmu kartáče a čistíme.
6: Jen do rozjezdu nové sezóny technické služby letos investují 500 000 korun, potvrzuje ředitel Václav Zatloukal.
8: Tady vidíte novou atrakci, kterou připravujeme na letošní sezónu. Je to nafukovací trampolina o rozměrech 6x10 metrů.
6: Ceník vstupného se letos nemění. Z Lipníku nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmů důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna. Ta koaliční většinou bude moct veto Senátu přehlasovat. Jak chránit své zdraví při cestách do různých koutů světa? To je téma dnešní přednášky lékařky Veroniky Hvizdové v městské knihovně v Šumperku. Beseda začíná v 18 hodin. Více mluvčí radnice Jana Kaněvová.
9: Doktorka Hvizdová se při své přednášce zaměří také na očkování, prevenci nemocí, bezpečné stravování a pitný režim, ochranu před sluncem a hmyzem i na vybavení cestovní lékárničky. Zazní i praktické rady, jak postupovat při nemoci nebo při úrazu v zahraničí.
0: Sport.
5: Tenista Vít Kopřiva porazil na antukovém turnaji v Římě Marožána z Maďarska 2x6-3 a postoupil do druhého kola. V něm narazí na Francouze Umberta. V ženské části turnaje si v prvním kole Kateřina Siniaková poradila s Boezonovou z Francie. Sara Bejlek právě hraje první set s Němkou Zikmundovou a na svá utkání ještě čekají Tereza Valentová a Karolína Plíšková.
0: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty dosáhnou k 19 až 23 stupňům, v Jeseníkách k 11 až 15 stupňům Celsia. A foukat má slabý, proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Se zdržením počítejte stále v ulici Vrchlického v Konici. Na silnici 373 na Březsko je kyvadlový provoz jedním směrem kvůli opravám vodovodu. Ty potrvají až do půlky září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Tady je Český rozhlas Olomouc. V těchto dnech si připomínáme výročí konce druhé světové války. A tak také hodně vzpomínáme. Tak třeba věděli byste a troufli byste si říci, jak se v době druhé světové války vařilo a jak se lidé stravovali. No, tak věřím tomu, že mnohé vaše babičky nebo maminky by si možná vzpomněli potraviny dostupné jen na lístky a trvalý nedostatek surovin. Problémy, se kterými se v té době, v době druhé světové války, museli kuchařky vypořádat téměř každý den. Včera si tyhle válečné podmínky vyzkoušeli také ve školní jídelně a také jejich strávníci v Rožnově pod Radhoštěm. Jak to celé dopadlo? Za chvíli si povíme víc v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc.

0: Tady je odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Teď 3 minuty před 3:45 budeme vzpomínat a zkusíme se přenést do dávných dob. Velmi skromné jídlo čekalo včera na žáky ve školních jídelnách v Rožnově pod Radhoštěm. Město si totiž připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Součástí programu ve školách byl také oběd, složený ze surovin dostupných pro běžné lidi právě za druhé světové války.
1: To je válečná strava, děti. Tohle jedli vaše prababičky.
2: Jedna střední.
1: Potom mi přijď, jestli ti to chutnalo.
3: Vedoucí školní jídelny Zdenka Skalková nakládá na talíře pečené brambory s kmínem a česnekem. A to je skoro vše.
4: Měli jsme kmínovou polívku.
3: Jste překvapené, co máte na talíři, co jste čekali?
4: Jakou kyselici nebo něco takového. Já taky tu kyselici, protože jsem dostala brambory, které jsou docela hodně dobré.
3: A co, holky, a budou zbytky nebo to sníte?
5: Já to sním.
6: Mě to chutná, no.
7: Polívka.
3: A napití máš co?
7: Meltu.
3: A víš, co to je melta?
7: To je taková káva bez kofeinu.
3: Tady vidím skoro prázdný talíř, tak chutnalo?
8: Jo, jo, moc.
3: A co jste čekali vlastně, když jste věděli, že bude válečná strava?
8: Nevím, třeba prostě chleba. Namazaný něčím prostě. Vůbec jsem nečekal, že bude něco tak dobrého.
3: Ředitelka základní školy pod Skalkou Zita Koláčková vysvětluje, že si učitelé s dětmi ve vlastivědě, dějepise i občanské nauce povídali o válce i osvobození, ale hlavně o životě běžných lidí.
9: Tak mi přišlo úplně skvělé, že se to spojí se zážitkovou pedagogikou, protože při té si děti nejvíc zapamatujou. A ještě to má takový bonus, že si uvědomí, v jaké době žijeme, jak se mají dobře, jaké jídla výborné se vaří u nás v jídelně nebo všude vlastně na školách a jaké mají možnosti. A třeba si toho budou více vážit.
3: Menu vymyslela vedoucí školní jídelny Zdenka Skalková. Pracovala s faktem, že brambory nebyly na potravinové lístky a na Valašsku si je pěstoval skoro každý.
10: Uvažovala jsem i o desertu, že bychom udělali dětem. Je to vlastně svařená cukrová voda obarvená marmeládou, ochucená ještě tak jako ovocnou nějakou složkou. A zkoušela jsem to dělat, ale bohužel se to nepodařilo.
3: Válečný oběd je součástí dvoudenních oslav osvobození, které pořádá město. Dodává nezávislý starosta Jan Kučera.
11: Já jsem moc rád, že vedoucí školních jídelen na to slyšeli taky a šli s náma do toho. Cílem je, aby jsme si uvědomili a na vlastní tělo pocítili, že to, jak se máme, není samozřejmost.
3: Můžu se zeptat ještě, jak to vypadá? Jsou zbytky, anebo vrací prázdné talíře?
12: Zatím nevracejí nic, tak uvidíme, jak to bude pokračovat.
3: Potvrdila úspěch skromného jídla paní kuchařka u okýnka, kde strávníci odevzdávají táci s nádobím. S Rožnova pod Radhoštěm Blanka Kovandová, Český rozhlas.
13: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc. My vás už za chvíli vezmeme do Jeseníku. Dělníci tam dokončují rekonstrukci budovy smuteční obřadní síně. Cílem investice je úspora energií. Zdali se to povedlo, uslyšíte za chvíli.

0: Skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oskarem Petrem.
1: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Parešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Pryznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi teď trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia život.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Třikrát teď z Jesenická. Zítra odpoledne je v Jeseníku připraven velice zajímavý výlet. Je to výlet na nově obnovenou diamantovou stezku a k méně známému diamantovému prameni. Pokud byste chtěli být mezi účastníky, máte čas, pak sraz je ve 13.30 před Lázeňským informačním centrem Prysnicových léčebných lázní a odtud se vydáte na komentovanou vycházku s Jiřím Glabazňou. Čtvrteční podvečer pak v Jesenické kapli bude patřit od 17 hodin druhému absolventskému koncertu žáků základní umělecké školy Jeseník. No a představí se mladí hudebníci v opravdu pestrém programu. Vstup je dobrovolný, takže pokud budete chtít, můžete v Jeseníku zítra přijít také na hudbu. No a v Jeseníku se také hodně staví a rekonstruuje. Teď je například v těchto dnech tam finišuje rekonstrukce tamní smuteční obřadní síně. Hotovo by dělníci měli mít v polovině června. Investice radnici vyjde na asi 11 milionů korun. Vedení města si slibuje mimo jiné energetické úspory.
1: V současné době se provádí zateplování obálky budovy, byla provedena výměna oken a je před dokončením výměna střešního pláště.
2: Popisuje probíhající práce na budově obřadní síně projektant Roman Kalina. Rekonstrukce budovy byla podle ředitele technických služeb Jeseník Petra Nedbala nutná.
3: Měla zatékající střechy, nevyhovující zázemí, které bylo potřeba sanovat. Byla tam poměrně značná vlhkost a zároveň v podstatě to byla jedna z mála budov, která ještě nedisponovala v technologiemi, které odpovídají dnešní době.
2: Na obnově obřadní síně pracují dělníci od podzimu. Podle zástupce investora Romana Pešťuka se rekonstrukce neobešla bez komplikací.
4: Narazili jsme na nestabilnost jednoho průvlaku, který nese větší část střechy. Přitom projektanti velmi rychle určili vznik a samozřejmě nápravu. Na té se teďka pracuje a ta samozřejmě přinesla nemalé potíže. Tam je změna konstrukce pro zasklení. Nicméně pozitivní na tom všem je, že se neposunula doba realizace.
2: Kromě modernizace má rekonstrukce chce snížit i energetickou náročnost budovy, říká ředitel technických služeb Jeseník Petr Nedbal.
3: Opravdu šetříte energii, která kolísá velmi značně a velmi promluvá do ekonomiky vůbec celé společnosti. Aktuálně očekáváme minimálně 40% zefektivnění vlastně a snížení nákladů.
2: Význam úspor energie pro město potvrzuje uvolněný radní Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem.
5: Město obecně se věnuje úsporám v energiích, že samozřejmě jakékoliv městské budovy nebo městskou organizací spravované budovy při jakékoliv rekonstrukci, tak klademe důraz na to, aby se řešili jednak energetická náročnost a pokud je to možné, tak i nějaké posílení typu fotovoltaiky a podobně. Ceny energie v poslední době jsou nejen vysoké, ale hlavně se často mění, takže ta jistá soběstačnost, řekněme, samozřejmě je pozitivní pro nejen město, ale třeba i technické služby.
2: Město chce v úsporách energií pokračovat i na dalších budovách, říká Vlazlo.
5: Teď v nejbližší době, jako příkladu po povodních rekonstruovaná Zoše nábřežní, tak tam je uvažováno taky o výstavbě fotovoltaické elektrárny. Uvažujeme o osazení fotovoltaiky na centru sociálních služeb. Běží nám velká fotovoltaická elektrárna na administrativní budově IPOS.
2: Rekonstrukce obřadní síně vyjde přibližně na 11 milionů korun. Část pokryjí dotace.
3: Čerpáme na to dotace z plánu v národní obnovy ve výši 3 miliony 900 korun.
2: Doplňuje Nedbal. Práce by měly skončit do poloviny června. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavica a Seladoni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si ji přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Seladons.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Přímo z místa.
2: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio.

Tady je Český rozhlas Olomouc. My jsme se přehoupli přes 3/4 na 4. Máme středu 6. května. Mnozí už se těšíte na další prodloužený víkend, protože v pátek máme 8. května a máme státní svátek Den vítězství. No a samozřejmě, že při té příležitosti se také chystá celá řada akcí, vzpomínkových akcí, kulturních akcí. My vás postupně budeme informovat ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme třeba teď pár tipů nabídnout už pro ten zítřejší den. Například tady u nás na Olomoucku ve čtvrtek vystoupí nebo zve vás Sbor dobrovolných hasičů Červenka ve spolupráci s obcí Červenka na oslavy Dne vítězství. Ty oslavy začnou v 19 hodin u základní školy uctěním památky padlých. Vystoupení žáků, lampionový průvod obcí a v 19:30 na Olších pak následuje zapálení vatry. Nebude chybět muzika a posléze večer také ohňová show. Tak to je například v července. Další je taková akce, ta je třeba z Proskejovska. Zítra v 9:50 proběhne na městském hřbitově v Proskejově u hlavního kříže pietní akt k uctění památky obětí druhé světové války právě u příležitosti 81. výročí Dne vítězství. No a statutární město Proskejov zve proto veřejnost ke společnému připomenutí obětí války i k uctění památky na městském hřbitově v 9 hodin a 50 minut. No a třeba na Přerovsku město Přerov si zítra připomene výročí Přerovského povstání a Den vítězství celou sérií pietních akcí. Už dopoledne v 9:45, tedy v pátek, se uskuteční pietní akt u pomníku padlých letců na třídě generála Janouška. V 10 hodin v Přerově pak naváže vzpomínka u památníku vstupu vojsk Rudé armády u bývalých kasáren. No a tak vlastně ty pietní akce v Přerově budou na sebe navazovat jedna na druhou. Připravena je ale také celá řada zajímavých a milých setkání. My vás například v Českém rozhlase Olomouc zítra zveme na přátelské setkání s hercem Igorem Barešem. On bude nejprve na setkání v Proskejovské knihovně od 17. hodiny, ale tam už jsou v podstatě místa obsazena. Takže pokud to máte třeba blízko i do Olomouce, tak určitě přijeďte. V atriu Českého rozhlasu Olomouc v Pavelčákově 19 se s Igorem Barešem můžete setkat od 19. hodiny. A přijede za vámi také do Jeseníku, a to v pátek v 15 hodin. Setkat se s ním můžete v knihovně Vincence Priznice v Jeseníku v hudebním sále. Tedy setkání Českého rozhlasu Olomouc s Igorem Barešem a s vámi, našimi posluchači. No a tady za malou chvíli v našem vysílání se můžete opět setkat s Martinem Písaříkem a zamyslet se nad tím, co v učebnicích nebylo. Co tam nebylo napsáno třeba o ledovcích, tak za chvíli.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Olomouc ve k novým zprávám už za chvíli v 16 hodin. Podíváme se, jaké ceny benzínu nás zítra čekají a také samozřejmě nafty, ty nejvyšší možné. Také budeme mluvit o velké výluce opět tady v Olomouci. A pak už Humoriáda dnes s Nadějou Konvalinkovou. Ať se vám hezky poslouchá.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V části Olomouce nebudou jezdit 3 měsíce tramvaje. Dělníci v Jeseníku dokončují rekonstrukci budovy smuteční obřadní síně. Fotbalisté Prostějova za hodinu nastoupí na Žižkově proti B týmu Sparty Praha. Zítra bude zamračeno, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Cestování v Olomouci zkomplikuje od pátku výluka tramvajového provozu mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu budou zajišťovat autobusy, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: Náhradní autobusová doprava bude zajištěna po trase náměstí Hrdinů, okresní soud Tržnice, Envelopa, Vejdovského, hlavní nádraží a zpět výlukovými autobusy s označením X.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 52 haléřů. To je o 6 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 8 haléřů na 44 korun a 60 haléřů. Opravu smuteční obřadní síně dokončují dělníci v Jeseníku. Hotovo by měli mít do poloviny června. Investice za zhruba 11 milionů korun by měla přinést energetické úspory, říká ředitel městských technických služeb Petr Nedbal.
3: Museli se provést kompletní opravy střech, kompletní izolace a izolace vlastně obvodových plášťů. Aktuálně očekáváme minimálně 40% zefektivnění vlastně a snížení nákladů. Předpokládaná částka rekonstrukce 11 milionů korun. Čerpáme na to dotaci z plánu národní obnovy ve výši 3 miliony 900 korun.
0: Moravské divadlo v Olomouci uvede v pátek premiéru opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Legendární svůdník uzavře sezónu zdejšího souboru opery a operety. Režie inscenace spojující tragédii i vášeň se ujal Vladimír Jón. Sport. Fotbalisté prvního SK Prostějov už za necelou hodinu nastoupí ve 27. kole šance Národní ligy na Žižkově proti B týmu pražské Sparty, který je v tabulce poslední. Hanáci ale také bojují o záchranu. Aktuálně mají 5bodový náskok na první sestupovou příčku. V posledních 4 zápasech ale neprohráli a podle brankáře Jindřicha Musila je to na hře Prostějova znát.
4: Určitě teď vlastně, jak se dokážeme bodovat, máme jaký pohřář udělaný, tak určitě se hraje líp, kluci to taky cítí a je dostaný vidět, že prostě hrajou s větším klidem, prostě s větší jistotou. Když se nám daří, tak jen tak dál musíme pokračovat. Ve středu na Spartu, tak to bude vlastně takový boj o 6 bodů, by se dal říct. Když se daří, tak by mohlo být po víkendu rozhodnuto, ale nechci předbíhat samozřejmě, takže uvidíme. Počasí.
0: Na střední Moravě zítra čekáme oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví lokálně přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty dosáhnou k 19 až 23 stupňům, v Jeseníkách k 11 až 15 stupňům Celsia. Povane slabý, proměnlivý, přechodně potom lokálně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte po silnici 47 u Drahotuší, došlo tam ke srážce osobního auta z lesní zvěří. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Naše porotkyně, taky moderátorka, herečka Naďa Konvalinková valí na mě oči, už je tady ve studiu jako host Humoriády. Ahoj Naďo, vítám tě.
7: Zdravím vás všechny, krásné jaru přeju, dejte ty šeříky.
6: Jo, to pomáhá na co?
7: Ne, protože to je nádherná vůně, já ji miluju. A představ si, že nedostala jsem se k šeříku, jela jsem na zájezd někam na Znojemsko, říkám, zastavte mi někde u šeříku, já jenom přivoním a takhle tříkám, říkají, až pojedem zpátky, tady jsme se nedostali k šeříku. A já přijedu a tam plný sál, každý stůl mě, kytici šeříku na stole. A pak jsem dostala jednu domů. Oni vednou rychle, ale načuchala jsem si.

0: Humoriáda začíná dnes s Naďou Konvalinkovou. Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vítá. Budete potřebovat telefony, to víte, ale teď rozhodnutí Nadě Konvalinkové, čím začneme?
1: Já myslím, že bychom se mohli potěšit a zasmát s paní Ivou Janžurovou a Evou Klepáčovou.
2: Ve třetím poschodí pro vás obchodní dům Květ připravil bohatý výběr večerních oděvů, slušivé šaty pestrých barev.
3: Nepředbíhejte, paní Ano. My tady s Blaničkou stojíme už 20 minut.
4: Já taky. Já stála vedle vás.
3: Vy jste stála u sekirek, tak si laskavě kupte sekirku. Paní vedoucí, nebylo by tam něco extra? Je to na prodlouženou, víte. Když jde o Blaničku, tak to já nekoukám na peníze.
5: Jak se tak slečno prohlížím, tak si říkám, že jedině ty žlutý. Zvýšený pas, prosím, ramínka, vidíte?
3: Ano, ano.
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Děkuji. Ty žluté, nezlobte se, paní vedoucí, to prostě není ono, vypadá jako v jiném stavu. Ona je přece tak štíhlonka.
5: No tak tady něco a la Paříž. Kombinace barev.
3: Ano, kombinace barev.
5: Styl cik-cak. Račte do kabinky, prosím.
3: Zlobte se, paní vedoucí, ale ta kombinace, jak bych vám to řekla, Blaničku to zkrátka dělá starší. Je tamhle vzadu, vidím, ano, ty lila.
5: Já vám rozumím, paní, já bych si taky koupila lila. Navíc je to plize.
3: Plize?
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, nezlobte se, ale ta lila je moc mdlá. V pestrých barvách současné produkce by se Blanička v lila docela ztratila.
5: Vidím, že jste náročná.
3: No to jsem.
5: Tak snad vás tedy uspokojí roba Henrietta. Podívejte se, není to nádherné?
3: Oh!
5: Račte do kabinky, prosím.
3: Paní vedoucí, já jsem prostě unešená. To je přesně to, co jsem myslela. Henrietta, dejte to zabalit, platím, beru.
5: Tonka, pojď sem. Zrovna jsem střelila 50. Henrietu od rána. Zavolej do Prostějova, ať pošlou další auták.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Naďo, taky jste scháněli takhle kdysi nějaké šaty vysněné nebo něco, nějaký střih jste získali, nebo prostě podpultovka i v oděvech bývala nebo nebývala?
1: V oděvech, víš co, já jsem tenkrát byla fémina v Železné ulici,
0: ano.
1: Tak tam jsme chodili, když přišlo zboží, my jsme tam měli Květa, tam měla kamarádku vrchní vedoucí, jak nám volala, že přišlo nové zboží a vždycky to nejlepší nám schová, že nějaký takový hezký věci jsme jako dostali, jinak to bylo za to táče těžký se hezky oblíknout.
0: No.
1: A já jsem měla v baráku, představ si, byla kancelář a oni prodávali věci do Tuzexu, třeba džíny nebo tak, tak a babička moje tam chodila po klízek, takže občas nám nějaký vzorek dali. Ale ty džíny byly takový hodně malinký, většinou mě byly malý, byly sejře, no, takže to bylo smutný trošku. Ale když jsem si našetřila na první šusták těch 45 bonů, no to bylo zázrak, to prostě bylo štěstí. To už člověk takhle neprožívá, to štěstí, protože jako jsou věci dostupné, ale tenkrát jako to byla touha veliká, že jo? A dlouho se snilo, než člověk dostal ten daný vytoužený předmět.
0: Co ti dneska v šatníku udělá radost, štěstí, ti na tváři
1: ne,
0: takhle
1: tak mě vždycky udělají donátky, protože mě oblíká jsem jejich tvář a ty je donát a oni mě opravdu teda šijou překrásný věci. Teď zrovna mám nový šaty dvoje, jedny jsou jako, všechno je to takové laděný do hnědá, že je teď prej hnědá v modě, takže také béžovo hnědo a jsou krásně dlouhý a krásný materiál lehonký, takový chladivý a druhý jsou jako ještě s troškou zelený, no, jsou, to je krása.
0: Jo, to se jako pak doma oblíkneš a kocháš se před zrcadlem a říkáš si, kam v tom půjdu.
1: Ne, a právě pravě, když někam mám vystoupení, tak jako se přebírám v tom a tak dneska si myslím, že mám náladu na ty do zelena, anebo tak.
0: A dneska je to taková trošku nádech možná do toho šeříku, bych řekl, podle toho šátku, co máš.
1: Dneska je
0: nádech a na šeříku. Vážení, čím budeme pokračovat? S Ivou Janžurovou, kterou taky čekají docela významné narozeniny a může být ještě s Josefem Veldou. po boku, anebo si dáme Moje první taneční Miloslav Šimek. Vybíráte ale vy na telefonním čísle 731 800 900, to je číslo sem do studia, a pak číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Víte všechno? Hlasujte.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas.

0: doufám, že vás, jak půjdu kolem divadla pěšky, takže snad zazvoním.
1: A co vybíráte, Marto, Ačko nebo Bčko?
0: Na triku, já jsem na horách, na pustevnách. Mm-hmm. Za mojich 79 let to zatím zvládám. Tak já dám Ačko a Patriku taky vás zdravím, pozdravím všechny.
1: Děkujem,
0: kdo
1: děkujem.
0: Já jdu poslouchat. Naděnko, ahoj, papa.
2: Ahoj, ahoj.
1: Další hlas od koho, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jarmila z Vysočiny.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já vás tam všechny zdravím, protože jste skvělí. A chtěla bych teda Bčko.
1: Píšeme Bčko, Miloslav Šimek. Děkujeme za zavolání i vám, ať se daří. Krásný zbytek dne.
2: Nashledanou.
1: A dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady je Marcela Čistí nad Labem. Patriku, já vás zdravím. A naše Sluníčko taky moc zdravím.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, Naděnko. Jsem ráda, že jste tam zase po dlouhé době a přála bych si pana Šimka.
2: Děkujeme.
1: Děkuju za ten bod.
4: Nemáte zač.
1: Ale máme, máme a ceníme si toho, že posloucháte. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Tady je posluchač Petr Stavec nad Metojí.
2: Zdravíme.
1: A co vybíráte?
5: Pozdravuji taky svou milovanou a taky zbožňovanou herečku. Paní Konvalinkovou.
2: Taky vás zdravím, dobrý den.
5: Dobrý den. A dal bych si pana Šimka.
1: Dobře, tak jo, přibyly mu hlasy, nakonec je díky SMS-kám a uděláme si změnu. Od Ivy Janžurové se přesouváme za Miloslavem Šimkem, moje první taneční.
6: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to už mě další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí pak ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude jistě dobře tančit, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí kníř třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila mi má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal znovu pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolosálem a zabýval se myšlenkami na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík, opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vydřevo, utrousil mistr. Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Matky začaly pošupovat dcery, buď víc vpravo nebo vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu a požádal její matinku o dovolení k tanci. Byl jsem šťastný, že to takhle dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme se začali procházet a já rozvinul slibnou konverzaci, přitočila se k nám ze zadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali. Pozor, blíží se satelit, pozor! Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože Játro neustále vysílá rozvědky všemi směry. Nebo Jóžina matka o přestávce škrtila v rohu, že za těchto podmínek chce vrátit zápisné. Ale milostivá chlapců je tu přeci dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Ba ne, ale jsou to samí hubeňouři. Měli jste dělat nábor na jatkách, mistře. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku. Takový vyžle si troufne tě obletovat. Jestli přijde ještě jednou, tak ji zašlápnu. A abych ji uvěřil, duplasy. Bohužel na mé noze. Zaupil jsem a ani nevím, jestli jsem skákal dál po jedné, nebo jestli mě Jóža nesla. Co je ti? Šeptla mi doucha tak něžně,

až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jože mnou pohupovala sálem. Asi dvakrát jsme upadli, ale mně to bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža stejně vždycky sebere a že to začne znovu. Konečně bylo po všem. Joža mě zavedla k matce. Z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní. Nikdy na tento večer nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.

0: Miroslav Šimek, moje první tanečník. Kdyby takovou povídku měla napsat Naděja Konvalinková, co by v ní bylo?
1: No, jednak bych napsala, protože ty šaty mi šila moje babička a byly přenádeny. Pamatuju si takový jako jeden růžovo-stříbrný brokát s takovým jako bez rukávu a s takovým jako líncem nahrnutým a jako princes. Byly krásný. No nebo z několika materiálů třeba to vymyslela, protože taky jako nebylo moc peněz, ale opravdu mě oblíkala krásně. No, jednu mám otřesnou příhodu, protože mě šel dělat garde můj tatínek, který, jako aby to nervově zvládnul, tak si přihnul. Mezi těma dámama usnul a když se probral a viděl mě, tak zařval na celý sál. Tančíš jako koza na ledě! No, takže takhle mě tam strapnil, já byla ruda a říká, a už tě tam nikdy nechci, tatínku.
0: A nevzala to nikdy?
1: Ne, už ne, už to bylo velké poučení. Ještě mě chtěl doprovodit chlapec, takový roztomilej, milej, a ten na něj řval, no dovolte, no nechoďte za náma pryč. Takhle prostě hrozně, no to byl zážitek, jsi říkal, už nikdy se mnou nepůjdeš nikam.
0: Neznechutil ti to tancování trochu?
1: Tancování ne, ale věděla jsem, že s ním už nikdy právě.
0: Jo. Který tanec ti nešel tehdy, jako se kterým jsi měla problémy, když se ho učila?
1: Docela mi to šlo. Já myslím, že jsem byla šikovná. No. Bavilo mě to. Jsem chodila pak i do pokročilých. To bylo na Míráku. Jinak jsem chodila do taneční v Lucerně, tady, jak jsem bydlela, a potom na Míráku bylo pokračování.
0: Ty jsi vlastně nemusela ani vytáhnout paty na ulici, když jsi šla do taneční v podstatě. Jenom si proběhla pasáží
1: a byla jsem na sále.
0: To musela mít vůbec hodně proběhaný a ty musíš tu Prahu znát zevnitř, ze dvorů, z pasáží, to, co my možná ani netušíme, kolik jich je a těch průchodů.
1: Určitě hodně. A docela dobře to stavěli naši předkové, protože ty domy mají takové mezi dvorky, jako, jo, že prostě je ta skupina domů a uvnitř je vždycky nějaká zeleň a nějaký dvoreček, že na to dbali. Já teda zrovna koukám na střechu pasáže u Nováku, takže tam neslyším ani tramvaj, ani auto a koukám na modrý nebe a na střechy.
0: Takže Naďa Konvalinková žije na střeše.
1: Blízko nebe. Blízko nebe.
0: Vážení, jak budeme pokračovat? Signálem telefonním se s námi můžete spojit a říct si, jestli Miroslav Šimek ještě jednou bude pokračovat. Tohle už jsme dokončili, ale můžeme mít i povídku, jak jsem stávkoval. A nebo si dáme anekdoty o blondýnkách. Nabízím já proti a vy si zase vybíráte na telefonu 731 800 900. To je to přímé volání do studia. Volejte a spojte se s námi. Pokud se vám to nepodaří, napište SMSku humor mezera A nebo B podle toho, jako ukázku jste si vybrali jako svého vítěze a pošlete na číslo 90 011 04. K tomu samozřejmě čas jedné písničky, necelé 4 minuty. Tu s námi bude skupina Krištof a jejich Šňůry. Tak do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál, hlasujte, máte tu šanci ještě. Miloslav Šimek nebo anekdoty o blondýnkách jsou ve hře. Telefonní číslo sem do studia k Nadě Konvalinkové dnes 731 800 900. Kdo volá?
2: Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro anekdoty.
3: Děkujeme, píšeme si.
1: A děkujem dalšímu, kdo se dovolal a taky chce hlasovat. Kdo to je?
4: Je, dobrý den, přátelé, tak vám zdraví ještě jednou Jirka Strunovská, tentokrát do živého vysílání, tak jsem hrozně moc rád. Jak říkám, já ještě zdravím moje sluníčko Naděnku, mám vás hrozně moc rád. Vy se vždycky nabudíte a díky vám má člověk 100%, 200%, dnes dneska 30, takže 300% lepší náladu, takže já poprosím toho pana Šimka a já vás srdečně moc zdravím a přeju vám hlavně stále zdraví a jste stále tak skvěle naladěná a krásně usměvová.
3: Děkujeme a opatrujte se.
1: Kdo další?
5: Dobrý den, Míra Plzeň.
1: Ano.
5: Zdravím vás všechny ve studiu.
3: Dobrý den. Zdravím
5: pana Šimka.
1: Dobře, děkujeme. Taky bod pro něj. Na těšíme se zase příště. Ještě někdo? Dobrý den.
6: Tady Anička Hlišnová, vás zdravím všechny a také Naděnku hlavně, protože mám její knížku.
3: Aha.
6: Mám její knížku. A mi je to jedno, co dáte. Oboje je dobré.
1: Ale vy musíte, vy musíte to, někomu dát.
6: Aby to vyšlo. Víte to, aby to vyšlo.
1: Aby to vyšlo.
6: Od vás zdravím.
3: Na své. Aby to vyšlo.
1: To je tak jako, já tady s tím kouzle neudělám. Ale ať bych dal bod kamkoliv, tak stejně to vyhraje Miloslav Šimek. Prostě, když to tady vidím součet hlasů. Takže budeme pokračovat tentokrát ukázkou a povídkou, jak jsem stávkoval.
7: Otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci. Proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půly těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku otcovy paže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil. Přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vyda mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně. No a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem, továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Humoriáda.
1: Stalo se ti někdy, Naďo, jak se říká, že někdy něco stávkuje, jako třeba přístroje, nebo prostě to, co doma zrovna potřebuješ, aby fungovalo, nejde. Stalo se ti něco v poslední době, že to odešlo, bez pozdravu, jak se taky říká?
3: Víš, co to se mi stalo, prostě najednou pračka nešla. Jo, a teď já jsem poprosila Archanděla Michála, že to je ochranář a opravář.
1: Praček?
3: On je opravář taky, technických věcí, ale hlavně je ochranář. Vždycky, když potřebujete ochranu, poprosit Archanděla Michála, on vás obalí svým modrým brněním a prostě jste chráněni. Ale tak jsem tak ho poprosila a volala jsem svého známého opraváře. Říkám, prosím vás, je to konec s těmi nejde pračka, jestli byste mohl přijet na opravu. A on říkal, Naděnko, a zkontroloval jste, jestli to nevypadlo ze zásuvky. A říkám, běžím k tomu. Bylo to vypadný ze zásuvky, takže Archanděl Michal zapracoval a bylo to v pořádku. Dobrý, viď?
1: Ale jakož vědí, na co se zeptat, že jo, těch ženských, ty opraváři. Jako,
3: no.
1: Jako Archanděl Gabriel vnuknul myšlenku.
3: Michal. Gabriel je zdravý.
1: Zdravý. A na toho se taky obracíš?
3: To víš, jo, na všechny. Jo, každý den je nějaký Archanděl.
1: Počkej, to máš doma někde nějaký seznam, a když je nějaký problém, tak koukneš, který
3: Archanděl. Mám na každý den je jiný plamen a každý plamen hlídají nebo obstarávají jiní archanděle. Dneska máme bílý plamen, to je čistota.
1: A ten je kde, ten plamen?
3: Obzračnost. Ve vesmíru proudí sem na planetu a čistí.
1: Čistí,
3: jo. A tři archanděle mu pomáhají.
1: Jo, takže ráno se vždycky koukneš.
3: Jo.
1: A řekneš si, dneska se nemusím mít, dneska to bude čistý, dneska bílý plamen.
3: To ne. To čistí myšlení hlavně o takový věci, víš? Zlo to tady jako likviduje, dneska to tady opravdu musí pročistit pořádně.
1: Naděja Konvalinková je naším hostem.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ještě zbývá čas na nějaké ty ukázky. Teď o téhle rozhoduje Naděja Konvalinková, náš dnešní host v Muriádě. Co?
3: Tak já vím, že se dneska v této době děti potí ve škole při maturitách, tak tady je téma zkoušky ve škole, tak to třeba podá trošku humorně pan Miroslav Donutil.
4: Studie a zkoušky na jamu. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu-leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku a ten nás potkal před školou a říkal, kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem a říkal, kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho Marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No to nevadí, ale uděláme to. No říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle a nevím co a všecko a on vždycky do toho udělal jenom. A říkám, ne, pane profesore, vy se ještě že v určitých momentech zlomu, dějových zlomu, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase, říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal, říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl celý ten citát a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, poblahopřál. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu-leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, poměšel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já mám taky vzpomínku taky na marxismus, leninismus, protože jsem si říkala, jako nejsem naučena, umím jenom jednu otázku dělnický hnutí, půjdu až na příští termín. No ale šel jsem se do školy podívat, hele, a jeden po druhém byl vyhazovaný a říkal, no tak to zkusím, no náhoda je blbec. Hele, já jsem šla, dali mi dělnický hnutí a dostala jedničku, nikdo se mnou nemluvil.
2: Takže zarovnáno, zahlazeno, tohle si měla. A na to vzpomínají snad všichni, na tyhle ty hodiny právě.
3: Jo. Ale náš pan profesor nás učil i v restauraci u Štíky, u Modré Štíky, byl bezvadný, jako jo. Takže.
2: Takže tam kontroloval docházku a tak. Naďa Konvalinková vzpomíná na základě vzpomínek Miroslava Ranotěla. Mohou být ještě jednou další zkoušky ve škole a vzpomínky na to. A nebo scénka těch, kteří tu zněli už v písničkách, ale zvlášť oba. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Kapitán a Letuška. Ukázka ze show businessu. Můžete si taky vybrat. Varianta B. 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04 pro rozhodování a spojení s vámi. Tak do toho teď Valdemar Matoška.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Nutil nebo Jiří Korn a Helena Vondráčková. Komu dáte hlas po telefonu? Dobrý den, přejeme s Naďou Konvalinkovou.
2: Dobrý den, tady je Jenda Orlické hory.
1: Ano.
2: Já vás zdravím, Patriku, i paní Konvalinkovou.
3: Dobrý den.
1: A co vybíráte?
2: Kukadla.
1: Legendární, ano.
2: A k tomu Archanděl Gabriel, ten zvěstoval paně Marii narození Ježíše a ano. Je patronem zprávařů a těle rozhlas, pošta a to.
3: Ano, ano,
2: vydat. A ten Archanděl Michal, to je velitel nebeských vojsk.
3: Ano, ano.
2: A je na pražském orloji a ukazuje ale blbě tím mečem, protože to předělali, dřív ukazovali, jaký je měsíc a teď to ukazuje někam do vzduchu, že jo?
1: Vy jste v tom taky zběhli. Tak a teď nám řekněte Ačko nebo Bčko.
2: Dáme Korna.
1: Dáte, no,
3: děkujem.
1: Nestačí to na vítězství. Ta valná většina hlasů bylo pro to poslechnout si, jak to bylo se zkouškami ve škole. Miroslav Donutil to vyhrál.
4: Někdy to bylo zajímavý. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásný. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrad. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář nebo tak nějak, jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle, tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se to a v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl, řekl nám, jděte do hotelu Savoy, tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací ubrusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonil a zpíval mě Pedují lidi do Teliany, pedují lidi na vše stezány. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem o vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie dell'arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě ustátnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl ďábel, tenhle profesor. Humoriáda.
1: Ta dnešní byla s Naďou Konvalinkovou a já moc děkuju za návštěvu. Naďo, tak hezké nadýchání se dalších čerstvých šeříků. A těší mě Archanděle ochraňují a zase doporučí návštěvu tady v Humoriádě.
3: Dobře, těším se na vás na všechny příště a užívejte jaro.
1: Mějte se pěkně a zítra tu s námi v Humoriádě bude Martin Zounár, tak nezapomeňte poslouchat. Máme i pro vás každý všední den. A pozor, i v ten sváteční 8. května taky vysíláme to třeba s Libuškou Švarmovou. A teď ještě písničky a pak další zprávy. Poslouchejte Český rozhlas. Jsme tu s vámi, jsme tu rádi pro vás.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Sedmnáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Petici za tramvaje do Pavloviček podepsalo v Olomouci 5 000 lidí. Začala rekonstrukce vodní nádrže v Šišmě na Přerovsku. V Prostějově v další extraligové sezóně nebude pokračovat volejbalistka Sarah Krůz. Zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Petici za zachování a opravu tramvajové trati z hlavního nádraží v Olomouci do městské části Pavlovičky podepsalo víc než 5 000 lidí. V úterý projednala městská rada a jejím autorům odpověděla, že o případné rekonstrukci trati rozhodne vedení města na základě připravovaných studií. Kromě opravy trati, která by si vyžádala stovky milionů korun, radnice posoudí i variantu nahrazení tramvajového provozu na části trati do Pavloviček elektrobusy. Na sociálních sítích o tom informoval náměstek primátorky Tomáš Pejpek za Hnutí pro Olomouc. V Šišmě na Přerovsku začaly opravy vodní nádrže, kterou poničili v červnu 2024 bleskové přívalové deště. Vodohospodáři chtějí hráz a spodní výpusti nádrže stabilizovat. Postaví taky nový bezpečnostní přeliv. Nejdřív je ale potřeba ze dna odtěžit nánosy. Více mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Těch nánosů je tady po té bleskové povodni velké množství, odhadujeme to na až 13 000 kubíků nánosů, což vlastně, když porovnáme s objemem nádrže, tak je to až třetina toho prostoru nádrže, která je zanesená sedimentem.
1: Práce na opravách vodní nádrže v Šišmě potrvají rok a vyžádají si víc než 23 milionů korun. Krnovské kontaktní místo pro bydlení teď sídlí na nové adrese. Od tohoto týdne si můžou lidé přijít pro radu na adresu Svatého Ducha 68/5. Kontaktní místo vzniklo na začátku letošního roku na základě zákona o podpoře bydlení, který má lidem usnadnit řešení těžkých bytových situací, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Kontaktní místo nabízí rady při hledání bydlení, pomoc při potížích s nájemním bydlením nebo dluhy, podá informace o dávkách a dalších formách podpory a pomáhá s žádostí o podporu bydlení nebo pokud jsou lidé v nouzi.
2: Sport.
1: Volejbalistky Prostějova v nadcházející sezóně přijdou o svou nejbodovější hráčku. Smečařka Sarah Krůz, druhá nejproduktivnější volejbalistka uplynulého extraligového ročníku, míří do zahraničí. O svém angažmá už má jasno, oficiálně to ale zatím ani jeden klub nepotvrdil.
5: Nechám to jako překvapení, ale už vím, už mám podepsáno, takže odcházím. Smutná, že mu jako musím odejít, ale abych se posunula ještě někam dál, tak jít do zahraničí je ten správný krok. Já jsem hrozně vděčná za jako v Prostějovu, že mi dali tu možnost se tady zase do toho zpátky vrátit a určitě jsem si sezónu užila. Bylo to skvělé, já jsem ráda, že jsem si vytvořila zase nové kamarádství na celý život.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Olomouckém kraji oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Jeseníku počítejte s uzavírkou části ulice Lipovská a to z důvodu prací na inženýrských sítích.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Pěkný poslech přeje Tomáš Kedzior. Podíváme se do Jeseníku. Dělníci tam dokončují rekonstrukci budovy smuteční obřadní síně. Provozovatelé koupališť a venkovních plaveckých areálů na Přerovsku zahájili přípravu na letní sezónu. Co vede lidi k dobrovolnictví a co je spolek Berlička? I o tom budeme mluvit a čekáme také předpověď počasí. Dobré odpoledne přeji s Českým rozhlasem Olomouc a Dnem v kraji.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí je ve studiu Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Cestování v Olomouci zkomplikuje od pátku výluka tramvajového provozu mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu budou podle mluvčí dopravního podniku Anny Sýkorové zajišťovat autobusy. Brněnský krajský soud řeší návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu o podobě plaveckého bazénu v Prostějově. Plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný. Řekla to mluvčí města Jana Gáborová, více už za chvíli v našem vysílání.
3: Navrhovatelé se domáhají vyslovení neplatnosti hlasování a jeho opakování v termínu souběžném s volbami do zastupitelstev obcí. Svůj návrh odůvodňují tvrzením o nezákonném ovlivňování průběhu referenda.
2: Prostějovská radnice nechá instalovat na hlavní příjezdové silnici informační tabuli. Zařízení před okružní křižovatkou v ulici Konečná řidiče včas upozorní na dopravní situaci ve městě. Radnice se na jejím umístění dohodla s Držovicemi, sdělil to primátorův náměstek Jiří Rozehnal za ANO. Podezření na dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku prošetřují kriminalisté na základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Na její vedení si dlouhodobě stěžují někteří rodiče a učitelé. Ředitele v dubnu po sérii kontrol navrhla odvolat Česká školní inspekce. Řekla to mluvčí policie Miluše Zajícová. 8 nových monitorů dechu dostali darem pracovníci novorozeneckého oddělení Jesenické nemocnice. Přístroje sledují dýchání novorozenců. Sloužit budou podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské k prevenci syndromu náhlého úmrtí kojenců. V Olomouci dnes začal hlavní program tradičního majálesu studentů Univerzity Palackého. Dvoudenní akci hostí areál letního kina. Dnešní program je přístupný zdarma.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je meteorolog Václav Smolka. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Je to odpoledne docela horké, i ten dnešní den byl horký. Jak jste to naměřili?
2: Tak ty dnešní maximální teploty se dnes dostaly nejvýš na hodnoty od 22 do 25 stupňů Celsia. K tomu nám přibylo oblačnost a také hlavně v té severní polovině kraje se výjimečně vyskytly i přehánky. Vítr ten je teďka aktuálně převážně jižní o průměrných rychlostech od 3 do 7 metrů za sekundu.
1: Myslím, že docela teplý bude i večer, a co potom v noci?
2: V noci ty minimální teploty by měly být nejčastěji od 15 do 11 stupňů Celsia. Při zeslabení větru a malé oblačnosti to bude kolem 9 stupňů. Budeme mít většinou oblačno, přechodně se oblačnost může protrhat i na polojasno a hlavně teďka ještě v těch večerních hodinách a také z počátku noci čekáme výjimečné přehánky. Vítr ten bude teďka ještě večer a z počátku noci mírný jihozápadní až jižní od 3 do 7 metrů za sekundu. K ránu potom zeslábne a změní se na severozápadní.
1: Už se nějakou dobu mluví o ochlazení, které by mělo přijít v ten čtvrtek, to znamená zítra. Bude nějaké výrazné či méně?
2: Tak to ochlazování bude spíše pozvolné. Zítra ty maximální denní teploty čekáme v intervalu od 19 do 23 stupňů, na horách kolem 13 stupňů. K tomu bude většinou oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer potom očekáváme lokální přehánky, výjimečně i bouřku. Vítr ten bude slabý, proměnlivý, přechodně může být mírný, jihozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Počasí v Olomouckém kraji představil meteorolog Václav Smolka. My vás chviličku vezmeme do Jeseníku. Dělníci tam dokončují rekonstrukci budovy Smuteční obřadní síně. Cílem investice je úspora energie. Tak poslouchejte po písničce.

0: nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly. Nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: síně, konkrétně té obřadní. Hotovo by dělníci měli mít v polovině června. Investice radnice vyjde na 11 milionů korun a vedení města si od ní slibuje mimo jiné energetické úspory.
1: V současné době se provádí zateplování obálky budovy, byla provedena výměna oken a je před dokončením výměna střešního pláště.
2: Popisuje probíhající práce na budově obřadní síně projektant Roman Kalina. Rekonstrukce budovy byla podle ředitele technických služeb Jeseník Petra Nedbala nutná.
3: Měla zatékající střechy, nevyhovující zázemí, které bylo potřeba sanovat. Byla tam poměrně značná vlhkost a zároveň v podstatě to byla jedna z mála budov, která ještě nedisponovala v technologiemi, které odpovídají dnešní době.
2: Na obnově obřadní síně pracují dělníci od podzimu. Podle zástupce investora Romana Pešťuka se rekonstrukce neobešla bez komplikací.
4: Narazili jsme na nestabilnost jednoho průvlaku, který nese větší část střechy. Přitom projektanti velmi rychle určili vznik a samozřejmě nápravu. Na té se teďka pracuje a ta samozřejmě přinesla nemalé potíže. Tam je změna konstrukce pro zasklení. Nicméně pozitivní na tom všem je, že se neposunula doba realizace.
2: Kromě modernizace má rekonstrukce snížit i energetickou náročnost budovy, říká ředitel technických služeb Jeseník Petr Nedbal.
3: Opravdu šetříte energii, která kolísá velmi značně a velmi promluvá do ekonomiky vůbec celé společnosti. Aktuálně očekáváme minimálně 40% zefektivnění vlastně a snížení nákladů.
2: Význam úspor energie pro město potvrzuje uvolněný radní Tomáš Vlazlo z hnutí Jeseník srdcem.
5: Město obecně se věnuje úsporám v energiích, že samozřejmě jakékoliv městské budovy nebo městskou organizací spravované budovy při jakékoliv rekonstrukci, tak klademe důraz na to, aby se řešili jednak energetická náročnost a pokud je to možné, tak i nějaké posílení typu fotovoltaiky a podobně. Ceny energie v poslední době jsou nejen vysoké, ale hlavně se často mění, takže ta jistá soběstačnost, řekněme, samozřejmě je pozitivní pro nejen město, ale třeba i technické služby.
2: Město chce v úsporách energií pokračovat i na dalších budovách, říká Vlazlo.
5: Teď v nejbližší době, jako příkladu po povodní rekonstruovaná Zoše nábřežní, tak tam je uvažováno taky o výstavbě fotovoltaické elektrárny. Uvažujeme o osazení fotovoltaiky na centru sociálních služeb. Běží nám velká fotovoltaická elektrárna na administrativní budově IPOS.
2: Rekonstrukce obřadní síně vyjde přibližně na 11 milionů korun. Část pokryjí dotace.
3: Čerpáme na to dotace z plánu národní obnovy ve výši 3 miliony 900 korun.
2: Doplňuje Nedbal. Práce by měly skončit do poloviny června. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i s humorem, to je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička. Ti, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a s výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví a co je spolek Berlička? To nám řekl jeden z jeho členů, David Kuneta.
1: Spolek Berlička je vlastně jakási organizace, která se snaží podporovat rodiny a především děti, kteří jsou v nějaké nelehké situaci. Často to bývá v paliativní péči nebo v nějakých terminálních stádiích nemocí anebo v nějaké chronické nemoci. A my za spolek se snažíme podporovat nejenom děti, ale jejich sourozence v rámci třeba různých programů příměstských táborů, různých aktivit sportovních, kulturních a stejně tak i rodiče, kteří často nejsou schopni vlastně nacházet ten čas na ty obyčejné věci, tak jako my chceme jít na zmrzlinu, na pivo, tak tito rodiče pečují o své nemocné děti opravdu 24/7 a proto se snažíme i těm rodičům nějakým způsobem ulevit, ať už jakoukoliv formou, může to být úklid v domácnosti, může to být nějaká pozvánka na kulturní akce a podobně.
2: Takže věnujete svůj čas, vy, kteří v Berličce jste, svůj volný čas jen tak? Prostě.
1: Přesně tak, my jsme vlastně tým lidí, jestli se dostaneme potom, jak byla založena Berlička, tak díky Romanu Kaliankovi a týmu Berličky vlastně se v našem volném čase snažíme vymýšlet různé aktivity, podpory, spolupracujeme s paliativním týmem Fakultní nemocnice Olomouce a s různými organizacemi a samozřejmě máme spousty dobrovolníků, ale i prostřednictvím dnešního rozhovoru bychom nalákali na to naše posluchače, aby se stali dobrovolníky v našem spolku a aby vlastně chápali to, že jakási blízkost a jenom někdy být s někým na pokec, na pár chvil je strašně důležité.
0: Pokud vás povídání o spolku Berlička zaujalo, celý rozhovor s jeho členy Davidem Kunetou a Martinou Žembovou si můžete poslechnout na webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: Dneska bylo pěkné horko, myslím, že by to šlo i na koupaliště, no a mimochodem na Přerovsku už se chystají, čistí bazénové vany, tmelí spáry, trhají plevel a nalepují uvolněné dlaždičky. A co dělají dalšího, dozvíte se v našem vysílání za chvíli.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Provozovatelé koupališť a venkovních plaveckých areálů na Přerovsku zahájili přípravu na letní sezónu. Pospíchají, otevřít chtějí většinou do měsíce. Taky v Přerově, kde pracovníci chystají dosluhující 25-metrový bazén v jeho současné podobě na poslední sezónu. Příští rok ho vedení města nechá kompletně opravit.
1: Jako každý rok po zimě je potřeba provést rozsáhlou revitalizaci celého toho bazénu. Ty problémy nastávají každoročně tím, že ten bazén je dlážděný, takže odskakují kachličky po zimě, tak je potřeba je znovu přichytit, tak aby vydržel celou sezonu.
2: Ukazuje mi u venkovní 25 Petr Kouba, jednatel společnosti Sportoviště Přerov. Vytmelit a zpevnit je potřeba taky odtokové kanály.
1: Tyto stavební úpravy jsou pochopitelné a jsou každoroční s ohledem na věk, s ohledem na stáří tohoto plaveckého areálu.
3: Aleš nakládal. Strojník.
4: S kolečkami přijel do areálu, kde jsou dva beach volejbalové kurty. Je tady nádherný, krásný písek, nicméně spousta nečistot. Co to pro vás znamená?
3: Jasně, jarní práce, údržba, všechno vyčistit prostě. Dát to dokupy, plevel vytrhat, písek vyčistit, plno práce.
4: Kdo vám přijde pomoct?
3: Volejbalisti, kteří tady sami hrajou.
2: Přípravy zahájili i v sousedním Lipníku nad Bečvou. Na dně 50-metrového bazénu právě pracuje s kartáči na dlouhých násadách parta Františka Janošce.
5: Pustíme tady vodu. No, vezmu kartáče a čistíme.
2: Jen do rozjezdu nové sezóny technické služby letos investují 500 000 korun, potvrzuje ředitel Václav Zatloukal.
6: Tady vidíte novou atrakci, kterou připravujeme na letošní sezónu. Je to nafukovací trampolina o rozměrech 6x10 metrů.
2: Co rekreanti, návštěvníci areálu, letos musí počítat s nějakým navýšením vstupného?
6: Ceny nebudou navýšeny, budou stejné jako v loňském roce. Přibudou pernamentky, takže já doufám, že v tomhle ohledu budou spokojení.
2: Ceník vstupného zůstává stejný i na koupališti v Přerově. Naopak v Hranicích základní vstupné zdražují o 20 korun, ze 110 na 130 korun. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: poslední dubnovou středu nás navždy opustil Oscar Petr, zakladatel Marciasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oscarem Petrem.
1: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Na závěr středečního dne v kraji pro vás máme pozvánku. Je to tradiční memoriál Boba Steinera s Old Time Jazz Bandem a jeho hosty. Uskuteční se už zítra v Loučné nad Desnou. Podrobnosti k akci nám řekl vedoucí souboru Josef Klimek.
1: Bob Steiner to byl zakladatel a vlastně první kapelník tehdejší kapely Rytmus 57, z které se potom postupem času vyvinul současný Old Time Jazz Band.
2: My když jsme si povídali kdysi na Silvestra o historii Old Time Jazz Bandu, tak vlastně tam i pamětníci vzpomínali, že to byl člověk, který byl nesmírně schopný, že dokázal spoustu věcí zařídit, spoustu věcí vymyslet a že díky němu vlastně ta kapela Rytmus 57 přerostla do toho velmi známého tělesa. No ale ono to tak vypadalo, že vlastně ten poslední ročník, ten minuloroční, bude vlastně úplně poslední, toho memoriálu naštěstí není. Tak co vás přesvědčilo, že hrajete dál?
1: Skutečně ty myšlenky tam byly, že ten loňský ročník, že bude poslední, protože bylo to velice krátce po úmrtí dlouholetého kapelníka, aranžera Jirky Sedláčka. Nicméně takovým bodem zlomu bylo asi po skončení právě toho memoriálu, když za náma přišla paní Karla, manželka Jirky Sedláčka, a řekla nám, že Jirkovým přáním bylo, aby Old Time pokračoval dál. Takže to nás nastartovalo a rozhodli jsme se pokračovat dál v této muzikantské činnosti.
2: Takže vlastně, když přijdete do té Loučné, do toho skleníku, kde mimochodem kapela Rytmus 57, když si začínala, tam měla vůbec první koncert, tak vidíte ten zdvižený prst toho kapelníka a hold, musíte, jo?
1: Je to tak, je to tak. A je to úžasné, protože na ten letošní ročník memoriálu jsme si pozvali i kapelu V-Band, což je vlastně kapela, která je tvořena někdejšími členy Old Timeu. Vlastně kapela V-Band nese i název nebo jméno podle svého kapelníka Vojty Bartfaje, V-Band. A Vojta Bartfaj je právě posledním žijícím pamětníkem toho památného koncertu z května roku 1957, kdy tehdejší Rytmus 57 měl své první vystoupení.
2: Krásně na tom i v Českém rozhlase vzpomínal. Pojďme teda, ty jsi už to trošku nakousl, hosty, ale co vy máte nacvičeno, protože vy se tak scházíte, ono to totiž není jenom o tom, že byste chtěli, ale musíte mít muzikanty. Takže se scházíte muzikanti, jak jsem slyšel, z východních Čech, ze severní Moravy, někteří i z jižní Moravy skoro. Máte nacvičeno a co, budete zase klasický jazz, tak jako vždycky?
1: No, pro tentokrát jsme se rozhodli sáhnout hluboko do historie Old Timeu. Skutečně, jenom pro vaši představu, archiv Old Timeu v současné době má nějakých asi 700 aranží. A my jsme si pro ten memoriál vybrali ku příkladu skladbu Tishomingo Blues, která v archivu Old Timeu má číslo 17, nebo skladba Ice Cream číslo 31. Takže skutečně budou to skladby z počátku existence Old Time Jazz Bandu.
2: Už jsme řekli, kde, to znamená na památném místě ve skleníku v Loučné nad Desnou. Už nám zbývá jenom kdy, v kolik hodin a jestli máte ještě lístky volné.
1: Tak pokud mám informace, tak ještě posledních několik lístečků do zadních řad ještě k dostání je. A kdy se ten koncert koná? Ve čtvrtek 7. května od 18 hodin v Loučenském skleníku.
2: Z Loučné nad Desnou, Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pracovníci Povodí Moravy zahájili v obci Šišma rekonstrukci tamní vodní nádrže. Před 2 lety ji poničily bleskové povodně. Přímo na místo se podíváme zítra.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Poslouchejte tedy opět po 17. hodině a naše vysílání pokračuje za chvíli hudbou dechovou.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radík.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Bez této všetečné uklízečky se neobejde ani Scotland Yard. Jiřina Bohdalová v hlavní roli detektivní komedie paní Piperová zasahuje. ČT2. Boj bývalé hornické osady o přežití. Premiéra dokumentu Zápas o Bedřišku. A ČT Art. Hostil nejslavnější interprety, orchestry i dirigenty. Historie Mezinárodního hudebního festivalu v premiérovém dokumentu Pražské jaro, okno do světa. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Provozovatelé koupališť se připravují na novou sezónu. Senát odmítl sněmovní návrh na snížení záloh pro OSVČ. Hokejová reprezentace zrušila trénink na švédských hrách. Zítra bude zamračeno, teploty do 23 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Na začátek nové sezóny se už připravují provozovatele letních koupališť a venkovních plaveckých areálů. V Přerově dělníci musí opravit dosluhující 25-metrový bazén. Čeká ho poslední sezóna před kompletní opravou.
3: Přípravy zahájili i v sousedním Lipníku nad Bečvou. Na dně 50-metrového bazénu právě pracuje s kartáči na dlouhých násadách parta Františka Janošce.
4: Pustíme tady vodu. No, vezmu kartáče a čistíme.
3: Jen do rozjezdu nové sezóny technické služby letos investují 500 000 korun, potvrzuje ředitel Václav Zatloukal.
5: Tady vidíte novou atrakci, kterou připravujeme na letošní sezónu. Je to nafukovací trampolina o rozměrech 6x10 metrů.
3: Ceník vstupného se letos nemění. Z Lipníku nad Bečvou Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou muset znovu řešit poslanci. Koaliční návrh na snížení záloh řádově o stovky korun měsíčně zamítli senátoři. Argumentovali například možnými výpadky příjmů důchodového systému v budoucnu. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 pak upozorňoval na dopady i právě pro živnostníky.
6: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
1: Ministr práce Aleš Juchelka z ANO návrh dlouhodobě prosazuje s tím, že má drobným živnostníkům pomoct. Koncertem ukrajinské pianistky Anny Fedorovové otevře Moravská filharmonie v Olomouci zítra svůj mezinárodní hudební festival s názvem Dvořákova Olomouc. Ponese název Nový svět, nové příležitosti, který je zároveň zastřešujícím tématem hudební přehlídky, jež se v Olomouci koná po tříleté odmlce, řekla dnes mluvčí filharmonie Vlasta Pechová.
2: Sport.
1: Fotbalisté prvního SK Prostějov hrají ve 27. kole šance Národní ligy na Žižkově s B týmem pražské Sparty. Ve druhém poločase Hanáci prohrávají 1-3 a čeští hokejisté den před startem švédských her netrénovali. Důvodem byla díra v ledu ve středním pásmu v průměru zhruba 2 metry. Možnost využít jinou ledovou plochu Češi nevyužili. Hráči by ve výstroji museli čekat hodinu. Více manažer týmu Milan Hnilička.
7: Přišli jsme na led a na ledě byly 4 pneumatiky označení sem nejezděte, tak musím říct, že to nás všechny velmi překvapilo, že se rozhodli po domluvě s hráči, že teda dál už v tréninku pokračovat nebudou. To vysvětlení, které mi podali, že tam juniorský tým předtím měl testy, je pro mě neakceptovatelné.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý, proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na D1 na 299. kilometru u Lipníku nad Bečvou ve směru na Ostravu. U krajnice stojí porouchané auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pro vaši radost budeme hrát dechovou a lidovou muziku právě teď na telefonech 221 555 444, na ten volejte, a 723 70 33 51, na ty pište SMSky. U mikrofonu a také u telefonu je Tomáš Kedzior a začínáme pivovarskými koňmi.

0: Tak to byly Pivovarští koně. V Českém rozhlase Olomouc vítáme paní Zdeňku z Hrochova. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Tomáci. Srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla bych Zdeňka zahrát. Dnes mám dva oslavence. Zítra oslaví své krásné narození pan František od Brna. Pane Františku, k narození nám vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti a dobrou náladu. To vám přeje Zdeňka z Hrochova. Druhé přání, 10. května má krásné narozeniny Maruška Faltínková z Rabušína. Milá paní Maruško, 10. května narozeniny máš, hezkou pětničku ti tobě necháváme zahrát. Hodně štěstí, hlavně zdraví, a tě život stále baví. Hodně peněz, hodně lásky, žádné starosti, jen samé radosti s vaší celou rodinou. Zdravíme taky vašeho syna Jiřího. Přání se přidává Zdeňka a Jarmilka z Hrochova. Díky, pane Tomáši, a zase někdy nashledanou.
0: Naslyšenou a my přidáváme Pavlovické.

0: Pavlovické zvony nám zahrála Moravěnka a vítáme paní Marii z Věžek. Dobré odpoledne.
1: Dobrý večer, přeji vám, Tomáši, i všem milým posluchačům. A prosila bych zahrát pro potěšení a dobrou náladu mě i mým dvěma kamarádkám z Věžek. Mockrát děkuji. A někdy zase naslyšenou.
0: Zdravíme hezky do Věžek. Písnička patří k dnešním narozeninám paní Jindřišce Kacrové. Do Loštic přejeme vše nejlepší. Zdraví, štěstí, lásku a pohodu, píšou posluchači Jořenkovi. Do Doubravice k dnešním narozeninám panu Miroslavu Ruprechtovi. Vše nejlepší, zdraví a štěstí a hodně lásky přejí taktéž Jořenkovi. A ještě věnování pro paní Aničku Vytázkovou, naši knihovnici, která dneska dopoledne vedla školení pro seniorky ohledně mobilů. Je velice trpělivá a laskavá. Aničko, děkujeme. Přání posílá paní Helena Zamykalová z Olomouce.

Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavica a Seladoni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si ji přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Seladons.

0: Jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Přímo z místa.
2: Denně mnozí z nás chodíme kolem pamětních desek, aniž bychom přemýšleli nad osudy těch, jejichž jména jsou na nich uvedena. Podobně je to i s pamětní deskou na Hanáckých kasárnách v Olomouci, která připomíná ty, kteří položili život za druhé světové války. Po jejich příbězích, ale i do historie Hanáckého pluku a Hanáckých kasáren jako takových, se vypravíme v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zavolejte nám 221 555 404.

0: 1024. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A na našem telefonu je pan Ondřej z Velkých Karlovic. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, hezky podvečer, pane Tomáši, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Olomouc a všechny posluchače. A prosím o zahrátí písničky pro paní Aničku Zapletalovou z Olšan u Prostějova, potom pro paní Ludmilu z Moravičan, pro paní Irenu z Hulina, pro manžele Veroniku a Roberta Valchářovi z Velkých Karlovic, taktéž pro kamarádku Ivetu Šulákovou ze Vsetína, no a taktéž ještě pro paní, která je dneska na vrátnici u vás v rozhlase.
1: Děkujeme.
2: A pro všechny přátelé a známé. Díky, naslyšenou.
1: Zdravíme a hrát budou Heligonkáři Feješovci.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, také dneska hrajeme pro vaši radost. Zdravíme paní Zdeňku z Prostějova, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer a já písničku posílám k zítřejším narozeninám panu Františkovi od Brna. Přeji zdraví, štěstí, pohodu, lásku s bližníma, ať se vám vše daří a chrání vás andělci strážní. A ještě písničku Ladičkovi, přáničko je Ladičkovi do Tovačova s Kanárkama a jeho sestře do Chropině taky přeju jenom zdraví, zdraví a všechno, ať se vám daří. Tomášku, děkuji, že jste mě vzal a někdy opět za výběr a někdy opět naslyšeno.
0: Tak těšíme se na příště věnování panu Kamilovi Škrabalovi ze Zábřeha k narozeninám, takže pana Maria, ať tě chrání, zahrádku, ať ti trpaslíci dobře hlídají a splní se ti každé přání. Přejí svatuš a přátelé. Věnování je také panu Kubovi Orsavovi, zdravíme tě, máme tě moc rádi, jsi dobrý člověk a posíláme ti písničku Zdraví Adam a Martina z Olomouce.

0: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc paní Hanka z Předmostí. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a dneska bych chtěla poslat písničku k nastávajícím narozeninám Marušce do Hrabišína. Milá Maruško, rok uběhl jako voda a tvoje krásné narozeniny jsou tu znova. Já ti přeju všechno nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu a nehorší se zdraví. A měj se co nejlépe a hodně lásky od svých nejbližších, pravnoučátka a ti dělajou radost a sestřičky máš pořád hodné, tak jak doposud a spolem, ať si můžeme ještě dlouho vykládat. To ti ze srdce přeje Hanka z Předmostí. Pane Tomáši, vám moc děkuju a někdy naslyšenou se budu těšit.
0: Naslyšenou věnování ke krásným narozeninám Jolance Jadavanové z Velké Kraše. Hodně zdraví, lásky, pohody v rodinném kruhu a krásnou oslavu přejí ti, co vás mají rádi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc teď zdravíme paní Julii z Přerova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer taky a prosila bych zahrát k narozeninám. Je to pan Jiří Zemanek, mladší, Bohuslavice, a taky pan František od Brna. A zároveň by jim popřála k narozeninám samozřejmě všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody. A to si sami kluci přejou, aby se jim tajné přání splnilo. A taky ještě by nechala zahrát panu Petrovi Přerově a všem ostatním. Velký dík, mějte se moc všichni dobře, ať se vám daří další dny. Díky ještě jednou, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hrát nám budou tentokrát

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Parešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavlčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
2: Za druhé světové války bylo kvůli rozšíření Vyškovského vojenského cvičiště vysídleno více než 17 000 obyvatel z 33 obcí Drahanské vrchoviny a Malé Hané. Historička Dana Vedra 5 let pátrala po jejich osudech, mluvila s pamětníky, procházela archivy i místa, kde k událostem došlo. Vznikla kniha Donucení odejít. I o ní si s Danou Vedra budeme povídat ve svátečním dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v pátek po 10. hodině.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A v našem vysílání vítáme paní Marii z Kroměříže. Dobrý podvečer.
4: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. K nastávajícím narozeninám Františkovi od Brna přeji hodně štěstí, zdraví, osobní i rodinnou pohodu. A 10.5. bude mít krásné narozeniny paní Maruška Faltinková z Hrabišína. Maruško, hodně štěstí, zdraví, osobní a rodinnou pohodu, ať se dlouho těšíte s pravnoučkama. A za písničky děkuji všem milým rozhlasovým přátelům, s kterýma si hrajeme. Pane Tomášku, vám děkuji a zase někdy naslyšenou.
3: Naslyšenou a já přidávám věrování panu Karlovi Konštatskému pro radost, že dnes zvládl náročný den v práci za volantem autobusu. Kolegové přejí hezký večer.

0: dvě ružičky vedle sebe na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přání paní Jany z Roštění, vítám vás.
1: Pěkný dobrý den, pane Tomášku, srdečně vás zdravím a všechny posluchače. A písničku a přáníčko posíláme k narozeninám panu Františkovi od Brna. Milý pane Františku, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a pevné zdraví, štěstí, spokojený život plný lásky a radosti, hojnost Božího požehnání a panenka Maria Svatohostýnská, ať vás ochraňuje. To vám z celého srdce přeje Jana a Jiří z Roštění. A pane Tomášku, vám děkuji za výběr písničky a všem přátelům i vám přejeme hodně zdraví a krásné májové dny, ať si užíváte. Děkuji a naschledanou.
0: Naslyšenou. Písnička patří také kamarádům do garáže České vsi, panu Láďovi, také paní Jindřišce do Chropině. I všem posluchačům a přátelům Českého rozhlasu Olomouc společně píšou Roman a Jindřiška ze zahrady v České vsi.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V části Olomouce nebudou jezdit 3 měsíce tramvaje. Policie prověřuje možný dotační podvod v základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Novorozence v jeseňské nemocnici pohlídají nové monitory dechu. Zítra bude oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Cestování v Olomouci zkomplikuje od pátku výluka tramvajového provozu mezi hlavním nádražím, tržnicí a centrem města. Omezení potrvá 3 měsíce. Náhradní dopravu budou zajišťovat autobusy, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
3: Náhradní autobusová doprava bude zajištěna po trase náměstí Hrdinů, okresní soud Tržnice, Envelopa, Vejdovského, hlavní nádraží a zpět výlukovými autobusy s označením X.
2: Podezření na dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku prošetřují kriminalisté na základní škole v Bohuslavicích na Prostějovsku. Na její vedení si dlouhodobě stěžují někteří rodiče a učitelé. Ředitele v dubnu po sérii kontrol navrhla odvolat Česká školní inspekce. Vícemluvčí policie Miluše Zajícová.
4: V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů dotační podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Vzhledem k tomu, že v dané věci probíhá v současné době prověřování, nebudeme k případu sdělovat další bližší informace.
2: Prostějovská radnice nechá instalovat na hlavní příjezdové silnici informační tabuly. Zařízení před okružním křižovatkou v ulici Konečná řidiče včas upozorní na dopravní situaci ve městě. Radnice se na jejím umístění dohodla s Držovicemi. Sdělil to primátorův náměstek Jiří Rozehnal za ANO. Řidiče tabule upozorní například na uzavření železničního přejezdu nebo případné kolony. Motoristé tak budou moct zvolit náhradní trasu, využít například severní obchvat města a pokračovat ulicí Kosteleckou do centra. 8 nových monitorů dechu dostali darem pracovníci novorozeneckého oddělení jeseňské nemocnice. Přístroje sledují dýchání novorozenců. Sloužit budou k prevenci syndromu náhlého úmrtí kojenců, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
5: Syndrom náhlého úmrtí novorozenců a kojenců představuje nečekané a nevysvětlitelné úmrtí zdánlivě zdravého dítěte, nejčastěji ve spánku. Postihuje kojence do 1 roku věku a patří celosvětově mezi hlavní příčiny kojenecké úmrtnosti. Používání monitorů dechu je jedním z účinných preventivních opatření, která mohou riziko významně snížit.
1: Sport.
2: Fotbalisté prvního SK Prostějov ve 27. kole šance Národní ligy prohráli na Žižkově proti B týmu pražské Sparty 1-5. A fotbalová liga mistrů pozná večer druhého finalistu, který si 30. května zahraje o trofej s Arsenalem. Bayern Mnichov přivítá obhájce trofeje Paris Saint-Germain. Před týdnem ve Francii v úvodním semifinále zvítězili domácí 5-4. Večer se oba týmy utkají v bavorské metropoli.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v Olomouckém kraji oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Povane slabý, proměnlivý, přechodně lokálně mírný jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Se zdržením počítejte stále v ulici Vrchlického v Konici. Na silnici 373 na Březsko je kyvadlový provoz jedním směrem kvůli opravám vodovodu. Potrvají až do půlky září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Hezký večer všem příznivcům legend od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes se zaposloucháme do alba Fabrika Atomika Oskara Petra, který nás před týdnem na dobro opustil. Pohřeb bude mít 12. března ve Strašnickém krematoriu a dá se očekávat, že tam bude plno, protože tenhle ten muzikant byl skutečně vynikající. Ať už díky tomu, že stál u zrodu Marsiasu a měl lví podíl na debutovém albu. Zpíval i z jazzkvé Martina Kratochvíla, ale napsal řadu hitů pro skupinu Lucie. Jeden z největších hitů pro Anetu Langerovou, ale co se týče jeho vlastních sólových desek, kterých není mnoho, vlastně dvě studiovky a jedna koncertní, ke které byly přidány tři nové písničky, ta byla úplně poslední, tak pořád to stojí za slyšení. Vybral jsem dnes Fabriku Atomiku, která byla vydána k jeho 50. a která je prostě pořád nádherná, jako balada v G.

Balada v G nebo balada v G, podle toho, jak chcete. Jako důkaz toho, že Oscar Petr pomalé písničky prostě uměl. Navíc ty gradace a různé finesy jsou pořád fantastické. To, že deska k jeho 50 nám tehdy vyšla, na tom se poměrně výrazně zasloužil Karel Knechtl, kterému neopomněl Oscar Petr ve své době v bukletu poděkovat. Co se týče muzikantů, tak těch je tu opravdu New Recom, Olda Krejčoves, Martin Weigl a mnozí další. Petr Veit, Pavel Veit, pardon, seděl také za bicími. Je tu Karel Holas na housle, ale těch muzikantů je opravdu strašně moc, prakticky celá tehdejší muzikantská špička u nás. Jako pilotní single z desky byl vybrán otvírák Napiš.

Napiš, Oskar Petr dnes v legendách Českého rozhlasu Olomouc se svým albem Fabrika Atomika z roku 2003, tedy druhým, které bylo jeho sólové a vydané v České republice. Oskar Petr byl zvláštní osobnost a u téhle té desky se malinko říkalo, jestli to nebylo přeprodukované. Že těch hostujících muzikantů, nástrojů a finez je tam možná až moc, ale když ono se to pořád hezky poslouchá. Samozřejmě Oskar Petr měl i svou komornější polohu, ta se objevila na jeho třetí a poslední vydané desce u nás, která byla z drtivé většiny záznamem jeho koncertu, kam se vešly i některé písničky z alba Fabrika Atomika a nechyběla tam ani Televizní tvář, ve které dodnes zbožňuju ty krátké vokály a Crosby, Stills and Nash.

televizní tvář a Oskar Petr. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc jsme ho měli jednou, a to s kapelou Jazzque, kdy přijel. A pak byl kdysi kolem covidu domluvený koncert, už visely plakáty, prodávaly se vstupenky, ale Oskar těsně před koncertem upadl a přijet nemohl a pak už to neklaplo. Shodou okolností zhruba před 3 měsíci jsme s Ondrou Fenslem byli v kontaktu a měl jsem zájem, aby dnes vystoupil se vzpomínkou na Marcias, ale muzikanti byli natolik vytížení, že to neklaplo. To datum by se hodilo a ono by to bylo super. Ale nedá se nic dělat, my se dnes s Oskarem Petrem rozloučíme s jeho albem Fabrika Atomika písničkou Pojď se mnou.

Žiješ na kolejích, vlaky už vodele a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti. Zlínský kraj vyhlásil kvůli velkému suchu mimořádná opatření. A počasí zítra převážně oblačno, zpočátku jen ojediněle, později místy přehánky, maxima na západě kolem 17, na východě republiky kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Místo teď prohledávají kriminalisté. Zatím není možné ale odhadnout výši škody, upřesní policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
3: Zda šlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování. V tuto chvíli nelze predikovat ani případnou trestní sazbu, jelikož dosud není známa výše způsobené škody.
2: V Národním parku České Švýcarsko začalo hořet v sobotu. Hasiči dostali oheň pod kontrolu v pondělí večer. A zatímco v Čechách často prší, na Moravě sucho trvá a Zlínský kraj vyhlásil právě kvůli velkému suchu mimořádná opatření. Nesmí se rozdělávat ohně ve volné přírodě. Omezení platí také pro vlastníky lesů. O vyhlášení opatření požádalo kraj vedení tamního krajského hasičského záchranného sboru. Potvrdil to jeho ředitel Vít Rušar.
4: Ta platnost je na dobu neurčitou, protože budeme vyhodnocovat, sledovat počasí, účinnost tohoto nařízení a všichni vzhlížíme k předpovědím Českého hydrometeorologického úřadu, aby už konečně začalo pršet. V přírodě je opravdu velké sucho.
2: Zájemci mohou ode dneška opět navštívit Hartigovskou zahradu v areálu Pražského hradu. Otevřeli ji po dlouhých 10 letech. Nově bude zdarma přístupná každý rok, a to od března do října. Podle české první dámy Evy Pavlové mohou návštěvníci využívat barokní zahradu například k odpočinku.
5: Jsme se rozhodli, aby byl otevřen další výjimečný prostor, a nejenom rozhodli, ale ta cesta tady je taková přirozená. Tak asi proto, aby lidé mohli přijít na další výjimečná místa. Sport.
2: Celkem 3 čeští tenisté dnes postoupili na prestižním antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Vít Kopřiva vyřadil po vítězství ve 2 setech Maďara Marožána. Kateřina Siňaková porazila Boasonovou z Francie 6-2 a 6-3 a Tereza Valentová vyhrála nad Putincevovou z Kazachstánu také hladce ve 2 sedách. V úvodním zápase naopak dohrála Sára Bejlek. Němce Siegemundové podlehla 2x4-6. Utkání Karolíny Plíškové se Španělkou Buzasovou Manejrovou v prvním setu přerušil déšť.
1: Počasí.
2: Čekáme většinou oblačno, jen ojediněle přehánky. V Čechách v první půlce noci ještě místy přehánky nebo i bouřky. Nejnižší teploty v Čechách většinou mezi 12 a 8 stupni. Na Moravě a ve Slezsku bude nad ránem o něco tepleji, tam čekáme minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude na západě republiky výrazně chladněji než na východě. Čekáme většinou oblačno, zpočátku přehánky ojediněle. Během dne od západu místy a ojediněle bouřky. Později večer na jihozápadě ustávání srážek a také ubývá oblačnosti. Nejvyšší denní teploty většinou mezi 16 a 20 stupni. Na západě Čech bude chladněji, tam budou maxima kolem 14, naopak na Moravě a ve Slezsku bude výrazně tepleji. Maxima tam budou mezi 19 a 23 stupni. Vítr mírný od jihozápadu až západu bude večer slábnout a v Čechách se bude měnit na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, přesněji na jih Moravy, na silnici číslo 52 z Mikulova do Brna. U nádrže Nové Mlýny je přímo na hrázi omezení, jede se Kyvadlově, zdržíte se 10 až 15 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmaneho Lafitu, módního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve pře chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, brzo, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní tak, jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají i věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já když tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že když začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou i za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo méně agresivní, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše.
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce,
1: moje,
0: která se chystá na zářit.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě jela něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo jelali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmane Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano,
0: podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno rámci můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta, 60. leta, 60. leta, jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v Česká republika jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, něco takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, který ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překlapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudoval, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co do, za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... protože furt si musíš naučit, existuje nový materiál, materiály, které jsou v kovové níti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale ty jsou věci, které už současný dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola

0: A budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený jsem, měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnici než doma, mě lákalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemoci, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala, krásně maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malická akademie San Alejandro. A tam jsem začínal jako studovat jako sochař, malíř. A potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilním průmyslově, na vrhování, co bylo všechno jako textil. A celá ta kariéra se směrovala na vrhářství, no.
1: Osmany Lafita je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hostinec a host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to být výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava. Jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta furt mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu? Učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, aby tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problému. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to, oni říkají, kolik z toho jsem si udělal jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že nic za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples srát jako přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slavit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco dělat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala, byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Furt, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale daří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová. Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. To lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stala dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se Číny s tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl furt chtěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini. Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom chcem dělat můj prevení přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže ano, takhle čerstvě je
2: ano,
1: vaše.
2: Fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře podle vás?
2: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak.
1: Ale říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, vrát pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no, k vám asi ne.
2: No, určitě ne, určitě nejsou. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělá, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve 6 měr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, kterých rádi a nevím jak proč, protože měli se hradit sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí ještě více do země.
2: To vypadá jako Monty, normálně ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od lednu. Ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import takové klasické auto jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi, nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, tak, protože, můžete určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyke a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátě nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nejelal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slož celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí si nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy, jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Varsavsky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Varsavsky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 25. září
1: v Praze na Expo Leňany, na PVA Expo.
0: V Letňanech, na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti. Ano, na
0: výstavišti. Vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně, hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jako, že je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít, až po ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: No, doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní.
0: Jaký překup?
1: Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde. No. Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on mám v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mamě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože mama má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než mi, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žijí, ježí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
5: Opozice ve sněmovně zablokovala projednávání vládní novely k rozpočtům. Brněnský soud řeší návrh na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově. A počasí v České republice zítra převážně oblačno, zpočátku ojedinělé, později místy přehánky. Maxima na západě republiky kolem 17, na východě až kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Poslanci dnes ani neotevřeli debatu o vládní novele, která upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Poslanecká sněmovna měla předlohu schvalovat ve třetím čtení. Finálně hlasovat o zákonech ale mohou zákonodárci podle jednacího řádu pouze ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Opoziční poslanci obvinují vládu, že se zákonem snaží obcházet dluhová pravidla. Proto si přichystali dlouhé projevy, aby pořad schůze nebyl schválený před 14. hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO označila kritiku opozice za bouři ve sklenici vody.
6: Naše vláda totiž nemá ambici měnit ani deficit veřejných financí v poměru k HDP, ani dluh veřejných financí v poměru k HDP.
5: K vládní novele k rozpočtům by si koalice mohla opět svolat mimořádnou schůzi už na příští týden. Brněnský krajský soud řeší návrh na vyslovení neplatnosti hlasování v místním referendu o podobě plaveckého bazénu v Prostějově. Plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný, upřesní mluvčí města Jana Gáborová.
7: Navrhovatelé se domáhají vyslovení neplatnosti hlasování a jeho opakování v termínu souběžném s volbami do zastupitelstev obcí. Svůj návrh odůvodňují tvrzením o nezákonném ovlivňování průběhu referenda. Magistrát města Prostějova v současnosti připravuje své vyjádření. Jeho stanoviskem bude, že informační kampaň vedená městem byla vyvážená a měla výhradně informativní charakter.
5: Cestovní kancelář ČEDOK zrušila lety na Krétu z letiště v Českých Budějovicích. Organizátor zájezdů zrušil všech 18 plánovaných spojů na řecké letiště Heraklion. Podle mluvčí ČEDOKu Kláry Divíškové je hlavním důvodem nedostatek kapacity pro vzlety a přistání na tomto letišti.
8: Zejména v exponovaných dnech pátek, sobota a neděle. Řecké řízení letového provozu finálně odmítlo požadované časy potvrdit. Zrušení se týká jednoho letu týdně. Klientům jsme nabídli možnost odletět ve stejném termínu z Prahy a zároveň dostávají kompenzaci 500 korun na osobu.
0: Počasí.
5: Čekáme převážně oblačno, v noci tedy a jen ojedinělé přehánky. V Čechách v první půlce noci ještě místy přehánky nebo bouřky, nejnižší teploty v Čechách mezi 12 a 8 stupni. Na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 11. Zítra bude na západě České republiky výrazně chladněji než na východě. Bude většinou oblačno, zpočátku přehánky jen ojedinělé, během dne od západu místy ojedinělé také bouřky. Později večer čekáme na jihozápadě území ustávání srážek a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty mezi 16 a 20 stupni. Na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku bude výrazně tepleji. Tam budou maxima mezi 19 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D8 Ústí nad Labem směr Praha, pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem, na kilometru 24,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné nákladní vozidlo, jeďte opatrně, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Na Čundr, jehož cílem je podle Tony Linharta Zlatý údolí, vás pozval Pražský Pacifik a otevřel naše dnešní setkání pozlacených písniček. Třeba teď hned vyrazíme s Honzou Vyčítelem do populárního newyorského baru Zlatá Praha.
1: Nikdy jsem nefandil jen našemu dvorku, mám v Plzni kámoše a mám je i v New Yorku. Tam, kde řeka Hudson smívá pěnu dní, zelená paní k tomu svítí pochodní. Nejbližší z těch přátel, kam má paměť sahá, měl 21, pak bar Zlatá Praha a tam začal příběh

0: mý jméno je Gladstone, to tu nemá váhu. Chtěl jsem se svým tankem osvobodit Prahu.
1: A když uviděl, jak zůstal jsem do štajf, tak přidal i datum.
0: May the 7th, 45.

bylo živo. Říkám, Daddy, víš, kde dělají tohle pivo? Tohle pivo krásný, to nedělají v Praze, jen po plzeňským ti takhle čapnou saze. Dej si ještě jedno, kam pak by si chodil, a hned se mu další po barpultu hodil. Celé jiný město obsadil váš oddíl, město jménem Plzeň, váš tank

0: začal a tak jsem si říkal, Daddy Váha, náhle ale řekl,
1: shit, to byla Praha. A jen proto jsem k tobě do Golden Prague zašel, že i dnes na mapě bych do města našel.
0: Nenápadně jsem mu ukazoval záda, jen špatnej hostinskej s hostama se hádá. Hospodský cámci, ty nejsou o důvěře, Daddy ten byl rád, že vůbec našel dvě.

0: Vařec se hacnu, zdera praskaj ledy, hned další den zase sedí tu ten dedy. Tak mu spoza pípy ze široka kinu, on vytáhne fotku a říká:
1: Hleď, syno.
0: Ta fotka už ovšem měla větší váhu, tank na ní nes nápis Plzeň zdraví Prahu a ten pozdrav z Plzně

0: nemá na děvčata z Prahy příliš času, tak pumpují hoši rychle dívčí něhu, dokud stánkem stojí na Smíchovském břehu.
1: Já jsem přijel z misí, co za úkol měla, vyjednat, ať Němci zbalí tanky, děla. Dnes už jen pár vašich slyší na ty fámy za měsíc, že mohli vidět.

novém Eldorádu se všichni viděli. Těm smyslům plným hladu dny zvolna mířili. Muž v sebe zadumaný se rázem rozvířil a celý rok ten lidský

Nezapomenutelný Pepa Šimes, Greenhorny a původně australské Zlaté dny s textem Karla Ulberta, který si před více než 40 lety takhle příjemně prokládal roční stáže v Brisbane. Zlato na nás čeká i v originální nahrávce polozapomenuté folkové trojice Easy Riders. Podle dokumentace sice nahrávce autorské, jenže všichni v ní jistě objevíte silný motiv notoricky známé lidovky Down in the Valley. Skupina Easy Riders 1961, stříbro a zlato, silver and gold.

Vráťa vyskočil z Taxmeny a vlak do Zlatodolu v té docela nejnovější nahrávce z roku 2009. O 9 let dříve přijela Věra Martinová pozvání Romana Horkého a pak s brněnským Kamelotem naspívala do alba Vzpomínka na kamaráda písničku, kterou on zpíval o 5 let dříve. Jmenovala se Zlatá ryba. Dáv.

0: vypadá, když brány zlatých rančů starý song otvírá.
1: Do výhradně svého zlatého ranče vás zavedl zkušený zpívající kytarista Vladimír Krbec. Jeho parta Staré sedlo hezkých pár let patřila k velkým propagátorům české country. A zase na chvíli se vypravíme za zlatem do zámoří. Vlakem známým jako Zlatá raketa vyjel poprvé už v roce 1950 Kanaďan Hank Snow.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka a Alan Mikušek. Vlastně jakási česká verze čtyř zámořských country es, slavná jako Highwayman a na Romana až nebývale westernově zahalené Zlato, které otevírá sestavu 12 písniček jeho letošního alba Spasitel. A rychle do Ústí nad Labem, kde už se svým Stetsonem čeká Karel Uhlíř, aby vám ukázal Zlatý důl.

Moudré poučení pohrdneš stříbrem, zlata se nedočkáš. Z nejnovější kolekce Romana Horkého Spasitel. Podobné a důvěrně známé rčení není všechno zlato, co se třpití, vynesl v roce 1986 až na vrchol country žebříčku Texasan Dan Seals.

0: Tam, kde se třpytí zlatý lem, nabídl bluegrassový kvintet Písek, zatímco texaská trojka Larry Steve a Rudy Gatlinové vám prozradí, že zlato celé Kalifornie je ukryté na úplně jiných bankovních kontech. Tuhle hráčskou písničku k nám kdysi přivedl Karel Gott pod názvem Dlouhý prout mě stále láká, zatímco hitparádová jednička se jmenovala All the Gold in California.
1: Oh!

Bratři Gatlinové a dvojnásobná jednička roku 1979, všechno kalifornské zlato, all the gold in California, na závěr dnešního zlatého country dostavníku. Doufám, že jste při něm všichni příjemně poukřáli a že vám to vydrží i ve zbytku večera, jen co vás Jitka Zelinková naloží do zlatého kočáru.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Mějte se moc a moc country.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Senátoři odmítli snížit sociální odvody některým živnostníkům. Některé děti v Bohumíně dostanou letos kvůli opravám školy vysvědčení dříve a počasí zítra převážně oblačno, zpočátku ojediněle, později místy s deštěm. Maxima na západě republiky kolem 17, na východě naopak až kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Výši sociálních odvodů pro živnostníky budou muset opět řešit poslanci. Návrh vládní koalice na jejich snížení řádově o stovky korun měsíčně totiž odmítli senátoři. Argumentovali například možnými výpadky příjmů v českém důchodovém systému.
3: Vládní poslanci si od změn slibovali podporu OSVČ i domácí ekonomiky, jak to v Senátu tlumočil poslanec Patrik Pařil z Hnutí ANO.
4: Chceme peníze raději nechat podnikavým a aktivním lidem, aby je investovali třeba do svého vzdělání, do úspor na důchod, nebo je prostě utratili u jiného živnostníka.
3: Někteří opoziční senátoři ale namítali, že 700 korun měsíčně ušetřených na odvodech by pro živnostníky v budoucnu mohlo znamenat o 1500 korun nižší důchody.
5: Počty jsou to jednoduché, i když neveselé. Dneska sice dostaneme korunu, abychom v budoucnu přišli o dvě. A to mi nepřijde úplně fair obchod.
3: Řekl senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Jeho kolegové pak doplnili, že kvůli změně může stát ročně přijít o víc než 3 miliardy, které by mohl využít na důchody. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Některé děti z Bohumína dostanou kvůli opravám školy vysvědčení letos dříve. Základní školu Československé armády čeká dvouletá rekonstrukce za více než 100 milionů korun, která zahrne nové fasády, zateplení, výměnu oken i rozvodů a také instalaci moderního větrání. Rekonstrukce zasáhne celý školní areál, včetně tělocvičny, jídelny a družiny, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
6: Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družina, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědu až do oficiálního konce školního roku.
2: Silničáři zahájili letošní jarní úklid odpočívek na dálnici D1. Nově se při něm setkávají s nebezpečným odpadem, jakým jsou například akumulátory. Loni kvůli tomu na skládkách třikrát hořelo. Silničáři loni v celé České republice odvezli z odpočívek přes 2,5 tisíce tun komunálního odpadu. Je to zhruba o 500 tun více než v roce 2020. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
7: Řidiči nebo cestující veřejnost se na odpočívkách zbavují prakticky veškerého odpadu. Objevili jsme stavební suť, staré televizory, počítače nebo i kuriózní věci, jako třeba dřevěnou latrínu nebo funglnovou výřivku, či dokonce uhynulé exotické hady uložené v kartonové krabici.
0: Sport.
2: Hokejový útočník Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové, s klubem podepsal roční smlouvu s opcí. Basketbalisté Ústí nad Labem porazili v pátém čtvrtfinále play-off nejvyšší soutěže Opavu 87-72. Severočeši tak snížili stav série na 2-3 na zápasy. Šesté utkání se bude hrát v sobotu v Opavě.
0: Počasí.
2: V noci bude většinou oblačno, přehánky ojediněle v Čechách, ještě v první polovině noci místy přehánky i bouřky, nejnižší teploty v Čechách mezi 12 a 8 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 15 a 11. Zítra bude na západě České republiky výrazně chladněji než na východě. Bude oblačno, přehánky zpočátku ojediněle, během dne místy, ojediněle také bouřky. Později večer ustávání srážek a od jeho západu ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 16 a 20 stupni. Na západě republiky kolem 14, na Moravě a ve Slezsku mezi 19 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Náchodsku je už opět průjezdná silnice 285 z Nového Města nad Metují do Mezilesí. Zhruba na půli cesty v obci Slavoňov odklízali spadlý sloup. Místo je teď už plně průjezdné. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Buďte vítáni. Dnes tedy nejenom v tom našem imaginárním divadle zvukových vzpomínek, ale tentokrát přináším pozvání na celý večer do Pražské Violy, někdejší poetické vinárny v Praze. Jednou za rok se tu potkávají čtenáři příběhů, zpovídek a knížek Ivana Krause, který ve Viole otevírá nejenom ty knížky, ale taky rodinné vzpomínky zasuté někde v paměti. Tak máte-li chuť a čas? Přijměte naše pozvání.

0: Vidíte, i tahle písnička Milana Drobného s hudbou Milana Kymličky patří svým textem Ivanu Krausovi. A všichni tři zmiňovaní pánové s ní v létě roku 1968 vyhráli první ročník někdejší, dnes už asi pozapomenuté soutěže populárních písní Děčínská kotva. Ostatně bylo to právě v tom horkém létě, na jehož konci Ivan Kraus na dlouhých více jak 20 let odešel za hranice. O tom, jaké měl dětství, směl ve svých povídkách psát jen v exilu. A po svém návratu o tom taky vyprávěl třeba právě na jevišti Pražské Violy.
1: Každý kluk touží být kolo. I já jsem si ho kdysi přál. Nějakým nedopatřením jsem však místo něho dostal piano. Řekl jsem matce, že jsem si nepřál piano, ale kolo, na kterém bych rád jezdil. Matka pravila, že na kole bych se mohl zranit, kdežto u piana mi úraz nehrozí. Kromě toho mohu na piano hrát, což bych na kole nemohl. Snažil jsem se jí vysvětlit, že bych na kolo určitě nechtěl hrát. Chtěl bych na něm jezdit, což na piáně ani při nejlepší vůli nemohu. Matka ukončila rozhovor sdělením, že na piano nebudu hrát jen sám. Tak jsem se konečně dozvěděl, že budu mít více sourozenců. I má žena si také kdysi přála kolo. Když jí bylo 11 let, objevilo se před Vánoci v bytě jejich rodičů. Bylo staré a pochroumané. Rodiče dceři oznámili, že ho budou společně opravovat pro sousedovic kluka Pepíka, který ho dostane jako vánoční dárek. Nesmí to však Pepíkovi prozradit. Až kluk kolo uvidí, řeknou mu, že je to vánoční dárek pro Jirku. Celá věc musí zůstat tajemstvím. Dcera pochopila plán rodičů. Klukovi sice trochu záviděla, protože sama žádné kolo neměla, ale slíbila, že tajemství dodrží. Na tomto místě je třeba se zmínit o tom, že příběh se odehrával za války. Poválečné děti by těžko pochopily, proč někdo tajně v kuchyni opravoval staré kolo a přidělával si práci s dárkem pro kluka, který byl cizí. Jenže za války byla pěkná kola zabavena armádou. Proto dcera pomáhala rodičům tajné kolo připravit. Nejprve ho museli celé rozšroubovat, aby ho mohli vyčistit a zbavit rzy. Pak natírali rám a blatníky černou barvou. Nakonec kolo naolejovali, naleštili a uložili do ložnice. Pepík se však o kole, které se objevilo v sousedovic bytě, brzy dozvěděl a chodil ochotně pomáhat, když ze starého kola vznikal vánoční bicykl. Nebyl tak šikovný jako jeho kamarádka, která se naučila pracovat s nářadím od svého šikovného táty, ale alespoň asistoval. Rovnal na podlaze šroubky, podával štětce nebo skelný papír. Pak přišel Štědrý den. V ten den už nesměli děti vstoupit do ložnic, kde byly přichystány stromečky a dárky. Pobíhali proto z bytu do bytu, venku nebo na společných pavlačích. Naďa se těšila na okamžik, až Pepík kolo objeví pod svým stromečkem a úžasné. A doufala, že jí ho někdy půjčí. Když po večeři otevřeli rodiče slavnostně dveře do ložnice, uviděla u stromečku kolo. V první chvíli si myslela, že se utajovaný dárek nepodařilo dopravit k sousedům. Pak jí napadlo, že si Pepík asi pro kolo teprve přijde. V tom se však dostavili sousedé i s Pepíkem, kterému řekli, jak to s kolem je. Přišli, aby spatřili kolo pod stromečkem a aby viděli, jak ta, jíž kolo patří, se bude z nečekaného dárku radovat. Ta, která dárek dostala, hleděla na kolo, které mělo být dárkem pro Pepíka, předtímž bylo nutno tvrdit, že je pro Jirku. Ačkoliv ve skutečnosti mělo být překvapením pro ní. Dívala se na dárek tak dlouho, až jí do očí vyhrkly slzy. Dospělí byli toho večera nesmírně veselí. Přáli si pěkné svátky, připíjeli si a radovali se, že mohou alespoň na chvíli zapomenout na válku. Proto si nikdo z nich slz nevšiml. Pokud je zahlédl, mohl je považovat za slzy radosti z toho náhlého překvapení. Když žena dovyprávěla svůj příběh z dětství, hájil jsem její rodiče. Chtěli ji překvapit. Neměli jinou možnost, než opravit kolo doma. Tu složitou hru si vymysleli jen proto, aby se nedozvěděla, že kolo bude pro ní. Pravila, že to chápe. Přibrečela jenom proto, že ji oklamali. Později přiznala, že tím dárkem ale přece jen hodně získala. Od té doby nesnáším manipulace. A hlavně umím rozebrat a složit kolo.
2: Mohl si napsat velmi tklivou povídku o mně a kole takzvaně po tobě.
1: Jo.
2: No, který to viselo v kumbálu.
1: No to bylo hrozný kolo.
2: Tam viselo kolo.
1: A to bylo nejtěžší kolo.
2: No a vždycky, já neměl kolo a říkal jsem, teď máme kolo. Mě říkali, to je po Ivanovi. Jsem říkal, já vím, ale tak by mohlo být po Ivanovi pro Honzu. A vždycky mě řekli, že je problém, protože viselo na zdi na takových drátech. A já každý rok, co jsem byl starší, tak jsem říkal, že bych chtěl se na tom kole svíst, že nemám kolo. A že Ivan měl kolo, jak je vidět, a já ho nemám.
1: No.
2: A podařilo se mi pak přemluvit rodiče, že se to kolo sundá, nevěděl, co to je. Protože my měli tři věci, které mě zničily dětství. Kolo, draka, koloběžka. Všechny byly ze 37. roku. A když jsme sundavali to kolo, teda já u toho jenom asistoval, tak tam byli dva chlapi, který to kolo, když oddělali ty dráty, srazilo k zemi. Pak s tím kolem vyjeli z toho kumbálu, na tom rámu byl takovej jako vlněný povlak. Takový svetřík mělo to kolo, jako
1: to jsem... Ale to nebylo kolo, to byl gulag se šlapkama.
2: No, a to v té době už vlastně kolo připomínalo jen vzdáleně,
1: no.
2: Ale já byl šťastný. Mělo debilní brzdu, která už se teda dávno nedělala,
1: no.
2: Taková, že tady se to zmačklo, ono toto. Ale já nevěděl, že to kolo má ještě drobný další nedostatky, já byl jsem šťastný. Vyšel jsem s ním ven, sedl jsem si na něj, ono mě bylo velký, ale já jsem říkal, že bude jezdit pod rámem klidně, to já uměl, na cizích kolech a naše ulice Kostelní byla z kopce,
1: naštěstí.
2: Tak jsem se poprvé rozjel. To kolo z kopce samovolně zastavilo. Takže nejdřív jsem si myslel, že protože tak dlouho viselo, tak jsme ho s klukama promazali náboje a všecko, já ho rozšlapal z kopce. Přestal jsem šlapat, ve velmi krátký brzdní dráze jsme stáli. Takže jsem šel říct otci, že to kolo v kopci zastavuje, a otec mi na to řekl, má výborný brzdy. Obdobný výrobek byla koloběžka, kdy děti měli koloběžku, která měla tu podlážku rovnou.
1: No.
2: My z neznámých důvodů měli koloběžku, která byla takhle šikmo jako k těm řídítkům dolů.
1: Možná otec upravil, aby jsme cvičili.
2: Ne, já myslím, ne? Že mu ji prodali se slevou.
1: A, jo.
2: Takže ji udělali v obráceně. Místa by byla takhle, tak byla jo. Takhle, tady byly řídítka a tady byla brzda vepředu. Vepředu.
1: Jo, jo, jo.
2: A tady bylo takový táhlo. Já ji znám tak detailně, pochopíte proč.
1: Trauma.
2: Tady bylo takový kovový táhlo, že tady se šlapalo a ono brzdilo na zadní kolo.
1: Jo, jo, jo.
2: No a my jsme na tom jezdili s Michalem tak, že já jsem si sedl vepředu, držel jsem se těch řídítek, on stál za mnou a odrážel se tou nohou, co do dneška na ní kulhá. Jeli jsme. No, šlo to do té doby, než jsme tím táhlem zavadili o kámen a ta brzda, což byl takový plechový váleček, mě přichytla v obě varlata úplně precizně na tu stupačku. Takže já jsem ani nevykvik. Já jsem jenom udělal takový... A ten se bál to odtrhnout, tak mě odnesli s tou koloběžkou. A třetí věc byl drak, ten byl ze 37. Tam mě bylo divný, když jsme ho z domu nesli tři a měli jsme co dělat. To vypadalo, že tam je pod tím přichystáno pro Krista, pro ukřižování. Ten kříž, ta konstrukce, kdy otec říkal, že to je kvalitní předválečný dřevo. Šli jsme na pláň a otec nám na tom chtěl ukázat, jak se drak pouští, že ho dáme na provázek, jeden běží, druhý ho drží a když ten nabere rychlost, tak ten ho pustí a drak vyletí. A kolem nás kluci měli takový ty malajce, to jenom šustilo. To nebyl ani papír, to bylo pápěří. Někteří se koukali dalekohledem do omáje. Měli takhle draka malýho na obloze. Vedle lítali letadla pod těma drakama. A my s bráchou v trenkách spocený.
3: Otec
2: řekl, že nám pomůže, že nám udělá startovní čáru nohou. Nám vyril čáru do písku a řekl, tady jeden běží, druhý drží.
3: No, je to jednoduchý.
2: Je to jednoduchý. No. Tak Michal, jakože on bude mistr, že atlet lepší, takže on poběží a já měl držet to ráhno v podstatě a pustit. No tak jsme běželi, se nám síly stačili, já to pustil a to srazilo Michala. Pryč. Tak znova. Jo a otec řekl, pomalý. Tak znova úplně vysílený zase. Otec řekl, ještě pomalejší. No, a když to vypadalo, já jsem byl přesvědčený, že rychlostí to není, ale když už jsme byli úplně zoufalí, tak se tam objevil jeden známý člověk, který měl mopeda. No, poprosili, já jsem se toho ovschutí ujal, jestli byl tak hodný a mohl by si zapřáhnout našeho dráčka, že bychom si chtěli vyzkoušet jednu teorii našeho otce, jak ten drak lítá. Tak jsme mu zapřáhli toho draka,

0: jedí jednu lyži. A otec s matkou říkali, že to jsou nejlepší lyže, říkali lepenkový, nebo jak
1: to říkali? To jsem viděl pak v muzeu, to váza.
0: No, no.
1: Tam běhali. V
0: první no to my, když jsme přijeli nahoru, tak se nás všichni prohlíželi.
1: Takže koukal, co to mají
0: no,
1: na nohou.
0: To nikdo neviděl už řadu let. To, no,
1: my jsme
0: co
1: si mysleli, jak jsme originální, byli jsme muzeální.
0: Vlastně. Nejen muzeální, ale my měli Kandahar, se to jmenovalo.
1: No to měli ty.
0: Sestra měla takový vázání, že se neuměla odepnout. Neměla dost síly.
1: Se tam nechávala přes víkend.
0: Takže já si jel na lyžařský výcvik, oni říkali, jdi si odstrojit cégru. A ta stála před hotelem v noci a já jí učil, že to si musí tyčkou odtáhnout. Tak ona si to dělala, ale rozbila si tyčku. Protože ta byla bambusová ze 37. To nikdo neměl, bambusový, měli tyčky jak z Vietnamu.
1: Která to byla? Kateřina?
0: Kateřina, no. Ale když si uměla to, tou tyčkou oddělat, tak se zjistilo, že to ráno nedocvakne silou. Takže říkali, jdi si připnout sestru. No a pak jsme měli třeba boty, které byly do těch lyží údajně. A to stačilo jenom v těch botách jít, tak ty hory... Ty lidi na těch horách přestali sledovat cokoliv okolí. Protože to nevypadalo, jako oni hádali, co jdeme dělat.
1: A nemohli to uhodnout.
0: Co vůbec se dalo odhadnout, jakou činnost budeme vyvíjet za chvíli.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že se povídky a fejetonky Ivana Krause, zásluhou ctěné firmy Suprafon a taky do velké míry zásluhou Ivanovy ženy Nadi Munzarové, natáčejí právě v komorní viole. Smích doma při čtení možná jenom tušený nebo patřící nejbližšímu okolí, tady okamžitě, jak jste ostatně slyšeli, dostává úplně jiný rozměr a navíc čtení jednotlivých povídek hned v zápětí doplňují a rozvíjejí další vzpomínky, na které už se v knize nedostalo nebo nezbylo místo.
2: Do školy chodívala vždycky matka. Byla dokonce členkou několika rodičovských organizací a taky chodila na schůzky.

0: a porady pomáhala učitelům i rodičům, čeho bylo zrovna zapotřebí. Ale stávalo se také, že musela jít do školy kvůli někomu z nás. Jednou například protestovala sestra Kateřina proti čemusi tím, že si položila nohy před sebe na lavici a odmítla se chovat jako slušná žákyně přes opětovné povely i prosby třídní učitelky, která dala nakonec do třídy zavolat bratra Jana, aby své mladší sestře domluvil. Jan však nepochodil a tak učitelka zavolala Michaela, který v té době chodil do ještě vyšší třídy, aby to zkusil s Kateřinou on. Ale ani jemu se nepodařilo přivést sestru k rozumu a tak zbyla jediná možnost – matka. To už odmítala Kateřina přistoupit dokonce na podmínky nabízené ředitelem a situace vypadala dost vážně. Teprve matce se podařilo sestru uklidnit. A pokud pamatuji, byl náš otec ve škole jen dvakrát. Jednou musel do gymnázia kvůli mně, když se měl dostat dvojku z mravů. Tenkrát ztratil profesor Fiala nervy a bušil do stolu stehenní kostí, kterou naštípl a nemohl ji už dál nechat kolovat. Téhož profesora hodili o několik let později studenti do jezírka v parku a byl o tom velice zajímavý článek v novinách. Po druhé šel otec do školy proto, že se matka rozhodla, že otce do školy pošle, aby sama stihla jinou schůzku rodičů. Otec měl jít tehdy do školy kvůli bratru Michaelovi a zeptat se na jeho prospěch. Dobrovolně tam otce nedostaneš, řekl Michael matce, když mu řekla o svých plánech. Vymyslela jsem si takový malý trik, řekla matka bratrovi, který už cítil, že dojde k nepříjemnostem. Řekneš otci, že mám jiné dvě schůzky a že do tvé školy musí jít on, protože je to moc důležité, vysvětlovala. Bratr řekl, že udělá, co po něm matka žádá a bude jakousi morální oporou. Když se otec vrátil domů, vrhla se matka rychle pod květinový stolek, kde se skryla a čekala, co se bude dít. Kde je matka? Ptal se otec. Ve škole, řekl bratr nejistě, couva je zvolna ke květinovému stolku, protože ho matka tahala za nohavici. Bylo to znamení. Bratr pak sdělil otci, že musí jít do školy, protože to matka nestihla. A proč nešla do tvé školy, když je to tak nutné, divil se otec. Bratr se podíval bezradně pod stolek, kde matka ukazovala na hodinky a všelijak přitom gestikulovala. Nestihla by to, řekl. Zabručel otec. A co by se stalo, kdybych do té školy nešel? Bratr se podíval pod stolek. Matka se chytala za hlavu, spínala ruce a dívala se vzhůru. Bratr pochopil a řekl otci, že by z toho bylo boží dopuštění. Otec ještě chvíli bručel a zdráhal se, ale když matka ležící pod květinovým stolečkem neustále na Michaela naléhala, přesvědčoval Michael otce tak dlouho, až se otec sebral a šel. Matka vylezla ze svého úkrytu a stěžovala si, že jí bolí záda. Ale hlavní je, že jsme ho tam dostali, pochvalovala si. Pak šla do školy kvůli Janovi. Když se večer oba vrátili, ptala se hned matka otce, co říkali profesoři. Je výborný, zejména v ručních pracích, řekl otec, kterého zřejmě zjištění potěšilo. V ručních pracích? Divila se matka. Ovšem, v ručních pracích. Prý velmi pěkně vyšel monogram. Monogram? Ano, a primo jde dobře i pletení, vysvětloval otec. Matka zavolala bratra. Jak to, že ani nevím, že máte ruční práce? Ptala se Michaela přísně. Ruční práce vůbec nemáme, řekl bratr. Matka se podívala na otce a otec na matku. Dívali se na sebe, jako by se viděli poprvé v životě. Pak se matka vzpamatovala a zeptala se otce velice přísně, kde byl. Ve škole, přiznal otec. Ale v které? Ptala se matka s rukama v bok. Takový veliký dům, hodně oken. Začal otec nejistě. Matku možná napadlo, že otec jen předstíral, že byl ve škole, a byl za školou a začala proto otci klást nepříjemné otázky. Nakonec se zeptala, jak vypadal profesor. Profesor? Podivil se otec. Snad profesorka ne? Víc už se matka ptát nemusela. Ukázalo se, že otec sice ve škole byl, ale ne v té, v které být měl. Samozřejmě, že se hájil a nechtěl si to dát vymluvit. Dokonce tvrdil, že se k němu hned všichni vyučující sami hlásili a že jim činilo potěšení referovat mu o jeho synovi. Toho pochopitelně potěšilo a tak rád naslouchal a o víc už se nestaral. Vždyť oni ti říkali o někom jiném, zaúpěla matka. Otec pokrčil rameny a pak řekl, že je to jedno. Stejně by si z toho žáka měl vzít příklad, dodal a už se o celé záležitosti nebavil. Od té doby zavládl zase starý pořádek a do školy chodila jen matka. A když někdo z nás navrhl, aby zas pro změnu poslala do školy otce, říkávala, ani mě to nenapadne. Copak jsem zvědavá na prospěch cizích dětí? Já teda, pro mě otec do školy chodil, ale přišel pro mě do vinárny.
1: No jo.
0: V půl druhý v noci, když jsme měli velkou diskotéku na lodi, já měl šťastný večer na každém klíně jinou kamarádku a uprostřed ohromně uvolněné atmosféry jsem se podíval a tam stál v závěsech můj otec s fajfkou. A já jsem jako zcepeněl. Děvčatům jsem naznačil, že je přestávka a šel jsem k němu, říkám, ahoj, pojď dál. A on říkal, že by si šel spíš ty ven. A já jsem říkal, nebo tak možnost. Se řekl, já budu muset jít a oni všichni, proč? Do toho vyšel někdo ze záchoda a když šel kolem otce, tak do něj hrknul a řekl takový to sorry, vole. Takže otec si udělal, jako kde se to pohybuju. A já jsem teda řekl, že mám tady zajímavou návštěvu a že jdeme něco vyřídit. A vyšli jsme s otcem ven a když jsme vyšli z té binárny, která byla na lodi, na tu náplavku, byla tma, socialismus, nikde nikdo, tak já říkám, co je jako, nebo co se děje, proč jsi přišel? A on mlčel, jenom šel. A teď já za ním tak začal poskakovat jako takový pinč a říkám, no ne, co se jako děje, nebo já tam kamarády, ještě tam něco jako tak. A on jenom šel a šli jsme nahoru, ale já neměl odvahu se jak si oddělit a vrátit. A došli jsme na stanici tramvaje, ta jezdila dvakrát za noc, že jo. Kde jsme stáli sami dva, byla mlha, foukal vítr, noc a otec pořád měl tu fajfku a já pořád štěbetal, o co jako běží, to můžem vyřídit, abych se mohl třeba vrátit a ten dým, až přijela tramvaj, plná těch opilců podobných, jako jsem byl já, otec vyklepal ten tabák, vlezli jsme do té tramvaje, ta byla narvaná, tam jsme se sotva vešli. A když jsme tam vlezli a zavřeli se ty dveře, tak spustil s nebývalou vervou. Chováš se jako dobytek před všema těma lidmi.
1: Publiku.
0: A já nekřiju, tady ne.
1: Tady ne.
0: Tady ne. A za cestu domů ze mě udělal úplnou trosku, takže...
2: A víš co, já tohle nebodolám, já, když to říkáš, tam je časový rozdíl let, já sedím v Pardubicích hotelu Grand, už jsem tak za 20 lety a vysvětluju tam všem, co všechno uděláme. Rozbijeme divadlo, převezmeme ho, je mi asi 22, napíšeme sbírky básně, budeme malovat a celý jsem byl takový rozdivočelej. A když jsem byl v nejlepším sotva takřka bez dechu, tak kouknu ke dveřím a tam stál chlap.
1: Klobouk?
2: Klobouk, tatínek a udělal jenom. A jsem pochopil základy pantomimy, kterou ani Marsol neučil, a jenom jsem cítil, jak vlastní silou se beru za flígr a říkám jim, se někdy povíme. A šel jsem, plul jsem tou kavárnou za tím pánem, který měl takhle klobou. Tak jdem.
3: Ano.
2: Jo, co bylo dál, to už je próza, ale no podobný.
3: Ne, a já ještě jsem to zažil ve Zlíně. Jo. Ohromnej večírek. Jo. Do svítání. Výborně se nám to opravdu povedlo. Holky byly spokojený, my byli spokojený. A já spím s kolegou hercem, my jsme tam něco natáčeli, v luxusním docela pokoj na ty poměry tehdejší doby. A tak se ještě pochychtáváme, usneme a já nevím, kolem 6. ráno nebo v 7 ráno v nehoráznou ranní dobu zazvoní telefon v tom pokoji. A já ještě v tom rozmaru říkám, možná volá kačena některá něco asi.
2: Opožděná.
3: Halo, a tam se ozval jenom po dolu. Já tu mám otce. Já dostal a ten kamarád říkal, co těžká, mám tu otce. Mám tady v hotelu otce. A on řekl jenom, pojď dolů a položil to.
2: No jo.
3: A já jsem běžel dolů úplně a teď jsem se snažil přečet, jsem vyspalý, odpočatý, jsem i cvičil a několikrát jsem se myl i během noci ještě a on tam stál zase klobouk a dal mi najevo, že jdeme na snídaní do restaurace a protože ta restaurace byla první cenová skupina, tak když jsme vcházeli, tak jenom udělal, abych si toho všimnul. Kam jdeme. No a tam už jsem pokračoval v roli zdvořilého syna, který je na exteriéru a včera měl vysilující natáčení a tak. Ale ten respekt, který jak si jsme k němu měli,
2: jo.
3: Ten byl danej. Vlastně on jako nikdy nám neprovedl.
2: On neprovedl, ale on měl takovou, já cítím takovou nepostřehnutelnou reakci, kterou jsem u nikoho posléze ani předtím neviděl. Já už byl v takový ty polopubertě nebo to. A teď tam se roztáhly ty noviny, bylo to Rudý právo, co jiného. A teď on na mě tak koukal, tam jsem seděl já tady on a viděl, že jsem to otočil. Na tu poslední stránku on byl fotbal a sport.
3: No.
2: A on říkal, jdu ještě sport? Říkám, no, budu. A co ty stránky předtím? O, to nebudu, ty bolševik, to nebudu a to nebudeš. Ne, to nebudeš. A najednou on jenom jako John Wayne šáh po takový sklenici a mrsknul takhle vodu. Já dostal do obliče a on říkal, tak se prober. Probral ses? Jdi se učesat. A to bylo tak, ne, on se nezlobil. On nebyl jako...
3: Ne, nezlobil, já jako příklad...
2: Tak jako...
3: Ano, hop. To byl takový hop, ano. Takový, já nemám jako příklad, jak jsem měl premiéru svý první hry Zelený no pták, která byla velmi, velmi avantgardní.
2: Ano.
3: Dělali jsme ji s Jirkou Ornestem ještě před revoluci a jeho jsme samozřejmě pozvali. Maminka nemohla, tak šel jenom on nějak, nevím, jak je to možný. A já jsem měl tam takový dialog s Holubovou v první polovině a jsme uprostřed toho dialogu, otec měl velmi čestnou pozici v jedný z prvních řad uprostřed. A takhle hrajeme a najednou slyším s. Tak jsem se podíval do hlediště a tam stál otec a dělal na mě, že odchází. A mával rukou, že jde pryč a já jsem jenom v tom dialogu s Holubovou tak mávnul ahoj. Pokračoval jsem dál, ale já to vždycky dávám jako příklad. On se zdvořile rozloučil, dal mě najevo, že tohle pro něj není a odešel.
2: No, no.
3: Tak by se měl chovat divadelní kritik každej.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času Ivana Krause chválil za to, jak mistrně dokáže popsat a vypuentovat situace, které asi známe všichni z našich vlastních životů. Jenže, a to je to umění, teprve zkušený a zručný autor dokáže takovou obyčejnou příhodu povznést na literární nebe, nebo aspoň se sklenkou vína, na naše půnebí, kde se ten příběh poválí a rozplyne se vší příchutí do finále, stejně jako to zmíněné dobré víno.
2: Zeptej se, žádá mě žena, když na cestách bloudíme. Činí tak vždy poté, co opatřila a podrobně prostudovala mapy, našla vhodné cesty, opatřila mapy záložkami a barevnými papírky s čísly kilometrů. Také sečetla délky silnic a dělila je průměrnou rychlostí vozu. Potom mě oznámí, jak dlouho bude cesta trvat, kudy pojedeme, která cesta je nejkratší, kde jsou hory a kde nížiny, kde budeme mít slunce a kde nocleh. Po těchto důkladných přípravách se vydáme na cestu a po hodině jízdy zjistíme, že jsme všechny plány, mapy i poznámky zapomněli doma. Potíž je v tom, že se nerad ptám. Zažil jsem až příliš mnoho zklamání v tomto směru. Jednou jsme zabloudili v Kalifornii a žena chtěla, abych se zeptal. Tvrdil jsem, že to není nutné, protože správnou cestu najdeme sami. Byla jiného názoru. Bylo nutné se zeptat. Zastavili jsme u osamělého ranče, kde nějaký muž stříhal trávu. Učinil jsem, oč mě žádala. Muž chvilku přemýšlel a pak se zeptal, jestli chceme jet na sever či na jih. Řekl jsem, že na sever. Proč ne na jih, zeptal se. A začal si mě prohlížet. Řekl jsem, že tam už jsme byli. A přijal vysvětlení a popsal cestu. Pojedete pořád polema, nejdřív kolem kukuřice, pak přijde louka, pak zase kukuřice, ale už ne tak pěkná jako ta první. Za ní uvidíte malej lesejk, vlastně takový houští, a za ním přijedete na rozcestí a tam se dáte doprava. Chtěl jsem už jít k vozu, ale muž řekl, že nás raději doprovodí na své mašině a nastartoval traktor. Když se objevila jeho žena, zase motor vypnul. Vysvětlili, že jsme cizinci, kteří zabloudili. Farmářka se zeptala, kam chceme jet. Na sever, řekl muž. Proč ne na jih, zeptala se. Muž pokrčil rameny a ukázal na mě. Zřejmě s tím nechtěl mít nic společného. Opakoval jsem, že chceme na sever, a ne na jih. Muž řekl, že nás doprovodí na první rozcestí. Ale jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na to druhé rozcestí. Muž řekl, že jestliže chceme jet na sever, pak musíme jet rozhodně na první rozcestí a pak doprava. Jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na druhé rozcestí a pak doleva. Na to může vzít jet. Muž řekl, že radí špatně a začal vyjmenovávat kukuřičná pole. Farmářka opakovala cestu po něm, ale než se dostala k druhému rozcestí, několik polí nenápadně přidala. Muž vzal klacek a začal cestu kreslit do písku. Nakreslil křižovatku a u ní stromeček. Ženě se kresba nelíbila. Smazala jí botou a nakreslila svůj obrázek. Ten zase smazal muž. To už na sebe křičeli a začali do sebe strkat. Šel jsem ke své ženě. Seděla ve voze a ptala se, co to ti lidi čmárají do písku. Řekl jsem, že to dělají kvůli ní. Začali jsme se přijít a vypočítávat, kdo kdy z nás kde zabloudil a čí to byla vina. Mezitím farmář skočil na svou mašinu a farmářka na motorku. Mávli na nás a jeli před námi. Během jízdy jsme se všichni přeli. Farmář se svou ženou, já se svou. Byl to krásný okamžik. Obrovská pole, zelené louky a zářící slunce a potím dva manželské páry, které se hádaly. Žena mi za jízdy řekla, že věří farmářce. Proto pojede tou cestou, kterou ukáže ona. Řekl jsem, že věřím farmáři. Tak bylo jasné, že muži pojedou spolu a ženy také. Očekával jsem, že se každou chvíli objeví ještě jeden manželský pár, třeba na koních, ale dorazil pouze kovboj v autě. A protože to byl jejich známý farmář s farmářkou, ho zastavili a jeden přes druhého mu líčili, kudy máme jet. Kovboj oba vyslechl. Zapálil si cigaretu a posadil si širák do týla. Pak vyhledal kousek papíru a tušku a začal kreslit cestu. Namaloval několik kukuřičných polí, která se mu docela podařila. Pak louku, která byla trošku odbitá. Nakonec zkusil nakreslit místo, kde jsme stáli. Začal kreslit auto a chtěl se ještě pustit do portrétu farmáře a farmářky a možná by přidal i hezké sluníčko, kdyby se ho farmářka ostře nezeptala, která cesta je správná. Ukázalo se, že kovboj nesouhlasí ani s farmářkou, ani s jejím mužem. Tvrdil, že musíme obě rozcestí minout a jet dál až k jakési odbočce doleva. Farmář s farmářkou se mu vysmáli a oba znovu nakreslili kamínkem svoje cesty. Kovboj si vzal také kamínek a začal malovat nový obrázek hned vedle těch dvou. My jsme toho využili a jeli jsme rychle pryč, protože jsme ty lidi nechtěli rušit. Nedávno jsme mapu opět zapomněli doma. Žena mě poslala k benzinové pumpě, abych tam koupil jinou. Muž, který pumpu obsluhoval, mapy bohužel neměl. Ale řekl mi, že mi přesně sdělí cestu k jiné stanici, kde mapu dostanu. Pojedete rovně, na prvních světlech doleva, pak zas rovně až ke kostelu a tam zahnete doprava. Potom pojedete přes troje světla až k parku, kde zahnete doprava a pojedete na pátá světla tam doleva a hned první ulice doprava a tou až nakonec k mostu. Tam uhnete doleva, dostanete se k nádraží, nezahnete, protože ta ulice je jednosměrná a budete pokračovat na náměstí. To musíte v oběd. A pak hned na prvních světlech doleva a nahoru na kopec. Poděkoval jsem mu za podrobnou informaci a chtěl jsem nastoupit do vozu, když mě zarazil a přísně řekl, opakujte to. Zděsil jsem se. Chtěl jsem mu navrhnout, že mu raději řeknu nějakou básničku, kterou umím z dětství. Nebo mu vydělím z hlavy nějaké dlouhé číslo s desetinou čárkou na ošklivém místě, když mě propustí a nebude chtít znovu slyšet ten hrůzný plán cesty. Byl to však velký a silný muž a mě napadlo, že by nebylo vhodné se pokoušet ho provokovat. Pojedeme rovně na prvních světlech doleva. Začal jsem a dbal jsem velice na přednes. Nevím, jak dlouho bych musel pokračovat, kdyby tomu člověku nezazvonil telefon. Nevylučuju, že kdybych se dopustil chyby, musel bych u něho za trest zůstat na výpomoc. Tak dlouho, než by se našel jiný nešťastník, který by se zeptal na cestu zase mě. Když si muž odskočil k telefonu, prchl jsem proto rychle do vozu. Žena hned dupla na plyn a jeli jsme pryč. Kudy? Zeptala se po chvilce. Protože jsem chtěl být nejprve v bezpečí, Říkal se mi nazdař Bůh, jak mě napadlo, kudy má jet. K mému velkému překvapení jsme jeli správně. Vidíš, pravila, já ti pořád říkám, že nejlepší je, když se zeptáš.
3: Ale já chci jenom potvrdit, že zeptej se, je rodinný trauma.
2: Je?
3: Já se odmítám ptát.
2: Taky?
3: Ano.
2: To je krásný.
3: A
2: jedné krve.
3: No, ale nevím, proč to je to nějaká porucha. Zřejmě si připadáme ponížený.
2: Ego je poražený.
3: Něco ne. Ale já jsem to sledoval i na otci, který se taky nechtěl ptát. Kvůli tomu jsme udělali takových 1000 kilometrů navíc. Že vždycky říkal, prosím tě. A mávnu rukou. A je, co slunce tam. A tak dále. A pak to, jak se, když už jsem musel zeptat, tak to bylo ještě horší, než když se neptal. A já to s ním párkrát zažil, kdy on přišel třeba k dámě nějaký poměrně elegantně a řekl, Koněvova.
2: To jsem neznal.
3: To
2: by bylo dneska dobrý.
3: Já byl dítě vedle, no jsem takový, promiňte. A teď ona, co Koněvova ulice? A ten, nic, nemá. A když to bylo asi po třetí, zase a ke starému chlapovi, Koněvová, ten cože, nic. Já říkám, ale nemůžeš tati takhle přijít a vyhrknout tu ulici? Tak ty lidi vůbec nevědí, od se tam říká, prosím tě, já se s ním budu seznamovat, představovat. A jestli říká historka, on třeba neví, kde to je ta ulice. Škoda času.
2: Jo,
3: no
2: tak...
3: a já jsem to nějak pochytil, jo, takže jo. Se pamatuju, že jsme jeli autem na zájezd a bloudili jsme v nějakém městě poměrně velkým a já si v autě takhle sundal to okýnko u chodců a volám na, tam, na pána, který tam stál, říkám, dobrý den, prosím vás, divadlo. A on říká, jako v tomhle městě. Já říkám, ne v Liberci, ale... Takže jsem se vrátil k tomu se neptat. A on je v tom kus strašný výzvy, protože vy pak samozřejmě často nachodíte mnoho kilometrů, ale je v tom kus sebepoznání, sebetrýzně a je to jednoznačně porucha.
2: Jo,
3: ale
2: jo.
3: Když to tady Ivan popisuje, tak to zeptej se, je jedna. A pak je druhá věc, že já jsem nervózní, když se ptá třeba partnerka nebo ta.
2: Jo, jo, jo.
3: Dobrý den, mně už to přijde dlouhý. Proč se zdravit, nebo informaci, hele. Dobrý den, můžu se jenom prosím, to je půl hodiny, než ten dotaz položí, ta pak kouká, řekne, cože, a znova.
2: Já si nespomínám, co to bylo za město ve Francii a zeptali jsme se, jestli to bylo Nantes nebo Nanterre, já už nevím. A hned jsem věděl, že Zelená Děnka se chtěla ptát, protože ten venkovan řekl, alors, Nantes, nuže tedy Nantes. A začal mluvit o tom městě, co tam všecko je, co mají v muzeu. Já jsem šilhal očima, se strkal do ní, říkám, dupni na plyn, jakože nám to ujelo, nedá se z toho zblázním. A on neustále hovořil a říkal, nuže, tak tam a tohle a tadyhle. A pak si tak jako lehnul na to okno. Když byl starší, tak odpočíval vedle mě takhle tady a tady mi to říkal všecko. A mě šla mapa hlavou. A tak se toho nemůžeme zbavit, protože neuroza roste.
3: Ta neuroza se zvětšuje.
2: Jo, je to čím dál.
3: Určitě to jde o roce. Na tom to bylo vidět.
2: Jsme zdědili aspoň něco. No.
3: Jsme zdědili.
1: Začínali jsme Děčínskou kotvou a tak se tam i rozloučíme. Asi nejznámější melodií, která ten hudební festival proslavila. A nebojte se, jestli vám ve společnosti bratří Krausových bylo dobře, neloučíme se s nimi určitě nadlouho, tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou. To vám a to si přejí autor dnešního divadla Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát středečně čtvrteční právě otevírá, stejně tak jako právě odbí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným pozdně večerním hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou celé 2 hodiny, tak jako vždy vyhrazené pro to, abychom se potkali, abychom mohli popovídat a abychom si také poslechli společně nějakou prima muziku, která určitě přispěje k vašemu pozdně večernímu odpočinku. No a o čem to dnes bude? Ráda prozradím. Na vaše e-mailová přání nás čeká toto téma. Mění se věkem osobnost člověka? Změnila se vám nebo vašim blízkým s věkem povaha? Nebo se spíše jen zvýraznili a prohloubili některé vlastnosti? Stane se z bouřliváka ke konci života rozvážný klidný chlapík? Ze symetriky tichá hodná paní? Nebo naopak z milé slečny třeba ježibaba, která trápí celou rodinu? To, zda se s léty mění povaha, je téma, které zajímá i čím dál tím více vědců. Třeba výzkumníci z univerzity v Edinburgu zjistili, že mezi dospíváním a stářím nastanou v lidské duši obrovské změny, že náporu věku odolávají jen 2 vlastnosti, a to svědomitost a temperament. Je velice zajímavé zkoumat, proč jsou někteří lidé s přibývajícími roky moudřejší a jiní spíše naopak. Zkrátka, jaké změny věk přináší. Tak uvidíme, z jakého úhlu pohledu se tohoto tématu chopíte, jestli to bude na základě vašich osobních zkušeností a vaší osobnosti, anebo vašich třeba blízkých, tak jak je vidíte, nebo vašich přátel, tak jak je vnímáte. Zkrátka telefonka nám do noční linky i dnes 731 800 900. Máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka, to je náš webový odkaz, a máme i e-mail s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak tolik na úvod. No a právě začínáme. Krásný pozdní večer ještě jednou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a písnička Oheň, voda, vítr, tak tolik na úvod středeční čtvrteční noční linky a teď už můžeme přivítat první vzácnou návštěvu. Prvním vzácným hostem je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný pozdní večer přeju.
1: Já přeju všem taky. Hezký pozdní večer, hlavně teda deštivej, nevím jak kde, ale tady je bouřka.
0: Tady taky bouřkuje, tak uvidíme, jak to dopadne s přívalem vody.
1: No, ale to nám nemůže vzít náladu a hlavně vzpomínání, že jo?
0: Ano, ano, ano.
1: Tak, no, hele, to je krásný téma. Já jsem například byla ráno u lékařky kvůli nějakému problému současnému.
0: Ano.
1: A ona mi říká, vy tak dobře vypadáte. Já jsem říká, no, ještě to řekněte mýmu tělu. No, takže takovýhle ty, když někdo říká v 60, já se cítím na 20 a to, tak já se musím jenom usmívat, protože i ten mozek je ve 20 úplně jiný, než ve 40, než v 60, než ve 80. Mění se vkus, to, co mě... Já jsem si třeba pořizovala počítač někdy v roce 2005-2006, protože jsem u známých se k tomu dostala a tam byly úžasné hry na tom počítači. Já jsem říkala, ježišmarja, aspoň se nebudu nudit.
0: To chci taky.
1: Důchodu a to, tak já to chci taky. Tak jsem si sehnala nějaký z druhý roky. No jo, ale než jsem se k tomu dostala, jo, tak uteklo několik let, co jsem na tom hrála tu hru. A když jsem teda ten počítač konečně měla, tak jsem zjistila, že už mě ty hry nebavějí. Že už nemám, no, už nemám ten postřeh, jo, co se mi na tom bylo. Už mě prostě jako nebaví ani moc přemýšlet. Takže prostě stačí pár let a člověk je někde úplně jinde.
0: No jo.
1: A ať se to týká hudby, ať se to týká třeba čtení, literatury, nebo jenom zábavy třeba mezi známejma, tak je člověk opravdu, já bych řekla, že z začátku je to po těch 10, možná 20 letech a pak už se to mění, tak po těch 10. Hele, země je stará symetrika. Jo, nevrlá bába. No, ačkoliv pořád některý lidi tvrdí, že jsem hrozně sympatická.
0: Jo.
1: Ale já jsem někdy protivná i sama sobě. A je to jak zdravotní problémy, jak začínají, že jo, tohle nemůžeš, tadyhle na to si nespomeneš, jo. A takový jsme vyrovnanější a když by nám bylo jako 20 a měli jsme mít ten rozum, což spousta lidí říká, já jsem si to dřív říkala taky, jo, kdyby mě dneska bylo 20 a věděla jsem tohle a tohle, no tak by mi nebylo 20. Že ve 20 se člověk cítí nesmrtelný, že jo, úžasný, všechno je před ním. Ve 40 už koukáš, aby byly zdraví hlavně tvoje děti.
0: No jo.
1: Jo. A v 60 už začneš běhat po doktorech. Takže se to prostě hrozně mění a myslím, že s tím se mění trošku i ten charakter. Jo, z toho bláznivýho nebo nevinnýho ze začátku, tak potom prožije člověk takový ty nejlepší leta, jak tomu říkají, kdy si připadáš zdralá a ještě pořád vidíš před sebou, že jo, dlouhou dobu, už máš nějaké zkušenosti, takže už tě, já nevím, nevyvede z míry to, co když ti bylo třeba těch 18, tak už víš, že život je trošku jiný. No v 50 už víš, že něco nedoženeš, tak jsi trošku otrávená, protože ta příležitost už nebude, ale ještě pořád je to dobrý, ještě pořád máš chuť se bavit a to. No a říkám, od 60 začneš už potom pomaloučku po těch doktorech, takže už tohle nemůžeš a jsi otrávená, že to nemůžeš. Já to teda beru podle sebe. I podle některých svých
0: známých. Ano, tak to má být, tak o tom také bude dnešní povídání na základě naší zkušenosti, jak to je.
1: No, mně těch 80, je to prostě znát, jo. Mám malý hlas třeba, já se můžu bavit a srandičky a všechno, ale za hodiny už jsem unavená. Přijedou za mnou děti, to za 2 hodiny už toho mám plný zuby, už si musím lehnout, musím odpočívat, když to ve 40 jsem to tady chtěla mít všechno a čím víc lidí, tak tím to bylo lepší. Jo, takže mění se životní styl, mění se to jak s ohledem na zdraví, tak i s ohledem na to, že už spousta věcí jde mimo tebe.
0: Hmm.
1: Jo, už, já už nekoukám na seriály, třeba co jsou takový ty kamarádi a tohle to o těch mladých lidech. Mně už to dneska nic neříká.
0: Jo, jo, jo.
1: Nemůžu žít, protože už mě to nebude.
0: Hmm.
1: Jo. A máš už teď zkušenosti a co jsi si nabrala, jak dobrý, tak špatný, takže jako myslet si, že někdo pořád mladý duchem, no tak ve snu. Veda, no,
0: dobře. Tak, tolik na úvod toho našeho tématu, jestli se s věkem mění osobnost člověka, či nemění, anebo jak Helča odpoděbrat. Já moc děkuju, Helčo, jinak samozřejmě přeju krásné jarní dny, hodně zdraví, hodně pohody a děkuju moc krát za první návštěvu.
1: Papa.
0: Hezký večer. Ahoj. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tolik Václav Neckář právě dospívává, jinak máme téměř 16 minut po 23. hodině a můžeme pozdravit Standu z Mostu, ovšem toho času už v rybářském příbytku v přírodě. Stando, krásný večer přeju.
1: Já to bych taky přijítil a všem posluchačům, protože tady prší akorát. No,
0: prší a ono to vypadá, že na mnoha místech teda v Čechách začalo pršet. Takže zahrádkáři a ostatní, kteří toužili po vodě, tak se radujou určitě.
1: Určitě. Ono to zlata přírazo potřebuje.
0: Protože na mnoha místech prý bylo hodně, hodně a je pořád ještě hodně sucho, tak snad se to trochu
1: vyle... Pršel tou noc a ráno si nepoznal, že by pršel.
0: Jo, všechno se to nacuclo, nasálo. Tak Stando, podle tebe a podle tvých zkušeností, mění se s věkem osobnost člověka, některé jeho vlastnosti, že některé zmizí, jiné se prohloubí? Jaké jsou tvoje zkušenosti, ať už od sebe samotného, anebo od tvých blízkých kamarádů a tak?
1: No tak já jsem byl do 20 gauné první třídy.
0: Jo.
1: Pak jsem se oženil. A vyprd jsem se na všechny kamarády a rodina byla pro mě všechno.
0: Jo.
1: A prakticky do 61 roky manželka žila, bylo úplně všechno v sejku. No a pak se na mě vypadly děti, když to řeknu takhle.
0: Jo.
1: No tak jsem se uzavřel do sebe, jsem mladý kluk a jsem na rybách.
0: No krása. A máš pocit, že člověk se s věkem třeba právě uzavírá do sebe víc, že už není tak otevřený, přátelský vůči mnohým?
1: Jo, jako tady mám za mnou chodí kluci, který je 30, 28, 60 a prostě úplná pohoda, nevím, jako no tak... To se stalo, tak jsem to poslal někam všechno, ty své ratolesti, o který jsem se staral.
0: Jo.
1: No, jsem na rybách a jsem šťastný člověk a úplně boha. Já se musím podívat, jestli ta moje doktorka ještě vůbec, já tam 20 let nebyl.
0: No tak, aspoň ty preventivní kontroly by to chtělo občas, co, jak se říká?
1: Jako na prevenci, jako na tu cukrovku chodím, to mi uřízli kus nohy, víš, takže...
0: Jo.
1: Mám takový čertovský, jako, že můžu dělat čerta z povolání. No, tak ale mě to nevadí, chodím normálně, aspoň každý říká...
0: Tak to je dobře.
1: Je to úplně bomba tady na těch rybách, no.
0: Takže vlastně duší stále mlád, protože tě to stále baví.
1: Úplně,
0: tahle
1: úplně,
0: tvoje vášeň.
1: No a holky sem chodí taky pěkný za mnou i jako kamarádu z manželky, jo.
0: Tak, jo.
1: Tak, to si verčí a 70 je dělat za čerta, jo. Tak. Chtěl bych ještě aspoň chvilku tady být, no.
0: No určitě, samozřejmě.
1: Neříkám, že to bude nebo nebude, ale pokud jsem tady, tak žiju prostě na plný pecky. No.
0: Tak to je dobře, to jsem ráda, že se daří. No a jak se daří na rybách?
1: Docela to jde, no. Amuři, kapříci, takový to těch 60, nevím. Mám jedno 80, no. To bývá úplně, oni jsem měl 50 už tady tu dobu.
0: Jo, tak se ještě neprobudili, říkáš jarně, ne, jo?
1: Nevím, no, oni jsou mezi těma stromama, tady takový kus jako půlka rybníka, že tam jsou stromy a nemáš na ně šanci. Ale mám lodičku, je to zavezu a než ta lodička se vrátí, jak už je záběr zase, no. A je zase takový těch mudlové, no. Když jsme byli za ně šťastní a dneska už do toho pomalu, ne, řeknu, že kopeme, ale prostě pouštíme to. Jsou tady lidi, kteří berou všechno, to by si se divil. Z rybařiny se stala masařina.
0: Jo.
1: Prostě, no. Takže... Když zaplatí 1600 korun nebo kolik, a musí to využít a domů a Vietnamcům a všem, no. Je to hrozný, no. Když na to musíš koukat a už vidíš, co se děje.
0: Jo. Takže zkrátka i rybaření musí být se ctí, jak se říká, jako každé řemeslo, každá vášeň.
1: Na červenou nakřižovat to, ne? No. Jsou pravidla.
0: Ano, to je pravda. Pravidla jsou o to, aby se dodržovala. Ano, ne porušovala, jak se říká.
1: No.
0: Dobře.
1: Já bych chtěl pozvat ještě Židlochovice, paní doktorku, Ladu Nonebíka.
0: Ano.
1: taxikáře, paní Danu a všechny prostě dokola, žijeme, neberte si běh. Věk je jenom číslo.
0: Dobře.
1: A raket nemá kapci.
0: Důležitý vzkaz, Stando, děkuji moc krát, jinak přeju krásné dny v přírodě. A budu se těšit zase příště. Děkuji za návštěvu. Ahoj, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Iveta Bartošová a její písnička jménem Nekonečná. A teď už je tady na telefonu František ze Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, a posluchači Lepší linky.
0: Děkuji moc krát, taky vás zdravím a přeju krásný odpočinkový večer. Tak Františku, podle vás, mění se s věkem osobnost člověka? Přece jenom je to znát, že člověk se posunul nějak tak jakoby v čase a ve svém věku.
1: No, paní Tučko, já vám to řeknu, jak to bylo třeba u nás, jo?
0: Mm-hmm.
1: Náš taťka, to by byl bouřlivák, jo?
0: Jo.
1: Ten by byl bouřlivák, která tomu nikdo nesměl přijít do cesty, jo?
0: Mm-hmm.
1: Ale na starý kolena se dokonce aj rozplakal, jo?
0: Mm-hmm. Začal být lítostivý, jakoby, jo?
1: Bylo takové lítostivé, no? Všechno tak takové toho, jak pominulo, přišlo a říkám, rozplakala si, no. U nás, jako my děcka už, jako jsme vždycky z něho měli strach, jo. A tak jsem si vždycky říkal, až budu jedno dospělé velké, tak už takové nikdy nebudu, jak taťka, jo. Asi se to tak stalo, jo. Já teda takové steklo nesu, jo. Samozřejmě, nic bych si taky nechal líbit, ale ty podmínky k životu už máme jiný, jak měl taťka, jo? Taťka byl sirotek, oni teda ty děcka odměli sestry, že? A siroci neměli taťky a ta mamička s nima měla prostě strašně takový prostě těžký život, jo? A já teda říkám, ale takhle to chci říct, když jsem se třeba měl manželku, tak manželce vždycky někdo nakukává, neber si ho, on bude jak tata, on bude jak Franta, šoríček. Nakonec si mi manželka vzala a já si myslím, že jsem takovej nikdy nebyl, jak byl otec, jo. Samozřejmě, nechal bych si taky nic líbit, jo, ale tak, jak on to měl, to z nás děcek, nikdo takový nebyl.
0: Jo,
1: jako
0: že byste byli prchliví, nebo vsteklouni nějaký, to ne.
1: No, takže

0: Takhle, samozřejmě známe tady lidi, kteří jako, jak je byl taťka, takový to kluci, jo, to vždycky říkáme, oni jsou potatoví takový stekloni, jo, tady takový nějaký kamarádi, jo. To se vždycky jako pozná v té hospodě, že taťka jich prostě rádivá nebo tak, a oni jsou to stejný, jo, ty kluci, no, jo. A takže takhle, no, určitě se to mění, člověk by dělal takhle měkčí, že přemýšlí už, jako já třeba, že jo, jsem tam přemýšlivý, už tam chtěli 80 roku, je teďko, no tak napadá, co vás napadá, no, ještě jak dlouho, že jo.
1: Tak, jo, co člověk zvládne, nezvládne a tak, no.
0: No, ale... Ne, prostě nesmí člověk na tom přemýšlet, no, na tom koncu života a prostě a tak, no. Tak já si myslím, že hodně lidí bývá takové trošku, že býváme takový měkčí, jako trošku, no, to víte, no, co nám zbývá, že jo, tak co máme, no,
1: jo.
0: Jinak, aj ti moji sourozenci, no, to tam trošku v některých je takový to, o co to ta nálada taková, v některých náš taková zakotvená trošičku, jo?
1: Ano, ano.
0: Ale dokážeme to krotit.
1: Jo, že si to tak nějak uvědomujete, že tohle to jste nechtěli, to, co jste viděli, no, jako děti. No.
0: Náš taťka by třeba nikdy dneska neobstál s toho jeho povahou, jo? Na dědine se to vždycky rvalo, něco vyřizovalo, žádný souzení, nebo že by něco obec řešil. A tam se to porvalo, pomůžete, jo. A to já si tak nedovedu prostě taky představit, že bych takhle řešil problémy, jo.
1: Jo, rozumím, no. Rozumím.
0: Takže si myslím, že proti otcovi jsme úplně teda měkký povahy.
1: Beránci.
0: No, protože to je další možnost pochytat něco po mamince, že? Tak myslím si, že ty naše povahy jsou trošku po mamince, jo?
1: Že se to tam nakombinovalo všechno.
0: No, to takže, tak vždycky ona říkala děti, aby jsme se snášeli s lidima, nehádali se, jo? A tak spíš její vzkaz takhle dodržujeme, jo?
1: Ano.
0: Nehádat se a vycházet s lidí, no, a tak, no, že, co bych tomu ještě víc řekl, jo?
1: Dobře, stačí. No. Tak Františku, moc vám taky děkuju a přeju samozřejmě krásný večer a děkuju za návštěvu, jo?
0: No, já bych poděkoval ještě panu Standovi Rybářovi za pozdravovat Židlochovice.
1: Jo.
0: Dobře. Dobrý, tak děkuji, paní.
1: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byl Jirka Korn a písnička Žádný strach, já to zvládnu, tolik muzika a teď už pozdravíme do Brna Jaroslava. Jaroslave, krásný večer vám přeju.
1: Ještě jednou dobrý večer i vám.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny dobré lidičky a ponocující lidičky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě.
1: No, všechny ty příspěvky, všechny tři se mě moc zamlouvali.
0: Jo.
1: František je takový krásně zemitý a lidový. Se mi líbil, jo, přísevěk. A moc se mi líbilo paní Helča.
0: Jo.
1: jak řekla tomu panu doktorovi, jak řekla, no říkajte to mému tělu. To se mě moc líbilo. A vzpomněl jsem si, není to dlouho, jsem byl u mé paní doktorky, ke které chodím už, no, minimálně kolem 40 let.
0: Pánečku.
1: A je to moc, no, a je to moc fajn, zdatná, šikovná paní doktorka, je zdatná, co by doktorka a je moc dobrý člověk.
0: Tak víte? To je dobře. To je dobře, že máte takové štěstí.
1: No, no tak jsem u ní, tehdy, jak jsem u ní byl, tak mě řekla, vy vypadáte dobře na svůj věk. A já jsem si v duchu řekl to sami. Já jsem si v duchu řekl to sami, co ta paní Helča. Ale řekl jsem si, řekl jsem si to jen v duchu.
0: Jo.
1: No jinak, paní Jitunko, to člověk, to je zákonitý, no, že člověk se jako mění a tak jako, no, ale...
0: Ale jde o to, jestli se mění v těch základních vlastně jakoby svých vlastnostech, ano, v tom naturelu, jestli se některé vlastnosti prohloubí, nebo se tak přibrzí.
1: Ano. Rozumím, k tomu právě se chystám něco říct. No, aby právě v tom naturelu, v té povaze, přes tu duši a tak, aby se člověk až nějak moc neměnil na starý kolena, tak si myslím, že je dobré se snažit zachovat si něco z dětství, víte?
0: Jo.
1: Z klukovských, z holčičích let, víte? No, jo, jako a smysl pro humor.
0: No, ten je důležitý, je samozřejmě. Dobrý. Ano.
1: Tak já bych řekl, co mě se týče, že jsem takový poněkud ozorostlý kluk, no.
0: Jo.
1: Občas mívám až takový úžasný nápady, že se ho fakt nejde až dost blbý, teda. To musím zodpovědně říct. To jako mám. To jsem si zachoval. A moje dcerka, letos Vlačka, letos si bude 54, tak to má po mně.
0: Jo.
1: No. A ona je fajn. Ona, no někdy fakt je úplně jak holka. Jako má, a má nádherný smysl pro humor.
0: To je dobře.
1: Takže tyhle vlastnosti určitě zdědila po mně, nejen podobu. Říkají lidé, že i po mně podobou, ale jako některé ty snad dobré vlastnosti zdědila i po mně, akorát, co se mi trošinku nelíbí,
0: ano.
1: Ale už si na to zvykám, pomalu a jistě, že někdy když se nakrkne, tak je někdy i na zlobí, jako, tak si někdy používá poněkud vulgární výrazy. Jo,
0: jo, jo, jo. Spustí.
1: Ale je to výjimečný. Ale musím sebe kriticky říct, že i to má po mně. Já jsem se, co se tohohle týče, řekl bych, poněkud ukáznil. Už jsem se tak sklidnil v tomhle směru. To už by fakt muselo to už fakt teda musí něco být, jo, abych takhle, jo, používal ty vulgarity a to. Ale v určitém věku, v tom jejím věku, a když jsem byl mladší, tak jsem to měl taky, no.
0: Takže tak ve stručnosti.
1: Tak v podstatě vše.
0: Dobře, tak Jaroslave, no? Stačí úplně, protože čas taky zase letí. Ano. Takže moc děkuju za váš příspěvek taky a moc vám přeju také krásný večer a hezké májové jarní dny. Užijte si je, jo?
1: Já děkuji za hezké téma a přeji všem dobré zdraví, dobrou mysl a dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Zdravíme do Brna. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. No a máme 23 hodin a k tomu 44 minut přesně a na telefonu pozdravíme do Českých Budějovic Pavla. Krásný pozdní večer, Pavle.
1: Krásný pozdní večer přeju.
0: Tak Pavle, mění se s věkem osobnost člověka podle vašich názorů, zkušeností, jak vy to vidíte?
1: Já to vidím takto.
0: No.
1: Můj táta, kterýho jsem si v životě vždycky vážil, už bohužel není mezi námi, se rozhodl postavit barák. A jako postavil barák, to udělal bezvadně, a jako se taky rozhodl, že tam budeme všichni jezdit. Jo, na víkendy a na Vánoce a já nevím, na noce na všechno, uděláme to krásný a tohle. A já jsem říkal, tati, ale já bych tam taky žil se svojí ženou sám. A on říkal, prosím tě, nemůžu pustit vodu a nevíš, jak se tam dělá s tou elektrikou a tohle. To prostě nejde. No a já jsem se rozhodl, že si postavím svůj barák. Úplně jinde, než tam, kde postavil táta barák, tak já jsem si postavil svůj barák.
0: Ano, ano.
1: Nemluvil se mnou půl roku. Neznal mě, nechtěl mě znát, prostě rozhodli jsme se, že půjdeme každý svou cestou. A to jako pro něj bylo těžký.
0: Jo.
1: No, nakonec jsme se rozhodli, přijel ke mně se podívat na barák a povídá, no máš, řekl to teda tvrdě, ty vole, máš ten barák pěknej, udělal jsi to dobře, tohle a já taky. No, tak jsem říkal, tak tatí, víš co, dáme si pusu a budeme rádi, ne, o co jde. Jo, dohodli jsme se, jo, bezvadě. Ale je to prostě takový, jako člověk se rozhodne, musí to udělat. Je to můj názor, prostě já jsem se postavil hlavou proti jemu. Jemu se to nelíbilo, já to věděl, že se mu to líbit nebude, no. Já to stavil v době, kdy jako to bylo těžké postavit a místek, kde to taky bylo těžké, no, ale udělal jsem to.
0: Ano, ano.
1: No a táta měl svůj a ten si taky postavil svůj barák a teď jsme byli prostě jako každý jsme něco měli a teď těl a tak. No a nakonec jsme se sešli a řekli jsme, víš co, každý jsme blbci, no tak víš co, tak v pohodě, no, no, no, no.
0: No a máte pocit, že on se třeba na stará kolena proměnil, jako než jste ho znal, když býval mladší, nebo jak jste to vnímal?
1: Trošku se proměnil, malinko se proměnil teda, protože on byl tvrdý dáta. No ale zase jsem se musel taky proměnit já.
0: Jo.
1: Protože my jsme byli takhle. On měl tu svoji hlavu a já taky. Jo, a já se taky nechtěl proměnit. A on taky ne. My jsme byli takový jako sedlácký palice, oba dva. Ano, ano. Jeho české sedlácké palice.
0: Jo. A to vydrželo vlastně tátovi do pozdního věku a vám to drží také pořád, jak se říká v životě.
1: Ale tátovi to vydrželo do pozdního věku a mě taky, ale... Jako můžu vám říct, že jsme se jako dohodli. Jo, jako my jsme se nebyli takový, když jsme byli úplně starý, tak jsme to neměli tak, že táta byl jako naprčenej na mě a já proti němu. Ne, ne, ne.
0: Jo.
1: My jsme byli v pohodě. My jsme se prostě dohodli v klidu. V klidu bylo to bezvadný. Táta dožil se mnou, táta se dožil 95 let.
0: No, to je krásný věk.
1: Z vysokého věku, no, samozřejmě. A jako v pohodě. A já jsem mu posloužil, jak jsem posloužit mohl.
0: Jo.
1: No. Mě je 74 a jako už nemám z rodiny svý teda od táty nikoho. No, ale, no. A takový je život.
0: Jo. Dobře, tak já samozřejmě moc taky děkuju, Pavle, přeju vám také krásné jarní dny a děkuju za návštěvu a za váš příspěvek.
1: A
0: mějte
1: já vám
0: se
1: přeju
0: hezky.
1: Také krásné jarní dny a krásný. U nás tady teď zapršelo, zapať pámbu, páč totiž voda je třeba, voda jí není moc.
0: Jo, slyšela jsem, ano, že různě v terénu tak jako spíš chybí. Dobře, každopádně děkuju moc krát a hezký večer, mějte se hezky.
1: Taky.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Špinarová, hej lásko, nečekej. No a před půlnocí pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Chci poděkovat, že jste mě vzala. Mm-hmm. Někdy se do linky dovolat, takže slušnost jde poděkovat, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka řeknu k tématu. Je to složitý, protože každý člověk prožívá různý zlomy.
0: No jo, to je pravda.
1: Včera bylo hodně hezký téma. Bylo to tím, jak přichází děti na svět a i ten, že mě, když mě přivedli na svět, tak to byl velký zlom, protože porod byl komplikovaný, prodělal jsem těžký úraz hlavy, protože za komunistů se používali koště, brácha to teda neměla, mám na hlavě dvě díry, ale můžu být rád, že jsem to přežil, protože některý děti to vůbec jako nepřežili, tady ten zlom.
0: Jo. Roberte, ale prosím, pojďme k tomu dnešnímu tématu,
1: no,
0: jo?
1: No, půjdeme k tému tématu, promiňte, že jsem to teďka trošku spletl. No a když se bavím o těch zlomech, tak já jsem zažil takový 4 zlomy. Ten první zlom byl, když mi umřel děda, protože dědu jsem měl nejradši z rodiny, protože máma se rozešla s tátou, to bylo moc špatný, pak si dovedla druhého chlapa, to bylo ještě horší.
0: Uh-huh.
1: A když odešel děda ze světa, tak já jsem strašně plakal, protože jsem měl dědu moc rád. Uh-huh.
0: No. Uh-huh.
1: Takže to byl jeden zlom. Pak přišel druhý zlom, jo. Odešly obě babičky, takže jsem si uvědomil, že prostě už nemám ani dědu, ani babičku. To byl taky takový zlom, jako to se mnou, jako dost to se mnou teda zamávalo. I když babičku jsme s tím počítali a i s dědou, protože oba byli teda už nemocní, jo.
0: Uh-huh.
1: No a pak nastaly zase dva takové, jak bych řekl, zlomy k lepšímu. Ten jeden teda byl, že jsem se oženil, to byl další zlom.
0: Mm-hmm.
1: No. A pak byl takové pěkné zlom, že se nám narodil syn a měl jsem z toho radost.
0: No je. Mm-hmm.
1: No. A pak jsme byli se ženou teda celkem 22 let. No a pak byl další zlom, protože žena umřela, tak z toho jsou hodně vyřízené, hodně jsem zestárnul, zešedivěl, mám 52, vypadám na 65, takže to už nedívám ani do zrcadla, jak jsem zešedivěl.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka jsem si našel kamarádku a dělám všechno pro to, aby, já nevím, jak bych to řekl, aby mě holka vzala do náruče, protože já to strašně potřebuji, asi takovej povahově z 20% cholerik, takže jedno za dlouho se rozčilím.
0: Jo.
1: A z 80% melancholik. Když se ocitnu v situaci, že si nevím rady, tak potom se rozpláču a mám to tak, že jako jsem strašně šťastný, když mě holka drží v náruči. Já prostě bych se od toho děvčete nestáhnu, kteří chlapi. Já jim říkám šílenci, že nikdy by na holku nestáhnul, to dělají šílenci.
0: Mm-hmm.
1: Takže já to mám tak, že mě když, a to je takový zajímavý, mě když holka fotne, když hladí mě, tak já uhladím, takže už mě ta holka nepustí, protože zase, ty holky, ty muži tady kološek, jsou strašné mazaly, abych se mazli jak malý dítě. Prostě.
0: Jo, a Roberte, myslíte si, že se v průběhu života vlastně mění osobnost člověka, mění se, prohlubují se některé jeho vlastnosti?
1: Já bych řekl, že u mě to tam melancholie, jo, že
0: že se prohlubuje, jo? S věkem.
1: Jo, prohlubuje, to bych tak řekl, že, mm-hmm. že prostě čím jsou starší,
0: mm-hmm.
1: tak prostě tím víc si uvědomuji, jak jsou prostě bez toho děvčete takové, jak bych to řekl, prostě křehké.
0: Jako smutnější.
1: Zranitelné, citlivé, prostě jsou takové harmonické. Já si vzpomínám na jedno staré pána, které vzděl u nás na kole.
0: Mm-hmm.
1: On už asi nežije, protože už jsem ho několik let neviděl, nevím.
0: Mm-hmm.
1: A on říkal, dívej se, v každém manželství je nejdůležitější ve vztahu harmonie. A když ta harmonie je, tak toho manželství je živý a funguje.
0: Jo.
1: Já jsem o tom hodně přemýšlel, musím mu teda dát za pravdu. To manželství tu harmonii potřebuje. To neznamená, že se nepohádají, nebo že ne, všade je něco. Jo? Jako jsou i ty nepříjemné věci. Jo? Ale ta harmonie je o tom, že prostě ty lidi spolu chcou žít a jim spolu dobře a prostě ano. To naplňuje.
0: Ano, ano.
1: My máme teďka třeba zase ten strašně hezký stav v tom, že my spolu skládáme pucle a to nás spojuje, že prostě si sedneme.
0: Jo, máte nějaké zájmy společně. Společně
1: přemýšlíme co a jak. No.
0: Dobře.
1: Takže ještě závěrem, ať nemluvím dlouho, protože ostatní chcou taky volat.
0: Ano.
1: Tak jenom krátce. pozdravujte Vlastičku z Krnova, potom Ludmilu z Brna, potom Olina Včelařo. Dneska jsem se do písniček na psání nedovolil, to nevadí ani do Břebyku, ale to už by bylo jiný téma. Ale já jsem jenom chtěl říct, že jsem si vzpomněl na Olina Včelařa, protože jsem seděl na Pařezu a díval jsem se na olomoucky včelky, tak jsem chtěl, jestli poslouchají moderátoři, tak písničku Včelka Mája, Večerničku, protože ona v rádiu se mu neslyšela, přitom je takové pohlazení po duši a to by bylo asi tak všecko.
0: Jo, dobře.
1: A jinak vám teda moc děkuju a držte mi palce, mě to už by kách vyjde. Naschledanou.
0: Dobře, mějte se hezky, Roberte, přeju všechno dobré, krásné dny, hezké jaro a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: s písničkou od Jirky Schillingera jsme se přehoupli do nového dne, kterým už je čtvrtek s datem už 7. května. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý, jupiterský, usměvavý, šťastný, jarní, květnový, abychom si je užili podle svých představ. Pokud vás čekají nějaké důležité věci, pracovní povinnosti, tak ať to všechno dobře dopadne, ať vám jde práce dobře od ruky a ať se dílo daří. A pokud máte den volný, tak si jej užijte třeba procházkově, výletově, odpočinkově, zkrátka podle vašich představ. No a co se týče noční linky, tak samozřejmě i teď po půlnoci nás čeká další povídání na téma. Mění se věkem osobnost člověka? Změnila se vám či vašim blízkým s věkem povaha? Nebo se spíše jen zvýraznili a prohloubili některé vlastnosti? A mimochodem, stane se třeba zbouřliváka ke konci života rozvážný, klidný chlapík, ze symetriky zase tichá, hodná paní, anebo naopak z milé slečny taková trochu ježibaba, která trápí celou rodinu a své přátele? To, zda se s léty mění povaha, je téma, které zajímá i čím dál více vědců, tak třeba například výzkumníci z Univerzity v Edinburghu prý zjistili, že mezi dospíváním a stářím nastanou v lidské duši obrovské změny a že náporu věku odolávají jen dvě vlastnosti, a to svědomitost a temperament. Je velice zajímavé zkoumat, proč jsou někteří lidé s přibývajícími roky moudřejší a jiní spíše naopak. Zkrátka, jaké změny věk přináší. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme tady i e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný celý nový den. Koukám, že svátek mají dnes Standové, tak ještě tak trochu dodatečně Standovi z Mostu, který před chvilkou volal, přeju krásný sváteční den i vám ostatním, pánové. Jménem Stanislav Standa, užijte si to. No a nás čeká další povídání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na úvod nového dne čtvrtečního Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát. Tolik písnička a během muziky se k nám dovolala paní Boženka ze Zásmuk. Boženko, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: No a já navěk. Před týdnem jsem se dožila 86 let a před rokem jsem ještě tancovala.
0: No panečku, nádhera.
1: Měla jsem oslavu,
0: ano.
1: Sešlo se nás 30,
0: no krása.
1: A slíbila jsem jim, že si to zopakuju, až nám bude 90.
0: Jo.
1: Tak mám ještě 4 roky bojově.
0: Musíte trénovat, ano, pěkně.
1: Ano, ano. Ale jenže mě zrazuje mé tělo, jak když utrne po ty 85, jsem začala kulhat, ale to nevadí, to se nechá chodit i v ohůlce.
0: To je pravda, že si dá poradit.
1: Ano, ale k té muzice si ráda stejně dojedu, kterou... aspoň poslechnout, protože mám muziku ráda.
0: No tak to je krása.
1: A ráda čtu,
0: ano.
1: Ale poslouchám knížky, protože jsem už 23 let nevidomá. Ráda vařím, což teda jako si manžel pochvaluje.
0: No krása.
1: Že prostě to... I ráda peču, každý týden něco prostě, ke kávičce musí být.
0: Jo, dobroty.
1: No a kdyby mě nezrazovalo to tělo, tak ani si nepřipadám, že stárnu.
0: Že by léta letěla, tak to je dobře, no, že se vám daří. No a máte pocit, že se mění povahové vlastnosti člověka s věkem? Třeba u vás, u vašeho manžela, u vašich blízkých?
1: No, já, to víte, jak u koho, no. Někdo se prostě tomu stáří podává a není to, co by to mělo být, no.
0: Jo.
1: No, ale já myslím, že tohle záleží hodně na povaze.
0: No, právě. A jestli ty vlastnosti povahové se spíš tak jako prohloubí, nebo naopak, jestli se obrousí, třeba když je někdo nějaký takový pruďas, tak jestli pak trošku přece jenom se ta povaha změkčí a tak podobně.
1: Tak nějak u nás asi tak nějak moc ne, no. Nevím. No tak mi to nepřipadá, že by se tak nějak někdo byl vysloveně...
0: Někdo změnil.
1: No, že by potom ke stáru... No spíš, že ty lidi spohodlněji.
0: Jo.
1: ke stáru. To jako spíš, jo.
0: Spohodlněji
1: a že třeba si mají starosti, jestli to takhle bude, nebo takhle. Já říkám, víš, ono to nějak dopadne.
0: No je.
1: Ne, to je zbytečný. Co nemůžu ovlivnit, to neřeším.
0: Tak to asi děláte dobře, to je dobrá vlastnost, tohle umět, ano.
1: No co, člověk, když nemám tu sílu, abych něco ovlivnila, tak prostě to neřeším. No.
0: Dobře.
1: Tím se člověk nebude trápit a užírat se něčím, co nemůžu předělat.
0: Ano, to je pravda.
1: Prostě se nedá. No. Ráda vás poslouchám.
0: Děkujeme za přízeň, Boženko, taky.
1: A krásný máj všem přeju.
0: Dobře, já děkuju moc za návštěvu, přeju vám pevné zdraví, mějte se moc hezky a budu se těšit zase na slyšenou, ano?
1: Na slyšenou.
0: Na slyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zvládnout sám. A Karel Gott. A na telefonu máme Danu z Blatné. Dano, krásnou noc a moc zdravím.
1: Děkuju, děkuju moc. Já všechny také zdravím a tebe především.
0: Děkuju moc krát.
1: A jako k tomuto tématu určitě mám co říct, protože pozoruju, jak se měním svým způsobem jako v nastavení. Víš to, jsem pořád taková duší bych řekla, že jsem mladá, ale tělo stárne. Jenom jsem pohodlnější a budu mluvit vyloženě o sobě a ze svých zkušeností. Jsem pohodlnější, ráda si pospím, což teda já snad natahuju takový ty deficity celoživotní, když byly děti malý. To teda opravdu to až úplně nenormální. A jako jsem vděčná prostě za každou maličkost, i třeba za ten blahodárný déšť, který tady u nás přišel a určitě přijde i na Moravu. Takže všem přeju osvěžení v podobě deště, dešťových kapek. Já miluju, jak už ani ptáci nespívali, teď trošku odbočím, ale už ani ptáci nespívali, jak tady bylo sucho, šílené. Tři týdny neskápla ani kapka, jo. To i vy jste v Praze snad se měli líp. No a teď prostě já jsem fakt vděčná. No a jinak, co se týče jako nastavení mého, tak já bych řekla, že začínám být až docela dost melancholická, když jsem veselý člověk v jádru, ale začínám být, já jsem sangvinik a sangvinici se vyznačují tím, že jsou to takový lidi, kteří na všechno umí zareagovat a nemají, nejsou melancholičtí a já bohužel tu melancholii s tou bojuju. Takže ve svém věku, kdy je mi už teda přes 70, tak prostě tu melancholii, no a taky samozřejmě nezvládám to, co dřív jsem zvládala. Já jsem ještě 65 posekala zahradu, jen to fiklo, mezi tím jsem skočila do rybníčka se vykoupat, jo. Teď už se těším fakt na plavání, ale já prostě padám. Když je to horko, tak já prostě odpadávám a spím i ve dne, i v noci. Kolikrát zaspím i noční linku, což je mi vždycky velice líto. Já se probudím. Já jsem se probudila vlastně před půlnocí a byla jsem strašně šťastná, že aspoň půlku uslyším. Jo. Protože Standové mají ten svátek, tak těm přeju teda Standovi z Mostu určitě, toho zdravím. A jinak teda samozřejmě nejen ten déšť, o ten jsem prosila opravdu tady na kolenou divné, jako poslední týdny dva, ale aby byl prostě svěží vzduch, aby si pili prostě. Jo, já jsem chytla ještě na stáří alergii, jo, jako já jsem to v životě, jsem nevěděla, co to je.
0: No jo.
1: Mi teče z očí, z uší, sotva mluvím, hůňám, jo, proto jsem taková uhůňaná. Takže prostě věkem se měníme. Já si říkám, že mě bylo nejlíp kolem 40, jenomže pak mi umřel náhle taťka, takže to byla rána, jako podpásovka, za 5 let mamka a pak už se to tak nějak oblíklo, ale od těch 55, od těch 50 do těch 65 jsem byla nepřekonatelná. Ale teď jsem prostě lenošivá občas, přiznávám, občas si pospím víceméně, spíš více.
0: No, tak se na druhou stranu tělo si řekne, tak proč se nedospát pěkně?
1: Tělo. Tak a jím tak, jak mi chutná jíst a nenutím se do ničeho a tak jako užívám si takový ten poklidnější režim, protože přece jenom už v tomhletom věku musím myslet na svý zdraví. A zatím jsem celkem pohyblivá, takže
0: tak to je dobře.
1: Těch peripetií života. Takže zdravím všechny posluchače, zdravím tebe, Jitulinko.
0: Děkuju moc krát.
1: Zdravím ty Standy a zdravím do všech světových stran a mějte se krásně a děkuju za tu písničku, která teď zazněla od Káji Gotta.
0: Já děkuju za návštěvu, přeju hezké májové dny, dobrou kondici jarní na všechny ty výlety a na zahradu a tak a na kolo.
1: No, tak to potřebuju.
0: Ano. A budu se těšit zase příště. No, měj se moc hezky, naslyšenou.
1: Tak, děkuju moc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a s ní Jan Bendik a její duet Jednu malou chvíli. No a krátce před půl jednou se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Jarčo, krásnou noc přeju.
1: Krásný ráno, přeju ji tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, já jsem slyšela teď tu paní, že má alergii, no jenom, že já už mám a bojuju už s ním od malá, od 10 let. 44 let už mám chronickou rýmu, takže jo. To je.
0: Tak Jarčo, takže to mě moc mrzí, ale pojďme prosím k tématu. Mění se s věkem osobnost člověka? Tak ta alergie se samozřejmě na nás může navěsit v podstatě kdykoliv v životě, ale mě jde o ten naturel, o ty povahové rysy a tak.
1: No, tak povahové rysy mám jako po svých rodičích, to jo.
0: Mm-hmm.
1: A pokračuje to dál. I od mý segry, i segra má taky stejný rysy takový jako já, a ono prostě sourozenci máme stejný a pokračuje to i jejich dětmi.
0: Jo.
1: A i vnoučata má, pravnoučata má, takže oni mývají tak jako...
0: No a u vás tím věkem třeba prohlubuje se nějaká vlastnost, nebo proměňuje se nějaká vlastnost, že jste třeba víc pozornější, nebo netrpělivější, nebo já nevím, nebo třeba vzteklejší, nervóznější, proměňují se nějaké ty osobnostní rysy?
1: Záleží na tom, jak to přijde, no, prostě takováhle věc.
0: Mm-hmm.
1: Jestli jsem nervóznější, jak kdy, no. To se projeví a kdy.
0: No mě jde o to jinak... v závislosti na tom věku právě, jak jsme si říkali, jestli to tak pozorujete, že se člověk povahově proměňuje.
1: No ono to tak někdy, už víte, je, když vás někdo dozlobí, tak člověk je pak nervózní z toho.
0: Jo.
1: Jak to všechno dopadne a tak. Člověk si prožil svý a ví, co to obnáší, takovýhle věc.
0: Jasně.
1: Takže to mám takhle, no... Takže takhle. A chci říct, že tady u nás pršelo včera ráno brzo a dneska ještě nic. Tak ještě nic.
0: Pořád nic, tak ono to tam třeba taky doběhne. Ještě.
1: No právě. A trochu zapršelo, to není nic. To bylo takový, jako když hodíte písek.
0: Mm-hmm.
1: Tak nic nebylo takový, jako by mělo, aby to bylo právě zalitý. No.
0: Dobře.
1: No.
0: Tak Jarčo, děkuji moc krát, přeju hezkou noc a hezké dny. Budu se těšit zase příště. Děkuji. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu a Petr Janda, není nám už 17. No a přesně o půl jedné se k nám dovolala Anička z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko, přeju.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a nejen vám, ale i všem posluchačům a docela tiše závidím vám v Čechách ten déšť, protože u nás je sucho, u nás už nepršelo asi měsíc, to je hrůza.
0: Přijde to
1: no,
0: určitě.
1: Ale k tématu, abych no, jak jste říkala, že ti vědci, jak bádali, že se mění temperament a takový...
0: Že odolávají vlastnosti, jako je svědomitost a temperament údajně podle jejich průzkumu.
1: No tak já ten temperament teda určitě jsem ztratila.
0: Jo?
1: Určitě jsem ztratila ten temperament, ten mi chybí. A potom s trpělivostí teda bojuju celý život. Mm-hmm. Ta se asi nemění, i když se snažím být trpělivá, ale přece jenom někdy té trpělivosti už je až nad hlavu, takže...
0: Takže s tím věkem nepřichází takové to fakt sklidnění, že člověk si řekne, no tak když, co, no...
1: No tak když nějaká práce a chtěla bych to mít hotové a ono to trvá daleko díl než já nevím, před 20 lety,
0: no,
1: tak to teda tu trpělivost ztrácím. To se zlobím. Říkám si, protože co si budem povídat, už mi není taky ani 60, ani 70. Blíže k té osmičce. No a taky každý říká, vypadáš dobře, no ale já zase říkám, no i krásné jabko může být vevnitř červavé, no a to je asi v mém případě. To tělo taky nechce poslouchat, jak bych si já přála. Takže to je velice omezující. No a jinak si myslím, že i na stáří člověk je víc takový citlivější nebo lítostivější, víc se ho ledasco dotkne, nebo já, když přijedou ty pravnoučata a něco tak jako pěkného zažít, tak já hned slzím a to jsem při vnoučatech nezažila, nebo při svých dětech, to jsem byla ještě daleko mladá, plná síly, takže to tak dojemné nebylo. Dneska už slzím při každém, já nevím, že malá už běhá, no tak mě už tečou slzy, že už...
0: Jo,
1: tak to počítám takové lítostivosti, no ale já si myslím, že určitě se ty vlastnosti mění, protože každý vzpomínáme, kdyby jsme v nějakých 40 letech nebo 35 vzpomínali, jaké to bylo v dětství a to já nevím, já jsem na to neměla ani čas, myslím si, že ten život tak rychle běžel,
0: to je pravda,
1: že na to nebyl čas. A teďka už je na to vzpomínání, na to, co bylo a jak bychom to udělali, kdyby to bylo jinak. No prostě člověk je víc přemýšlivý a víc se vrací do těch vzpomínek a to je právě to stáří, si myslím, že to je to stáří o těch vzpomínkách. No ale snažit se přece jenom se nějak ještě vzdělávat a taky si ráda něco poslechnu.
0: Ano,
1: pravidelně čtu a snažím se toho ducha posilovat, ten mozek cvičit, jak říkají, že to je takový sval, jak na rukou, na nohou, že se to musí stále cvičit, tak se snažím, no.
0: Ano.
1: Sice někdo říká, že snaha je málo, ale já si myslím, že snaha je důležitá, takže...
0: Určitě.
1: A že to je, když to... Ale jinak, tak nějak to musíme zvládnout a já si myslím, že nějak to zvládá každý, no. Tak tělo neposlouchá, ale musíme to nějak zvládnout. Já říkám hlavně, že jsme soběstační ještě.
0: To je důležitá věc, určitě.
1: Zahrádku a ten dům, ono je daleko, mně by se třeba líbilo žít v bytě teďka, no ale dům je dům a co teď tím, že jo, to se tady nemůže to nechat člověk, aby to chátralo.
0: Přesně
1: nebo nějak,
0: tak
1: se musí snažit, jak to jde, takže se snažíme oba s manželem a takže to tak já myslím, že stárneme přiměřeně věku a že takhle prostě takhle žijeme a snažíme se. No,
0: tak to je dobře, to je dobře.
1: Jo, takže to bych tak asi dala dneska k tomu tématu asi. Tak
0: Aničko, moc vám taky děkuju, samozřejmě přeju krásnou noc a hezké dny.
1: Já vám taky děkuju za vyslechnutí a všichni moc zdravím a přála bych si ten déšť, aby přišel taky k nám, to bych si přála nejvíc, protože to ta příroda potřebuje.
0: Určitě.
1: Mějte se krásně taky. A naschledanou,
0: naslyšenou.
1: A dobrou noc a dobrý den.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Tančíš sama. No a během téhleté krásné písničky se k nám dovolal z Kopřivnice Olin. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Zdravím taky.
0: Děkuju.
1: Tak jsem dotančil.
0: To je dobře, aspoň se chvilku sklidníte. Tak. Doufám, že se máte hezky a jarně a už se vás taky ptám, stejně jako ostatních, máte pocit, že se mění s věkem osobnost člověka, takové ty jeho základní vlastnosti, které si přinesl do života?
1: Nejdřív teda hlášení. Tady nevěřím, že tady bude pršet. Opravdu nevěřím.
0: Hvězdičky na nebi.
1: Hvězdičky fouká sice, ale je 18,5 stupně, tak to je jako šílené. Po půlnoci a taková teplota. No, co se týká té měnění těch povah a tohle.
0: S věkem.
1: S věkem, samozřejmě. Já jsem zmiňoval, jak tady byly takový ty různá témata, tak jsem se zmiňoval o Tatrách, jak tam chodíme, jak jsme tam na Teriochatě seděli s tím Františkem z Prahy, který tomu chatařovi říkal, že kilometr je delší, hodina je delší a tak dále, a tak dále. Uh-huh. Opravdu to platí. Uh-huh. Já jsem, když to teda přivedu na sebe, tak jsem si vzpomněl, od roku 1999 jsem vedl včelařský kroužek. Ta aktivita tenkrát a teď, když teda to skončilo, ten kroužek vloni, protože jinak kluci přestali mít do toho zájem, to skončilo, tak opravdu i na těch dětskách se dal pozorovat, že se to opravdu mění. Tak, taková ta entuziasmus do toho, taková ta chuť pomaličku upadá, ale zase na druhou stranu, Když jsem se tak nad tím teď nedávno, protože jsme nahodili takovou diskuzi u piva, co dělat, jak dělat, tak mě to chybí prostě. Takže teď mám vlastně rok pauzu, tak letos teda už ten školní rok, tak mám takovou tendenci, že to zkusím obnovit.
0: Otevřete znovu, ano.
1: Protože teď nedávno tady byl minulý týden, den země se slavil v Kopřivnici 29. až teda My jsme tam včelaři měli takový ten, jak máme vždycky ten stánek, máme ten prohlížecí úl, dneska se dívají z 5 cm na živé včely a podobně. A padaly tam otázky, jestli je nějaký kroužek nebo není, protože v domě dětí vždycky ten kroužek byl, máme tam ještě včely, zrovna dneska jsem tam s nima pracoval. Takže zkusím do novin dát takovou noticku prostě, že by se eventuálně mohlo. I když je mi už přesně 70 roku, takže už bych mohl trošku sklidnit.
0: Ale nechce se vám, to je dobře.
1: S těma dětskama to je takový zvláštní, protože to není jenom o tom, že se scházíme jedenkrát za týden na 2 hodiny a potom jsme pracujeme ve včelách a prostě ty děcka cukají a když mi jim dáte 2 roky trubce, tak prostě jsou nadšení, že prostě mají něco živýho a stejně prostě to převálcovává ta technika, já nevím, ta umělá inteligence, to se vůbec nechci bavit, ale mobily a ty tablety, ty děcka, já si vzpomenu třeba zrovna v tom kroužku, jak jsem to už možná někdy říkal, krásné knihy vychází teď o včelství, nebo vycházeli, nevím, jestli už je to zastavené, krásné, pravdu krásné, jsme měli ten kroužek, já říkám, tak já dám téma, vy si tady rozeberete knížky, najdete v té knižce to téma a prostě přečtěte pár věd. A proč? Já říkám, proč? Protože vám to říkám. A my si to vygooglíme. Žádné googlení nebude. Tady chci prostě po vás, abyste vzali tu knížku a naučili se, nebo zkusili s tou knížkou pracovat.
0: Ano.
1: Vy se totálně izolujete od takového, to, co my jsme měli automatické. Bovinná čerba, já nevím co všechno. Od malička Honzíkova dobrodružství a malý Bobež, já nevím co, jaké knížky. Ale ty děcka, telefon v ruce, oni jdou 4 vedle sebe, každý má mobil v ruce a my se vůbec nebavíme se sebou, ty děcka. Každý hledí jenom na ten displej, to je prostě závislost, kterou, já nevím, já bych zakázal to do školy nosit a to je zase další téma, to bych nechtěl. Ale s tou osobností, jako to měnění opravdu s přibývajícím věkem, to musí pozorovat každý člověk na sobě, že trošičku je línější. Tady paní přede mnou říkala, že spí, jo, přes den.
0: Jo.
1: já spím tím způsobem, že mě spadne hlava do polivky možná, protože už jsem někdy tak utáhnej, že jim a najednou...
0: Přijde spánek.
1: Prostě je to tak, jo. Takže každý věřím, že máme tu... A teď zase, jak jste říkala, záleží na tom, jestli se tomu podáme nebo nepodáme. Hmm. Jestli rezignujeme na to, půjčíme si, nebo koupíme si křeslo polohovací, zvedneme to nohy, položíme to na záda, tlačítko od televizoru a prostě začnu. A to bych nechtěl. Teda, jako, televizor já zapínám možná, pokud se dostane do postele, tak momentálně dnes teď je kolik tři čtvrtě na jednu, tak nevím, co tam bude, nějaká pohádka, to asi těžko.
0: Jo.
1: To vůbec ne, to nezapínám. Takže opravdu bych to uzavřel tím, že se mění každý člověk. Jestli tím, že jestli je unavenější, to taky možná bude. Prostě jsou tady různé nemoci, které...
0: Určitá opotřebovanost to přináší, ty změny taky, ano.
1: Já třeba se těším na pondělí 11., protože nastupuji do lázní po dvojité operaci krční páteře.
0: Tak moc přeju, abyste si to tam pěkně užil.
1: Já tam přijedu, dám si oběd zelenu do postela, což tady jako tady nepřichází úvahu, že samozřejmě.
0: Jo.
1: Teď mám tu přípravu, musím všechno připravit včely, aby nikdo s tím neměl starosti a tak dále, tak dále, tak dále.
0: Ano.
1: Ale dělám to rád, protože...
0: To je dobře.
1: A hlavně tam lidi nic jiného mě nezbývá, protože nikdo to za mě neudělá, takže...
0: Dobře. Tak Oline, děkuju moc krát. Užijte si lázně, ať vám to hodně pomůže pro kondici, zkrátka, ať si přivezete zase.
1: Že tam chytnu večerní noční linku, takže... Budu
0: tak se uslyšíme. Dobře.
1: Možná vám zavolám místa vám.
0: Tak, ať se daří. Krásně. Mějte se taky hezky, děkuju moc krát, naslyšenou.
1: Dobrou, naschle. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vzkaz Vláhy a Lucie Vondráčková a já tady mám vzkaz písemný třeba od pana Bohumíra. Tak jako se počasí mění, tak se měníme i my a není to jen stáří. No a teď mudrcuj. Pokud žijete a jste hodně mezi lidmi i přáteli, tak si říkáte pozor, toto ne, tak jsem to nemyslel. Přemýšlíte, kde se stala chyba a třeba je chyba u mě samého. Můžete se omlouvat, podbízet, ale jak jsem poznal, stáváte se skeptickým na různé věci. To se stává s věkem. Moc zdravím všechny. Tak tolik pan Bohumír k takovým těm proměnám vzhledem k věkem. No a za chvíli se podíváme ještě jednou do pošty, protože jste se teď také ke konci noční linky hojně rozepsali, za což mnohokrát děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Maruška Rotrová a s ní Karel Černoch, jejich duet Pár slov, pár kroků, tolik písnička. No a ještě jdeme do pošty, jak jsem slibovala. Pan Michal Sedlák z Myšlína k tématu dodává. Já myslím, že za normálních okolností se osobnost zdravého člověka během života v zásadě nemění. Když se narodíme jako hodní také umíráme. Osobnost se ale může výrazně proměňovat třeba u vojáků nasazených v bojových misích. Musí být smutné to vidět, jinak mnoho lidí dokáže i před nejbližšími mistrně skrývat svou pravou tvář po celá léta, kdyby se tak dalo každému takzvaně vidět do hlavy. Jenže to bohužel nikdo nedokážeme. Tak přátelé, to je úplně všechno k tomu našemu tématu. Mění-li se s věkem osobnost člověka či nikoliv. Mnoho názorů padlo, mnoho názorů jsme slyšeli, mnoho názorů jste napsali. Moc za to děkuje Jitka Lukešová. Přeju vám děkuju také za vaši společnost a pozornost. Přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud se chystáte jít spát. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít a že se vám ještě vůbec nechce spát, tak samozřejmě tady máme pro vás nachystány další noční pořady. Doufám, že si u nás vyberete. No a já vám za vaši vlastně pozornost děkuju moc a přeju dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Myslíte, že by opět po čase naše divadlo mohlo splnit i moje vlastní tajné, ale předem říkám, že asi taky marné přání, i když třeba je i vaše, kdo ví. Zkusme na chvíli zastavit čas. Pro dnešní večer s panem Vladimírem Dvořákem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vladimír Dvořák v rozhlase trochu jiný než v televizním televarieté, ale v každém případě vzdělaný a pohotový vypravěč, který měl smysl pro humor a taky pro poentu svých příběhů. Z původně celoročního měsíčníku Co děláš, to dělej rád se díky jeho přispění stal hned několikaletý cyklus. No a protože v té době odešel do zahraničí Valdemar Matoška, titulní písnička musela být nahrazena jiným hudebním motivem. Nikoliv co děláš, to dělej rád, ale ten dělá to a ten zas tohle.

Tak vám děkuju, že jste si mě zase pustili. Jestli se nepletu, je to dneska po desáté. Ano, je po desáté. Představte si, že už jsem toho napovídal skoro na 4,5 hodiny. Po desáté sedím ve studiu úplně sám. Ne, no tak úplně sám nejsem, je tu se mnou mikrofon. Jenomže mikrofon není zrovna nejlepší společník. Nepoví, co mu neřeknu, a když se odmlčí, mlčí taky. Svým způsobem je ovšem důležitý. Kdyby ho nebylo, nebyli bychom takhle pěkně pohromadě. Je to ale zvláštní. Mikrofon hrál v mém životě, dá se říci, jednu z hlavních rolí. A já si vůbec nepamatuju, kdy jsem se s ním setkal poprvé. Taky jsem nikdy netoužil mít ho doma. Samozřejmě na začátku 60. let jsem neodolal a koupil jsem si cívkový magnetofon Grundig. Byl vydáván za přenosný, ovšem přenášet ho vyžadovalo sílu vzpěrače. A tak jsme mu doma vykázali stálé místo, na kterém setrval až do svého neodvolatelného konce. Přítel, který mi ten přístroj prodal, tvrdil, že k němu bezpodmínečně musím taky mít mikrofon. Jednak proto, že je v rodině malé dítě a co prý může být hezčího, než zvětšnit si jeho žvatlání, jednak proto, že údajně není větší legrace, než tajně nahrávat, když třeba přijdou hosti. A tak se do naší domácnosti vetřel takový obyčejný primitivní mikrofonek trojúhelníkového tvaru, tuším, že mi ho onen přítel dal tenkrát zadarmo. Když jsme kradí natočili jednu tetičku a přehráli jí pásek, urazila se a od té doby nás odmítala navštěvovat. Když jsme dítě docela obstojně žvatlající přivlekli k magnetofonu, pravidelně oněmělo a nebo začalo řvát jak na lesy. A protože mě nikdy nenapadlo využít té věcičky jiným způsobem, třeba že bych si cvičně nahrával to, co napíšu, na milý mikrofonek jsme tiše zapomněli. Posléze se dokonce ztratil. Mám ovšem podezření, že se o to zasloužila moje žena. A to po několika mých pokusech zvukově zdokumentovat, jak je nesnesitelná, když mě kárá. Od té doby, a je to víc než 20 let, žijeme daleko klidněji. Děti se nemusí stydět, neboť nikomu nelze předvádět, jak si šlapali na jazyk. A my rodičové zatvrzele odmítáme i mnoho dalších čertovin nastražených vědecko-technickou revolucí, například hlasitý telefon, telefonní diktafon, domácí počítač nebo video. Mikrofon vždycky patřil a patří k mé profesi. Možná, že proto si před ním chráním soukromí. Novináři, kteří mě znají, přicházejí pro interview s blokem a tuškou. Ti, kteří mě neznají, a je jich bohužel čím dál tím víc, přinášejí sebou magnetofon. Tenhle způsob nemám rád a rozhovory, pokud k nějakým vůbec dojde, vypadají podle toho. Jenom chvíličku spát.

Před řadou let účinkovala spolu s námi v pořadu jedna z našich nejlepších a právě nejpopulárnějších zpěvaček. Při kamerové zkoušce mluvených výstupů seděla v hledišti a velice se bavila. V pauze zašla za Jiřinou Bohdalovou, řekla jí, že se jí to moc líbí a pak dodala: a kdo vám to píše? Když mi o tom Jiřina vyprávěla, trochu mi to vyrazilo dech. Potom jsem ale chvíli přemýšlel a najednou jsem si uvědomil, že ta otázka byla zcela logická. Přestože jsem napsal všechny dialogy a téměř všechny skeče, které jsme kdy s partnerkou hráli, nikdy jsem se nenechal uvést na titulcích jako autor. Nemyslete si, prosím vás, že ze skromnosti. Důvod byl úplně jiný. Když jsme ve dvojici s Jiřinou začínali, přál jsem si vzbudit v divácích dojem, že všechno, co říkáme, vzniká až na scéně, před kamerou. Čili, že jsme oba tak vtipní a pohotoví, že nepotřebujeme, aby nám někdo něco napsal. A měl jsem za to, že bude-li jakýmkoliv způsobem zveřejněno moje autorství, ta kýžená iluze vezme za své. Možná, že k tomu přispěly i jiné okolnosti, například tehdy ještě malá divácká zkušenost a naivně sváteční vztah lidí k obrazovce, ale jisté je, že to fungovalo. Když jsme po sobotní estrádě vyšli v pondělí do ulic, komentáře známých i neznámých lidí potvrzovali, že to, oč usilujeme, padlo na úrodnou půdu. A tak mě nejednou peskovala trafikantka, že jsem to s tím špičkováním v sobotu přehnal, a v zelenině říkali: nebojte se, že se paní Bohdalová urazí. A dotyčná paní Bohdalová s potěšením poslouchala rozšafnou pošťačku, která si dávala záležet, aby dala najevo, na čí straně stojí. Ten si na vás dovolil, víte, ale vy jste ho krásně usadila, vy jste mu to dala. I z dopisů, které jsme tenkrát dostávali, bylo zřejmé, že diváci se po vysílání našeho programu tak trochu rozdělili na dva nestejně velké tábory. Menší fandil mě a větší Jiřině. Zcela po právu. Vždyť já jsem většinou reprezentoval mužskou neomalenost, poťouchlost a zabedněnost, jenom s občasnými záblesky inteligence, zatímco ona jenom s občasnými záblesky nechápavosti zosobňovala ženskou rafinovanost, nebojácnost, eleganci a taky odvěký ženský nárok na poslední slovo. Dneska už diváci tuší, že je všechno trochu jinak. Nicméně jméno autora v titulcích nadále chybí. Už to nechám, jak to je. Ostatně nedávno jsem dostal dopis, ve kterém stojí, já vám to přečtu: vždycky se pobavíme vašimi vtipy a Jiřinka vám nezůstane nic dlužná a na vás je vidět, jak jste naštvaný. Ale my se nejvíc smějeme pokaždé, když vás převeze. Tak nevím.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Taky to tak někdy máte, že vám v hlavě, v životě zní, nebo že vám do života mluví vaše druhé já? Jak takový dialog může vypadat v praxi, když se vaše druhé já rozhodne s vámi uvádět zábavný pořad v rozhlase, tak to už dokazuje ukázka z cyklu 105 minut dobré nálady. Z pořadu, který Vladimír Dvořák uváděl a kde, jak sami uslyšíte, nechyběl ani humor, ani hudba, ale ani rozhlasová četba. Tentokrát z povídek Z jedné i druhé kapsy Karla Čapka.
2: Nepláč, vždyť je to zadáno pro dobrou náladu.
3: Dobrý večer.
4: Příjemný večer.
3: Už se mi zase do toho plete. Vážení posluchači, nevím jak ve vás, ale ve mně jsou dva lidi.
4: Snad by bylo lépe říci dvě já.
3: No prosím, on mě bude ke všemu opravovat.
4: Jak je pak on? Já jsem zrovna tak ty jako ty. Nejde tu o žádné rozštěpení osobnosti, milí posluchači.
3: Ticha.
4: Beze všeho, mě ticho lahodí, jenže ty budeš povídat a
3: povídám,
4: povídat...
3: buď sticha.
4: Neříkal jsem to?
3: Mé druhé já tu nemá dneska co dělat. Mé druhé já je s odpuštěním lirické. No napsalo prosím takovéhle věci.

0: Jistě chápete, že s ním dneska nemohu počítat. Slyšíte, mlčí? Pokrytecky. Dostal jsem za úkol připravit vám dobrou náladu. A dobrá nálada to je smích, legrace, optimismus. No já pocházím z rodiny samých šprýmařů, já to znám. Zejména jeden můj strýc vyniká v žartování. Kudy chodí, tudy čtveračí. Já to tak daleko ještě nedotáhl, já prý zatím jenom trojčím.
1: To můžu potvrdit.
0: Nepřerušuj mě. Můj strýček se proslavil v jednom kvízu. Ptali se ho, odkud pochází pravý jamajský rum. Přemýšlel, váhal, mlčel. Chtěli mu pomoci, říkali mu, no teď je to řečeno v názvu, no jamajský rum. A strýček prohlásil, z Rumunska.
1: No, jestli chceš takhle vzbuzovat náladu, aby se posluchači porozhlídli po jiné vlně, nebudou si přece kazit krásný večer, který voní šeříkem, láskou a předzvěstí léta.
0: Nech toho liriku. K náladě patří anekdota, veselá písnička.
1: Jak pro koho? Dovolím si citovat slovník jazyka českého. Nálada je citový stav mysli doprovázející každý duševní pochod.
0: Pochod? Beze všeho. Ne. Ne pochod? No tak ne. Pochod ne.
1: Pochod ano, ale duševní.
0: Ten neznám.
1: Jestliže je nálada citový stav mysli, pak je dobrá nálada prostě dobrý citový stav mysli. Citový, chápeš?
0: No jo, no to si celý ty. Totiž já. Totiž ty. Všechno si převedeš na city. K čemu je to dobré?
1: Třeba k dobré náladě.
0: Hlouposti.
1: Buď jak buď, mám právo se uplatnit. Řekli ti, nechte své lirické já doma?
0: To víš, já tě nechám s manželkou o samotě, pak abych jí celou neděli říkal básničky.
1: Dohodněme se, buď nevážný a já si budu snít. Co pak se člověk nedomluví ani sám se sebou?
0: Máš pravdu, dohodněme se. Když tě setřu, je to sebekritika. Jenže koukej, čas utíká jako očko na punčoše.
1: Jako voda v bystřině.
0: Jako mlíko na plotně.
1: Je pěkný večer, sedíme v útulném koutku zešeřelého pokoje.
0: Pokud nesedíme v kuchyni a nemáme rozsvíceno.
1: Toužíme po doušku jímavé hudby.
0: Pro mne, za mne,

0: Unilá píseň zněla za vlažného soumraku tak náladově, že faráři bez děky uvázlo slovo. To je z Jiráska, Alojze.
1: Promiň, ale tahle píseň nebyla unilá.
0: Nemám rád liriku odtrženou od života. Vidíš posluchače strašně idylicky. Vidíš ho, jak zabořen v křesle melancholicky pozoruje kouř své cigarety a dává se unášet kouzlem zasněné melodie.
1: To si na pouhého humoristu nevystihl špatně.
0: Pochopitelně, protože je to nesmysl. V nesmyslech já jsem doma. Víš, co teď doopravdy dělají lidi u přijímače?
1: No.
0: Balí baťoch na zítřejší výlet. Melou kávu, míjí nádobí, čtou noviny, hádají se, střihají dětem nechty.
1: Cyniku, proč by teď zrovna a dětem?
0: Protože je mají.
2: Malí, velký, tlustý, tenký.
3: Mají děti.
2: Manželky, dcery, milenky.
3: Mají děti.
2: Služky, co jim perou plenky.
3: Mají děti.
2: I princové a sněženky.
3: Mají děti.
2: Slovani a taliáni.
3: Mají děti.
2: Ba i vegetariáni.
3: Mají děti.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vypadá to, že lirika není pro humoristu k zahození. Je jako druhá strana jedné mince.
2: Mě přesvědčíš snadno, vždyť si moje já. Já jenom nemiluju takovou tu liriku pro liriku. Mě rozčiluje, když začneš nýt jak zamilovaný sextan, anebo dokonce užíváš zdrobnělin, fuj. Ale k něčemu ten náš svár přece jenom byl dobrý. Přišli jsme na to, jak pomoci posluchačům k příjemnému večeru.
1: No já jsem věděl od začátku, že bez liriky se nedá žít. To ty si mě umlčoval.
2: Mé drahé lirické já, mýlil jsem se, tady je moje ruka.
1: Tady je moje.
2: Jak to? No jo, vlastně, teď já mám dvě.
1: Představíme si posluchače jako člověka, který se nechce plácat do kolen, který není proti tomu zasnít se a zamyslet, zaposlouchat se do lirické melodie.
2: Ale nechce se topit v lirice a proto se občas rád podívá na věci úhlem špásu.
1: Ano.
2: Teď jsme posluchače dokonale zmátli a proto je třeba dopřát jeho nervům chvíli klidu. Dáme si nějakou naši pravidelnou četbu.
3: Ve 3 hodiny ráno zařinčel telefon na posádkovém velitelství. Halo, tady plukovník Hampl z generálního štábu. Pošlete ke mně ihned 2 muže vojenské policie a vzkažte pro podplukovníka Vrzala, no ovšem, že z informačního oddělení. Člověče, potom vám nic není. Aby ke mně ihned přišel. No ano, teď v noci. Ano, ať si vezme auto. Tak honem, Hergot. Za hodinu byl podplukovník Vrzal na místě. Bylo to až bůh ví kde ve Vilové čtvrti. Přivítal ho starší a hrozně ustaraný pán v civilu, to jest jenom v košili a kalhotech. Podplukovníku, mně se stala

0: Dobrá. Jaký to byl spis? Ptal se podplukovník Vrzal. Plukovník Hampl okamžik váhal. No, řekl, no tak ať to teda víš, bylo to z oddělení C. Aha, míní podplukovník Vrzal a počal vypadat nadmíru povážlivě. Tak dál. Tak koukej, povídal zdrcený plukovník. Včera jsem na tom dělal celý den, ale co s tím mám u všech sakramentů dělat v noci? Dát to do šuplete, to nic není, pokladnu nemám. A kdyby někdo věděl, že je to u mě, tak je s tím amen. Člověče, já jsem to první noc schoval do své postele pod matraci. Do rána jsem to zválel jako kanec. To věřím, řekl podplukovník Vrzal. No co chceš? Má žena je ještě tlustší. No tak druhou noc mě žena poradila, víš co? Dáme to do plechové pixly od makaronů a schováme to na noc do spíže. Já spíš na noc zamíkám a klíč beru k sobě, povídá žena. My totiž máme takovou strašně tlustou služku, která všechno sní. Tam to nebude nikdo hledat, že? No dobrá, to se mi líbilo. A má vaše spíš dvojité okno nebo jednoduché? Přerušil ho podplukovník Vrzal. Hrom do toho! Vybuchl plukovník. To mě nenapadlo. No jednoduché okno. Já jsem pořád myslel na sázavský případ a jiné takové pitomosti a zapomněl jsem se podívat na okno. Zatracená věc zlořečená. Tak dál. No, co by bylo dál? Ve dvě ráno slyší žena, jak dole piští služka. Šla se zeptat, co je, a má řeči, ve špajzu je zloděj. Žena běží pro klíč a pro mě, já letím z pistolí do spíže a sakramenská nerádná věc. Okno ve spíži je vytento, vypáčeno a pixla se spisy pryč. A zloděj taky pryč. No. To je všechno, oddychl si plukovník. Podplukovník Vrzal bubnoval prsty na stole. A pane plukovníku, věděl někdo, že máš ten spis doma? Nešťastný plukovník rozhodil rukama. To nevím, kamaráde, ti lumpové špioni vyšpiclují všechno. Přitom si vzpomněl na funkci podplukovníka Vrzala a upadl do rozpaku. Totiž jsou to moc chytří lidé, opravoval se chabě. Ale já jsem to neřekl nikomu, čestné slovo. Jenže nikdo přece nemohl vědět, že jsem to dal do plechovky od makaronů. A kde pak jste to dávali do té plechovky? Ptal se mimochodem podplukovník. No tady, u toho stolu. Kde přitom stála ta plechovka?
1: Kde? Počkejme. No já jsem seděl tuhle a měl jsem tu plechovku před sebou.
0: Podplukovník se opřel o stůl a díval se snivě do okna. V rosném úsvitu se naproti rysovala šedá a červená vila. Kdo pak tam bydlí naproti? Ptal se unile. Plukovník bouchl do stolu. Hergot sakra, na to jsem nevzpomněl. Počkej, tam bydlí nějaký ředitel banky nebo co. Zatracená věc, no jo, teď už do toho vidím. Vrzale, mně se zdá, že jsme na stopě. Já bych rád viděl tu spíšku, řekl podplukovník vyhýbavě.
1: Tak pojď, tudy, vedl ho plukovník horlivě. Tady to je. Na tom nejvyšším regále byla ta krabice. Mári, zařval plukovník, tady nemáte co koukat. Jděte na půdu nebo do sklepa.
0: Podplukovník si oblékl rukavice a vyšvihl se na okno, které bylo poněkud vysoko. Vypáčeno dlátem. Okenní pažení je ovšem z měkkého dřeva. Pane plukovníku, to rozštípne každý kluk.
1: Zatrápená věc, divil se plukovník. Zatracení lidé, že dělají tak mizerná okna.
0: Venku před mříží čekali dva vojáčkové. To je vojenská policie? Ptal se podplukovník Vrzal. To je dobře. Já se ještě podívám zvenčí. Pane plukovníku, musím ti poradit, abys do eventuálního rozkazu neodešel z domu.
1: No, to se rozumí. A proč vlastně?
0: No, abys byl k dispozici, kdyby snad ti dva vojáci zůstanou ovšem tady.
1: Plukovník zafuněl a něco spolkl. Rozumím. Nechtěl bys trochu kafe, žena by ti ubařila?
0: Děkuji, teď na to není kdy, řekl podplukovník suše. O tom ukradeném spise zatím ovšem nikomu neříkej, leda až tě zavolají. A ještě něco. Služte řekni,

0: že ten zloděj ukradl nějaké konzervy, nic víc.
1: Ale poslyš, zvolal plukovník zoufale, ty přece ten spis najdeš, že?
0: No, budu hledět, pravil podplukovník a srazil služebně paty. Toho rána seděl plukovník Hampl jako hromádka neštěstí. Chvíli si představoval, jak ho přijdou dva důstojníci zatknout. Chvíli si hleděl nějak vymyslit, co asi dělá podplukovník Vrzal a jak uvádí v pohyb celý ten veliký a skrytý aparát vojenské informační služby. Představoval si poplach u generálního štábu a sténal. Karlouši, říkala mu po 20. jeho paní, už dávno z opatrnosti ukryla jeho revolver do sluštíra kufru. Karlouši, nechtěl bys něco sníst?
1: Dej mi pokoj, k sakru! Já myslím, že to viděl ten naproti.
0: Paní jenom vzdychla a šla do kuchyně plakat. V tom zařínčel zvonek. Plukovník vstal a narovnal se, aby přijal s vojenskou přísností důstojníky, kteří ho přicházejí zatknout. Kteří pak to asi budou, uvažoval roztržitě. Ale místo důstojníků vešel zrzavý človíček s tvrdáskem v ruce a vycedil na plukovníka veverčí zuby. Prosím, já jsem Pištora z policejního komisařství.
1: Co chcete?
0: Vyhrkl plukovník a nenápadně se přesunul z pozoru v pohov. Prej vám tu vykradli špajs, zubil se pan Pištora s jakousi důvěrností. No, tak už jsem tady.
1: A co vám je potom? Vyštěkl plukovník.
0: Prosím, tady to je náš rajon. Ona ta vaše služka říkala ráno u pekaře, že vám vykradli špajs a tak já povídám, pane komisaři, já si tam skočím, že jo?
1: To nestojí za to, zavrčel odmítavě plukovník. Ukradli jenom krabici s makaróny. Nechte to laskavě plavat.
0: To je divný, mínil pan Pištora, že nemá klivíc.
1: Jo, je to moc divné, řekl hořce plukovník, ale potom vám nic není.
0: Asi je někdo vyrušil, zazářil pan Pištora v náhlém osvícení.
1: No tak maucta, pane, udělal plukovník.
0: Prosím, pravil pan Pištora s nedůvěřivým úsměvem, to já bych se na ten špajs dřív musel podívat. Plukovník chtěl vybuchnout, ale pak se podal své bídě.
1: Tak pojďte, řekl znechuceně a vedl toho človíčka do spíže.
0: Pan Pištora se nadšeně rozhlížel po úzké komůrce. No jo, vypáčil okno dlátem. Tak to byl Pepek nebo Andrlík?
1: Co prosím?
0: No, že to udělal Pepek nebo Andrlík, ale Pepek snad sedí. Kdyby vymáčkl jenom sklo, tak by to mohl být Gundrl, Lojza Novák, Hosička nebo Kliment, ale tohle bude Andrlík.
1: No, abyste se nemýlil, zaučel plukovník. Že by tu byl někdo nový na špajzi? Zvážnil náhle pan Pištora.
0: To snad ne, totiž on Mertl taky jde na okna páčidlem, ale nikdy, pane, nechodí na špajzi, nikdy. Ten jde skrz záchod do bytu a bere jen prádlo. Pan Pištora vycenil veverčí zuby. No, já si mrknu k Andrlíkovi.
1: Jo, že ho nechám pozdravovat, vrčel plukovník. Ten neuvěřitelné, mínil, když byl zase ponechán svým trudným myšlenkám, jak je tahle policie neschopná. Kdyby aspoň hledali otisky prstů nebo šlépěj, no dobrá, v tom je odborná metoda, ale tak pitomně na to jít. No, kde pak by se policie hrabala na mezinárodní špionáž? To bych rád věděl, co dělá ten Vrzal.
0: Plukovník neodolal tomu pokušení a zavolal telefonem podplukovníka Vrzala. Po půlhodinovém zuření dostal konečně spojení. Halo, volal medově, tady Hampl. Prosím tě, tak jak daleko? Já vím, že nemůžeš nic říkat, ale já jen, rozumíš? Já vím, ale kdybys mě jen laskavě řekl, je-li to už... Ježíšmarja, ještě pořád nic. No, já vím, že je to těžký případ, ale... Prosím tě, jen okamžik, Vrzale, prosím tě, mě tak napadlo, víš... že ze svých prostředků, rozumíš, dám 10 000 tomu, kdo toho zloděje dopadne. Já víc nemám, ale to víš, za takovou službu. Já vím, že ne, ale já čistě soukromně. No ano, ano, ano, to bude má soukromá věc, služebně to nejde samozřejmě. Víš, nebo se to může rozdělit těm civilním detektivům, že? Ale ovšem, ty o tom nevíš, ale kdybys těm lidem nějak naznačil, že plukovník Hampl slíbil 10 000, no tak dobře, tak ať to řekne tvůj strážmistr, prosím tě, kamaráde, prosím tě, teda promiň, děkuju ti. Plukovníku Hamplovi se poněkud ulevilo po tomto štědrém rozhodnutí. Měl dojem, že teď aspoň má sám nějaký podíl na stíhání toho zatraceného zlodějského špiona. Lehl si na sofa, protože byl unaven tím rozčilováním, a maloval si, jak 100, 200, 300 mužů, všichni byli zdrzaví a cenili veverčí zuby jako pan Pištora, prohlížejí vlaky, zastavují auta letící k hranicím, čekají na svou kořist za rohem ulice a náhle vykročí se slovy: ve jménu zákona, pojďte se mnou a držte hubu. Pak se mu zdálo, že skládá zkoušku z balistiky na vojenské akademii, i hekal těžce a probudil se spocen. Někdo zvonil. Plukovník Hampl vyskočil a pokoušel se srovnat své myšlenky. Ve dveřích se zjevily veverčí zuby pana Pištory. Tak už jsem tady, řekli veverčí zuby. Tak prosím, byl to on. Kdo? Snažil se pochopit plukovník. No, přece Andrlík, kdo pak jiný? Pepek je totiž na Pankráci.
1: Tak sakru, co máte pořád s tím Andrlíkem? Utrhl se netrpělivě plukovník.
0: Pan Pištora vykulil svá světlá očka. No ale přece on ukradl ty makarony ze špajzů. Už ho zbalili na komisarství. Prosím, ale já jsem se přišel zeptat, on totiž Andrlík říká, že prý v té pixle žádné makarony nebyly, že tam bylo jen takový lejstro, tak jestli to je jako pravda.
1: Člověče, vykřikl plukovník bez dechu, kde máte to lejstro?
0: V kapse, vycenil zuby pan Pištora a hrabal se v listrovém sáčku. Kam pak jsem to jenom, safra porte... Aha, tady. Je to vaše? Plukovník mu vytrhl z ruky drahocený pomačkaný spis číslo 139/7 oddělení C. Oči se mu zalily slzami úlevy.
1: Človíčku, zlatý, no, já bych vám za to dal, nevím co. Ženo, pojď sem, tady to je pan komisař, pan inspektor...
0: Agent Pištora, řekl mužíček, ukazuje svůj chrup co nejpotěšeněji.
1: Tak představ si tak, ženo, to on už našel ten ukradený spis, hlaholil plukovník. Dí, ženo, přines skleničku a koňak. Pane Pištoro, já bych, ani nevíte, jak, totiž abyste věděl, napijte se, pane Pištoro.
0: Ale vždyť to nic nebylo, zubil se pan Pištora. Děkuju, Stivě, děkuju. Pane, ta píše. Jo, a ta pixla, milost paní, je na komisařství, ale v
1: čertvém pixlu, burácel blaženě plukovník, ale drahý pane Pištoro, jak jste tak rychle ten spis našel? Na zdraví, pane Pištoro.
0: Ať slouží, děkuju, ať slouží. Božíčku, to nic není. Když je vylomený špajs, tak jdeme na Andrlíka nebo na Pepka. Ale Pepek teď kroutí 2 měsíce na Pankráci. Když je to půda, tak to máme Píseckýho, Tonderu Chromáka, Kanera, Zimu nebo Housku.
1: Ale, divil se plukovník. Poslouchejte, a jak pak, když je, dejme tomu, případ špionáže? Prozit, pane Píštro, prozit.
0: Děkuju, ctivě, děkuju. Jo, jako špionáž, to my u nás nemáme. Ale mosazní kliky, to je Čeněk a Pinkus. Na měděné dráty je teď jenom jeden, nějaký Toušek. A když to jsou pivní trubky, tak to musí být Hanousek, Buchta nebo Schlesinger. Pane, to my jdeme najisto. A kasaze, ty máme z celého kraje. Jejich, tak na zdraví. Hup!
1: Těch kazanů, těch je teď 27, ale 6 jich sedí. Patří jim to, prohlásil plukovník krvelačně. Ale pane Pištoro, napijte se.
0: Hej, děkuju úctivě, děkuju, ale já moc nepiju.
1: No tak, tak prosím, na zdravíčko. Ta píše. No, oni tihle gauneři, to není žádná inteligence, pane. Každý umí jenom jeden kousek a ten dělá tak dlouho, dokud ho zase nechytnem. No, jako ten Andrlík. Aha, povídá, sotva mě zmerčil, to je pan Pištora skrz ten špajs, že jo?
2: Pane Pištora, to přece nestojí za to. Teď jsem popat jen lejstro v pixle. Teď já jsem se musel zdechnout dřív, než jsem něco namakal.
1: Tak pojď, pojď, pojď, pojď, já mu povídám, ty troubo, vyfásneš za to nejmíň rok.
2: Ale rok vězení, mínil plukovník Hampl soucitně, a není to trochu moc? Ale vždyť je to vloupání, vycenil zuby pan Pištora.
1: Tak děkuji úctivě, pane. Já mám ještě jednu výkladní skříň, to bude klečka nebo růdl. A kdybyste něco potřebovali, tak jen se zeptejte na komisařství. Stačí říct pan Pištora.
2: Prosím vás, pane Pištoro, řekl plukovník, kdybyste snad, no, za tu službu, totiž to lejstro je, totiž tedy nijak zvlášť, ale já bych to nerad ztratil, víte, tedy kdybyste snad přijal za tu službu, tadyhle,
0: pravil honem a strčil panu Pištorovi do ruky 50 korunu.
3: Pan Pištora překvapením a dojetím zvážnil.
1: Ale Jezus Mangote, to nebylo třeba, řekl strkaje honem ruku s bankovkou do kapsy. To přece nic nebylo, no, tak já děkuji úctivě, pane. A kdybyste někdy zas něco potřebovali, tak stačí jenom říct Pištora, děkuji úctivě, děkuji, děkuji.
2: Dal jsem mu totiž 50 korun, řekl pan plukovník Hampl své ženě blahovolně. 20 korun by pro takového tulipána taky stačilo, ale no.
0: Pan plukovník mávl velkomyslně rukou.
2: Jen když se ten zatracený spis našel.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A je tu reví Karla Vlacha. Půl hodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Ač je Swing nadepsal své řádky posluchač pan Jaromír Bílý z Vráže u Berouna. Programy orchestru Karla Vlacha poslouchá, jak píše, několik desetiletí a lituje, že naše půlhodinka netrvá déle. Děkuju za pozdrav a za slova uznání a poslechněme si Ivetu Simonovou v písni italských autorů Savia a Caselli Maledetta Primavera. Říkám vám schválně italský název, abyste mohli ocenit, jakou blahodárnou proměnou u nás písnička prošla. Ten stres původního titulu Prokleté jaro se zásluhou Iva Fischera zázračně rozplynul a Iveta zpívá Jaro je můj kamarád.

0: To byl Vladimír Dvořák, jak jsme ho v rozhlase znali asi nejvíc jako autora dlouholetého pořadu s alba Karla Vlacha Vybírá nebo pozdější reví orchestru Karla Vlacha uvádí Vladimír Dvořák. Na sklonku jeho života jsem se jednou osmělil a navštívil jsem ho s mikrofonem, tedy Vladimíra Dvořáka. Nejenom, že mě neodmítl, ale stalo se vám z toho několik pěkných odpolední, kdy jsme si vyprávěli, vzpomínali a třeba si taky společně hráli s češtinou.
1: A já si třeba v poslední době uvědomuju, že čtu a najednou narazím na slovo, který je moc hezký, a já si uvědomím, že jsem ho třeba vlastně léta nepoužil.
2: Například?
1: No tak to je, teď se mě trošku převez, protože teď to bude souboj s pamětí, ale například hatit. Sloveso hatit, zhatit něco. Když tu beletrii, no tak samozřejmě si najednou uvědomím třeba půvab nebo neotřelost, no to nemusí být vždycky půvab, ale třeba neotřelost, nevšednost určitýho českého slova, který vlastně najednou, jako když mě v té zásobě těch synonym chybí. Víte, já jsem si leta lámal hlavu, čím nahradit slovo hit. Třeba tak, jak poslouchám občas ty FM rádia, tak vidím, že ty mladí používají slovo pecka jako místo hit, jo. Ne jako, že to je něco stěžejního, něco vynikajícího. Ne, pecka už je prostě jako další pecka, to je další hit.
2: Co vy jste s paní Bohdalovou v televariete? Konferenciéři, moderátoři, průvodci, vypravěči?
1: To mě poraďte, já to nevím.
2: Ani já se ptám v souvislosti s tím jazykovým významem.
1: To je problém tohleto, protože my jsme, v podstatě to herecká práce, to znamená, že my v žádném případě nejsme konferenciéři, jo? Protože to není nic, co bychom nějakým způsobem řídili v průběhu toho programu, tak nejsme ani moderátoři. No tak co jsme?
2: Propojovači.
1: Propojovači, no to je hezký, to se nevžije asi. A nebo jsme taky spojaři by jsme mohli být, až to spojujeme. No. Jeden čas se užíval pojem hostitelé, no ale my jsme hostitelé akorát v tom, že na začátku řekněme vítáme vás a na konci se rozloučíme, že jo, to je na hostitele trošku málo. Tohle to vyřešili báječně teda ty Američani, kteří tomu říkají show, jo. A ten, kdo dělá tu show, to je prostě showman.
2: Přijímáte štuchalovské bavič? To je přece pěkné české slovo.
1: No, tak pěkný není to slovo, to bych s váma polemizoval, ale přijal jsem ho a nestydím se za to, protože, no, tak mohlo by to být taky bavitel, že jo, podle vzoru učitel.
2: Budovatel.
1: No, tak z toho už jsme snad venku, ne, ale i když se buduje pořád něco, že jo. Když se buduje demokracie, takže nakonec...
2: I ta bude mít své výdobytky.
1: No samozřejmě. Ale my jsme baviči, pochopitelně. Jiří Štuchal mě tak podepisoval dopisy, když mě psal z Brna ještě dávno, tak napsal... A to bylo lepší od Štuchala, protože on se podepisoval Jiří Štuchal, státní bavič.

0: Krásně se to vzpomíná na taková setkání, vidíte, ve společnosti chytrého a vzdělaného partnera. Ostatně s Vladimírem Dvořákem se v Divadle pro vaše uši rozhodně neslyšíme naposledy. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí dramaturgyně Hanka Ondriášová, za technickým pultem v režii Tomáš Rypan a společně se vzpomínkou na Vladimíra Dvořáka také autor pořadu Robert Tamchina.
1: Nejen všechna roční období, taky jednotlivé měsíce roku inspirovaly už desítky autorů, a to skladatelů i textařů písniček. Nejméně určitě únor. O tomhle měsíci i Karel Čapek soudil, že je takový nijaký. A naopak ovšem nejvíce květen, měsíc lásky. Měsíc duben možná těží z těsného sousedství s májem, a tak se po světě toulá řádka písniček, inspirovaných dubnovým, tedy jaksi předčasným milostným vzplanutím. Před 40 lety se chodilo do kina na film April Love, Dubnová láska. Z filmu je písnička, kterou jsem otextoval a nazval Víc než máj a kterou už tenkrát naspíval Jiří Vašíček.